69 z Ameriky, manželé Barbara a Gary Shepherdovi, s úkolem dostat se ke kmeni Magarů a přeložit do jejich jazyka nový zákon. Úkol to byl nesnadný a čekalo je mnoho překážek, jak uslyšíme od 14:45, kdy z knihy Andělské stezky bude číst Michal Hubáček.

0: Minule jsme se ve čtení na pokračování na Rádiu 7 vrátili do roku 1969, kdy se Gary Shepherd s manželkou Barbarou připravovali na první cestu do Nepálu. Motivací pro ně byl text písně Amazing Grace. V roce 1976 jsou s manželkou a přáteli na základě falešného obvinění nuceni z Nepálu odejít. O 6 měsíců později se tam vrátili a pokračovali v šíření evangelia. Zhruba rok po příchodu do Nepálu shromáždili prostředky na stavbu přistávací dráhy v horské oblasti, kde pobývali. S pomocí dárců se to nakonec povedlo.
1: Gary Shepherd, Andělské stezky.
2: Kapitola 8. Čarodějnice. Zatímco na nás křičela kletby, chodila ta čarodějnice sem a tam po školním dvoře. Bylo zajímavé, jaký pozor si dávala, aby se zdržovala mimo samotnou vesnici, avšak dostatečně blízko na to, aby ji lidé slyšeli. Zřejmě bylo nepřípustné, aby své kletby chrlila ve vesnici samotné. Já jsem nás zničila. Zničila jsem nás, naříkala Barbara. Když jsem dorazil domů, byla už tma a ona tam stála celá sklíčená. Tak hrozně jsme se snažili dělat věci jako ostatní magaři, abychom zapadli, ale dnes věděla, že se jí to nepodařilo. A věděli to i všichni ve vesnici. Byl jsem celý den pryč lovit s dalšími muži na vrcholku bohů. Barbara zatím byla doma s naší malou dcerkou a věnovala se svým obvyklým povinnostem. Jako obvykle nás přišlo navštívit velké množství lidí. Spousta se jich ráda přišla prostě podívat, jak vypadá běloch a pozorovat, jak odlišně žije. Jiní potřebovali akutní lékařskou pomoc pro sebe nebo své děti. Ještě jsme neznali všechny, včetně jedné ženy, která bydlela na vzdáleném konci rokle. Byla malá a docela hezká, asi okolo 30. Byl rok 1972 a my jsme se přestěhovali za hory na jih od vesnice Yang Hok. Tady v nepřístupné oblasti obvodu Pala nebyl magarský jazyk poznamenán nepálštinou. V těchto horách byla největší magarská vesnice Araghala. Obvykle bylo v plánu zůstat v Araghale 2 nebo 3 měsíce v kuse. V této chudé vesnici, která byla mimo dosah, bylo dostupných jen pár věcí a my jsme obyvatele neradi znepokojovali žádostmi, aby nám prodali něco z toho mála, co měli. A proto jsme si zabalili všechno potřebné jídlo a zásoby do 4 až 19 litrových plechových nádob a přinesli si je sebou. Ukázalo se, že plechovky byly pro vesničany hrozně cenné, protože v té době neměli žádné prostředky, aby uchránili své věci před hordami krys, které jim je okusovali nebo sežrali. Takže brzy po našem příchodu nás lidé začali o ty prázdné plechové krabice žádat. Samozřejmě, že hned prázdné nebyly, a tak si Barbara sepsala seznam zájemců. Poslední den našeho pobytu jsme ty plechovky pak vesničanům předali. V té době měli jen trochu peněz, takže jsme odmítli vybírat za ně peníze nebo je prodávat. Místo toho jsme je nechali, aby nám dali cokoliv, co budou mít navíc, kdykoliv to budou mít. Někdy nám s falešnou nadějí, že se tak posunou nahoru v seznamu na plechovky, donesli naši přátelé pár vajíček, trochu zeleniny nebo něco jiného jako dárek předem. Blížil se konec našeho pobytu a Barbařin seznam už byl delší než počet plechovek, které jsme měli k dispozici. Když přišla Šami, o jednu si řekla. Barbara jí ale vysvětlila, že už jsou všechny zamluvené. Nicméně s tím se Šami nesmířila. Místo toho ukázala na obrovskou plechovku a řekla, dej mi tuhle. Barbara odmítla. Pak Šami ukázala na další a prohlásila: No tak mi dej tuhle. Barbara jí zopakovala, že jsou všechny zadané. Nicméně Šami to bylo jedno a žádala tu, pak tamtu a pak zase jinou. Barbara byla jejím agresivním chováním vyvedena z míry. Nevěděla, co jiného má dělat, a tak jí stále dokola vysvětlovala, že jsou všechny zamluvené a že už žádné nemá. Šami nakonec celá rozuřená odešla. O pár minut později uslyšela Barbara něco jako jekot, který přicházel z prázdného školního dvora. Byla to Šami a cosi křičela a pak ještě něco, kde se objevovalo Barbařino jméno. Barbara byla otřesená a nevěděla, co měla udělat jiného. Při každé příležitosti pak vzpomínala, jak si udělala nepřítele nejenom s Šami, ale asi i z každého, kdo s ní byl nějak spřízněn. Když jsem tu příhodu slyšel, příliš mě to neznepokojovalo a ujistil jsem ji, že udělala správnou věc. Magaři jsou nesmírně zdvořilí a spíše nesmělí, pokud mají o něco požádat. A určitě jsem nikdy neslyšel o nikom z nich, že by něco takhle vyžadoval, a tak jsem si byl jist, že Šamino chování bylo mimo normy jejich kultury. Stále jsme se měli o magarské kultuře co učit a tohle bylo tak vyhrocené, že jsem měl podezření, že je možná Šami čarodějnice. Řekl jsem Barbaře, aby si s tím nedělala starosti. Chtěl jsem si o tom promluvit s Jipanem, vůdcem vesnice. Kdyby bylo potřeba udělat něco, aby se situace uklidnila, udělali bychom to. Dalšího dne jsem o této příhodě s Jipanem mluvil a on mě ujistil, že si nemám dělat starosti. Ona je prostě taková, řekl. Trvalo nám dlouho, než jsme si vybudovali určité postavení a přátelství, které bylo potřeba, abychom se dozvěděli o jistých tajemstvích a nebylo snadné odhalit, o co ve skutečnosti šlo. Už si to nepamatuji přesně, ale myslím, že to byl Jipan, který mě v mých podezřeních, že to byla opravdu čarodějnice, později ujistil. Ani trochu mě to nepřekvapilo. Čarodějnice mohou porušovat kulturní hranice, protože žijí mimo ně. Pokud se jedná přímo o ní, říkalo se, že zná mocné síly, které plní její přání. Nikdo se jí neopovážil postavit do cesty. Pokud o něco požádala, bylo jí ihned vyhověno. Ale to chudák Barbara nevěděla. Nevěděla, že Šami ještě nikdo nikdy neřekl ne. Nebyla ani vyděšená k smrti, protože tehdy, když za ní Šami byla, o tom nevěděla. Když jsme pak znovu přišli do Araghaly, navštívila Šami náš dům znovu. Byla veselá a dělala, jako by se nic z toho vůbec nestalo. Barbara její jméno napsala na seznam a než jsme z vesnice odcházeli, ujistili jsme se, že se k ní plechovka po někom, kdo půjde směrem k vrcholku bohů, dostane. Během následujících let nám Baju velmi pomohl, abychom pochopili magarské způsoby a jejich tajemství. Jedna věc, kterou jsme se dozvěděli, byla, že čarodějnice jako Šami nežili dlouho. Byli to právě ti duchové, kteří pro ní pracovali, kteří ji měli přivést k brzké smrti. Ve skutečnosti jsme se jednou při návratu do Araghaly dozvěděli, že náhle zemřela. A očividně z toho nikdo smutný nebyl. Čarodějnice a šamani musí být opatrní, když vysílají své duchy za nějakým posláním. Pokud tito duchové nejsou schopni vykonat přidělený úkol, jsou z toho deprimovaní a mohou se vrátit a vykonat danou kletbu na svém hostiteli. Vždycky mě zajímalo, jestli se tohle stalo Šami. Kope jámu, vyhloubí ji, spadne však do pasti, kterou chystá. Žalm 7:16. Ničemové ať padnou do svých vlastních sítí. Já zatím uniknu. Žalm 141,

Kapitola 9. Kletba. Co způsobovalo to šustění listí? Co se to za mnou plížilo? Nějak se mi podařilo udržet se na svém chatrném bydílku na horském svahu a otočit se, aniž bych udělal jakýkoliv hluk. Opatrně jsem očima projel křoví a bambusové houští pode mnou. Ze stejného místa Baju zastřelil a zabil bengálského tygra. I když tygři už tímto směrem zabloudí zřídka kdy, stále se po okolí potuluje dost leopardů a medvědů. A teď znovu. Na okamžik tím suchým listím něco pohnulo. A pak bylo zase všude ticho. Nakonec jsem zahlédl nejasný obrys něčeho, jak si to kradmo jde vlastní cestou hustým lesním podrostem. Ve vesnici Araghala jsme nežili dlouho a bylo to teprve potřetí, co mě muži z vesnice pozvali, abych s nimi šel na lov. Baju s námi šel taky, nedočkavý jako vždy. I když měl přes 60 a měl jenom jednu nohu, po příkrých svazích vrcholku bohů se hnal tak, že mě stálo veškerou energii, abych mu stačil. Baju v těch horách vyrostl a znal každou škvíru a zákoutí jménem. Jednoho dne mě zavedl na místo, které bylo takovým přírodním trychtýřem a ukázal mi, odkud můžu čekat příchod lovné zvěře. Strom, za kterým jsem se měl schovat, byl tentýž, spoza kterého starou loveckou puškou zastřelil dva divočáky a tygra. To ale bylo před několika lety. Teď už houští vyrostlo tak, že jsem viděl sotva 3-4 metry před sebe. Odkud by ke mně zvířeti stačil jeden velký skok? Tohle nebylo podle mého gusta. Takže jakmile Baju odešel, přesunul jsem se po stěně příkrého svahu o 6 metrů níže. 3 nebo 4 muži s prastarými puškami a já se svou malou 22 jsme stáli na úpatí na oblíbeném místě pro akci. Ostatní šli asi 1,5 kilometru směrem dolů a začali v tom hustém panenském lese s naháněním. Házeli kameny, tloukli klacky, kašlali a doufali, že tak zvěř naženou k nám. Poprvé, když jsem s nimi šel, zaslechl jsem sem tam výstřel zbraně a byl jsem si jist, že budeme mít spoustu masa. Brzy jsem se ale naučil, že jejich zbraně byly tak hrozné, že 8 nebo 10 výstřelů a žádné maso. To byl pro takový lov obvyklý výsledek. Ve skutečnosti čas od času někdo vážně prohodil, že by byli úspěšnější, kdyby se vrátili zpět ke střílení šípů s otráveným hrotem, jak to dělali jejich dědové. Tak tomu bylo i toho dne. Výstřel sem, výstřel tam. Nicméně až doteď ke mně nic nedošlo. Tohle ale bylo divné. Tohle zvíře přicházelo spoza mě. Šlo k honcům, ne od nich. A pak se najednou 35 metrů přede mnou naproti ve strži objevil jelen Muntjak. Stál na okraji skupinky bambusů Ningala. Doufal jsem v ránu z větší blízkosti, ale měl jsem jen tuhle šanci. Když jsem stiskl kohoutek, otočil se a pádil po srázu dolů. Naráz vše stichlo. Asi o půl hodiny později bylo po všem a Jipan mě přišel vyzvednout. Byl nadšený, když jsem mu řekl, že jsem trefil jelena. Ale když pak šel pro ostatní lovce, aby mu ho pomohli najít, ti jít nechtěli. Jak by mohla takhle malá zbraň zastřelit jelena na takovou vzdálenost? Mysleli si, že si z nich dělám blázny, nebo se vychloubám. Nechtěl jsem ztratit pojem o tom, kde ten jelen stál, takže od doby, co jsem vystřelil, jsem se nepohnul. Věřil mi jen Jipan a Sailha.
Když došli k té skupince bambusů, navedl jsem je směrem, kterým ten jelen šel. Pomalu a takticky šli po stopách. Když ušli asi 10 metrů, jípan nadšeně vykřikl. Je tady krev! Trefil ho! Rychle, pojďte dolů! Běžte tomu zraněnému zvířeti naproti! Ale nikdo se ani nepohnul. Ani jeden muž. Byl jsem zvědavý, proč nic nedělají, ale tohle bylo poprvé, co jsem s nimi byl a rána trefila cíl, já ale nevěděl, jaké chování je obvyklé. Ale už o 5 minut později, když Silha zakřičel je tady, je tady, bylo všechno jinak. Lovci najednou vyrazili. Během několika minut nesli jelena směrem k vrcholu. Muži, kteří byli znaveni horkem dne a náročností honu, byli najednou celý rozjaření a plní nadšení. Když jsem je pozoroval, byl jsem spíše na rozpacích. Zdálo se, že jsou až opilí radostí. Ten večer jsme byli stále ještě v horách, když toho jelena začali porcovat. Často jsem slýchal, že je zvykem, že ten, kdo zvíře zastřelí, dostane 2/4 zadního. Zbytek zvířete se pak rozdělí rovným dílem mezi ostatní. Zatímco zpracovávali toho jelena, jeden z těch lovců za mnou přišel a požádal mě o svolení změnit tento lovecký zvyk. Protože většina masa byla v zadních čtvrtkách, ostatní muži by dostali jen velmi malou část. Pokud by se jim někdy poštěstilo a sami by zvíře zastřelili, nikdy by nesouhlasili s tím, aby se jejich část zmenšila. Maso pro ně mělo obrovskou cenu. Takže já jsem byl jejich jediná šance, jak tento zvyk změnit. Měl jsem souhlasit jen s jednou zadní čtvrtkou plus jednou částí zbytku? Pak by každý muž dostal o hodně větší část a nastolil by se nový, daleko spravedlivější zvyk. Moje znalost magarského jazyka byla zatím stále ještě bídná a pořádně jsem nevěděl, jak se zeptat nebo jak vyjednávat po magarsku. Tenhle argument o změně zvyku byl více než pochybný a byl jsem si jist, že mě chtějí využít. Ale v tento šťastný den jsem se s nimi nechtěl hádat a tak jsem souhlasil. O pár dní později na povrch začaly vyplouvat informace o tom, co zatím stálo. Prolomil jsem loveckou kletbu. Stal jsem se tajným hrdinou celé vesnice. O 11 let dříve čarodějnice proklela lovce a od té doby neulovili ani jedno zvíře. Nikdo nebyl schopen kletbu zlomit. Ale já jsem to teď udělal. To proto byli lovci tak nadšení. A opravdu, od toho dne po celé další roky se jim znovu a znovu dařilo na vrcholku bohů lovit. Když byl dobrý rok, sklidili i 20 kusů, ale spíš se jim pravidelně podařilo zabít tak 15 zvířat. Rok za rokem se jim dařilo zabít 15 až 20 kusů, zatímco celých 11 let neulovili nic. 0. A co více, mimo zlomení kletby jsem taky změnil jejich zvyk tak, aby dělba cenného masa byla vyrovnanější a spravedlivější. V té době jsem o tom nic nevěděl, ale Bůh ano. Příštích 20 let jsem s nimi chodil na lov a i když jipan s mojí 22 zastřelil spoustu zvířat, já už jsem nikdy žádného jelena netrefil. Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. Žalm 37, 23. Vlastně to stálo docela dost vyptávání a neustálého slídění, abych na tu loveckou kletbu přišel. Vesničani o těchto věcech neradi otevřeně mluvili. Měli strach, aby na ně nebyla uvalena další kletba. Během následujících let, když jsme s Barbarou čelili mnohým těžkostem a zkouškám, jsem byl v pokušení a zajímalo mě,
jestli Bůh něco dělá nebo ne. Pak jsem si vzpomněl na ty šlépěje ve sněhu a na toho jelena, který šel lovcům vstříc. Navzdory nicotné odezvě na naše snahy ve vesnici Arakhala jsme byli odhodláni vytrvat a být věrní povolání, kterého se nám dostalo. Museli jsme se spolehnout, že Bůh pracoval způsobem, který jsme nemohli vidět. Museli jsme se s tím spokojit, i když jsme tomu většinu času nerozuměli. Pokud vytrváme a nevzdáme to, Bůh bude mít šanci své království budovat svým způsobem.

Kapitola 10. Prázdné sedadlo. Barbara zmizela. Kam se poděla? Na zadním sedadle mé motorky už nebyla. V Kátmandu se ranní slunce ještě neprodralo vlahou zimní mlhou, která pokrývala údolí. Z našeho dvorku vedla příkrá, trávou pokrytá cestička přímo k široké bráně. Pod tou bránou byla položena vrstva betonu, aby se skrz nedostali potulní psi. Nicméně monzunové deště smily z té cesty většinu nánosů špíny a zanechali na prahu brány obrovský hrbol. V noci jsme bránu vždy zavírali. Nebyla ale určena přesná hodina, kdy se zavírá, a tak někdy zůstala otevřená tak jako toho rána. Když jsme spolu na naší malé terénní hondě vyrazili, seděla Barbara obkročmo na sedadle za mnou a pevně se jej držela. V té době bylo absolutně proti všem morálním zásadám, aby se žena muže na veřejnosti dotýkala. Abych se vyšplhal na silnici, musel jsem přidat na plný plyn, ale taky jsem musel zpomalit a téměř až zastavit, když jsme přejížděli přes práh. Příliš pomalu znamenalo zastavit se a příliš zrychlit znamenalo, že bychom vylítli. Tentokrát se mi to ale povedlo dokonale a my jsme se přes ten hrbol hladce přesunuli. Zahnul jsem prudce doprava a už jsme uháněli městem. Cesta byla plná lidí, kteří nesli na trh svou zeleninu a jiné zboží. Na cestě se taky potulovaly krávy a dokonce sem tam i vůl. Pomalu jsem po té špinavé cestě sjížděl a pozorně se soustředil, abych motorku vyvážil, zatímco jsem se vyhýbal obřím výmolům. Když jsem chtěl Barbaře na té hlučné, přeplněné a úzké cestě něco říct, musel jsem křičet. O 3 nebo 4 minuty později jsme dorazili na bazar v Azantol, kde mě tlačenice donutila zastavit. Tehdy jsem si uvědomil, že udržet balanc mi nedělá takový problém. Když jsem se ohlédl, Barbara nebyla nikde k nalezení. Byl jsem poněkud zmatený a předpokládal jsem, že sklouzla někde při vstupu na bazar. Když jsem ji nikde nemohl najít, otočil jsem to a vydal se na cestu domů a přemýšlel, kde by mohla být. Když jsem se vrátil, našel jsem ji, jak stojí u té brány. Co tady děláš? Zeptal jsem se. No, a ona seskočila, aby zavřela bránu. Jelikož byla otevřená, já jsem předpokládal, že ji necháme otevřenou.

dobu nepostřehl, že je sedadlo prázdné. A co více, s helmou na hlavě a všemi těmi zvuky kolem jsem vlastně ani neočekával, že uslyším nějakou odpověď na to, na co se ptám. A opravdu, nic jsem neslyšel. To mi připomnělo, jak často jsem sliboval, půjdu za Ježíšem. A i když jsem možná den s Ježíšem začal, tak jsem se tak zabral do vyhýbání se výmolům přede mnou nebo do řešení každodenních problémů, že mě ani nenapadlo se jej zeptat na jeho názor. A co hůř, ani jsem neočekával, že od něj něco uslyším. Jen sem tam jsem si uvědomil, že vlastně jedu sám. Ježíš po mně chtěl, abych někde zastavil. Měl pro mě nějakou práci a když jsem ji neudělal, bylo to, jako by i on se skočil a čekal, až se vrátím. Neboť jsem volal a vy jste neodpovídali, mluvil jsem a vy jste neposlouchali. Izajáš 65:12.

Knihu Andělské stezky vydali v roce 2016 Wyclefovi Překladatelé Bible. Četl Michal Hubáček. Čtvrtou část otevřeme na Rádiu 7 dnes ve čtvrt na jednu popoledni.

V Božím domě je plno radosti, znělo v písni Šilo Ben Hoda. Posloucháte Rádio 7, za chvíli budou 3 hodiny a ve 3 hodiny přijde na řadu klíčové slovo. Tentokrát s Kateřinou Hodecovou a kazatelem a předsedou Rady církve bratrské Davidem Novákem. Tématem bude váha a síla slov.

0: Posloucháte Rádio 7, minula 3. hodina noční.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Dříve vědci tvrdili, že muži řeknou denně v průměru 2 až 4 tisíce slov, zatímco ženy okolo 8 tisíc. Nicméně, nové výzkumy tvrdí, že není rozdíl v počtu slov mezi ženami a muži a že množství slov je až 16 tisíc za den. No právě o slovech, o tom jejich nadbytku možná a také o moci slova si dnes budu povídat se svým hostem a tím je kazatel a předseda Rady církve bratrské David Novák. Vítám tě, Davide.
3: Děkuju, taky přeju dobré ráno.
2: V takovém počtu slov se nutně musí snižovat pozornost na to, co se říká. Počítáš s tím ty jako kazatel?
3: Počítám, mrzí mě to, ale je to prostě tak.
2: Takže si říkáš, že třeba desetinu z toho, co řekneš, si lidi zapamatujou?
3: No, kdyby to byla aspoň desetina. Spíš doufám, že to, jak se to do těch lidí dostane, není jenom to, co si pamatujou, a že jsou tam ještě nějaké jiné mechanismy, které uvíznou v lidské mysli, a nejenom v lidské mysli, možná i v lidském srdci nebo duši.
2: Slova nás ovlivňují, to, co slyšíme, to, co říkáme, ale jak to, že vlastně slova mají takovou moc? Mnozí si pamatujeme třeba nějaké věty nebo slova z dětství, které nás formují anebo deformují dodnes.
3: Když o někom řeknu, že je, tak nezávisle na tom, jestli je nebo není, tak on často si to skutečně o sobě pak začne myslet. Myslím si, že to je jedna z odpovědí. To znamená, když to řeknu ve vztahu třeba k dospívající dívce, si tlustá, tak je to obrovsky zraňující, byť ta dívka může být objektivně hezká, štíhlá, může být modelka, ale prostě ona dostala nějakou udělenou identitu. A to dává slovo. Když mě někdo řekne, si třeba seš namyšlený, se žloupí, tak nezávisle na té objektivní realitě zase on mi udělil nějakou identitu a v tom si myslím, že tkví ta mimo jiné také síla slova, že slovo uděluje identitu. Mimochodem, to je zajímavé, že slovo je napojené ještě třeba na požehnání, když se řekne dobro řečit, ve staročeštině, že jo, tak je to dobře o někom řečnit, anebo zlo řečit, zle o někom řečnit. A zase jsme u toho. Jo, že slovo dává identitu a v tom jeho síla, dobrá i špatná.
2: Ale to si moc neuvědomujeme, nebo nepřemýšlíme o tom, že vlastně dáváme nejenom informace, ale vlastně něco podstatného sdělujeme v řeči.
3: Právě, žel si to neuvědomujeme, anebo nám to někdy dochází až později, co jsme vyvedli. A možná i pokud posloucháte tenhle pořad, tak nám to může trošičku, že se můžeme chytit za nos. Mimochodem, jazyk je nejčastěji zmiňovaný út v Bibli v souvislosti s hříchem. Já bych čekal na první dobrou, že to bude spíš pohlavní út, takhle by si člověk by to vybavilo, nějak splnit se sexualitou něco. Ne, je to jazyk. Přísloví Jakub, tam je toho strašně moc a není to náhoda samozřejmě.
2: To je zvláštní, že jazykem děláme nejvíc hříchů, nejvíc hřešíme. Vlastně, když o tom tak přemýšlím, jak to říkáš, tak je vlastně spousta oblastí, ve kterých se ten hřích projevuje. Mně napadá jenom třeba pomluva nebo opravdu to zlořečení. V čem ještě?
3: No třeba, že nadávky, hrubost, ponižování, to všechno přichází skrze jazyk. Teďka mě nenapadí další věci, no ale třeba jenom tohleto, to všechno jsou věci jazyka.
2: Možná právě proto je dnes tolik příruček, jak se naučit dobře komunikovat. S tím souvisí oblast, kterou lze využívat dobře i špatně, totiž oblast manipulace. Někdy si říkám, že naučit se něco ovládat je samozřejmě v principu dobré, ale záleží, k čemu to používáme. A slovní manipulace, to se mi zdá, že je v současné době velký, velký problém celé naší společnosti, nejenom křesťanů.
3: Ano, to je perfektně vidět, třeba jak narůstají různá populistická hnutí, kdy člověk si říká, to snad není možné, jak takového člověka někdo může volit. Najímají se celé PR agentury, ne na to, aby lidem sdělili pravdu, ale aby lidmi manipulovali. Já jsem teďka byl ve Spojených státech a ptal jsem se, jak je možné, že si můžete, že v této zemi, která je tak zaměřená mimo jiné taky na otázku leadershipu a má tam tolik skvělých univerzit, tolik skvělých lidí, tak můžete si volit mezi těmito dvěma prezidenty. Jeden prostě prokazatelně udělal špatné věci, kriminální věci, ten druhý je velmi starý. A ty Američani mi řekli, to není o volbě, to je právě o manipulaci. A kdo si zaplatí nejlepší PR agentury, ten se tam prostě dostane. Jo, to znamená, to je síla dnešní doby, že tohle na to je věda, že jo, jak vlastně zmanipulovat člověka.
2: No také je to možná otázka jakéhosi generalizování. Člověk vyjádří nějaký názor a ostatní mu hned řeknou, že patří do protilehlého tábora.
3: No my tomu říkáme, že jeskyně ozvěn nebo sociální bublina, v které se nacházíme, a to je další věc, že my nehledáme pravdu, my hledáme potvrzení svojí pravdy. To je rozdíl.
2: Zároveň ale i Bible generalizuje, když říká, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.
3: Právě proto můžeme Bible brát buď to doslova nebo vážně. A jakmile ji začneme brát doslova, tak je průšvih. Samozřejmě neplatí to úplně vždycky, ale tady to je nádherný příklad, že vlastně ta Bible se dopouští určitě generalizací, ale tak člověk přemýšlí, když ji čte, a tohle to musí potom nějak oddělit od sebe.
2: Chci se zeptat na otázku, na kterou v té první rovině určitě je odpověď ano, ale já bych ráda šla trošku do hloubky. Lze se naučit skutečně dobře používat svůj jazyk, moudře volit slova, jako promýšlet, o čem mluvím a jak to sděluju?
3: No já to neumím, takže kdybych teďka řekl, že to lze, tak vodu kážu, víno piju. Lze, ale já si myslím, že to strašně... Takhle, já třeba ve filozofii mám tak jednu přednášku nebo dvě přednášky na téma komunikační, logické fauly. Znamená, to souvisí s komunikací, jak nepoužívat některé logické argumenty faul a zároveň fauly. To se naučit dá, minimálně se to dá učit, no nebo se to dá. A se to dá i jako naučit, když vám to někdo přednáší. Znamená, že máte klasický komunikační faul, třeba argument kladivem, jo, že útočíte na toho, který přináší nějaký názor, ne na ten názor samotný. Jo. Ale to nechci, o tom nechci mluvit. Ale zároveň se domnívám, že aby člověk dokázal skutečně používat svůj jazyk zbožně, tak to souvisí obrovsky s jeho srdcem. A když to srdce není proměněné Kristem, tak to nejde ovládat. Může částečně některé věci nedělat nebo dělat, ale já myslím, že to je tak propojený, ten vnitřek, náš duch nebo duše, srdce, a nevím, řekněme tomu, jak chceme, s jazykem, že jedině takhle se to dá ovládnout. A když moje srdce je naplněno hněvem, tak ne, že jako jsem sprostej, ale je to tam pak cítit i v té řeči.
2: Jak se vědomí téhle moci slova promítá třeba do modlitby?
3: Do osobní modlitby nebo veře? Já úplně nerozumím té otázce teďka.
2: Když vím, co slovo může, když si jsem vědomá možnosti manipulace, když vím, že co mám v srdci, ze mě nějakým způsobem příští. Jak se to do té modlitby promítá? Protože myslím, že když se postavíme před Boha, tak všichni máme trošku pocit, že bychom nějak měli vypadat.
3: Jo. Já si myslím, že člověk, který je blízko Pánu Bohu, takhle já bych nerad, že řekl, že vždycky modlitba odráží moje srdce. Já myslím, že já hlavně se modlit. Jo. Já jsem běžec a lidi se mě ptá, jak mají začít. Já říkám, prostě neřešte to, hlavně začněte. A s modlitbou si myslím, že to je podobné, že já bych řekl, než nějaké techniky, hlavně začněte se modlit. Tam, že náš největší problém není, že se modlíme špatně, ale že se nemodlíme. Zároveň, když ta modlitba je jenom o mně, o mých potřebách, když jsou to jenom prosby, tak to taky něco vyjadřuje o tom, co se děje v mém srdci. Zase potom je to jenom já. Ale nechci, aby to teďka vyznělo, aby si lidi kontrolovali, jestli se nemodlí špatně, ať se radši modlí. Předpokládám, že dneska už se nikdo nemodlí nějaký proklínací modlitby nebo takovéhle věci.
2: Ale vyjadřování emocí, znala jsem člověka, který řekl, já jsem Bohu nadával.
3: No a tady si myslím, že nějaká hranice, kdy je nadávat Boha, kdy tam chybí nějaká úcta, a to je skutečně přes čáru, ale pak jsou tam ty rozhovory s Bohem, hádání se s Bohem, to bych možná řekl, že je lepší, jo? Že těch, třeba zase těch žalmů modlitebních, kdy žalmista s tím Bohem vede rozhovor, je hodně a mně to přijde, já jsem to taky slyšel, jo? Že někdo říká, že nadává Bohu. Pokud je to křesťan, tak mi to přijde jako přezávit, ale to, že někdo s Bohem vede rozhovor, že mu nerozumí, že mu to řekne i v modlitbě, je dle mého zcela relevantní a Pán Bůh to určitě nejenom unese, ale on tomu rozumí.
2: I v emotivní modlitbě.
3: I emotivní, ano, přesně tak. Nakonec si to Ježíšovo, proč si mě opustili, taky hodně emotivní.
2: Tohle je tedy téma dnešního klíčového slova, jehož hostem je David Novák a provází vás Kateřina Hodecová.

0: Posloucháte Klíčové slovo, jehož hostem je dnes kazatel a předseda Rady církve bratrské David Novák. Povídáme si o slově a jeho moci a síle, o tom, jak spolu anebo také s Pánem Bohem mluvíme. Davide, proč se říká Bibli Boží slovo?
1: Protože Bůh promluvil teda slovem, a to je nějaký základní atribut toho, jak člověk komunikuje s člověkem. Těch atributů je tam víc. Jo. Třeba v Římanům se píše, že když člověk přemýšlí o jeho díle, Bůh může mluvit skrze přírodu a mluví skrze přírodu, skrze další, může mluvit skrze historii, skrze já nevím...
0: Události.
1: Události, ano. Ale to hlavní je jeho slovo. Zajímavé je, že jak starý, tak nový zákon vlastně vzniká slovem. Že na počátku bylo slovo Jan a Bůh řekl a stalo se, slovo vlastně tvořilo svět. Tak Bůh prostě mluví, ten primární způsob je, že mluví, komunikuje slovy.
0: A Bible jako Boží slovo, co to znamená jako terminus technicus? Znamená to, že přesně se musíme řídit tím, co v té Bibli konkrétně je napsáno, protože takhle si to Bůh přeje?
1: No to má nebezpečí, když řekneme přesně se tím musíme řídit, protože víme, že tam jsou věci nebo výroky, kterými se neřídíme. Některé třeba zákony, které byly psané do určité specifické situace, a ty obřadní zákony, třeba ve Starém zákoně, některé hygienické zákony, také do určité konkrétní situace třeba židovského národa, tak tím se dneska neřídíme. Od toho odvozujeme, řekněme, určité principy, ale takže takhle ne úplně, ale i v Novém zákoně jsou věci, které prostě neděláme, které jsou většiny v nějakém kontextu, tak třeba u nás v církvi ženy nenosí šátky, u nás ve všech církvích i v těch nejvíce biblicky věřících ženy vyučují. No, prostě učí, když už teda nenakazatelně, tak učí v besídce, učí v dorostě, to znamená, to taky nedodržujeme. To znamená, nebereme některé věci úplně doslova, ale odvozujeme z toho určité principy.
0: A jaký je klíč, aby člověk porozuměl, co je důležité a platí bez zbytku do dneška a co je věcí třeba dané situace?
1: Vždycky, takhle, to je něco, co asi se nedá úplně říct ve dvou minutách. Nad tím se zabývá nějaký exegeze nebo homiletika, jak kázat. Ale velmi zjednodušeně. Tak musíme Bibli číst nebo vykládat možná pod nasadit určitou čočku. Jedna ta čočka je čočka kultury. Bible není to nějaký pasivní diktát, kdy Bůh to diktuje nějakému svatopisci a on to prostě přímo přenáší na papír. Ty lidé reagovali na nějakou situaci, žili v nějaké konkrétní situaci a žili v nějaké své konkrétní kultuře. A přes tuhletu čočku kultury je třeba ty texty číst a z toho potom odvozovat některé závěry. Já dám úplně konkrétní příklad, tak předpokládám, že posluchači znají, abych teďka řekl nějaký příklad, tak třeba podobenství o marnotratném synu. To asi všichni známe, že jo, Lukáš 15. Tak si to můžeme přečíst a i když nevíme nic o té kultuře dané, tak se nic nestane. Jo. Určitě to k nám může promluvit a zase radši Bibli čtěte bez znalostí jakékoliv kultury, než ji nečtěte. A nebo tu kulturu známe a jsou tam třeba takové dvě kulturní věci. Ono je tam hodně, tak já zmíním dvě. Třeba ta jedna, že ten otec, když vyhlíží toho syna, tak mu běží naproti. A když znáte tu kulturu, tak v té kultuře bylo naprosto nemyslitelné, aby patriarcha běhal. Jo, prostě patriarchové neběhali.
0: To snižovalo jeho důstojnost.
1: Obrovsky to snižovalo jeho důstojnost. Tam si Ježíš dělá legraci z Boha, pokud tedy ten otec je obrazem Boha. Jo, a zase a to nám řekne až ta kultura. Proto je to neuvěřitelně vytočilo, ty, kteří tohle to slyšeli. Jo, tak to je takový malý příklad. Jo. Potom asi víte, že když je tam řečeno, že jedl z vepři, tak víte, jaký byl vztah židů a třeba k vepřovému, že jo, nebo k prasatům. Obrovské ponížení. Nebo možná ještě jedna věc, jo, že by nikdy tohle to nedělal otec, aby vyhlížel si na tohle, to byla věc matky. Já zase, to je věc kultury a takhle to je třeba Bibli číst, takhle je třeba porozumět a je třeba zkoumat tyhle ty souvislosti. Ale dá se Bible číst i bez toho. nebudeme brát doslova slovo oko za oko, zub za zub. No, protože v Kristu se tyhle věci jako mění. Nebudeme brát doslova vyhlazování národů okolních. Jo. Byla to nějaká specifická, jedinečná situace.
0: Ale na to se dá říct, že to bylo před Kristem a Kristus to všechno posunul.
1: Ano.
0: Ale pak jsou to věci nového zákona, třeba to, že muži mají mít dlouhé vlasy a ženy si při modlitbě mají zahalovat hlavu. To už se dneska nedělá, to je taky kulturní.
1: A to je taky kulturní. Tam přece jenom je dobré, když člověk zná některé věci, některé souvislosti třeba toho města, do kterého apoštol, v tomto případě apoštol Pavel, psal svoje dopisy. A když třeba v tom městě, myslím, že to je konkrétně Korint, tak třeba s nezahálenou hlavou chodili prostitutky. A tak kdyby to bylo tak u nás v Čechách, tak bych to taky ženám poradil, ať se to neplete. Jo. Tak tam on reaguje na nějakou prostě sociální realitu té dané doby a to je zcela v pořádku. Ale v Kristu není muž ani žena, to znamená, to je to nejvyšší měřítko. Že není muž výš nebo žena výš, ale je tam ta komplementarita.
0: Tak to bylo kulturní hledisko ještě nějaké?
1: Potom je další hledisko a to je prostě hledisko naší kultury, kde teďka konkrétně žijeme, v čem se nacházíme. To znamená, že já nebudu z Bible odvozovat, jaký druh hudby třeba mám produkovat, třeba ve svém sboru. Tohle to odvozuju z kultury, v které se nacházím. Tohle to si nejlépe uvědomíme, když se setkáváme s jinou kulturou. A když slyšíte třeba styl hudby Černochů, nebo Afroameričanů, nebo Jihoameričanů, nebo třeba nás, tak skutečně tam jsou veliké rozdíly. A já si neodvažuji říct, že ta jejich hudba je méně duchovní než ta naše hudba. Prostě musíme brát vážně tu kulturu, v které se nacházíme. Další věc je, i v rámci české kultury jsou subkultury a tím taky my nepřizpůsobujeme evangelium, ale přizpůsobujeme to, jak evangelium sdělujeme. A tomu prostě jinak to říkám lidem, jako jsou moji synové, ta generace Z, tak prostě a jinak to říkám, když jdu seniorům, když jsem se seniorama někde domově důchodců. Takže si myslím, že Bible platí, ale to, jak ji předáváme, to se mění, to je proměnlivé. A to je další věc. Takže to kultura nejenom ta biblická, ale je to ta kultura současná. To je další čočka, kterou musím zviditelnit. A to jsou takové dvě základní věci, které mě třeba, dvě oblasti, které mě napadají.
0: Z nějakého úhlu pohledu je ale Bible jako každá, kniha jako každá jiná.
1: Ano.
0: Je tam prostě mnoho příběhů, mnoho záznamů, dobře historických, relevantních, moudrých. Ale co z ní dělá to Boží slovo?
1: Ano, to je právě nepochopení, když někdy se čte Korán a Bible a teďka máme pocit, že tam čteme ty veršíčky a vlastně, že to je jedno. Jo. Tak klidně to čtěme, jestli to pomůže tomu, aby jsme se mezi sebou nefackovali, tak je to jenom dobře. Ale to, já myslím, že to naprosto klíčové, to porozumění Bible, to, co otevírá Bible, je Ježíš Kristus. Že vlastně, on to říká, písma svědčí o mně. To znamená, že my to čteme pod tou čočkou i vlastně Krista, že v Kristu se písmo naplňuje a prostě Kristus. Hledáme tam Krista. Někdy to je víc vidět, někdy to je méně vidět. Takže třeba ty obřadní zákony ve starém zákoně se ruší právě skrze Krista. Ten obřad, ta hlavní oběť se vykonala v Kristu. Už nemusíme obětovat zvířata třeba, protože ten beránek Boží byl obětován. Myslím si, že tohle je takový hlavní klíč a potom, co z toho dělá ještě Boží slovo, no, že věříme tomu, že ta svědectví, která tam jsou zaznamenána, a to je taky důležité, že to jsou svědectví normálních jako lidí. To znamená, to zase není přímý Boží diktát. To znamená, jako ano, na jednu stranu Bible je neomylná, já to nechci zpochybňovat, ale psali omylní lidé. Tak jak si s tím poradit? No, překládáme ji, jo? Ten každý překlad je výklad. A tam jsou skutečně jako rozdíly v těch překladech různých. To není jak zase Korán, který je jenom jeden správný v arabštině. Prostě tam překlady se liší. A je to to specifikum je, že Bůh prostě skrz Bibli nějakým záhadným způsobem mluví. A my jsme schopni na různých kontinentech a v různých jazycích vlastně tomu porozumět ne stejně, ale v těch základních věcích stejně a jinak jako podobně.
0: Co to znamená, že Bůh skrze ní mluví? Co se to děje? Co to je za proces?
1: že ta slova, která čteme nebo která slyšíme, tak vstupují do našeho srdce a tam s náma něco dělají, s tím srdcem. Možná bychom, když bychom to řekli básnicky, biblicky, tak z těch srdcí kamenných najednou dělají srdce masitá. Já bych to přirovnal i k lidskému slovu, že když vám řekne někdo v tramvaji miluji tě, tak podivíte se nad tím. A nebo ještě lepší příklad, když vám někdo v tramvaji řekne sluší ti to, tak je to fajn pocit, ale když vám to řekne manželka, manžel někoho, nebo někdo, koho máte skutečně rádi, tak je to najednou něco jiného. Něco to ve vás rozrezonuje. A to si myslím, že je i s Božím slovem, že ano, v Biblii je napsáno mnoho věcí, které jsou i jinde napsané nakonec, plus minus. Ale když to je Boží oslovení, tak to najednou rozrezonuje něco v nás a stává se to Božím slovem.
0: A jaký je rozdíl mezi... Nevím, jestli se mi to podaří popsat, mezi pouhou emocí, která někdy prostě u nějakého textu se odehraje, protože jsme zrovna nějak naladění nebo v nějaké životní etapě, a mezi tím, co říkáš, že se takhle Bůh skrze to psané slovo dotkne našeho srdce.
1: Tohle to je těžko posuzovat, protože prostě je to něco hodně subjektivního, tak jako emoce je subjektivní, tak i nakonec to, že se skrz ten text dotkl Bůh, mě, a třeba se nedotkl někoho jiného, je zase nějaké subjektivní posouzení. Já si myslím, že rozdíl, že často se tohleto vyhodnocuje až později. To, co já, jo, že až později poznám, co to teda vlastně bylo. Na druhou stranu, já si myslím, že bych měl k Biblii a k Božímu slovu přistupovat tak, že nechci slyšet jenom to, co chci slyšet. Jo. To znamená otevřen k tomu, že tam zaslechnu i hlasy nevítané. A proto si taky myslím, že je velmi důležité společenství církve, kdy se Boží slovo studuje, vykládá, mluvíme o něm. A zase to mi pomáhá v tom, abych zase tam slyšel i jiné interpretace, jiné pohledy a neuzavřel se jen do svého předporozumění.
0: Mluvíme o tom, jak se Bůh dotýká našeho srdce, jak mluví, jak mluvíme my k němu, ale je v tom všem důležité i mlčení.
1: No, určitě. Myslím si, že ano, je tam důležité mlčení v tom smyslu, že paradoxně, když moc mluvím, tak neslyším. Jo, nebo slyším, ale jenom sám sebe. Takže se domnívám, že možná ještě trošku lépe nebo více v dnešní době je to vlastně umění se zastavit, mlčet, být sám se sebou, vydržet sám se sebou. Já když jsem teďka byl pryč nějakou dobu, tak já jsem se nejvíc bál, že jsem byl studovat, no ale stejně jsem tam byl hodně sám, já jsem se tam nejvíc bál sám sebe. Jsem říkal, jak já vydržím sám ze sebou, vlastně to si nedovedu představit. Jo.
0: A vydržel?
1: No, jako z začátku to bylo těžký, ale pak si nějak ten mozek zvyknul. A pak jsem si dokonce, to jsem jako úplně také nedělal, pak jsem dokonce sám někdy odcházel, no, žádná pustá místa nebyly teda, jo, ale na nějaká, abych byl prostě sám. No, takže já si myslím, že mnozí mají takovou zkušenost, že vydržet sám ze sebou někdy je těžké, jo.
0: Protože nám v hlavě a v srdci pořád něco jede.
1: Pořád nám něco jede, no.
0: O moci se v Bibli mluví hodně, vysloveně se tam používá to slovo moc. Je zdůrazňovaná u Boha, to je samozřejmé, je nepřekonatelný, všude přítomný, vševědoucí, všemocný. Ale také se tam píše v jednom velmi známém verši, že těm, kteří uvěří, dá moc nebo dal moc stát se Božími dětmi. Co to znamená mít moc být Božím dítětem?
1: Já se domnívám, že je to zase, že nepitval bych přímo to slovo moc. Já bych to vnímal tak, že těm, kteří uvěřili, tak se stali Božími dětmi a že to je něco, co je nadpřirozené. Někdy, že moc se taky dává do souvislosti s nadpřirozeností. Že? Je moc, moc je něco navíc. To není normální, že jo. A, takže státi se Božím dítětem je něco z hůry, je to Boží milost, je to Boží nadpřirozenost a proto je tam použito to slovo moc.
0: A moc být Božím dítětem, nadpřirozeně stát se Božím dítětem.
1: A tam je právě to tajemství, že na jednu stranu to jde od nás, kdy je to Pán Bůh, který nás přitahuje k sobě a zároveň je tam i naše spolupráce. Tady je právě ten rozměr, když se příliš předůrazní to první, tak to z nás dělá jenom pasivní média. Bůh si mě nevybral, tak mám smůlu.
0: Nic necítím.
1: Bůh není. A nebo pak tam z toho vznikají z mýho pohledu nepřijatelný závěr, že si Bůh někoho vyvolí k zatracení. Jo? Někoho k životu a koho si vyvolí k zatracení, to bude zatracený. No tak to je šílený. Ale i to se mezi některými křesťany vyskytuje, takzvané dvojí předurčení. No tak to je jeden extrém. A druhý ten extrém vlastně, že ten Bůh je tak jako trošku bezmocný a je závislý na tom, jestli my teda milostivě se rozhodneme nebo nerozhodneme. A já se domnívám, že ta síla, ta moc je právě, že to je obojí. Že to by to Bůh, který dává nový život, ale zároveň je to člověk, který také na tom nějak participuje.
0: Chcete-li, přidejte se k našemu dnešnímu povídání s Davidem Novákem o moci slova, toho božího i lidského. Tady jsou kontakty.
2: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
3: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.

jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Ten pocit znám. Jsi pro mě tajemstvím a hadenkou taky. Kde tě můžu vidět? Teď maluju mraky. Jak poznám, že mluvíš? Chtěl bych přeletět tu seď.

0: jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu. Vidíš, jak jsi tam večeři? Máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co bys dal?
0: Chci jen, abys mě miloval.
1: Vážně nic víc, takže mám svobodu.
0: Ano, naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.
1: Chtěl bych přeletět tu zeď.
0: Tak leď.
1: Chtěl bych vědět víc.
0: Už teď.
1: Chtěl bych ti tolik věcí říct.
0: Já vím. Proto se ti občas

0: Posloucháte klíčové slovo o moci slova. Mým hostem je David Novák, kazatel Církve bratrské, a pořadem vás provází Kateřina Hodecová. Pokud nás posloucháte v premiéře pořadu, tedy v sobotu ráno, tak se můžete také připojit svými dotazy. Třeba nám napsal Jarda. Dobré ráno, Katko a Davide, je dobře, když Bůh v mém životě někdy mlčí. Častěji vnímám, že Bůh různými způsoby ke mně mluví. Krásný požehnaný den všem přeje Jarda.
1: Nevím, jestli to je dobře, ale je to zkušenost asi každého křesťana. Je to takzvaná ta zkušenost s božím mlčením. Tuhleto zkušenost popsali i různí velcí křesťanští myslitelé, mystici. Oni tomu taky říkali noc kříže, nebo noc smyslů, nebo oni to říkali tak barvitě, ale v podstatě to zkušenost s božím mlčením. A jedním z příkladů třeba je, že i když učedníci zuřivě pádlují a Ježíš tam spí na té lodi, tak taky vlastně mlčí v té chvíli. Takže já si nemyslím, že se jako nebe zavřelo, ale že to je přirozená zkušenost, součást i křesťanova života, kdy Bůh, ne že by mlčel, ale prostě neodpovídá na naše modlitby, na naše prosby, ale nakonec to důležitější je, že pořád je přítomný a není to tak, že na nás zapomněl. Ale řekl bych, je to standardní součást křesťanovy zkušenosti, i to se děje.
0: Zároveň, když jsi zmínil tu událost na lodi, učedníci vyčítají pánu Ježíši, tobě je jedno, že zahyneme, a on jim pak vytýká malou víru.
1: Ano, tak je to tak, no. A nedělal bych z toho úplně závěry, že když člověk je z toho potom třeba nervózní, takže to hnedka znamená malou víru. Může být, ale nedělal bych z toho. Jak by to nezevšeobecňoval.
0: Ono, asi nejde o to ze všeobecně do nějaké výtky, ale možná fakt si z toho vzít takové to, že přece máme i jiné zkušenosti a ty by nás v těch časech, kdy to není nějaká intenzivní boží řeč k nám, že ta vzpomínka by nás mohla poponést.
1: Já si právě myslím, že zase jiný takový příklad je starý zákon, kdy velmi často pán Bůh dával těm svým svědkům víry u radu, aby když něco prožili s ním, tak tam postavili nějaký oltář. A já se domnívám, že je tam i takový princip, který vlastně je v tom, abychom prostě nezapomínali. A někdy člověk jde dopředu i díky tomu, že důvěřuje na základě toho, co prostě s Pánem Bohem už prožil. Že bychom to neměli příliš rychle zapomínat nebo odhazovat. A že někdy dobrá cesta dopředu znamená mít dobrou paměť.
0: To je zvláštní, že zapomínáme dobré věci, které se nám v životě staly, pak nám chybí, když zrovna potřebujeme nějaké povzbuzení. Pokud se chcete přidat k tomu, o čem tady dnes s Davidem Novákem mluvíme, tak stále ještě máte prostor, podotýkám, pokud nás posloucháte v sobotní premiéře pořadu.
2: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
3: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
0: Jak už to zaznělo, o mluvení a slovech se v Bibli mluví velmi hodně. Třeba apoštol Jakub ve svém velmi praktickém listu píše: mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Co to znamená, Davide?
1: Zřejmě je tam odkaz na jakýsi zákon a taky je tam odkaz na soud. A jinde Ježíš mluví o tom, že budeme posuzováni podle toho, co jsme také říkali. A to ukazuje právě na důležitost a smysluplnost slova. Takže já bych z toho odvodil, buďte prostě opatrný na to, jak mluvíte a jak používáte svůj jazyk, protože z toho budete vydávat počet. Zároveň pořád nad tím vším vládne boží milost, že bych si neměl myslet, že když převáží špatná slova nad dobrými, tak půjdu do pekel. Ale nějakým způsobem ta moje slova se budou hodnotit, budou se zvažovat, a proto tam Jakub říká, jednejte moudře a mluvte taky moudře.
0: Někdy jsou situace, kdy člověk moc neví, co má říct a jak má zareagovat. A paradoxně při vší mnohomluvnosti nám najednou slova chybí. Mířím vlastně k pomoci z hůry, která se v ten okamžik děje nebo za kterou se v tu chvíli modlíme. A to připomíná další verš z Markova evangelia. Tam se píše, až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit, ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale Duch Svatý. Ducha Svatého jsme ohledně komunikace, ať už s lidmi nebo s Bohem, ještě nezmínili. Jakou roli v tom vlastně hraje Duch Svatý?
1: Já když mluvím tak o těch věcech, tak to považuji, když mluvím o Ježíši, o Bohu, tak vlastně i o Duchu Svatém. Vnímám v tom nějakou tu trojiční jednotu. A byť jako každá z těch tří osob má nějakou svou specifickou roli, tak se to prolíná. Nicméně, když ta otázka zněla, jakou roli v tom hraje Duch Svatý, no Duch Svatý nám zpřítomňuje Krista. Díky Duchu Svatému nemůže být křesťan a nemít Ducha Svatého. Díky Duchu Svatému, nebo je to Duch Svatý, který nám dává vědomí, že Bůh není jenom Bůh s velkým B, nějaká entita, ale že je naším Otcem. To je vlastně práce Ducha Svatého. Že od Ježíš odchází a říká, no ale někoho jiného vám pošlu a mluví o Duchu Svatém. Takže s určitou nadsázkou, to, co pro učedníky byl Pán Ježíš Kristus, tak by pro nás měl být Duch Svatý, ten, kdo nám prostě zpřítomňuje Otce a kdo nám dává ten osobní rozměr vztahu s Pánem Bohem. A tady ta výzva je právě řečená křesťanům, kteří to pak o pár let skutečně později zažili, protože potom přišlo to první obrovské pronásledování křesťanů a já se domnívám, že i na toto naráží, že Ježíš ukazuje do té blízké budoucnosti, kdy přijde pronásledování a ti lidé nebyli kdo ví jak vzděláni v křesťanské víře, ale on jim říká, nebojte se, já vlastně budu přítomen s vámi. Jo, tady už tam nebude Ježíš fyzicky, ale skrze Ducha Svatého. A nějak poznáte, co máte říct. Znamená, nedělejte si starosti s tím, že nejste kdo ví jak vzdělání a nevíte všechny odpovědi.

0: konkrétní. Tak se setkávám někdy s lidmi, kteří přichází s různými problémy. Je to na hranici, já nevím, pastorace, nějaké terapie. A já taky nejsem v těchto věcech, kdo ví, jak jako vzdělán. Ale zároveň ti lidé čekají nějakou odpověď, čekají nějakou radu. A tak se někdy během těch rozhovorů modlím, aby mi Pán Bůh dal moudrost, jak správně odpovědět, co říct.
1: V listu Efeským čteme jakousi připomínku, u které bych řekla, že je překvapivá, že je adresovaná do církve, ale je. Vést hloupé, sprosté a dvojsmyslné řeči se nepatří. Vy máte vzdávat Bohu díky. Co se tím vlastně myslí? Protože předpokládám, že v drtivé většině křesťané nemluví sprostě nebo nepoužívají nějaké invektivy. Přesto je to tady velmi naléhavě zdůrazněno.
0: Tak zřejmě ti křesťané, kteří tam byli, tak možná hloupě mluvili, že Pavel reaguje na něco. A zároveň prostě, já bych zase tady nešel bych přímo tady po těch třech slovech, co to znamená sprosté slovo a ty další dvě, ale prostě nemlaďte prázdnou slámu, neblábolte, nemluvte nesmysly. Jo, nepoužívejte slova, která jsou třeba i zraňující, to už nejsou nesmysly, ale to už potom jsou, to je horší. To znamená, Pavel se tady vymezuje vůči nemoudrému používání slov anebo destruktivnímu používání slov. Takže tam si můžeme to rozšířit i ten rámec nebo ten výčet. A to jako místo toho zdávajte Bohu díky, tak to neznamená, že budu Boha, že budu mluvit jenom zbožně nebo zbožně, že budu mluvit jenom jakoby v nějakých verších a budu mluvit ve stylu kancionálových nebo písniček chval, nebo že budu citovat jenom Bibli, ale že ta moje řeč bude budovat. A to si myslím, že taky jako oslavuje vlastně Pána Boha. I když jako ne přímo, ale nepřímo.
1: Ale on tady ten princip se v Bibli ještě opakuje v jiné verši, ve kterém se říká, že nelze jedněmi ústy proklínat a zároveň chválit Boha. My víme, že to jde, že ano. Jako technicky vzato to jde. Ale zároveň se tady poukazuje na něco, jako bychom si měli vybrat.
0: Ano, a tady je to přesně, když bereme Bibli doslova, samozřejmě to jde. Já mám ty zkušenosti moje, tak já nevím, asi jsem někoho neproklínal, ale mluvil jsem někdy sprostě nebo hrubě, nebo jsem skutečně o některých lidech mluvil špatně. A zároveň mluvím i dobře. Třeba doufám, že teďka tady do mikrofonu. Tak kdybychom to dali doslova, tak by řekli, no, tak to prostě nejde. Ale tady vlastně Jakub spíš ukazuje na ten paradox, jo? Že je to šílený, to jako když hasič zakládá požáry, no tak samozřejmě teoreticky to jde. Jo? Nebo doktor na plicním kouří, samozřejmě teoreticky to jde. A děje se to někdy. To znamená, jako tam, tady je zvýraznění paradoxu. Jo? Není to šílený, že tohle to se může dít? Neblázněte, uvědomte si to. Takhle já to vnímám, tenhle ten text.
1: Já bych se ještě u těch sprostých slov nicméně ráda zastavila. Někdy se říká, že čeština má taková ta krásná slova, ve kterých drnčí to R a člověk jako odfiltruje tu emoci, kterou má a zase je dobře. Je to tak? Nebo co v nás působí používání sprostých slov? Je to jedno? Opravdu si jenom ulevíme? A nebo zatím něco je?
0: No, tohle to úplně nevím, nedokážu to tak úplně posoudit. Já jsem v tom asi jako liberálnější. Já si spíš myslím, že to, co je hloupý, když ty slova zraňujou, když jdou proti někomu. Když si to řeknu sám, nikdo u toho není, nebo někdo, kdo mě dobře zná, manželka, nebo někdo ví, že nejsem takovej a mě to jako uleví, tak má to nějakou míru, i ty slova. Jo. Tak asi bych nebyl tak přísný. Pro mě nejhorší používání slov je, když ty slova někoho prostě ničej a zraňují. Tím nechci říct, že bychom měli mluvit prostě, ale pořád si myslím, že tam nějaká diferenciace a ta nejhorší je, když to jde proti někomu.

aby sa naše cesty zrovnali, aby len dobré stránky rozhodli, sa pred spaním pomodlím, aby sa rozhádaní zmierili, aby si ruky podali a všetko zlé

0: Dnešnímu klíčovému slovu zbývají poslední minuty a tak dochází také na vaše reakce. Volal posluchač Karel, děkuje za spoustu dobrých informací a ptá se, jak správně chápat informaci, že všechno lidstvo vzniklo z Adama a Evy, když zároveň je hřích, je incest hřích.
1: Tak to jsou zapeklité otázky, které byste se potřebovali asi delší čas, než teďka těch pár minut. Přejná cesta nebyla, tak jestliže lidstvo vzniklo s Adama a Evy, tak stejný způsob, jak se mohli dál množit, tak prostě, já nejsem teda gynekolog, ale mám pocit, že to asi nešlo. Jinak než, že prostě měli z začátku spolu tedy, spolu spali teda ty, nebo se množili příbuzní, no ale potom se to změnilo, když už jich bylo víc a víc a víc a pak už pak došlo k té změně, že to tedy je nepřijatelné. Nicméně jinak to nešlo na začátku. To byla jiná cesta.
0: Dále došla SMS-ka, jen poznámka k božímu mlčení, kdysi jsem četla, když Bůh mlčí, činí něco v nás. Zdraví a těší se ze slyšeného manžele J a M. Tak děkujeme. Pak také napsala Marie, přeji vám dobrý den. Někdy je boží slovo opravdu mocné. Asi před rokem, když jsem onemocněla rakovinou, se mi dostalo boží slovo, že načasování je dokonalé. Uvěřila jsem tomu slovu a od té doby vidím, že načasování každodenních událostí do nejmenších detailů je dokonalé. Marie, děkujeme za tuhle zprávu a přejeme, aby ty další dny pro vás byly hezké, abyste v nich prožívala boží blízkost a přítomnost. A dále volala jedna posluchačka, že děkuje za moudrá slova a také mluvila o tom, jak zakouší, že někdy je třeba k modlitbě se i přinutit. Ale tady má zkušenost, že když v modlitbě vytrvá, osvětluje se jí i to, co je v Bibli. To je krásná zkušenost.
1: Ano, a to je přesně ono, že to není jen o těch informacích, ale je to, to i ta sestra, co říkala před tou rakovinou, jo, že jeden verš, který pro někoho nic neznamená, tak druhému může pomoct.
0: Protože se tam potká nějaký ano. boží vliv a naše ano, připravené tak. srdce. My jsme tady před písničkou mluvili o vulgaritách a sprostých slovech a během písně jsme s Davidem v debatě ještě pokročili v tom, že jsme si vlastně definovali, že i ten, kdo mluví velmi hezky a používá krásná slova, že vlastně i ta slova mohou být prázdná, úplně postrádat obsah a spíš než, že by ten člověk byl svatý, tak je svatoušek.
1: Ano, přesně tak.
0: Davide, v listu Židům se píše jeden velmi zvláštní verš a týká se našeho dnešního tématu slova a jeho moci. Totiž, že v tomto posledním čase k nám Bůh promluvil ve svém synu. Co to znamená?
1: Je to, teda jak bylo řečeno list Židům a je to, řekněme takové, já bych řekl, že to je klíčový verš vlastně toho, jak přistupovat k písmu, k božímu slovu a to, že vlastně Ježíš je dokonáním, vyvrcholením, nebo jak je to přesně v tom textu, jak je to tam, že
0: v posledním čase
1: poslední,
0: k nám.
1: Ano, že není to úplně tečka, ještě se nevrátil, ale před tečka toho, jak nám vlastně Pán Bůh mluví. Že díky Ježíši se z Bible stává pro nás, pro křesťany, najednou boží slovo, boží oslovení. A bez něj by to byla zase jenom pro nás zajímavá historická kniha.
0: Takže to stěžení jsou evangelia, abychom nějak poznali, jaký Ježíš byl, co dělal, co chtěl, co...
1: Taky, ale zároveň Ježíš je, nebo i ty starozákonní děje, tak v nich můžeme, jsou určitým obrazem toho, co se potom v plnosti naplní v Kristu a skrze Krista. Takže i tam skrz to chování těch postav, skrz některé situace, můžeme zahlídnout Krista. Nebo třeba v obětech starozákonních, zase tam to ukazuje na Krista. Jo, nebo je Mojžíš a teďka, ale ten Kristus se stává jako druhým Mojžíšem, že Mojžíš nám ukazuje některé principy, které se pak v plnosti naplní v Kristu. Jo? Mojžíš říká, přál bych si být zatracen za svůj lid třeba, například. Jo? A potom Ježíš vlastně je skutečně zatracen za svůj lid, jako za nás. Jo? Nebo ti lidé touží po spravedlnosti, ale tu spravedlnost dosáhneme až skrze Krista v Kristu. Oni hledali spravedlnost, ti praotcové víry, ale ta skutečná spravedlnost je až v Kristu. A tak dále. Takže tam vidím, že se to vztahuje nějakým způsobem stále ke Kristu.
0: Čte Bibli jinak křesťan a jinak nevěřící?
1: Ano, čte, protože pro nevěřícího je to zdroj informací, zdroj možná inspirace, ale Bible je především zdroj zpřítomnění Krista. V tom je ten zásadní rozdíl.
0: To asi musíš trošku vysvětlit, zdroj zpřítomnění Krista.
1: Že je to tak, že prostě věřím tomu, že ještě jinak, že pro mě jako pro věřícího člověka je to skutečně způsob, jak se setkávám s Ježíšem. S Pánem Bohem, s Ježíšem. To znamená, je to víc než informace. Zase příklad jsou ty svědectví, které jsme tady slyšeli. Že jsme slyšeli, že ke mně v Bibli najednou promluvil Bůh, no Ježíš. Nebylo to nějaký, asi předpokládám, to nebyly nějaké halucinace, vnitřní hlasy, ale jenom ta sestra prostě říkala, teďka jsem věděla, že to boží načasování. No tak, když to budete číst jako normální knihu, tak to tam prostě nenačte, to tam nevyčtete. A ona četla Bibli a najednou skrz to k ní promluvil nějakým zvláštním způsobem Pán Bůh, no Ježíš, a ona věděla, to, co se mi děje, není náhoda. A v tom vidím ten rozdíl.
0: Takže je to celé dané vztahem k Bohu.
1: Jednoznačně, ano, je to celé dané vztahem k Bohu. To je to navíc, to je ta přidaná hodnota, kterou má, to je to boží slovo. To je to, co vlastně má křesťan, když měl by mít, když čte Bibli.
0: Náš čas se pomalinku chýlí. Davide, my budeme muset končit. Máš pro nás nějaké shrnutí nebo výzvu na závěr?
1: Chtěl bych říct, že modlitba Bible není především o nějakých technikách. Samozřejmě dneska existují spousta super materiálů, tak je čtěte, používejte je, ale hlavně chci říct, jako začněte, nebo začněme. A znova říkám, můj problém není v tom, že bych nevěděl jak, ale můj problém je, že. To znamená, je to v tom určitá disciplína, nějaký řád, prostě se modlit, Bibli otevírat a otevírat i s očekáváním, že skutečně se z toho stane boží, nejenom slovo, ale boží oslovení. A tohle to myslím, že taky hraje důležitou roli v tom, aby potom docházelo k tomu, že mě Pán Bůh skrze svoje slovo oslovuje. Ještě není to úplně, že to jsem všechno pochopil, ale že najednou vím, jo, je to prostě pro mě a dává mi to smysl a někam mě to i směřuje.
0: Říká David Novák, host dnešního Klíčového slova. Davide, děkuji za tvůj čas, děkuji, že jsi tu dnes byl. Přeju ti boží ochranu a požehnání a někde příště naslyšenou.
1: Taky děkuji za pozvání a taky přeju všem posluchačům boží vedení a to, aby jsme byli všichni Bohem oslovováni.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová a už teď vás zvuk poslechu dalšího Klíčového slova zase za týden. Provázet vás bude Lucie Endlicherová, která pozvala k mikrofonu Ráchel Bícovou. Řeč bude o domácím násilí a materiálu, který k této tématice vydala Česká evangelikální aliance. Tak mějte se moc hezky a někdy příště naslyšenou.

Dnešní vydání Klíčového slova můžete na Rádiu 7 slyšet ještě ve středu hodinu popolední a ve čtvrtek ve 22 hodin. V příští premiéře v sobotu v 8 hodin ráno pak otevřeme prázdninovou sérii o slavných postavách Bible. Petr Stoj bude mluvit o Noémovi, muži, který stavěl na suchu.

Znělka Rádia 7 oddělila čtvrtou hodinu z úterý 30. června. Nočním časem vás vysíláním Rádia 7 provází Daniel Zeman. Jak byste se modlili, kdybyste věděli, že přichází to nejtěžší ve vašem životě, že přichází závěr a naplnění smyslu vašeho bytí? Jak se modlil Ježíš na sklonku své pozemské pouti? V modlitbách podle Bible se ponoříme do dvou Ježíšových modliteb, které spolu souvisí a které ukazují k tomu, co má přijít. Dana Kenningová zve 15 minut po 4. hodině k závěrečnému dílu série s názvem Ježíšovy modlitby aneb jak se modlil židovský rabín.

Za co se asi pán Ježíš modlil? Napadla vás někdy taková otázka? V modlitbách podle Bible v sérii Ježíšovy modlitby aneb jak se modlil židovský rabín se v posledním díle zaměříme na dvě Ježíšovy modlitby. Obě souvisí s jeho smrtí a vzkříšením. Mým přáním je, aby pro nás byly tyto modlitby povzbuzením a posilou ve víře a hlubším poznáním našeho Pána. Je tu s vámi Dana Kenningová.

Než si obě modlitby přečteme, tak jak jsou zaznamenány v evangeliích, poprosíme, jako obvykle, Ducha Svatého, aby byl naším průvodcem. Duchu Svatý, děkujeme ti, že se můžeme teď zastavit a ztišit. Prosíme, pomoz nám naslouchat Božímu slovu, tomu, co nám chce Pán říct, každému z nás osobně, do naší situace. Děkujeme ti, že Boží slovo je živé, tvoří nové věci a rozsuzuje naše myšlenky, i ty, které si ani sami neuvědomujeme. Otevíráme ti své srdce. Prosíme, aby v nás Boží slovo probouzelo nový život, proměňovalo nás víc do podoby Pána Ježíše. Abychom viděli svět kolem jeho očima a milovali tak, jak miluje on. Abychom žili k Boží slávě. Amen.

První modlitba, kterou si přečteme, není sama o sobě dlouhá, ale důležitý je příběh, kdy ji Ježíš říká. Je spojená s jeho největším zázrakem a znamením. To slovní spojení, zázraky a znamení, je důležité, protože Pán Ježíš nedělal zázraky pro zázraky samotné, ale právě jako znamení, která ukazují na něco velmi důležitého. A tento zázrak ukazuje přímo na to, co čeká Pána Ježíše, ale také, co je nadějí pro nás všechny. Ježíš se modlí před vzkříšením Lazara, jak čteme v Janově evangeliu 11. kapitole. Když Ježíš přišel, zhledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Betánie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty, a mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby ji potěšili v zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že ačkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jí řekl: Tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta: Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu: Ano, pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: Je tu mistr a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní. Domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl: Kam jste ho položili? Řekli mu: Pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali: Hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli: Když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel? Ježíš, znovu rozhorlen, přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: Zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého, Marta, mu řekla: Pane, už je v rozkladu, vždyť je to 4. den. Ježíš jí odpověděl: Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem: Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce a nohy a tvář zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: Rozvažte ho a nechte odejít. Pane, někdy nerozumíme, proč dopouštíš těžké věci, a často právě v životech těch, kdo ti slouží, kdo s tebou žijí. Proč si nechal svého blízkého přítele zemřít? Pane, pomoz nám přijmout utrpení, když nepřichází odpověď na naše modlitby tak, jak bychom si ji představovali. A dej, ať i my uvidíme tvé slzy, tvou dokonalou lásku, která nese bolest s námi, tvé srdce, které se ani na okamžik neuzavírá, přestože víš, že za malý okamžik tvůj přítel bude žít.
Nepřecházíš bolest smrti mávnutím rukou, ale vstupuješ do ní a naplno ji prožíváš. A co víc, ty ji bereš na sebe. Ty, Ježíši, víš, že Lazarovým vzkříšením si kopeš hrob, protože tím poštveš proti sobě náboženské vedoucí, kterým nezapadáš do jejich představ Mesiáše. Víš, že aby Lazar mohl žít, budeš ty muset zemřít. Díky tobě za naději, kterou nám dáváš v tomto znamení, že jsi pánem nad smrtí i nad životem. Díky, že potvrzuješ své odhodlání naplno vstoupit do našeho lidského údělu a vzít ho na sebe i s bolestí, bezprávím i se smrtí. Pane, kéž bychom měli víru jako Marta, že můžeš udělat zázrak, i když si ho v tu chvíli pro ni neudělal tak, jak si představovala. Amen. Tyto myšlenky jsem slyšela v kázání amerického teologa Tima Kellera, který dál řekl: máme Boha, který je natolik odhodlaný ukončit utrpení a smrt, že byl ochoten vstoupit do světa a sám prožít toto utrpení a smrt. Když Ježíš říká, já jsem vzkříšení, tak neříká, že nám jednoho dne dá jen lepší místo, nedává jen útěchu, ale chystá se začlenit i ty nejhorší věci, které se vám kdy staly. Budou vzaty do slávy, která má přijít, takovým způsobem, že učiní slávu lepší a větší za to, že byla kdysi zlomená.

V modlitbách podle Bible, které právě posloucháte, dnes uzavíráme sérii s názvem Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, kterou připravila Dana Kenningová. Dostáváme se k té nejdelší Ježíšově modlitbě, kterou máme zaznamenánu. Je to modlitba, kterou se modlil za své učedníky před svým ukřižováním. Byl to důležitý okamžik a tato modlitba je vyvrcholením všeho, co je 3 roky učil, co se jim snažil předat. S tímto vědomím naslouchejme jejím slovům. Jan 17. kapitola. Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: Otče, přišla má hodina. Oslav svého syna, aby syn oslavil tebe, stejně jako si učinil, když si mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co si mu svěřil, dal jim. Život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které si mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které si mi ze světa dal. Byli tvoji a mně si je dal. A tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co si mi dal, je od tebe. Neboť slova, která si mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. A všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal. Nechť jsou jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal. Ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Po svět je pravdou, tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty. A svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal. Neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně a já, abych byl v nich.

Posloucháte modlitby podle Bible. Před písničkou jsme si četli Ježíšovu modlitbu za učedníky z Janova evangelia. Které myšlenky Ježíšovy modlitby k vám promlouvají? Co považujete za důležité? Proč se modlí Ježíš právě za tyto věci? A co to vypovídá o jeho vztahu k Otci a jeho vztahu k učedníkům? Týká se některá z jeho prozeb i nás? Pojďme společně rozjímat nad těmito otázkami. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Pane, děkujeme ti, že jsi kvůli nám podstoupil to nepředstavitelné utrpení, abys nám daroval věčný život. Děkujeme ti, že na tvém vztahu k Otci a na tvém životě poznáváme tebe i našeho nebeského Otce. Dej, ať se učíme od tebe plně Otci důvěřovat a být mu oddáni, být jeho dětmi. Uč nás poslušnosti a podřízenosti z lásky, ne ze strachu či povinnosti. Uč nás pravé pokoře, jakou vidíme u tebe. Pane, prosíme za všechny, kdo dar věčného života od tebe zatím nepřijali. Možná proto, že o tom neví, nebo nerozumí, co tato nabídka znamená. Prosíme, dej se jim poznat, aby zakusili tvou bezpodmínečnou, jedinečnou lásku, která hojí zranění, zachraňuje, dává naději i smysl životu. Amen.

Slova, která si mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. V pravdě poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. A všecko mé je tvé. A co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Pane, děkujeme ti, že za nás prosíš, protože jsme příliš slabí a všelijak omezení vlastní hříšností, než abychom mohli vždy vítězně obstát v boji s hříchem, s pokušením. Vysvoboď nás od všech klamů a lží, pokroucených představ o tobě či o sobě a světě kolem. Posvěť nás pravdou svého slova, abychom rozpoznávali dobré a zlé, byli citliví na tvého ducha a žili z tvé moci. Díky, že ty jsi průvodcem i dokonavatelem.

Pane, odpusť nám, že kvůli naší nejednotě nemůže svět poznat tebe, tvou lásku. Děkujeme ti, že ty jsi v nás, že skrze Ducha Svatého přebýváš v srdci každého, kdo ti své srdce otevřel a pozval tě dál. Kéž nás tento duch, který v nás přebývá, také spojuje v jednotu tvého těla, v dokonalou jednotu lásky v pravdě i v rozmanitosti, aby svět poznal a uvěřil, že ty jsi Pán. Prosíme, abychom nelpěli na nepodstatných teologických sporech, abychom byli ochotni se smířit tam, kde je rozdělení či konflikt, abychom pochopili, že se blíží čas tvého druhého příchodu, že brzy s tebou budeme všichni u jednoho stolu. Kéž padnou zdi rozdělení a můžeme už tady a teď zakoušet tuto jednotu, kvůli které si umíral na kříži. Jako je jeden chléb, tak i my jsme jedno tělo. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se nad námi.

Po těchto slovech už není moc co dodat. Doufám, že vás série Ježíšovy modlitby aneb jak se modlil židovský rabín obohatila a uvítám jakoukoliv zpětnou vazbu. Můžete psát na e-mail Rádia 7, který najdete na webu. Zakončím náš společný čas slovy apoštola Pavla a s přáním Božího požehnání se s vámi loučí Dana Kenningová. Efeským 4, 14 až 16. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Amen.

Dnešní poslední setkání ze série Jak se modlil židovský rabín v pořadu Modlitby podle Bible opakujeme na Rádiu 7 ještě v sobotu v 7 hodin ráno a v neděli ve 17:45 ráno. V příštím setkání v Modlitbách podle Bible v neděli v 21 hodin otevřeme sérii o boží zbroji.

V úterý 30. června nad ránem posloucháte Rádio 7. Po 5. hodině přijde na řadu závěrečný díl ze série o moudrosti v pořadu Uši k duši s Lucí Endlicherovou a Markem Macákem.

0: Na téma moudrost se setkáváme v současné době v pořadu Uši k duši. V relaci, jejímž hostem je psycholog Marek Macák a moderátorkou Lucie Endlicherová. Vítejte u poslechu. Vítám i Marka. Marko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme se minule loučili zmínkou o textu apoštola Jakuba, který se dotýká několikrát ve svém listu moudrosti. Tak se pojďme k tomuto textu ještě vrátit, protože těch věcí, které Jakub o moudrosti říká, které jsou podstatné, o kterých je dobré mluvit, je více. Nejprve říká, že má-li kdo nedostatek moudrosti, ať se modlí. My už jsme mluvili o tom, že moudrost není něco, co by člověk mohl vlastnit. Že to není jakoby teď moudrost mám nebo teď nemám, že především z toho křesťanského úhlu pohledu je moudrost něco, čemu se spíše člověk vystavuje. Proč tedy Jakub vyzývá křesťany právě k tomuhle? Má-li kdo nedostatek moudrosti, ať se modlí?
1: Jakub tam píše o specifické situaci. Jo, říká jednak má-li kdo nedostatek moudrosti. To znamená, že jsou situace, kdy nebudeme mít nedostatek moudrosti a řada situací je taková, kdy prostě fungujeme na nějaké naše běžné vidění věcí a to nám nějak jako vyhovuje a platí a stačí. Ale zároveň ten Jakub nám tady ukazuje, že počítá s tím, že někdo může mít nedostatek moudrosti. A ta konkrétní situace je situace zkoušek. Ten text z té první Jakubově tak je, mějte jen radost toho, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Jo, už to samotný je divný, jo, že tohle říká, pokud to myslí vážně a předpokládáme, že ano, protože potom hodně toho textu je přesně o tomhle. Říká, víte, že osvědčí-li se vaše víra v těch zkouškách, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí, neporušení prostě všech nedostatků. Takže on tady mluví pro lidi v situaci nějakého tlaku, kde oni potřebují si uvědomit, že Pán Bůh teďko dělá něco dobrého, že v nich chce budovat charakter, že v nich chce budovat víru, aby byli prosti všech nedostatků, že to má nějaký směr. A potom najednou začne mluvit o nedostatku moudrosti. Jestli nemáte nedostatek moudrosti, proste Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a tak dále. A tam vidíme tu odkázanost na Hospodina a to, že právě v situaci zkoušky často tehdy nám přestanou věci sedět. Tehdy máme dojem, že nějak nevím vlastně, co se děje. Nezapadá mi to do toho, jak jsem předpokládal, že se věci budou odvíjet. A první věc, kterou ďábel udělá v tu chvíli, je, že přijde a začne vás obviňovat, že nevíte. A nebo začne obviňovat Boha, že Bůh je teď zlej. Že víte a že víte, že Bůh je zlej. Prožíváš tohle nebo tamhle to, prožíváš něco těžkého, to je tím, že Bůh na tebe zapomněl. A nebo že Bůh je proti tobě teďko. A pak tomu bude ďábel vymýšlet různé důvody. Tak bude spochybňovat jeho. A nebo bude spochybňovat nás a říkat, Bůh je svatý, dobrý, on ví, co dělá, ale teďko nerozumíš té svoji situaci nebo procházíš něčím těžkým, protože Bůh na tebe zapomněl, protože je daleko, protože ty seš zlej, protože něco s tebou je špatně. A Jakub nás tady vede k tomu v takové situaci zůstat v tom nevědění, tváří tvář Bohu a začít prosit o moudrost a nerezignovat na to, že Bůh je dobrý. To říká potom trochu dál v tom textu, že v Bohu není žádného zatmění, protože Jakub ví, že tehdy nejvíc, když nám začne scházet moudrost, tehdy nejvíc začneme přemýšlet nad tím, že asi je Bůh nějaký temný. Asi je v něm nějaké temno. A Jakub říká, ne, o tom to není. Prosté a věřte a držte se ho a on vás povede dál. A to je místo, kde přichází moudrost do života věřícího člověka, ale to, kdy tu moudrost zahlédnu, kdy získám perspektivu, kdy začnu vidět to, co potřebuju vidět, tak to nemám pod kontrolou. A tomuhle se my jako křesťané musíme učit. Že učit se takové ty jako vykloubenosti křesťanského života, kde Pán Bůh dělá v mém životě nějaké věci, kterým z velké části já dopředu nebudu rozumět, s vědomím, že on ví, co, kdy a jak má udělat. Když se podíváme do života různých mužů víry ve staré smlouvě, tak to jsou děsivé situace. Často čím byl ten člověk blíž Bohu, tak tím větší byly zkoušky a tím víc nejednoznačný byly ty situace. Najednou Pán Bůh je staví do situace, kde nešlo lidsky vymyslet, proč se tohle děje, proč tohle po mně chce. Jo, třeba u Abrahama. Nebo přijde nějaké zaslíbení a potom trvá strašně, strašně dlouho, dlouhá léta, než se začne něco dít. To dneska v naší představě, že ve čtvrtek se pomodlím a v pátek by mělo být doručeno a v sobotu řeším, jako kde je nějaký problém, že se ještě nestalo to, za co jsem se modlil, anebo nemám nějakou odpověď. V tomhle máme hrozně nebiblické tempo. Křesťané jsou lidi, kteří umějí akceptovat období, kde nemají moudrost a kde vědí, že nemají moudrost a stojí ve vědomí, že nemá moudrost před Bohem a prosím o ní s vědomím, že Bůh je pořád dobrý, že Bůh je pořád na mojí straně a že nemusím se uchylovat k tomu, abych podlehl nějakému pokušení, které mi zjednoduší situaci. Myslím, že o tom Jakub píše a že to je rozměr křesťanské moudrosti, který je velmi frustrující. Zároveň zpětně to vždy velké požehnání, když máte za sebou příběhy, ideálně svoje, ve kterých vidíte, jak Pán Bůh vám byl věrný a nakonec se ukázalo, že ví, co dělá. Ale být uprostřed takové zkoušky, tak není nikdy zábava.
0: Ale to, co říkáš, tak úplně ladí s tím, o čem jsme mluvili minule, že moudrost neznamená vlastnit poznání, ale je to spíše vystavovat se Bohu, protože najednou se tím úplně mění ta perspektiva, protože to říká o člověku, stačí, když budeš Bohu blízko a to je to, co ti dá rozhled na ty věci. Ne poznání ve smyslu pochopení, srozumění, ale skutečně toho nadhledu, toho, že člověk zaakceptuje to, že Bůh je svrchovaný a má i tuhle tu situaci pod kontrolou.
1: Ano, a já si myslím, že je to tak, že když přijde Pán Bůh do prostřed situace nějaké, nebo když já ho tam jako začnu rozlišovat a opravdu se otevřu tomu, abych viděl věci z jeho perspektivy, tak často teprve tehdy získávám tu skutečnou moudrost, která přesahuje lidské běžné možnosti a najednou získávám něco hlubšího, to není takový jenom rozumový, ale cit pro to, co je teďko vhodné udělat nebo neudělat, říct nebo neříct. Proto moudrý člověk, jak jsem říkal minule, často umí mlčet. A nebo často projev moudrosti je to, že někoho obejmu nebo mu zavolám, nebo že prostě udělám něco jiného, než bych vykládal, jak věci jsou. Moudrost je věc stělesněná. Ježíš je stělesněním Boží moudrosti. A velká část toho, na co u Ježíše vzpomínáme, o čem mluvíme z té doby, když se pohyboval po Izraeli, tak je to, co dělal. Nejenom to, co říkal. To je významné. Moudrost se pozná v jednání a správné jednání rozlišíme teprve tehdy, když vidíme situaci tak, že Bůh je ten, kdo ji zařizuje, kdo nad ní předsedá, kdo do ní nějakým způsobem vložil svůj záměr. A když se s tímhle učím počítat, tak jednak mám vytrvalost pro to vydržet období, kdy mi není jasno, a druhak mám potom větší cit pro to jednat způsobem, který je moudrý, který je vhodný a nezaplácnout to nějakým zjednodušeným rychlým řešením anebo nějakým veršíčkem z Bible, který tam hodí mimo kontext, aby se všichni uklidnili, včetně mě.
0: Tak teď bude čas na veršíček z Bible, ale já bych právě byla ráda, kdybychom ten veršíček z Bible, totiž ta definice moudrosti, jak ji nabízí apoštol Jakub, srovnali, nebo přidali, připomenuli si tu definici moudrosti, nebo ty aspekty moudrosti, o kterých jsme mluvili, z té psychologické stránky, protože dost možná, že nám to po těch 4 setkáních, která jsme moudrosti věnovali, bude teď dávat komplexnější obraz. Tak nejprve pojďme připomenout to, o čem jsme mluvili, že k moudrosti patří.
1: V psychologii moudrost je to, co spojuje poznání a charakter, co spojuje to, že něco vím s tím, že jsem nějaký člověk, který jedná charakterně vůči druhým. Další stránka, moudrost je schopna vyvažovat a počítat ze zájmy jednotlivce i společnosti, i druhých lidí a nějak mezi nima hledat rovnováhu a nějak moudře je skoordinovat. Nejedná v tomhle jednostranně. Moudrost je definována schopností umírněného jednání a přístupu k věcem, který se neutíká hned do extrému a do černobílého vidění, buď tak nebo tak. Umí nechat věci někdy otevřené. K tomu patří, že je si vědoma hranic svého poznání a hranic možnosti. Akceptuje a ustojí nejistotu a to, že věci nejsou hotové, že jsme v procesu. A je těžko dosáhnutelná, protože se buduje až kumulovanou zkušeností v životě a promyšlením toho, co se děje, ale je snadno rozpoznatelná.
0: Tak a teď tedy ten čas na biblický veršíček?
1: Čas na biblický veršíček. Mě hrozně zaujalo, když jsem si čet, kde co je v písmu o moudrosti, tak jsem narazil na text, ono jich víc, jo? Ale tenhle je z Jakuba, taky od apoštola, kterým jsme před chvilkou mluvili, který mluví o tom, jak Pán Bůh dává moudrost lidem, kteří jsou schopni akceptovat, že ji nemají, což by měli být křesťani. A on říká, je to 17. verš ze 3. kapitoly Jakuba. Moudrost z chůry, on to dává do kontrastu s moudrostí pozemskou, která je ďábelská v mnohém. A ta moudrost z hůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudku a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. A je vymalováno. Jednak se mi chvilku dojem, že čtu Pavlovu definici lásky. Tam je vidět, jak ta biblická moudrost se prolíná s tím, jak člověk se má vůči Bohu, vůči druhým lidem. Že se prolíná s mým postojem lásky nebo nelásky. Je téměř neodlišitelná. A druhá, že právě to není přesně ta moudrost, kterou můžu přijít omlátit někomu o hlavu, anebo si udělat dobře tím, že já jsem ten, kdo ostatním vysvětlí, jak to je. Anebo ten, kdo řekne, vůči komu bychom měli mít předsudky a vůči komu ne. Anebo koho automaticky vysvětlovat negativním světle a koho v pozitivním. Anebo ve stabilitě v tom, že se držím svého názoru zuby nechty a už 10 let si myslím to samé a stojím si za tím. A nedám se přesvědčit. Tohle je pro mě fascinující, protože to ukazuje přesně tu moudrost, o kterou většinou nestojíme a ze které má moudrý člověk radost, když jí má.
0: A v tomto kontextu, myslím si, stojí za to ještě připomnout to, o čem jsme mluvili už mnohokrát, ale teď stojí za to, aby to zaznělo, že tahle moudrost je ta, kterou člověk nemůže vlastnit, ve smyslu pobral jsem ji, teď ji mám ji v kapse a vytáhnu ji, kdy je potřeba, ale že je to skutečně něco, co člověk získává z blízkosti s Bohem, protože tohle opravdu není nějaký návyk nebo něco, co bych si mohla naprogramovat a ono by to vyskočilo, když je to potřeba.
1: Ano, tohle je životní postoj, hluboce vztahová věc, kde se vztahuju k druhým lidem, já nakonec i k sobě, nakonec způsobem, který vychází z toho, že mě definuje vztah k Bohu. A vztah k Bohu, který je zosobnění moudrosti a zosobnění smyslu životního a v Kristu také nejlepší ukázkou toho, jak vypadá moudrý život. Jo? A tam už potom máme všechny ty charakteristiky Kristova života od jeho sebeobětování přes lásku k druhým až po schopnost jednat velmi radikálně překvapivými způsoby. Ale vidíme, že moudrost v Božím království tak je hodně o tom, jak spolu jsme. Zda spolu usilujeme o skutečný pokoj, zda spolu žijeme v pravdě, zda si spolu dáváme prostor pro hledání a vzájemné doprovázení se na složité cestě do budoucnosti, kterou nám Pán Bůh dal. Ale není to jenom o tom, co kdo kde říká a jak má vytříbené a vypilované svoje myšlenky. Prostě moudrost není nástroj, který můžu občas vytáhnout, abych tím zašermoval před někým a rozseknul nějakou situaci. Moudrost je poloha, do které mě staví Boží duch, která mi většinu nástrojů bere z rukou.
0: A taky pro nás teď nastává čas, abychom umlkli a dali posluchačům prostor, aby přemýšleli a dost možná, aby přicházeli před Boha pro to, aby rostla jejich moudrost v tom vztahu, o čem jsme taky dneska tolik mluvili. Marku, děkuju za povídání o moudrosti a těším se na setkání zase příště.
1: Také se těším. Naschledanou.
0: Loučí se tedy Lucie Endlicherová a Marek Macák. Pořad Uši k duši tu bude zase za týden. Naslyšenou.

V pátek o 8:30 dopoledne v pořadu Uši k duši otevřeme novou sérii, pojmenovanou Dotek. Připomínám, že tento pořad má i svůj stejnojmenný podcast na všech populárních podcastových platformách.

Kdo naplní nebe? Tuhle otázku kladla tato písnička Spiritual Quintetu a já vám prozradím, co naplní čas vysílání Rádia 7 od 17:30. Bude to kaleidoskop a závěrečný díl o zodpovědnosti za stvoření, konkrétně o klimatické změně. Hostem Pavla Kóla bude Milan Hluchý.

0: našem seriálku Přemýšlení zodpovědnosti ke stvoření na Rádiu 7 se dostáváme k jednomu možná celkem známému tématu, které slýcháme různějších stran, totiž klimatické změně, oxidu uhličitému, globálním oteplování a dalším. Hostem pořadu je Milan Hluchý, člověk, který pracuje v zemědělství, je autor publikací o škůdcích, ekologii, podnikatel v oblasti ekologické ochrany rostlin a celoživotní sběratel motýlů. Věnuje se přírodě, organismům. A tak ho vítám i dnes u mikrofonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zmínil jsem klimatickou změnu. Možná pro někoho, kdo to sice slyší a vnímá z různých stran, těch názorů je spoustu, co se dá pod klimatickou změnu zahrnout. Proč je to problém? Zmiňovali jsme, že to je jeden z těch hlavních problémů, kterými se lidstvo aktuálně potýká v té ekologické oblasti. Tak co je to klimatická změna?
1: To je obrovský problém, balík problémů, který se, jak si řekněme, správně, přesně informovaná odborná veřejnost velmi vážně zabývá a je potřeba se tím zabývat. Co je zdrojem? Panují možná otazníky nad tím, jaký podíl toho současného oteplování, to oteplování je nespochybnitelný problém. Teď jako se někteří můžou dohadovat, jaký podíl je způsobený člověkem a jaký podíl je nějakými globálními, celoplanetárními, ale v podstatě nějakými astronomickými, geologickými záležitostmi a tak dál způsoben. Zcela jistě na tom, jakýsi významný podíl na oteplování planety má lidská činnost, a to hlavně přes uvolňování skleníkových plynů, především CO2, oxid uhličitý, případně metan. No a teďka, co se s tím dá dělat? Já bych řekl jednak dvě velké oblasti. Snažit se technologicky snižovat spotřebu fosilních paliv, to je zajímavé téma. Kde se vzalo uhlí? Víme, že uhlí vznikalo v karbonu někde v pralesích a tak dál. Jsou tam otisky v uhelných slojích, najdeme otisky těch kapradin a tak dál, těch rostlin. A proč vlastně nebylo rozloženo? Protože tehdy nebyly houby, které by uměly rozkládat lignin, rozkládat dřevo. Takže to zapadlo do těch močálů a tam to nakonec zetlelo a z toho je to dnešní uhlí. Dneska ty houby máme a oni nám, když vám spadne v bažině nebo v lese kmen, tak za pár let ho nenajdete, protože ho ty houby a další mikroorganismy a brouci a prostě spousty dalších forem života ho stráví nějak. Ale zpátky k tomu, to znamená v půdě a v jaksi geologicky je pohřbeno spousta uhlíku a není dobré ho jaksi dostávat zpátky do atmosféry, protože je to skleníkový plyn, který přispívá k ohřívání atmosféry. Proč je to tak důležité? Protože říkají odborníci, že doposud někdy od začátku průmyslové revoluce se celosvětově zvýšila teplota asi o 1,5 až 1,7 stupně. V různých částech světa je to různé, ale v podstatě takto nějak globálně. A to B je, že pokud by tento proces dál pokračoval a on se teda zrychluje, tak by při zvýšení o dalšího 1,5 stupně Celsia zhruba pro 1,5 miliardy lidí na Zemi se prostředí, ve kterém žije, ta 1,5 miliarda lidí stane neobyvatelný. To je okolí Sahary, ten takzvaný Sahel, to znamená takové ty polopouště, ale ty polopouště jsou například i na severu Indie, to znamená pás pod Saharou, Sahelu, části Indie, části jihovýchodní Asie, významná část Amazonie, Brazílie, a některé další oblasti světa by se staly neobyvatelnými pro člověka. A ti lidé někam budou muset jít. A kam půjdou? Víme, jaký imigrační problém vyvolal třeba válka v Sýrii. Teď se tady bavíme o riziku cesty za životem 1,5 miliardy lidí. jak toto kdo bude politicky řešit, to si nedovede nikdo představit. To znamená, to je jeden z dalších důvodů, proč se o tom vůbec bavit. A těch důvodů je samozřejmě víc. Ono to změní naši přírodu. Ta příroda na to není připravená, ta změna je příliš rychlá. Tyto změny geologicky byly, tady probíhaly jakési změny, ale to bylo v řádu milionů let. A najednou je to v řádu stovek, desítek let ta změna. To znamená, to je cosi, co by bylo velmi nebezpečné a rozhodně by to ten život budoucích generací těžce zkomplikovalo. No a teď je otázka, co se s tím dá dělat.
0: Na jednu stranu je to rychlý vývoj, ale z pohledu člověka ty krůčky vlastně nejsou tolik vidět. To, že se země oteplí o 0,1 stupeň za 5 let, vlastně nepostřehnu až tak hned. Ale když už se podívám na třeba na své dětství a to, jak jsem stavil ze sněhu, kterého teď vlastně není tolik, už může tady ten směr jako naznačovat, že něco se děje. Ale přece jenom je to nějaký dlouhodobý efekt, dlouhodobý jev. Zároveň jsou snahy, jak snižovat množství uhlíku, oxidu uhličitého v atmosféře, snižovat tu teplotu. Tak jaké jsou možná dnes možnosti, způsoby, krom toho vypnout fosilní paliva, což je aktuálně nereálný proces, ale nějaké krůčky taky tím směrem se podnikají?
1: Já bych to rozdělil do takových dvou velkých odpovědí. Jedna část je snižování té spotřeby, to znamená přechod na nějaké jiné, než jsou tady ty uhlíkaté technologie, například obnovitelné zdroje elektrické energie, fotovoltaika, větrné elektrárny a jiné způsoby, jaderná energetika a tak dál. Takže postupné utlumování, tak jak to dovoluje socioekonomická situace a tak dále a technologie. Ale v principu bych řekl, že toto je proces, který ať chce nebo nechce některý konkrétní politik v některém volebním období, tak celosvětově probíhá poměrně intenzivně. Před 10 lety, když já jsem před 8 lety začal jezdit autem Tesla, to byla poměrně elektrické auto na baterky, vyvolávalo to smích, že v mém dětství, když něco bylo na baterky, tak to znamená, se řeklo, že to nefunguje, tak ještě v té době, když se řeklo, že mám auto na baterky, tak to znamená jinými slovy, že to je cosi, co nefunguje. No, dneska už jako ten smích přešel a dneska při dnešních cenách paliv začíná být elektroauto žádaným jaksi prostředkem. Časy se mění, ale ta první věc je teda omezení spotřeby energie z fosilních paliv. To je třeba ten přechod na tu elektromobilitu, to je třeba přechod, dneska velmi rychle se zlevňují ceny baterií a zefektivňuje se provoz baterií, to znamená dneska moderní fotovoltaiky už se instalují s 10, 15, 20 kilowattovými baterkami a to už je pak opravdu cosi vysoce výkonného, co vám přes den, když svítí sluníčko, tu energii nakumuluje a pak večer a buď to prodává dáte zrovna do sítě, anebo to všecko, co můžete naakumulovat, tak dáte do baterie, případně do toho, my doma sami na střeše máme fotovoltaiku, dává to asi 8 kW, když svítí slunko a pokud auto stojí doma, tak to prostě teče do toho auta a odhaduju tak 60% roční spotřeby té energie, kterou spotřebuju v tom autě, tak spotřebuju teda z té střechy, to znamená, to je navíc ještě velmi levné, to auto jezdí míň jak za korunu. Zkuste si to spočítat u paliv jako fosilních, benzínu, nafty, tam se pod 3-4 koruny nedostanete. No, šetrnost, zateplení budov, obecně spotřebovávání co nejméně energie, chovat se šetrně. Já tomu říkám, že mé srdce Harpagona vždycky potěší, když někde ušetřím, ale fakticky je to tak, že jaksi jít lehkou nohou pod tím svým životem, spotřebovávat minimum energie. Vytápění domu třeba máme přes fotovoltaiku a tepelné čerpadlo. Už 25 let ten dům jede na tepelné čerpadlo, tehdy to zase byla novinka. Jenom protože mě to už tehdy zajímalo, tak toto jsou všecko úspory, které vlastně se promítnou nakonec i do ekonomiky, ale promítnou se vlastně do toho množství toho uvolňovaného uhlíku. A pak druhá velká oblast je poutání, vázání toho uhlíku, který už je v atmosféře. To je možná větší technologický problém, ale tady je potřeba říct zase dobrou zprávu, že zemědělství je schopné, řeknu k tomu za chvilku pár čísel, zemědělství je schopné velmi efektivně poutat vzdušný oxid uhličitý, nebo ten uhlík, zpátky do humusu a ten humus, který ta půda pojme dneska někde průměr, my jsme dělali před víc jak 20, asi 25 lety v 700 vinic rozbory půdy a tehdy byl průměrný obsah humusu v těch 700 vzorcích z vinic kolem 1%. Z praše, na kterých ty vinohrady byly sázené, tak měly původní obsahy humusu kolem 3 až 4%. To znamená, tady je asi tak 2 až 3krát víc humusu, uhlíku,

0: inteligentní zemědělství je schopné toho uhlíku napoutat velké množství. Řeknu pár čísel, máme to spočítané, teda naši rakouští kolegové nám to spočítali na vinohrady na jižní Moravě, konkrétně v Mikulově. To je dáno mnoha faktory, geologicky, typem, druhem půdy, klimatem a tak dál. Ale vychází to tam tak, že když kultivujete, to znamená ořete a uvolňujete orbou a takovéto plečkování, okopávání vinice, ale i orné půdy, platí obecně, v těch jihomoravských podmínkách propálím 1,25 tuny humusu, který byl v půdě. A teďka my jsme zavedli technologie, které v meziřadí vinic, to je ta půda, která je od řádku k řádku mezi těmi dvěma řádky vinohradu. 50% těchto meziřadí ve vinici, to je taková ta zebra, kterou vidíte dneska na jižní Moravě, tak je ozeleněná druhově bohatou vegetací, 16-18 druhové společenstva bylin, a těch druhých 50% je ozeleněných levnými jednoduchými směskami půdy. A pokud vám vlastně ve všech těch je to z důvodu toho, aby jsme mohli manipulovat tou vegetací, když přijde sucho, tak to třeba rozdiskuju tu levnou hmotu toho žita a nějakého hrachu a podobně. Prostě musím s tím mít možnost dál manipulovat tak, aby to celé fungovalo, ale v principu tento systém se překlápí a začíná asi tak čtvrt tuny humusu ročně na hektaru do půdy ukládat. Přitom je to vysoce funkční, přitom mě to umožňuje regulaci množství vody v půdě, navíc to podporuje mykorýzu, to je ta symbioza hub z kořeny, jak révivinné, tak té bylinné vegetace, a ve výsledku to zkvalitňuje hrozny a vlastně zvyšuje i profitabilitu toho vinaře. Takže takhle nějak vypadá inteligentní zemědělství, které jako jeden z jeho přínosů je i ukládání uhlíku do půdy. A toto se dá zvládnout i na orné půdě při pěstování těch základních plodin, pšenice, kukuřice, soja, brambory a tak dál, a i v těch dalších oblastech zemědělství.
1: Vypršel nám čas dnešního pořadu. Děkujeme za nahlédnutí, že je vidět, jak jsou všechny ty systémy, ten svět propojený na mnoha úrovních. Když tady přitlačíme, tady nám na druhé straně nám možná něco začne chybět nebo uvadat, ztrácí se biodiverzita, rozbíhá se koloběh degradace půdy života obecně. A tak hledejme způsoby, jak rozvíjet život v tom našem okolí. Každý tam, kde můžeme, s těmi silami, se kterými stačíme. Ačkoliv nejsme velcí zemědělci, i tak máme možnost ovlivnit to dění kolem sebe. Hostem dnešního pořadu byl Milan Hluchý. Děkuji moc za rozhovory, které zazněly, za podněty, které máme, a třeba budou i přínosem pro posluchače k tomu, jak přinášet život, být dobrými správci toho božího stvoření.
0: Děkuji za příležitost podělit se o pár zkušeností a myšlenek s našimi posluchači.
1: Od mikrofonu se také loučí Pavel Kohl. Naslyšenou.

Pořad Kaleidoskop bude mít na Rádiu 7 svoji příští premiéru v pátek o 9:30 dopoledne a otevřeme v něm novou sérii pojmenovanou Báječný hmyz kolem nás.

šestou hodinou ranní, která za chvíli udeří, se od mikrofonu Rádia 7 loučí noční průvodce vysíláním Daniel Zeman. Přeju vám dobrý vstup do dnešního dne a budu se těšit zase naslyšenou.

Píseň o Duchu Svatém, o Boží přítomnosti Jesuse Cabea nás přivedla k 6. hodině ranní v úterý 30. června. Ladíte českou redakci Rádia 7 a s ní je u mikrofonu Pavel Kol. Posílám lidi Zoubkovou píseň Boží sláva. Ať ta Boží sláva se stoupí i dnes na nás, ať můžete tak zakoušet tu Boží blízkost. A poté si projdeme pořady, které nás čekají.

Nový den, nás ve 6:45 na Rádiu 7 pouzbudí s tichým časem, modlitbou a biblickým textem. Prázdninový čas bývá obdobím návštěv. O božím navštívení můžeme přemýšlet s Janem Bopaleckým po 6:45. O vsetínském festivalu United mluví jeho ředitelka Daniela Hurtová v ranním telefonátu o 7:30. S Jiřím Zdráhalem se v Bible Guideu dostáváme k další kapitole proroka Ezechiela. Někdy má Bůh i pro své služebníky obtížné úkoly a Ezechiel není výjimkou. Více prozradí další část od 8. hodiny. Jsou místa, kde se jakékoliv práce náročnější než jiné. Můžeme je nazývat skalnatými místy, kde se těžko chytají semínka, která zaseváme. Na jedno takové místo se vypravíme s pořadem 3D Talk, ve kterém s kazatelem Tondou Prokůpkem a Vojtou Barotem navštívíme práci v Bruntále. Připojte se po 8:30. O milosti, která není výsledkem našeho výkonu ani odměnou za správné chování, bude hovořit v pořadu Základy Štěpánka Paluchníková. Vysíláme od 9:30. Ředitel církevní školy, který není věřící. Muž, který musel svůj život stavět od nuly úplně znova. Nadšenec, který stojí za spoustou zajímavých projektů. To vše je Rostislav Konopa, host Zákoutí, které naladíte v 10 hodin. Opět nastal čas prázdnin a dovolených. Všemi žáky a studenty, ale i jinými kategoriemi lidstva očekávaná událost. Odložíme všední povinnosti a vyrazíme vstříc odpočinku nebo dobrodružství, záleží na každého z nás. Odložíme i své křesťanství, pokud jsme křesťany. Přemýšlejme s poslední glosou Petra Rause v 10:45. Je život lidským specifikem, nebo se nastupující technologie mohou životu blížit, případně jej zastoupit? Několik rozměrů života a nebezpečí, která mohou s oživením umělé inteligence přicházet, procházejí u průsečíky v 11:15. Začít žít v úplně jiné kultuře na druhém konci světa není snadné. Misionáři Gary a Barbara si toho byli vědomi, když odjeli do Nepálu. Setkali tam se tam s věcmi, na které v Americe nebyli zvyklí, jako třeba s chybějící zdravotní péčí. Ve 10:45 čte z knihy Garyho Shepherda Andělské stezky opět Michal Hubáček. Reprízu včerejšího Fortepiana naladíte ve 13 hodin s manželi Baldovými a další pořady si ještě představíme později. Já posílám skupinu Lift Up a za chvíli nás čeká tedy tichý čas.

Do čtvrt na sedm nás dovede Shiloh Ben-Hod a všechno, co mi chybí, všechno, co znám, stejně všechno je tvé.

Vstupujeme do tichého času na Rádiu 7 a já nás zavedu do příběhu, který možná známe, ale podíváme se na něj možná z trošku jiného pohledu. Konkrétně na horu, kde nasytil Ježíš velké zástupy. Byly tam množství lidí, kteří měli hlad, protože poslouchali Ježíšova slova a učedníci hledají něco k snědku. A nakonec Ondřej, bratr Šimona Petra, Ježíšovi říká, je tady chlapec, který má 5 ječných chlebů, 2 ryby, ale co je to pro takové množství? Ježíš řekl, postarejte se, ať se lidé posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy, i posadili se muži v počtu asi 5000. Ježíš vzal ty chleby, vzal díky, rozdělil je sedícím, stejně i z ryb, dostali kolik chtěli. Příběh najdeme v Janově v Evangeliu v 6. kapitole od 9. verše. A vlastně zaujal mě ten chlapec. Učedníci přemýšlí, starají se, hledají možnosti. A pak je tam malý kluk, který měl něco málo, ale byl ochotný to dát. A když se zadíváme do Bible, tak chlapců nebo mladých lidí, kteří nějak ovlivnili běh dané situace, je celkem vícero. Ať už je to Samuel, který jako chlapec byl v chrámu, Ježíš jako chlapec se také baví v chrámu s farizeji, a nebo Pavlův synovec, o kterém čteme v knize Skutků, tak zachránil Pavla před smrtí tím, že slyšel a oznámil, co slyšel. A takových příběhů může být více. A tak i když jsme malí, i když si připadáme bezvýznamní, i když nejsme žádnou celebritou, Bůh i pro nás má své plány. A může to být nějaký podobný zázrak, kterého se zúčastníme, který ovlivní to naše okolí. A tak v něčem buďme jako děti a v něčem nebuďme jako děti nerozumní a nedělejme hloupé rozhodnutí, hloupé věci. Pojďme se ještě krátce modlit. Bože, děkuji ti za to, že miluješ děti, že nás vedeš k tomu, abychom byli jako děti a důvěřovali ti s tím málem, co máme, s těmi našimi schopnostmi, tak ty je umíš použít, umíš je rozmnožit. A zároveň prosím, abychom nebyli jako děti v tom smyslu, kdy tak rozbíjíme, když jsme jako ti kluci na pískovišti, kteří rozbíjí věci kolem nás, ale ať přemýšlíme o tom, co se děje, co je dobré, co je tobě libé a dokonalé. Amen.

Kamis vystřídá Filip Mann. Píseň To se někdy stává. Máme 6:30 na Rádiu 7. Blížíme se ke 6:45 a to se vypravíme na návštěvy. V čase dovolených prázdnin je možná prostor navštívit naše známé, blízké, tak nás k tomu povzbudí Jan Vopalecký.

Bůh nás má rád. Je tu Phil Wickham, písně New Where I Am Standing Now. Kde teď stojím? Kde teď jsem?

Jako malého kluka mě maminka spolu s mladším bráškou často brávala s sebou na návštěvu ke své kamarádce Aničce. Dokonce i když jsme už pak byli větší a mohla nás nechat doma samotné, vždycky se zeptala, nechcete jít se mnou někdo na chvíli k tetě Aničce? Chodíval jsem s ní často. U tety Aničky nebylo nic zvláštního. Maminka si s ní povídala jako s kamarádkou, co která vaří, co plete, co kde kdo slyšel. Občas tam je poseděl Aničin manžel Ludvík a já jsem si mezi tím hrál s jejich dětmi, které byly trochu mladší než já. Také k nám domů často chodívali návštěvy. Bydleli jsme úplně v centru města. Známí z našeho křesťanského sboru se občas zastavili, třeba jen proto, že měli cestu kolem. Někdy zůstali v předsíni, jindy si šli sednout do kuchyně, chvilku popovídali a za nějakých 20 minut zase šli. To bylo normální, bylo to milé, když jsme se takhle navzájem navštěvovali. Dnes je doba jiná. Řekl bych, že jsme, promiňte, zhloupli. A spohodlněli. Na osobní návštěvy jsme úplně rezignovali. Všichni máme mobily, vidíme se na Facebooku a nemusíme nikam chodit. Když telefonujeme, klidně u toho můžeme být špinaví nebo mít nohy na stole, protože ten druhý nás nevidí. Stejně tak se domovní zvonek stal nezvyklým, zbytečným zařízením. Když už jsme si s někým opravdu domluvili, že za náma přijde, tak když je u dveří, prozvoní nás mobilem a my ho pustíme dovnitř. Ty návštěvy jsou dneska opravdu úplně jiné. A koronavirus to úplně dorazil. Návštěvy žádné, osobní setkávání žádné, všechno zvládneme online. Vlastně to ani na koronaviru nezávisí. A přitom pořád nemáme klid. Stále sledujeme, jestli nepřišla nějaká nová zpráva, jakmile něco pípne, vyskočíme, co se děje nového, podíváme se a pomyslíme si, a zase nás jenom otravuje. A může to být skoro kdokoliv. Nedaleko našeho domu někdo stojí a pláče. Chce nás navštívit, mobil nemá, u dveří se nemá jak dozvonit a tak rád by nás navštívil. A určitě by nepřišel s prázdnou. A tak si jen posteskne. Kdybys aspoň dnes poznal, co ti chci dát. Ale ty nemáš tušení. Přijdou však dny, kdy tě obklopí nepřátelé a tebe sevřou starosti. Nezůstane z tebe nic, protože jsi nepoznal, že stojím u dveří a chci k tobě přijít na návštěvu. To je parafráze Lukáše 19:42 až 44, případně Zjevení 3:20. To je směs nepatrně upravených biblických úryvků týkajících se návštěv. Propást takovou návštěvu je

horší, než přijít o 10 000. Jeden moudrý člověk to znal, a tak se na to připravil. Sedával dokonce před dveřmi a vyhlížel, jestli ho někdo nejde navštívit. Dlouho takhle sedával zbytečně, relativně zbytečně. Možná se u toho modlil, možná přemýšlel o životě. No, měl o čem. Celá desetiletí toužil potom, aby se mu narodili děti. Aspoň jedno, kéž by to byl syn. Jednou tam tak sedí, čeká, rozhlíží se a hele, opodál jdou 3 muži a blíží se k němu. Poznal, že přicházejí navštívit právě jeho. Přivítal je, usadil, začal jim připravovat něco k jídlu a přitom postupně začalo docházet, kdo to je. Pod stromem jedli, povídali, přitom se začali vyptávat na jeho ženu a dělat narážky na děti. Ale ne nějak neslušně. Otevřeně řekli, narodí se ti syn. Sára, tak se jmenovala ta žena, nevěřícně kouká, ale Abraham byl moudrý a porozuměl, o co se jedná. Toho přišel navštívit sám Hospodin. Abraham poznal, že se jedná o jedinečnou návštěvu, jedinečnou příležitost. Nakolik dokážeme my rozpoznat jedinečnou příležitost? Poznáme Boží návštěvu, kdy Bůh může udělat zásadní změnu v našem životě? V hloubi duše po něčem takovém toužíme. Po něčem, co by naplnilo dávné hluboké touhy a sny. Toužíme po tom, co by náš život oživilo, naplnilo, abychom věděli, to je ono, teď to má smysl. Když přichází Bůh, pak jeho návštěva znamená obvykle víc, než se na první pohled zdá. Když Bůh Abrahamovi a Sáře řekl, že se jim už konečně narodí Izák, nebylo to všechno. Muži se zvedli, že půjdou dál a Abraham poznal, že míří k Sodomě. Mohl se s nimi rozloučit a těšit se, že už se mu brzy narodí syn. Bůh však měl širší záměr a Abraham to poznal. Bůh se totiž chystal ještě na jednu návštěvu. Tam už to asi nebude taková pohoda. Abraham a Bůh byli důvěrní přátelé a Bůh se tentokrát rozhodl Abrahamovi svěřit něco, co se ho nepřímo také týkalo. Šlo o velmi hříšné město Sodomu, kde bydlel Abrahamův synovec Lot. Abraham si mohl říct, no, třeba to ještě není tak žhavé. Ale on postřehl, že situace je vážná, vystihl pravý okamžik a hned jedná. V tom vidím správného muže. Rozpozná okamžik, neotálí a jedná. A vyplatilo se. Příště už by bylo pozdě. Jak by si potom vyčítal, že neotevřel pusu, že nic neřekl? Správný muž jedná hned, jakmile vycítí příležitost. Dnes se může jednat o příležitost otevřít pusu, zastat se ukřivděného, všimnout si, že moje žena je zrovna nějaká smutná, zareagovat, když mezi dětmi vyvstanou spory. Když vidím ve sboru nějaký hřích, tak to nenechám jen tak, ale otevřu pusu a řeknu, že je to hřích a připomenu Boží odpuštění. Když se naskytne příležitost mluvit mezi nevěřícími o Kristu, tak o něm řeknu. A 1000 jiných běžných denních příležitostí, něco koupit, někam zajet, něco podniknout, však vy už víte, o co se jedná. Když necháme proplavat mezi prsty jednu příležitost, uteče nám mnoho dalších. A naopak, když se příležitosti naučíme rozpoznávat a zachytíme jednu, příště zachytíme druhou a počas se budeme vděční, že jsme se naučili příležitosti využívat. Až budeme sami udiveni, jak nám Bůh otvírá další a další příležitosti a tak obohacuje náš život. Bůh říká, ze Sodomy vychází velký křik a to signalizuje, že tam něco není v pořádku. Půjdu se tam podívat a uvidím, co se tam děje.
Kdybychom slovo navštívit přeložili doslovně, dostali bychom něco jako podívat se na, prohlédnout si, dohlédnout na něco. A právě to se chystal Bůh udělat v Sodomě. Abrahamovi došlo, proč Bůh jde na návštěvu do Sodomy. Proto se hned začíná nenápadně za Lota přimlouvat. Když budeš ničit celé město, co když v tom městě bude několik spravedlivých? To je smeteš spolu s celým městem. Bůh na Abrahamovu námitku přistupuje a po chvilce domlouvání se dohodnou, že pokud v Sodomě bude 10 spravedlivých, tak město Bůh nezničí. 10 spravedlivých se tam nenašlo. Ale Bůh přesto našel způsob, jak Lota zachránit. Přišel k němu do Sodomy na návštěvu. I tato návštěva vyžadovala rychlé rozhodnutí a rychlé jednání. To však Lot neuměl. Kroutil se, nechtěl nic změnit, nikam chodit a málem ho to stálo život i pověst. Málem zahynul s hříšnými lidmi v Sodomě. Ještě, že Bůh použil nátlaku, kterým by ho zachránil. Takové jsou tedy boží návštěvy. Takto Bůh navštívil Izraelce, když už byli přes 400 let v egyptském otroctví. Chvíli jim trvalo, než uvěřili, že Bůh je navštívil. Exodus 4:31. Tehdy boží návštěva znamenala vysvobození, odchod z Egypta. Přišli do zaslíbené země. Boží návštěvy však mohou znamenat i pohromu. Podle Exodu 20 Bůh navštěvuje nepravost otců na synech do třetího pokolení. Někdy Bůh přichází s trestem. David je Bohu za jeho návštěvy vděčný. Říká, co je člověk, že na ně pamatuješ, syn člověka, že jej navštěvuješ. Bůh nás podobně navštěvuje i dnes. Každá jeho návštěva je vlastně příležitost. Když postřehneme malé příležitosti a využijeme je, vystihneme pak i velké příležitosti. Pochopíme, co se kdy děje, a můžeme podle toho včas reagovat. Takové příležitosti existují i dnes. Když se narodil Jan Křtitel, jeho otec Zachariáš poznal, že je to velká historická událost a také Bohu vyjádřil vděčnost, že je přišel navštívit. Jak jsme na boží návštěvu připraveni dnes? Co kdyby k nám Bůh přišel na návštěvu? Teď. Máte představu, co by jeho návštěva obnášela? Ocenění? Odpověď na naši otázku? Nové životní zaměření? Upozornění? Varování? Poslední šanci? A vůbec, zkuste se ohlédnout, nebyl u vás Bůh včera a vy jste si toho ani nevšimli? Tak zareagujte aspoň dnes, ale co nejdřív.

zítra začneme s Bronislavem Matulíkem nahlížet do života Eliáše. Tak přidejte se zase zítra v 6:45.

Sedmou hodinou raní ve vysílání Rádia 7 vás poslední červnový den provází Pavel Kohl. Za půl hodiny se vypravíme na festival United. Ten je sice ještě daleko, ale už můžeme nahlédnout trošku pod pokličku s ředitelkou festivalu United Danielou Hurtovou. Poslouchejte ranní telefonát a do té doby ten prostor vyplní nejrůznější písně o Bohu, o Božím království nebo i o nás samotných. Dobrý poslech.

Další píseň nás zavede na Ukrajinu skupina Room for More v tvojích rukách. Jsme v božích rukách, i když se dějí náročné, zlé věci.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Bůh nám dává víc, než potřebujeme. S Janou Zibajovou navštívíme domov, ten boží domov.

Další píseň je na základě listu Filipským 2. kapitoly od Matta Redmana. Chce zářit v tomto světě jako hvězdy, být bezúhonný, čistý před Bohem.

Meta Redmana vystřídá Jiřina Gina Čunková a pak ještě Martin Dom, Worship, který nás dovede k rannímu telefonátu.

okolo chodí a do klece mě znovu zve. Za rytěr dráte svůj, chce ublížit mé duši. Hlíně má klíč od života.

Skupina Martin Dom Worship je jednou z těch, které vystoupí na festivalu United. A tak s nimi nás jejich píseň doprovodí právě k rozhovoru o Unitedu.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
1: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Vrcholem letošní sezóny křesťanských festivalů bude opět United ve Vsetíně. Od 20. do 22. srpna nabídne 3 dny plné hudby, inspirace i setkávání. Co všechno letošní ročník přinese, nám prozradí jeho ředitelka Daniela Hurtová. Vítej ve vysílání.
4: Dobré ráno a tobě, Pavle, i všem posluchačům.
3: Téma letošního United zní uprostřed. Proč jste se rozhodli právě pro toto téma?
4: Ten název, to slovo uprostřed, je takovým jenom symbolem toho, že uprostřed všeho, co se děje, můžeme hledat Boží pokoj. Přišlo nám, že je potřeba o tomto tématu mluvit. Protože zažíváme svoje osobní boje a nepokoje. Žijeme uprostřed online světa, který je v mnohem takový znepokojivý. Jsme informováni úplně v reálném čase o tom, co se děje ve válkách, které nejsou až tak daleko. Žijeme v online světě, který chce urvat naši pozornost. Zažíváme dobu, kdy jsou na vrcholu různé psychické potíže, co se statistik týče. A uprostřed tady tohoto všeho pořád platí a zní Ježíšovo pokoj vám. Takže se budeme bavit, jak ten Boží pokoj hledat, jak to uchopit tady v této době, ve které žijeme. A snad se nám to povede, a snad lidi, kteří přijedou na festival, a budou prožívat Boží pokoj, ale taky pojedou změnění Božím pokojem a budou inspirováni k tomu hledat Boží pokoj v každodenním životě.
3: United má už celkem dlouhou historii, ale stále se vyvíjí a roste. Jaké novinky jste pro 3 srpnové dny na Vsetíně připravili tentokrát?
4: Já jsem moc ráda, že se podařila tak pěkně naplnit novinka, kterou jsme připravovali už posledního půl roku. A je to kategorie Nový na United. Návštěvníci najdou ve svých programech takovou poznámku u některých účinkujících, NNU. A bude to znamenat, že ten vystupující nebo ten projekt je nový. Byla možnost se přihlásit, jak kdyby soutěžit o to místo, o vystoupení na festivalu. A nám se to moc pěkně podařilo nakombinovat z těch přihlášených kapel, projektů a uslyší naši účastníci úplně nové uskupení. Jsem moc ráda, že to bude pestré, že to bude z různých hudebních žánrů. Dokonce tam máme i jeden taneční projekt, který je nový, který vznikl při United Dance, který je taky modifikovaný v letošním roce, a jeden takový výtvarný, tvořivý projekt. Takže na to bych chtěla pozvat a jsem ráda, že na to takové ti interpreti reagovali a přihlásili se nám. A druhou novinkou bych třeba vybrala, že budeme mít v sobotním večeru zařazený flashmob, což je vystoupení, ale zároveň takové hnutí celého toho davu. Bude to taneční flashmob, kdy se účastníci během workshopu, ale i ze sociálních sítí, nemusí chodit ani na workshopy, naučí takový jednoduchý tanec a potom společně roztančíme v sobotu v Setínské náměstí. Takže na to se taky moc těším, protože věřím, že to bude takovým pěkným spojovacím prvkem, takovým pojítkem.
3: Už dopadly hudební uskupení a United je znám i tím hudebním programem. Které interprety nebo kapely stojí za vypíchnutí, kteří přijedou na United?
4: Já bych zmínila třeba zahraniční kapely, které každoročně přijíždí na festival. A letos se nám to povedlo moc pěkně nakombinovat. Budeme mít dvě kapely z Velké Británie, jednu z Německa, jednu z Ameriky. A potom určitě ráda dodám i některé z těch českých a slovenských, protože i ty jsou velmi kvalitní, atraktivní pro naše účastníky. A tak z Británie třeba přijedou Moises Brothers. Jsou to bratři, kteří působí na jihu Británie. Já jsem je viděla hrát naživo na jednom festivalu velkém, kde se spíš pohybovali jako doprovázejících velkých hudebníků britských. A taky měli i svoje samostatné vystoupení a k nám na vsetín přijdou se svým vystoupením. Jsou to muzikanti, kteří opravdu dobře cítí hudbu, kteří se nebojí experimentovat, kteří mají rádi více hlasy. Myslím si, že to bude alternativní, ale že to bude moc příjemné pro naše návštěvníky vidět kapelu, která úplně poprvé přijíždí do České republiky a věřím, že osloví to naše publikum. A z Ameriky přiletí Alter Poetry. A pod tímto názvem se skrývá duo. A možná, že posluchači budou znát zpěváka Coryho Simona, který přijíždí se svou kolegyní z Ameriky. Cory tady působil v České republice jako misionář řadu let. Byl v Křesťanské akademii mladých. A jezdil tady s kapelou Divine Attraction. Tentokrát už teďka nebydlí v České republice, je zpátky v Americe, je tam profesionálním hudebním pastorem ve velkém sboru a přijíždí s projektem se svou kolegyní, která spolu tvoří vlastně takovou více uctívací až meditativní hudbu, takže přijíždí tady s tímto setem, který pozve naše účastníky do chvály, do uctívání, do takové větší intimnosti před Pánem Bohem, nebo s Pánem Bohem. A tak věřím, že to i v rámci tak velkého festivalu je možné a že nás Cory a Skelly tady tímto časem pěkně provedou. No a potom samozřejmě české a slovenské kapely budou na festivalu. Ze slovenských zmíním projekt Gadzon, Lamaťské chvály, Janu Zibalovou, nebo taky Martin Dom Worship. Z českých hudebníků přijíždí Pavel Helan, Spotlight, Lift Up, a nebo taky kapela Brouci, kteří zahrajou a potěší to nejmladší publikum naše.
3: Na United je také množství seminářů, workshopů a řečníků. Můžeme některé z nich představit?
4: Semináře tvoří velkou část dne a jsem ráda, že účastníci to dlouhodobě hodnotí jako stejně důležitou součást jako hudba. Takže dobře vybíráme, koho zveme, snažíme se reagovat na témata, které jsou poptávané, které jsou hodně navštěvované, které rezonují s mladými. Z těch seminářů bych třeba nabídla něco ze vztahu, tam budeme mít. Budeme mít manžele Skokanovi, kteří budou mluvit o tom, co ve vztazích funguje, co nefunguje. Já jsem tady do tohoto semináře mohla už nakouknout a musím říct, že je velmi dobře udělaný, je ze života, tak neváhám. Vlastně na žádný z našich seminářů se nebojím pozvat, ale tady tento i jsem kousek slyšela, takže bude úplně super. O vztazích, partnerských vztazích bude mluvit taky kromě Skokanových Tomáš Hasmanda. Ten bude mluvit o nějakých střetech ve vztazích. Budeme se zabývat taky například vedením lidí. Máme tam jeden seminář a jeden workshop. Seminář povede Kateřina Popovič, je to velmi mladá vedoucí, takže to pojme tím svým úhlem pohledu. a název je Nesnesitelné vedení. A potom bych možná přeskočila na workshopy, kdy taky vedení týmu a hledání správných lidí se bude zabývat Zuzana Nelson. A ten workshop se jmenuje Najdi své pracovní flow. A je to o takovém systému, který nabízí trošku pohled na naše schopnosti a na skládání týmu, jaké lidi bychom měli mít v týmu, aby to dobře fungovalo. A potom bude velká řada seminářů, které se zabývají aktuálním děním ve společnosti. A tam by se dalo zařadit například Křesťan a politika od bývalého slovenského premiéra Eduarda Hegera, nebo úplně z opačného spektra, to se nedá říct, ale z úplně jiného konce Pavel Hošek bude mít seminář Nebe a co nás čeká na druhé straně. Je to velmi pestře poskladané i ty seminářová témata.
3: Do začátku festivalu zbývá 51 dní. V jaké fázi příprav se nacházíte?
4: Červenec nebo první půlka července bývá hodně náročná. A já jsem teďka vyjmenovala úplně mikročástku z toho, co ve festivalu všechno připravujeme a co se tam bude dít. Ono to znamená pro nás to všechno uskládat a domluvit tak, aby to bylo pěkně návazné, aby to našim účastníkům vyhovovalo a to se děje právě teď. Takže účinkující jsou domluvení, ať nás čeká teďka úplně ty poslední detaily doladit, domluvit a je to takové trošku náročnější. Máme novou kolegyni v produkci, která dřív jezdila na festival jako účastník. A když nastoupila a začala do toho trošku víc vidět, tak ona říkala, mně se to vždycky zdálo jako hodně dobře zorganizovaný festival. A teď mi začíná být jasné, proč to tak je. A myslím, že i do dneška toho půl roku, tři čtvrtě roku překvapuje to množství těch propojení, které my v tom máme, které v tom hledáme a které se řeší a ona je toho teďka součástí a je tím trošičku zahlcená. Tak věřím, že i letos to zvládneme tak nějak jako dokombinovat, aby opravdu lidi tím festivalem mohli tak plynule procházet a pěkně nám to mohlo navazovat. A taky hodně náročné teďka je ještě hledání dobrovolníků. To bych ráda do vysílání taky řekla, pokud někdo chce poznat festival z jiné stránky, než jako posluchač, než jako návštěvník, tak je příležitost se přihlásit jako dobrovolník, protože stále hledáme lidi, kteří by nám pomohli vítat účastníky, dělat občerstvení pro naše účinkující, všechny prostory hlídat, pomáhat na místě zrealizovat ten program.

0: Ať všechno pěkně zapadne do sebe. Hostem ranního telefonátu byla ředitelka festivalu United Daniela Hurtová. Děkujeme.
1: Já moc děkuju a budu se těšit na všechny ve Vsetíně 20. až 22. srpna. A ještě bych chtěla dodat, že všechny informace najdete na našem webu www.festivalunited.cz. Naschledanou.

Jana Zibalová je také jednou z těch, které můžete slyšet na festivalu United koncem srpna na Vsetíně. A objeví se mezi nimi i například Spotlight.

Píseň inspirovaná Izajášem 55. kapitolou. Dokon do 8. hodiny je tu Brooke Ligervootová s písní Calvary is enough. Golgota, Kalvárie, stačí.

0: Osmá hodina raní v poslední červnový den, tedy úterý 30. června, na své vysílání z Rádia 7 zavede do Bible, konkrétně za prorokem Ezechielem, to už v následujících minutách provede Jiří Zdráhal v pořadu Bible Guide a o 8:30 budeme uvažovat o vedení, jak vést na periferii, představí rozhovor Vojty Barota s kazatelem v Bruntále Antonínem Prokůpkem. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a přeji dobrý poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 4. kapitola. Prorok Ezechiel v této kapitole dostal od Boha úkol, aby vytvořil model obleženého města Jeruzaléma. Jeruzalém byl skutečně oblehnut babylonskými vojsky za 5 let po tomto proroctví. Mezi sebe a model města Jeruzaléma měl pak postavit kovovou pánev jako ilustraci toho, že Bůh kvůli jejím hříchům odvrátil od Izraele svou tvář. O tom čteme. Synu člověčí, vezmi si cihlu, položi před sebe a vyrý na ní město Jeruzalém. Potom je začni obléhat, postav proti němu obléhací val, navrž proti němu násep, rozmísti proti němu jednotky a rozestav kolem něj beranidla. Potom si vezmi železnou pánev, postavi jako železnou zeď mezi sebe a to město a upři na ně svůj pohled, ať je obleženo. Oblehni je na znamení pro dům Izraele. Ezechiel pak, podle božích instrukcí, spal 390 dní na levém boku a 40 dní pouze na pravém boku jako symbol počtu let, kdy Izraelci žili ve své zemi. Také svou omezenou stravou prorok ilustroval úděl obyvatel obleženého Jeruzaléma. Bůh smysl tohoto vysvětlil takto. Synu člověčí, řekl mi, odříznu Jeruzalém od chleba. Budou jíst na příděl a v úzkostech. I vodu budou mít odměřenou a pít i budou v hrůze, protože bude takový nedostatek vody a chleba. Jeden jako druhý budou zděšeni a budou skomírat svými vinami. To je přesný popis dlouhého obléhání Jeruzaléma babylonským Nabukadnezarem. Toto obléhání Ezechiel předpovídal. Jelikož si měl vařit speciální pokrm vyjadřující chudobu obležených v Jeruzalémě, tak z toho lze usuzovat, že na boku neležel celé dny, ale snad jen určitou část jako symbolický skutek ilustrující jeho proroctví o Jeruzalému. V Bibli čteme o podobných prorockých skutcích. Izajáš měl chodit po určitou dobu bosý a bez oblečení, Jeremiáš si zase vyrobil dřevěnou tyč na nošení břemen, takzvaného. Někdy má Bůh pro své služebníky i obtížné úkoly. Bůh nás může zkoušet a tak připravovat na náročnější poslání. Pavel kázal v Damašku a musel uprchnout v koši spuštěném po městské zdi. Později byl, kvůli evangeliu, kamenován a vězněn. Pavel byl ochoten pro svého pána něco vydržet. Také nás může někdy Bůh chtít vyzkoušet, co uneseme. Nemusí to být tak obtížné, jako to měli tito proroci. Někdy nám stačí, když nás nechá jít duchovní pouští. To jsou chvíle, kdy necítíme Boha, nevidíme jeho jednání a neslyšíme jeho hlas. Taková cesta pouští nám ale nemá sklonit hlavu a způsobit duchovní pasivitu. Naopak, je to období zvýšeného hledání Boha. Na poušti k němu přicházíme víc, hledáme v jeho slově a chceme slyšet jeho hlas. Právě k tomuto nás má cesta pouští vést. Když čteme o starozákonních prorocích, tak si někdy neuvědomujeme, že i nový zákon je plný proroků a prorokování. V knize Skutků čteme. V té době přišli do Antiochie proroci z Jeruzaléma. Jeden z nich, jménem Agabos, vstal a skrze ducha oznamoval, že po celé říši bude veliký hlad, což se naplnilo za císaře Klaudia. Pavel ve svém listu vyzval křesťany, ať všichni prorokují. Někteří v církvi ale měli prorocký dar. Vedení duchem měli schopnost předpovídat budoucnost, tak jako starozákonní proroci. Ve vedeních církve byli také proroci, O tom čteme, když do Antiochie přišli poslové z Jeruzaléma, kteří přinesli závěry jeruzalémského sněmu. Čteme, Juda se Silasem, kteří byli také proroci, pak mnoha slovy povzbuzovali a posilovali bratry. Také o dcerách evangelisty Filipa čteme jako o prorokyních. Navštívili jsme, Pavel a jeho doprovod, evangelistu Filipa a zůstali u něj. Filip měl 4 mladé dcery, které prorokovali. A prorok z Jeruzaléma se setkal s Pavlem i na jeho cestě do Jeruzaléma, kde byl uvězněn. O tom čteme. Když jsme tam, v domě Filipa evangelisty, strávili několik dní, dorazil z Judska jeden prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův pás a svázal si ruce i nohy se slovy. Tak praví Duch svatý, muže, jemuž patří tento pás, takto spoutají židovští vůdci v Jeruzalémě a vydají ho do rukou pohanů. A to se skutečně stalo. Pavel nebyl překvapen, když byl uvězněn. Prorokování nás může někdy znejisťovat, ale i to patří k tomu, čemu říkáme křesťanství.

Do Bible, konkrétně do proroka Ezechiele, nám dává teď nahlédnout Bible Guide s Jiřím Zdráhalem, pastorem církve ICF v Brně. Předchozí díly od Genesis až po Ezechiela najdete na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách.

Bůh chce rozvíjet naši víru. Třeba abychom přenášeli i hory. My tu možnost cílu nemáme, ale pro Boha je to jednoduché. Easy for you, zpívá Israel Hakten.

Z další písní se přesuneme do Austrálie se skupinou Planet Shakers. Budu tě chválit 24 hodin, 7 dní v týdnu, každý den v roce. Píseň 24, 7, 3, 6, 5.

Jaká specifika má vedení na periferii v místech, která jsou náročná, tvrdá, těžká? O tom bude 3D Talk o 8:30. Teď například City House Music.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Mé jméno je Vojta a dnes tu se mnou sedí Tonda Prokůpek, nově ordinovaný kazatel církve bratrské, aktuálně v Bruntále, majitel drsného pohledu, milujícího srdce, plešaté kočky a hada. Tondo, vítej.
2: Ahoj, ahoj.
1: Dnes budeme mluvit spolu o tom, jak vedoucí mohou vést na periferii, na místě, odkud lidé odchází. Tondo, ty sloužíš v regionu, odkud lidé spíše odchází, než přichází. Na Bruntálsku, jak tě toto místo ovlivnilo v přemýšlení o tvé službě?
2: Myslím, že mě to naučilo přehodnotit, co vlastně považuji za úspěch. Ve společnosti, v církvi jsme zvyklí měřit úspěch růstem. Pamatuju si to i z větších zborů, jako je Opava, že když byly nějaké služby, tak dokud těm službám přibývali lidé, tak jsme ji brali za úspěšnou. Jsme zvyklí měřit úspěch čísly a výsledky. Jenže v regionech, jako je Bruntálsko, člověk rychle zjistí, že pokud budu měřit úspěch jen počty, můžeš být velmi frustrovaný. A začal jsem se více dívat ne na čísla nebo na počty, ale na věrnost než na velikost.
1: Je to trošku jiný způsob vedení lidí a vedení sboru a vedení nějaké skupiny nebo týmu. Co ti přijde, že je na vedení v takovém prostředí nejtěžší?
2: Nejtěžší je asi boj s pocitem, že se nic neděje. A ne, to celkově můj jako větší problém, kdy jsem měl pocit, že v církvi nikdy nic neděláš, nebo aspoň nejde nikdy dlouhodobě nic vidět. Ale tady dokonce pracuješ měsíce, možná bych se nebal říct ani až roky, a výsledky nejdou vidět. Lidé odcházejí a teďka za prací. Vzpomínám si, když jsme měli mládež, tak mladí odcházeli studovat, když měli nějakou perspektivu. Někteří přijdou a zase zmizí. A člověk se musí učit věřit, že Bůh pracuje i pod tím vším a i pod tím povrchem.
1: U tebe osobně, jak tohle je pro tebe těžké nebo lehké? Jak se s tímhle srovnáváš? S tím, že děláš něco, co nejde vidět?
2: Těžké. Musel jsem se právě naučit, že statistiky, ano, že členská tabulka nebo počty členů, že všechno tohle jsou sice důležité věci, ale není to evangelium. Statistiky mohou být užitečné, mohou nám něco ukázat, ale nemohou být zdrojem naděje. A když se čtu Nový zákon, tak Ježíš často investoval obrovské množství času do několika jednotlivců. Jo, nebo když uzdravoval, tak taky neuzdravoval davy, ale uzdravoval pár lidí. Investoval 3 roky neskutečného času do 12 svých učedníků. A když se na to díváme a čteme to, jak málo lidí vlastně měl Ježíš kolem sebe, které opravdu oslovil, kterým se skutečně věnoval, a pak se podíváme, co z toho vzniklo, a že z toho vzniklo hlavně něco, co změnilo svět a mění ho až do dneška, tak si myslím, že dělám i já smysluplnou práci.
1: Je to povzbudivé, nebo je tohle něco, co tě povzbuzuje, respektive kdy naposledy se cítil takový povzbuzený, potěšený?
2: Je to, toto jsem se naučil, že je povzbudivé, ale zajímavé je, že většinou nejsem povzbuzený při nějaké velké akci. Já jsem teďka navštívil pár velkých akcí, cítil jsem se tam dobře, lidi tam byli, vypadalo to úžasně. A pak jsem se vrátil tady a zjistil jsem, že mnohem víc mě povzbudí, když vidím konkrétního člověka a za ním ten jeho příběh. Když vidím někoho, kdo začne číst Bibli nově. Když se někdo vrátí do společenství, když předtím odešel. Jo? Nebo mu pomáhám mu uzdravit rány z církve, které měl. Když někdo udělá další krok víry a třeba se nechá pokřtít. Před měsícem jsme měli po asi 3 letech křest nového člena v Bruntále. A to jsou věci, které se mi do těch statistik nikdy nevejdou, ale které mě právě povzbuzujou v tom, že děláme tady i tady dobrou práci.
1: I tady. Jak poznáš, že to, co děláš, to, jak vedeš lidi, není marné? Je to právě tady tímhle, že vidíš nějaký pokrok nebo nějaký růst u jednotlivců? Nebo je to něco, co tě povzbudí zvenku?
2: Přestal jsem hledat potvrzení ve výsledcích. Je to něco, co jsem dělal kdysi, když jsem přišel před víc než 3 lety do Bruntálu. A tak jsem si taky říkal, že to možná za 2 roky zabalím, když neuvidím žádný pokrok. A když se teďka dívám po 3 letech na Bruntálsko, on vlastně počtama ten pokrok tam žádný není. Ale duchovně vidím, že se na Bruntálsku spoustu věcí změnilo. Už jenom to, že ekumenicky jsme začali mnohem víc spolupracovat. A já se snažím ptát, jestli jsem věrný tomu, co mi Bůh svěřil. Věřím tomu, že mě Pán Bůh tady poslal za nějakým účelem něco tady dělat, že to nebylo jenom tady tě na chvilku odklidím do Bruntálu, ale že jsem opravdu mi byla svěřená ta část práce tady. A já se ptám, jestli teda miluji lidi, jestli se tady hlásá evangelium, to se snažím dělat, jestli se modlíme, když jsme ve společenství. A pokud ano, pak věřím, že právě Pán Bůh pracuje, i když já to třeba zatím nevidím. A dlouho jsem nic neviděl, a jak jsem zmiňoval ten křest, tak to bylo přesně po 3 letech, kdy jsme někoho pokřtili, a mně to přišlo jako najednou, tady máš vlastně ovoce své práce, která sice trvala dlouho, ale je tady nějaký výsledek, hmatatelný.
1: Dlouho se tvoří nějaké podhoubí a pak se něco zjde.
2: Je to tak?
1: Přijde ti, že jsou lidé kolem tebe, kteří třeba to považují za marné, i když to tak není?
2: Ne s těma, s kterýma mluvím, neboť se jim to snažím většinou vysvětlit. Ale já jsem měl na začátku pocit, že je to marné. A dlouho mi trvalo, než jsem změnil tenhle svůj postoj. Když se bavíš s lidma třeba při modlitevním karavanu na Bruntálsku, tak máš pocit, že ti lidi říkají, že je to marné. Jo? A tady jako v těch periferiích, v těch Sudetech, je spousta lidí, kteří právě bojují s marností a s těma smutnýma věcma, trápením, které si nesou. Takže jo, ono ta marnost tady jde cítit docela.
1: Jak se ti daří nestratit tu naději? Nebo máš někdy, měl jsi někdy chuť to vzdát? Respektive, jak často máš chuť to vzdát?
2: Ano, to je asi ta správná otázka. A doufám a věřím, že každý, kdo dlouhodobě slouží, zažije chvíle únavy. Doufám, že nejsem v tomhle sám. Nebo že zažívá pochybnosti. Ale zajímavé je, že právě tehdy člověk znovu objeví, že služba nestojí na něm. Jo, i já jsem měl pocity a chutě to vzdát. Pamatuju si, jak jsem seděl v křesle svém houpacím a říkal jsem si, co tady vlastně dělám, proč tady jsem. A pak jsem si uvědomil, že ta služba nestojí na mě. Že Bruntál není moje dílo, že církev není moje a že Kristus buduje svou církev a buduje ji i tady. A pro mě je to najednou jako velká úleva. Jo, že já dělám jenom to, k čemu mě Pán Bůh povolal a ta práce je na něm.
1: O Bruntále se říká, že je to hezký kraj, tvrdí lidé. Co tě Bruntála okolí naučilo o lidech?
2: Že do Bruntálu můžeš přijet jenom na koních a ve dvou. A že za každým člověkem je příběh. A stojí za to si ty příběhy vyslechnout. A někdy vidíme jenom problém. Nebo vidíme problematického člověka. Ale zatím většinou bývá často bolest. A na Bruntálsku to je hodně vidět. Jo? Vidíme zklamání, vidíme osamělost. A Bruntál mě naučil možná víc poslouchat a méně rychle hodnotit ty lidi.
1: My se známe už delší dobu. Už jsme i spolu sloužili, něco jsme spolu vedli, dělali, zažili. Znám tě jako člověka, který raději méně mluví a více dělá, což ne vždycky možná jde. Jakou roli v tvé službě hraje trpělivost?
2: Obrovskou. Máš pravdu, že se známe docela dlouho a myslím, že si velmi pamatuješ, když se nás náš kazatel snažil naučit delegovat. A já si pamatuju, jak jsem mu říkal, víš, abych to někomu delegoval, tak mu to první musím ukázat, pak to s ním udělat, pak ho to nechám udělat, on to pak zkazí a já jdu a musím to po něm opravit. Toto radši udělám sám. A takhle jsem dlouho přistupoval, žel i ke službě a k vedení, ale tady jsem se fakt naučil trpělivosti a myslím si, že trpělivost je jedna z nejvíc podceňovaných křesťanských cností. My chceme velmi často rychlé výsledky. Zasadíš kytku, respektive dáš semínko, vyroste ti kytka. Vezmeš kafe, zaliješ horkou vodou a máš kávu udělanou. Instantní polívka je skvělá věc. Ja? Ale Bůh často pracuje v letech. A když čteš Bibli, tak zjistíš, že kolikrát to trvalo někdy i generace, než se něco stalo, než se něco změnilo. A já si myslím, že někdy ta trpělivost v tomhle tom může být zásadní pro nás a musíme se opět učit té trpělivosti.
1: Bruntál je takový vlastně začínající stanice, zakládaná církev, stará pár let a je vlastně malá. Malý sbor, malé místo. Je nějaký rozdíl mezi vedoucími malých sborů a velkých sborů, který možná pociťuješ právě tím, že vedeš malý sbor? Malou církev?
2: Mně se strašně líbí název začínající stanice, ono už je začínající docela dlouho, ale ten rozdíl, který začínám vidět a který jsem pochopil možná nedávno, bylo, když jsem se přestal srovnávat. Třeba s Opavou, s naším mateřským sborem. Nebo s Elimem, který jsme taky zakládali a který už teďka je po 6 letech samostatným sborem. A myslím si, že to je důležité nesrovnávat se. Každý sbor, každá stanice má jiné podmínky, jinou historii a jiné možnosti. A někdy máme pocit, že jsme úspěšní jen tehdy, když vypadáme jako někdo jiný. A já, kdybych použil metody, co používal Tomáš v Elimu opavském, tak tady rozhodně neuspěju, jsem zjistil. A já si myslím, že Pán Bůh nás nevolá k napodobování jiných sborů, ale volá nás k věrnosti tam, kde jsme a hledání té cesty tam, kde jsme. A my musíme najít ty zdroje v těch místech, kde jsme. Mě strašně baví, když se vrací někteří z těch cizích zemí a říkají, wow, v té Austrálii to bylo tak skvělé, my jsme se tam naučili tolik nových věcí a pak zjistí, že půlka z toho vůbec nebude aplikovat u nás.
1: Je něco, co je naopak výhodné na malých sborech, malých církvích, malých společenstvích?
2: Výhodné, ale taky nebezpečné. Důvěra a blízkost lidí, kterou dokážeš budovat. Ale nesmíš jí zradit. Opravdu dokážeš budovat hluboké vztahy, ale musíš být věrný v těch vztazích.
1: Mluvili jsme tady hodně vlastně o těch těžkostí v Bruntále a skoro to vyznívá, že Bruntál je opravdu místo, kam odkud lidé odchází. Vidíš dneska nějakou naději na Bruntálsku nebo případně i tady v tvém sboru?
2: Právě v lidech. A nejenom na Bruntálsku, ale třeba ve Vrbně. Chvilkově jsme působili ve Zlatých horách. V jednotlivcích. V těch lidech, kteří opravdu hledají Boha. V nových vztazích mezi církvemi. V malých věcech, které by mnoho lidí přehlédlo, protože Boží království často začíná jako malé semínko, jako malé nenápadné, ale živé. A to je ta naděje do budoucnosti.
1: Mluvili jsme tady o tom, jak být vedoucím na těžkých místech. Na závěr, kdybys měl jednou větou odpověď na otázku, jak vést tam, odkud ostatní lidé odchází, co bys řekl? Možná povzbudivě, jo?
2: To neumím. Ne, musíš se naučit věřit, že Bůh pracuje i tam, kde lidé vidí jen úbytek. A že věrnost je někdy důležitější než viditelný úspěch.
1: Tondo, díky, to je taková dobrá rada na závěr. A s ní se s vámi dneska loučím já, Vojta.
2: A já, Tonda.

0: Amen.
1: Další píseň nám dá nahlédnout do Žalmu 28.

Nezahrnuj mě mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližním mluví o pokoji, v srdci však mají zášť.

Bůh nám blízko, stojí blízko nás a my můžeme s ním kráčet. Například do 9. hodiny v úterý 30. června u vysílání Rádia 7 vás vítá Pavel Kol a v této hodince se krom kalendáře, kalendária, pozvánek na nejrůznější akce dostaneme také na základy, konkrétně na slůvko milost. Co přináší do našeho života? Jak ho vidí Štěpánka Paluchníková, uslyšíme o 9:30. Teď vystupme do té načínající hodinky s důvěrou.

Máme tu 30. června, poslední den červnový, pravidelně zdobí v českém kalendáři jméno Šárka. Toto jméno se vztahuje ke kdysi divokému údolí s kamenitými a skalnatými svahy na severozápadním okraji dnešní Prahy. Budeme-li věřit jazykovědcům, jeho původ je prastarý. Bývá srovnáváno s korzickým slovem sara, jež znamená horský hřbet nebo návrší. Srovnání snese i se španělským Sierra nebo albánským Sharane se stejným významem. Jméno Šárka tedy znamená horský hřbet či návrší. Nejvíce toto jméno asi proslavila bojovnice z ženských šiků Vlastinných. Bylo to za času, kdy ženy vedly válku oproti mužům a Šárka je v jednom z příběhů starých pověstí českých popsána jako lstivá bojovnice, která za svou krásu nalákala celý oddíl ctiradů. Mužům se zželelo přivázané dívky, osvobodili ji spout a za chvíli zmožením medovinou a kouzlem krásné ženy klesly pod zbraněmi Vlastinných bojovnic, jež na ně čekali v záloze. Nahlédneme-li do kalendária 30. června roku 1905, Albert Einstein představil v odborném tisku teorii relativity. O 3 roky později došlo k tunguské katastrofě, silné explozi na Sibiři, která nikdy nebyla spolehlivě vysvětlena. A roku 1945 vzniká státní bezpečnost, politická policie, která byla zcela pod kontrolou komunistické strany a měla pomáhat k likvidaci protivníků režimu. Po roce 1948 byla jedním z hlavních nástrojů komunistického teroru. Zanikla rozkazem ministra vnitra Richarda Sachera 1. února 1990. Nahlédneme-li do narození vztahujících se k datu 30. června, tak tam najdeme katolického kardinála Františka Tomáška. Ten se narodil roku 1899. Byl v době totality výraznou postavou tichého, ale vytrvalého odporu proti komunistické zlovůli. Výrazně se postavil například za petici podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v Československu, která požadovala obnovení demokratických a náboženských svobod, která na sklonku 80. let získala přes 500 000 podpisů. Zemřel v 93 letech. Viktor Fischl, hebrejským jménem Avigdor Dagan, český spisovatel a publicista, se narodil 30. června 1912. Po studiích na Karlově univerzitě byl v dobách první republiky parlamentním sekretářem menšinové židovské strany. V roce 1939 emigroval do Londýna, kde pracoval pro zahraniční odboj. V roce 1949 emigroval podruhé, tentokrát do Izraele. Působil v izraelských diplomatických službách. V roce 1977 odešel do penze a věnoval se pouze literatuře. Do Československa se vrátil poprvé až v roce 1990. Z literárního díla připomeňme jeho hovory s Janem Masarykem nebo knížku Dvorní šašci a přidejme i jeden Fischlův výrok. Politika je duchovní záležitost a pro politiky platí to též, co pro spisovatele. Je to věc svědomí. Jsme ale bohužel svědky devalvace osobnosti jak v literatuře, tak v politice. Nevím, z jakého důvodu a pochybuji, že někdo na světě to ví. Zemřel v květnu roku 2006. Připomínáme si i narození Lorena Duna Cunningena, amerického misionáře, zakladatele mezinárodní křesťanské misijní organizace YWAM, Youth with a Mission a University of the Nations. Zemřel v říjnu 2023. A zmíním jedno úmrtí, totiž prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic, blízkého přítele Karla IV.
dobrého řečníka, kancléře nově vzniklé Karlovy univerzity, který systematicky vedl českou církev, aby byla nápomocna svým ovečkám. Narodil se v březnu 1297, zemřel 30. června 1364. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária. To připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Toufal mladší.

Otec, Syn a Duch Svatý. Skupina Hillsong Worship nám připomněl vztah ve Trojici a pokračuje skupina Aira Hits píseň Svatý Beránek.

můžeme nahlédnout krátce na akce, které jsou připraveny nebo se chystají. Konkrétně třeba letní biblická škola v Trhanově proběhne od 11. července do 17. července. Můžete se těšit na výklady biblických textů, přednášky o aktuálních tématech, filmové semináře, výlety či rozhovory. Pro mladší je v podobném termínu o týden později 18. až 25. července ve Smilovicích X-Camp a od 20. do 25. července ve Slavíkově proběhne Christ Fest s tématem Bůh je. Tři tečky můžete si dosadit, anebo přijet se podívat. A pak takové pozvání na pochod, které pořádají ICEJ, Vrba Wetzler Memorial, proběhne od 27. do 1. srpna. Trasa pochodu kopíruje téměř 130 km dlouhou trasu, po níž za dramatických okolností v dubnu 44 dva mladí židovští vězni Wetzler a Vrba unikli z vyhladzovacího tábora Auschwitz-Birkenau na Slovansko do obce Skalité. Můžete se přidat, zapojit a my tady pokračujeme se skupinou Adonai a poté už jsou před námi základy Štěpánky Paluchníkové.

0: Aktuální seriál úvah pro pořad Základy zpracovává vyučující na Evangelikálním teologickém semináři v Praze Štěpánka Paluchníková. Ve svém pátém zastavení uvažuje nad dalším elementárním tématem křesťanské víry.
1: Základy. Dnes před sebou máme krásné téma. Milost. Slovo, které zní jemně a přitom sobě nese obrovskou sílu. Často se o milosti zpívá, často je milost zmiňována v prosbách, aby se Bůh smiloval, aby se sklonil k člověku ve své dobrotě. A přesto, jak o milosti mluvit tak, aby nebyla jen známým pojmem, ale skutečností, která je reálnou součástí lidského života? Možná můžeme začít jednoduše. Milost je dar. Dar, který si nemůžeme zasloužit, vybojovat ani vynutit. Není výsledkem našeho výkonu ani odměnou za správné chování. Je to Boží příklon k člověku. Okamžik, kdy Bůh říká své ano. Ne proto, jací jsme, ale proto, jaký je On. Milost je Boží svobodné rozhodnutí být milostivý. Tato myšlenka prostupuje celou Biblí. Kdo si to vystihl krásným obrazem? Ve Starém zákoně je milost jako malý plamínek, zatímco v Novém zákoně se rozhořívá jako jasné světlo. Už od počátku vidíme, že Bůh jedná s člověkem ne podle jeho zásluh, ale podle svého milosrdenství. Vrchol tohoto příběhu milosti přichází v Ježíši Kristu. V něm se milost stává konkrétní, viditelnou, na dosah. Nejde jen o jakýsi princip. Kříž je nejhlubším vyjádřením milosti. Místem, kde se Boží láska setkává s lidským selháním a přináší odpuštění. Apoštol Pavel to vyjadřuje velmi jasně. Milostí jste spaseni. Spasení není z nás. Není výsledkem naší snahy být lepší, dokonalejší nebo dostateční. Je to dar. To může být pro nás někdy těžké přijmout. Jsme zvyklí si věci zasloužit, odpracovat, mít pod kontrolou. Milost ale funguje jinak. Nelze ji ovládnout, pouze přijmout. Zároveň milost není pasivní. Není to něco, co se nás dotkne a tím to končí. Je to živá, činná Boží síla, která v nás působí, proměňuje nás a vede nás dál. Dokonává v nás to, co Kristus vykonal. Učí nás žít jinak, ne ze strachu nebo povinnosti, ale z vděčnosti. Možná právě tady se milost stává srozumitelnější. Ne jako abstraktní pojem, ale jako zkušenost. Jako vědomí, že jsem přijatá, i když nejsem dokonalá. Že jsem milovaná, i když selhávám. Že nemusím dokazovat svou hodnotu, protože už ji mám. Milostí jsme spaseni.
0: Ještě jednou se k tématu milosti vrátíme ve středu v 16 hodin a za týden nás čeká pojem odpuštění.

0: Boží srdce explodovalo a vytéká z něj neustále ta boží láska. Lucy Grimble o boží lásce a boží láska přemáhá strach. O strachu bude píseň od KSP Music.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co

někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: Pomalu se blížíme k 10. hodině. Tím ukončíme ranní vysílání Rádia 7, který nás provázel Pavel Kol, a bude nás čekat například Zákoutí a vysílání si převezme Anet Lofítková. Ale všeho do času, ještě nějakých 15-17 minutek, tu budeme spolu a písněmi, například se Simou Magušinovou.
1: Na

Terezie Sterc, krátce před 10. hodinou. Ještě je před námi Pavel Helan a Sonja Šnik či Ben Drápal. Příjemný poslech a po 10. hodině je tu zákoutí. Pod nebem.

Loučím se s vámi s Benem Drápolem, skupinou Azimut. Mějte krásné letní dny a naslyšenou.

Pokládat otázky, které často ve veřejném prostoru nezní, chce pořad Zákoutí, kterým provází Lucie Endlicherová. Dnešní vydání 30. června na Rádiu 7 připomíná, že prázdniny právě propukly a po škole vlastně už takovou hlubokou vzpomínkou. Dobrý poslech, příjemný čas.

0: Ředitel Bratrské školy v Praze, církevní školy zaštítěné sborem Českobratrské církve evangelické v Praze Kobylisích, je dnešním hostem Zákoutí. K tomuto zařazení bychom ovšem mohli přidat spoustu dalších zajímavostí o jeho životě. Stojí za STEAM Academy, která je součástí platformy Vzdělávání jinak a chce přinášet do výuky moderní technologie, pomáhá školním týmům z celé republiky vypouštět stratosférické balóny na hranice vesmíru, je scout a pedagogický snílek, jak sám prohlašuje. Po úrazu na kole ztratil paměť a svůj život vystavil úplně odznova. Rostislav Konopa, host dnešního Zákoutí. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Já jsem slíbila, že to dnešní povídání se nebude týkat vaší ztráty paměti a na druhou stranu ono to moc nejde to úplně od vás odpárat. Ale když jsem o tom přemýšlela, jako o tom faktu z vašeho života, říkala jsem si, že vlastně každý člověk někdy má v životě ten stav, kdy si říká a teď bych chtěl začít úplně jinak a úplně odznova. Ono to může na první pohled vypadat z nějaké strany trošku lákavě, začít život úplně od nuly. Vy jste to zažil? Jaké to je začít život úplně od nuly, úplně znova?
1: No, paradoxně po tom úrazu bezprostředně se mi nezdálo, že bych o něco přišel. Jo, bylo mi vlastně jakoby fajn. Mě znervozňovaly potom ty otázky vlastně lidí, kteří se mě ptali na spoustu věcí a jsem na ně nedokázal odpovědět a tam jsem si jako uvědomil, že mi něco chybí nebo že něco, co jsem ztratil. Ten výpadek té paměti byl takový, že jsem se učil spoustu věcí znovu. Největší problém jsem měl asi s emocemi, protože já jsem neměl emoce po tom úrazu několik jako měsíců. Vlastně jako zajímavý, že lidé jsou emoční, že my jsme emoční bytosti, neustále něco nenávidíme, milujeme a obdivujeme. A já tím, jak jsem neměl vlastně ty emoce, tak mi vlastně pomohlo jakoby vnímat ten svět úplně jinými očima. Takže představte si prázdný list, kde si zkoušíte něco napsat tuškou a jste takový robot. A teď lidi k tomu občas něco přimalujou, něco škrtnou. No a já jsem jenom psal.
0: Dneska už emoce máte?
1: Dneska jo, dneska takhle bez emocí se vlastně nedá žít, že jo. Nedá se prostě existovat bez vyjádření radosti, to prostě nejde.
0: Když se člověk snaží zorientovat sám v sobě, tak hodně často přichází na to, že některé jeho reakce jsou ovlivněny tím, co zažil v dětství, něčím z minulosti. Jaké je to u vás, když vlastně tohle všechno jakoby v uvozovkách neexistuje?
1: Já tím, jak jsem měl deníky, které jsem si psal zhruba mezi lety 15 až třeba 20, 22, tak jsem vlastně čerpal z těch deníků. To znamená, já si nepamatuju ty události, které se mi staly v dětství, slyším jako o nich vyprávět, přijde mi to zábavný, protože každý to vypráví jako trochu jiným způsobem a teď ty deníky jsou taky napsané jako z hlediska toho 15-letého nebo teenagera, vlastně adolescenta. A pak tam jsou samozřejmě věci, nad kterými se jako zamýšlím, jako občas, co by bylo, kdybych si třeba vzpomněl na tuhle věc, která je tady popsaná jenom pár slovy a je vlastně docela jako zajímavá.
0: Spousta mých přátel jsou pedagogové a většina z nich si to zvolila proto. Ostatně já jsem vystudovala původně pedagogickou školu a ten důvod jsem měla stejný. Protože jsme v dětství měli nějakého pedagoga, který nás velmi ovlivnil a který nás nasměroval někam tam, že nakonec tedy tam byla ta touha stát se pedagogem. Co stálo za vaší touhou stát se pedagogem?
1: Já jsem samozřejmě se snažil ten život rekonstruovat maximálně, abych se dozvěděl, co jsem ztratil, co jsem přišel. Já jsem údajně nechtěl být jako učitel, ale miloval jsem knihy, miloval jsem literaturu a chtěl jsem dělat vlastně něco s knihami. A protože jsem měl špatné známky, já jsem měl strašně mizerné známky. Já když někdy ukazuju vlastně své známky ze základní školy, vlastně třeba rodičům, kteří vyprávějí o tom, že jejich děti dostali třeba dvojky, tak já jsem měl čtyřky, prostě úplně běžně. A navíc jsem měl samý jako průšvihy ve škole, tak oni na to zírají, říkají si, no, vůbec netuším, co si jim může myslet v hlavě, jestli jako, no tak tenhle ten člověk jako vzdělává naše děti. Ale o tom to není, jo. Snažil jsem se jako zjistit, co jsem chtěl dělat. Maminka mě dala na truhláře, protože řemeslo má zlaté dno, jak říkal dědeček s babičkou, a ačkoliv jsem jako manuálně levej, tak vlastně jsem vystudoval, teda vyučil jsem s truhlářem, akorát když vlastně jsem měl nastoupit do fabriky, tak v tom deníku je vlastně popsaná jedna situace, kdy já jsem se to snažil potom nějakým způsobem vysvětlit, protože my jsme se učili dělat nábytek, pak jsme přišli do fabriky a tam jsme ten nábytek měli jenom balit. Řekli tomu jako truhláři. A mi se to nelíbilo, takže už jako během té praxe, takže jsem první den, co jsem nastoupil do práce vlastně v Říčanech, tak jsem dal výpověď jako 17-letý kluk, což tam způsobilo děsný halo, co si to dovoluju. A v deníku mám, že vlastně ta paní, které jsem předával tu výpověď, tak byla tak naštvaná, že nejdřív tu výpověď roztrhala.
0: No a jak potom vedla ta cesta od toho truhláře k tomu učiteli? Dobře, měl jste rád knihy.
1: No to byla komplikovaná, že? Protože já jsem teda se stal truhlářem, ale nějak jsem se jako truhlář, protože jsem byl levej, jsem se nemohl jako uchytit a neměl jsem maturitu a stále jsem vlastně vzhlížel k tomu, abych jako se dostal nějak k těm knihám. Údajně to bylo tak, že maminka mi řekla, že mě ještě podpoří, když si dodělám maturitu, takže jsem začal studovat večerně, dostal jsem se na školu při zaměstnání, bylo nás 60 a po té maturitě vlastně nás odmaturovalo nás 7. Jo, takže to byl docela velký jako odliv. No a maminka mi vyprávěla, že jsem potkal jako bývalou učitelku na tom učilišti, kterou jsem prosil, jestli by mohla mě připravit na vysokou školu, jako na pedagogickou fakultu, že jsem se rozhodl stát se češtinářem, i když často mluvím velmi nespisovně. Ona se mi vysmála, no a mě to nějak nakoplo. Byl to takový hlavní motor prý k tomu, abych se dostal na tu fakultu a dostal jsem se tam vlastně na poprvý, no. No a pak jsem ve třetím ročníku ztratil paměť, že jo, to už je vlastně zase jako jiný příběh, no.
0: Co je vaším pedagogickým cílem?
1: No, to je dobrá otázka. Tak těch cílů je jako celá řada. Já si myslím, že ačkoliv se lidé domnívají, že hlavním cílem školy je vzdělávat v předmětech, tak je to hlavně vzdělávání v lidskosti. Že my máme učit charakter a prostřednictvím toho charakteru se samozřejmě ty děti učí spoustu věcí. Oni se učí matematiku a český jazyk a učí se tělocvik a dějepis. Ale ve výsledku, jestli ty děti vlastně v budoucnu budou spokojený, jestli obstojí v životě, tak podle mě to nezávisí tolik jako na těch znalostech, protože ty znalosti si průběžně všichni doplňujeme a průběžně zlepšujeme to, co, v čem chceme být dobrý. To znamená, když někdo bude chtít dobrý lezec, tak bude muset trénovat lezení a učit se uzly, když bude někdo chtít překládat, bude se muset učit jazyk, překládat. Já si myslím, že moje hlavní vize je vlastně, abychom jako učitelé předávali dětem ty dobré postoje, učili je být jako lidmi.
0: Jak to může učitel dělat v rámci té výuky, která je pořád svázána nebo na většině škol svázána nějakými pevně danými kolonkami a tím, co všechno je potřeba naplnit a především, jaké informace je potřeba dostat do hlav žáků?
1: Celá společnost je v současné době tak přeinformovaná, že ty informace, to množství informací nám vadí. Takže není problém v tom, že by děti měly málo informací, ale z mýho pohledu jich máme moc. A to nás rozptyluje. Takže já třeba sleduju už několik let, že děti se neumí koncentrovat, neumí se soustředit. Doslova jsou závislí vlastně na těch mobilních telefonech. Snažíme se s tím nějakým způsobem pracovat. Ty metody, které vlastně vedou jako k tomu cíli, tak těch je neskutečné množství. Že jo? Takže to jsou ty projektové výuky a skupinová práce, samostatná práce, různé dělení jako na skupiny. Ten učitel dává v té škole neustále nějaké výzvy, ale ve výsledku třeba na prvním stupni jsem přesvědčen, že kdyby děti měli nějakou socializaci ve škole a do toho se učili jako hodně věcí doma a chodili třeba ven, tak se naučí úplně stejně jako ve škole.
0: Měl by mít učitel dobrý charakter, aby mohl pracovat na charakteru těch dětí, které jsou mu svěřeny?
1: Já si myslím, že učitel by měl být laskavý. A toho se ví jako charakter. Protože neláskavý učitel, já si někdy dělám legraci ve škole, že jsem takový Igor Hnízdo. Že Igor Hnízdo je podle mne jako takový zajímavý typ laskavýho učitele. I když spousta mých kolegů, učitelů, to někdy považuje jako za už jako buřictví a rebelství. Já si to nemyslím. Já si myslím, že skutečně učitel musí být jako zajímavá osobnost, aby se děti jako mohl získat. Neznamená to, že musí být učitel nějak divný. Jo. My jsme vlastně divní všichni, jo, nějakým způsobem. Ale musí být laskavý v tom směru, že ty děti mu musí věřit. Učitel by si neměl na nic rád. Neměl by říct, hele, tohle to jo, to já vím, prostě a přitom byl hal třeba, jo. Samozřejmě i mě, jako každým učiteli, se někdy povede, že tím dětem něco slíbím a pak to nesplním, jo. To prostě s tím bojujeme jako celý život, jo. Pokud to není něco fatálního, tak se jim snažím vždycky za to jako omluvit a říct, hele, promiň, no, tohle to prostě, to je jako moje chyba, jo, omlouvám se. A je zajímavý vidět, zejména u puberťáků, že puberťáci tohle potřebují slyšet. Oni dospělí vnímají jako lidi, kteří hrajou počítačovou hru a nikdy nezdolají žádný monstrum. Jo, proto jim nemůžeme rozumět. A oni vlastně v každé té akční počítačové hře na konci nějaké monstrum a když ho zdoláte, tak vlastně se cítíte na chvíli šťastně. Nemyslím si, jako, že by škola měla vychovávat k tomu, abychom... Musí to být výzva. Jo? To znamená, vlastně je úplně v podstatě jedno, co učíte ve škole, ale pro ty děti to musí být výzva, musí se něco naučit, musí vlastně zjistit, že něco jako ovládli. Podívej, prostě ty vyjmenovaný slova. Už to zvládl. Jo? Už si pochopil, že ty obojetné souhlásky jdou zdolat skrze nic jiného, než prostě ty vyjmenovaná slova. No to je dobrý, ne? No někdy to nechápu ani dospělý, jo, samozřejmě.

0: Když domlouvám tyhle rozhovory, tak většinou hostům píšu, o čem ten rozhovor je, že se týká hodně duchovních věcí. A vy jste jako první z těch lidí, se kterými jsem ten rozhovor domlouvala, reagoval už v tom úvodním mailu velmi otevřeně, když jste mi psali, já jsem sice ředitel církevní školy, ale nejsem věřící, ale křesťanů si vážím. Já jsem si moc vážila toho vymezení nebo těch mantinelů, které jste tam nastavil. Říkala jsem si, že když jste to napsal tak otevřeně, takže že bych se vás ráda na úvod zeptala, co je ten důvod, proč nejste věřící? Proč to máte tak jako jasně pojmenováno? Proč nejste křesťan?
1: Já asi nejsem jako věřící jako z toho důvodu, že neříkám, že jsem jako nevěřící, říkám spíš, že jsem agnostik. Možná je to daný tím, že po tom úrazu já jsem vlastně musel uvažovat hlavně logicky a logika a víra vlastně nejdou moc jako dohromady, protože prostřednictvím víry se jako něčemu odevzdám. A to mi vlastně jako brání jako tomu, aby se ze mě jako stal věřící. Jo. Ale když vybírala církev jako na pozici ředitele, tak jsem tak nějak jako přemýšlel, jestli mi tohle z toho vlastně nějak neublíží, že jim to jako řeknu na rovinu. A přišlo mi jako úžasný, že je to vlastně jako ani moc jako nezajímalo, jestli jsem jako věřící nebo nevěřící, ale že je zajímalo, jaký jsem člověk. Musím jako složit třeba paní Vrnešová jako velkou, velkou poklonu. Protože my často posuzujeme lidi podle jenom nějakých obecných znaků a málo se snažíme vystihnout takovou jejich podstatu. Někdy nám ty jednotlivé příznaky brání tomu, abychom porozuměli vlastně tomu druhému. A je třeba, já mám rád celkem jako buddhismus, i když to není náboženství, i když vlastně v té praktické části to v podstatě náboženství je. A Tibetané mají vlastně jednu takovou jako tibetskou modlitbu, která je vlastně součástí výcviku mysli. Oni říkají, že kdykoliv vlastně se s někým setkám, tak ať vůči němu necítím nadřazenost, ať se mu snažím porozumět, ať je vlastně to moje srdce natolik otevřené, abych byl schopen ocenit, v čem je ten člověk jako dobrý. To mi přijde vlastně pro náboženství zásadní, že jsem se setkal vlastně s lidmi, kteří jsou hluboce věřící a lidi vlastně, kteří jsou věřící jen tak jako mě chce, jo, když to tak řeknu. Já teďka se pouštím na strašně tenký led.
0: Ne, to je velice zajímavé pozorování, vůbec se neobávejte a pokračujte.
1: A jsou lidé, kteří tu víru mají jako skutečně hlubokou, utkvělou a ta víra jim jako umožňuje vlastně žít v tom Bohu, s tím Bohem. Pak jsou lidé, kteří vlastně podle mne, ale říkám to zase za sebe, jak já to vnímám, mají tu víru jenom jako zástěrku. A já si hrozně vážím toho, když mi někdo řekne, hle, já se necítím dobře, prostě, abych teďka, já nevím, o tomhle mluvil, nebo utrpěl jsem teďka nějaký otřes, prostě mám jako problémy v rodině. A jestli ten Bůh je Ježíš, nebo jestli je to, třeba jezdím jako hodně do Indie a tam rozlišují 250 milionů bohyň a bohů a sám jako jeden hinduista, když jsem s ním pil pivo na břehu moře, tak mi říkal, že je to very funny, jo, že vlastně je to země, která má atomovou bombu a přitom nikdo neví, kde, jaký bůh se vlastně reinkarnuje jakoby v něco. Takže můj pohled vlastně na náboženství je velice, velice otevřený. Nesmírně si vážím lidí, kteří jako věří. Paradoxně jsem jako jeden, uvědomuji si to, že jsem jeden z mála ředitelů církevních škol, kteří jsou vlastně nevěřící. Jo. Na druhou stranu, já mám ve škole Karla Millera z Pastoral Brothers, faráře, který z mýho pohledu je velice jako laskavý člověk. A s ním vedu jako ty diskuze o Bohu velice často.
0: Mě velmi zaujalo, že jste říkal, že když jste si vystavoval ten život po ztrátě paměti, tak to muselo jít skrze logiku a víra je něco, co dohromady s logikou nejde. Někdy se to říkává, že víra logiku popírá. Myslíte si to? Protože já třeba ten dojem nemám. ale právě proto se na to ptám, protože mi přijde, že je hodně zajímavé skládat to, proč to člověk vnímá tak či onak. Já vím, proč nemám dojem, že by víra logiku popírala, ale zároveň bych si ráda poslechla váš názor na to.
1: Jo, já nechci říct, že víra jako popírá logiku. Já tím chci říct, jako že k tomu, aby se člověk stal věřící, tak potřebuje nějaký zážeh. Potřebuje nějaký oheň, který prostě já zatím jakoby nemám. Jo. Někdy se říkám, ty jsi nějaký divný, prostě ne. Jak to, jako teď znáš jako spoustu lidí okolo sebe, který ten zážeh mají a ty ho nemáš. Nepovažuji to jakoby za nějakou jako podivnost. Spíš si myslím, že to, jestli člověk jako věří v Boha nebo ne, tak je to nějaký dar, který mi asi zatím jako byl odepřen. Jo? Nebo ke mně prostě nepřišel a já jsem ale člověk jako s velmi otevřenou náručí, takže i když teď se vlastně pouštím jako samozřejmě s Karlem, když se bavíme o Bohu, tak jsou to jako zajímavé diskuze, protože já znám Bibli velmi dobře. Vlastně spousta věcí z té Bible mi přijde jako zvláštní, hlavně jako starý zákon. Pak tam jsou jako věci, které se mi strašně líbí, jo? Které jako jsou jako hrozně dojemný, laskavý. Nicméně pro mě je to stále jako kniha vlastně jako mýtu.
0: Měl jste někdy situaci, kdy vám Bůh chyběl? Nebo dobře, kdy vám chybělo to něco, co člověka přesahuje?
1: Jo, takhle já dělám spoustu nebezpečných jako sportů a několikrát v životě jsem se ocitl jako v nebezpečí života. Teďka naposledy v Indii jsme byli s manželkou, jsme si naplánovali takový jako trek v Ladaku a protože jsem přehlídl počasí, tak jsme se dostali do velice nebezpečné situace, že jsme šli soutězkou, protože kala říká, tam vlastně nebyl jiný východ. A počasí nás uvěznilo na takovém místě, kde nám šlo skutečně o život. A v ten moment, jako třeba i při hrolezení někdy, vlastně, když se mi něco stalo, tak na toho Boha myslím. Jo, je to zajímavé, jako, že ten Bůh se tam najednou v té hlavě jako objeví, jako kdyby tam jako byl přítomný. A já se snažím zpětně si vždycky vlastně vybavit tu situaci. Ty jsi byl takový jako klidný, vlastně jako jak to, jako je to možný prostě. Úplně jsi byl, byla to stresující situace, byl jsi úplně na nervy a přitom, když se tam stalo něco, co nedokážu nějakým způsobem vysvětlit a pravda je, že já ty anděle strážní mám asi jako, já mám asi armádu, jo.
0: Já vím, že jste říkal, že jste agnostik, ale tak pojďme se teď dostat do oblasti, kdyby Bůh byl. Mm-hmm. Kdyby Bůh byl, k čemu ho člověk vlastně v životě potřebuje? Nebo jaká je role Boha v životě člověka podle vás?
1: Já si myslím, že Bůh by nám měl nastavovat nějakou tvář. Nemyslím si, že Bůh je někdo, kdo nějakým zásadním způsobem hýbe našimi životy. Ať už to je jakýkoliv náboženství, tak vlastně bohové většinou takový nejsou. Kromě teda řecké mytologie, že tam prostě ten Bůh je jako hybatel toho dění. A paradoxně Oidipus udělá všechno pro to, aby se svému osudu vyhnul a nepodaří se mu to. Prostě Bůh se tak přeje a tak to bude. Nicméně v křesťanství, v islámu, v jiných kulturách sledují, že ten Bůh jako kdyby nastavoval vlastně tím lidem nějaké zrcadlo. Já si myslím, že by bylo fajn, a teď to říkám jako agnostik, kdyby Bůh existoval a nastavoval lidem zrcadlo, aby se člověk v určitý moment jako zastavil a řekl, tyhle, tohle já nemůžu udělat přece. Tohle je vlastně velký selhání, ne moje, ale je to selhání vůči někomu, komu důvěřuješ, vůči komu jsi zodpovědný, vůči někomu, za koho vlastně ručíš. Tohle to si třeba často uvědomuji ve výchově svých dětí. Já mám dvě děti 11 a 13 let a ta výchova je neskutečně složitá. To říkám jako ředitel.
0: Co podle vás bude po smrti?
1: No, já jsem byl v bezvědomí, když mě přivezli jako do nemocnice a upřímně vlastně nevím, co se v té nemocnici dělo. Ale vím, že jsem zažil zvláštní moment, kdy jsem byl jako kdybych vlastně byl v té místnosti přítomen, moje tělo leželo jako úplně bezvládně a všichni vlastně na něj jako mluvili a já jsem říkal, že jsem tady, jako to jsem, tady stojím. Byl to hrozně zvláštní moment, jako kdyby mi to tělo v tu chvíli vůbec jako nepatřilo. Necítil jsem se nějak v ohrožení života, spíš jsem jako pozoroval, jako že ty ostatní jsou nervózní, já jsem byl úplně klidný. Co bude po smrti? Já myslím, že určitě po smrti nás čeká nějaká zase další zajímavá cesta. Jo, a nemyslím si, paradoxně je to hrozně zvláštní, protože spousta lidí si myslí, že po smrti bude klid. Já nevím, jak na to přišli. Jo. Jako ty člověk se narodí, jo, a od té doby žádný klid není. Jo, to je prostě, to je blázinec v podstatě. Jo. To je jako hrozný randál, jako celý ten život. Jo. Tak jak si jako někdo může myslet, že po smrti nastane klid? Vůbec to nechápu. Jo.
0: Takže no právě proto ne, že tou smrtí přijde ten předěl a konečně si člověk může odpočinout.
1: No ano, já si myslím, že spousta lidí po tom klidu touží, ale vlastně klid je nuda, že jo. Prostě já jako miluju školu v tom, když se tam prostě něco děje a tam se vlastně a tam se neustále něco děje, že? Protože děti jako klidní nejsou. A to je dobře, protože ta interakce vlastně těch dětí jako utváří toho ducha té školy. Když vyjdete do školy, která je jako naprosto klidná a nezní tam smích a nezní tam nějaký pošťuchování a tak dále, tak se říkáte, no to je divný, ne? Co těm dětem dávají? Nebo jako, jaký tady mají pravidla? Já si nemyslím, že po smrti bude klid. Já si myslím, že to bude jako zase rámus. Jo, ale určitě jako tím, jak člověk by nebo má naplnit svůj život, podle mne, protože člověk je hlavně zodpovědná bytost. Jo, člověk neustále někoho ochraňuje v životě. Nese to břímě jakoby té zodpovědnosti. Já si myslím, že po smrti bude to samý. Jako.
0: I po smrti poneseme břímě zodpovědnosti.
1: Určitě, já nepochybuji o tom, že po smrti nebude žádný klid. Že to bude zajímavá cesta, která bude znovu jako naplněna nějakou zodpovědností.
0: Co vám dává naději do života?
1: Spokojenost. Naděje mi dává to, že já nesnáším, když jsou k sobě lidé lhostejní. Úplně to je věc, která mě jako naprosto vytáčí, jo? Jako z hlediska společnosti. Jo, my si všichni myslíme, že to musí být jakoby po nás, že tohle, to se mi teďka nelíbí, tak já nevím, půjdu demonstrovat. Mám špatný peníze v práci, no tak budu naštvaný v té práci, nebudu pracovat. Jsem naštvaný na celý svět, tak udělám nějakou zlomyslnost. Ve své podstatě, když jako my sami s tím životem nejsme spokojení a nemáme tu pokoru k těm ostatním lidem, tak se jim snažíme jako ubližovat. Takže já si myslím, že bychom měli vytvářet pozitivní vibrace jako kolem nás. A to říkám jako cholerik, který jako někde prostě jako vybuchne. I vlastně moje děti, že když jsem třeba někde jako vybuchl doma, jsem nějakou věc jsem říkal 10krát, si to ukliďte, prostě laskavě jsem to zkoušel, jo. Prosil jsem, prostě vůbec nic nepomáhal, tak pak jsem jako vybuch, jo. Tak potom přijde vlastně ta moje dcera a říkám, tati, ty jsi cholerik, ale my za to můžeme. A mě to jako pobaví, protože stejně jako vnímáme, jako my musíme vnímat jako naše okolí, naše lidi, vlastně, kteří jsou jako kolem nás, tak stejně tak musíme jako kontrolovat sami sebe, jo? Kontrolovat jakoby své emoce. Jo, když tam přijde nějaká naštvaná maminka, tak ji taky jako nepošlu pryč, ona třeba bouchne dveřma a já se dám kafe potom. No.
0: Co vám pomáhá na cestě k tomu být spokojený?
1: No, tak člověk musí být nějak jako vyrovnaný. Měli bychom asi dbát na nějakou duševní hygienu, odstraňovat stres, to se mi moc nedaří. Já jsem alkoholik a pracuji jako od rána do večera, často s tím jako bojuju. Nicméně si nemyslím, že by mě to nějakým způsobem handicapovalo, nebo práce nás totiž jako utváří nás jako úplně všechno, co dělám. Takže i když budeme číst, a to říkám jako dětem, hele, tahle kniha, prostě, když si nepřečteš tu Boženu Němcovou, tu babičku, tak já vím, ona je to hrozná nuda. Zdá se to jako hrozná nuda. Hele, ale když potom budeš číst toho Karla Henka, prostě babička po pitvě, jo, tak prostě to je surrealistický text na babičku. To vůbec nepochopíš, když tu babičku nebudeš znát. Jo, a takhle je to jako se vším. Já si myslím, že jsem spokojený tím, že jsem zvědavý člověk. Mě neustále vlastně něco zajímá a myslím si, že když jako uhasíme v lidech jako zvědavost, tak tím se zavře nějaká zásadní brána, přes kterou nemůžeme dál. Jako kdyby ten život skončil prostě, jo. Třeba ve vzdělávání je pro mě jako zcela zásadní, aby děti byly zvědaví. Jim říkám, ale buďte zvědaví, ptejte se na co chcete. Já vám třeba někde neodpovím, protože někde vám odseknu prostě, ale jako zvědaví bytosti utváří vlastně tento svět.
0: Říká Rostislav Konopa, ředitel Bratrské školy v Praze. Host dnešního Zákoutí, děkuji za vaše povídání a přeju hodně otázek, hodně zvědavosti na vaší cestě životem. Díky.
1: Děkuju, nemáte zač.

Hosté pořadu Zákoutí často nejsou křesťané, ale lidé, kteří si chtějí klást důležité otázky a hledat na ně odpovědi. Premiéra dalšího dílu se na vás těší v neděli v 18.30. Máme krátce po 10:30 a moderátorskou štafetu převzala Aneta Lofítková. Přeju všem krásné poslední červnové dopoledne. Díky, že ladíte Rádio 7, ať už jste teď kdekoliv, a za malou chvilku prozradím, jaké další pořady jsou před námi.

Pojďme se podívat na nabídku pořadu pro denní vysílání. Opět nastal čas prázdnin a dovolených. Všemi žáky a studenty, ale i jinými kategoriemi lidstva očekávaná událost. Odložíme všední povinnosti a vyrazíme vstříc odpočinku nebo dobrodružství. Záleží na nastavení každého z nás. Odložíme i své křesťanství, pokud jsme křesťany. Přemýšlejme s glosou Petra Rause v 10.45. Je život lidským specifikem nebo se nastupující technologie mohou životu blížit, případně jej zastoupit? Několik rozměrů života a nebezpečí, která mohou s oživením umělé inteligence přicházet, prochází průsečíky v 11 hodin 15 minut. Začít žít v úplně jiné kultuře na druhém konci světa není snadné. Misionáři Gary a Barbara si toho byli vědomi, když odjeli do Nepálu. Setkali se tam s věcmi, na které v Americe nebyli zvyklí, jako třeba s chybějící zdravotní péčí. Ve čtvrt na jednu čte z knihy Garyho Shepherda Andělské stezky opět Michal Hubáček. V jedné dětské písni se zpívá, ať si velký nebo malý, nebo akorát, Bůh tě má rád. A je to tak, manžele Baldovi by mohli dodat, to, jestli si velký nebo malý, nehraje roli, když se zamiluješ. O hledání a nalézání, boření stereotypů a předsudků a životě s humorem si budou povídat s Lenkou Malinovou ve fortepiánu po jedné hodině odpolední. Písničky s přáním pro potěšení a povzbuzení posíláme k vám. Stačí si napsat a ladit Rádio 7 od 14 do 15 hodin. Tak takové pořady jsou v nabídce denního vysílání. Jsme rádi, že posloucháte.

0: Konečně prázdniny. Pocítí je všichni, nejen studenti a žáci. Léto přináší změnu denního režimu. Leco spoleví, povinností ubyde. Odložíme i své křesťanství. Přemýšlejme s pořadem, který právě začíná.
1: Glosa Petra Rause.

tak nám začaly prázdniny. Dřív, než by měli, pochybuji ale, že by si na to některý ze žáků či studentů stěžoval. Čas prázdnin je vítaným časem. Leckdo se chystá někam vyjet. Destinace jsou různé, doma i v zahraničí. Klidné k odpočinku, adrenalinové k aktivitě. Každý volí, jak mu vyhovuje. Připravit

se zkušenostmi z minulosti, byť třeba i každoročními, sledují situaci průběžně, znají současnost a její rizika. V jejich péči se i možné hrozby stávají spíš adrenalinovým bonusem, třeba takzvaná dovolená s neznámou destinací, kdy se místo své dovolené dozvíte až během letu nebo až po přistání, stejně jako dovolená naslepo. Kdy se cílovou lokaci dozvíte po rezervaci, bývají vyprodané v řádu minut. Podmínkou je kvalitní cestovní kancelář či organizující letecká společnost. Dovolených, kdy cestující zůstávají ve vzdálené destinaci déle, než by jim bylo milé, protože jejich cestovní kancelář zkrachovala, nebo kteří na dovolenou ze stejného důvodu ani neodjedou, přibývá. Cestovní kanceláře jsou ovšem komerční projekty, které vesměs bohatnou s množstvím klientů. Mnohým ale masová turistika nevyhovuje. Takový volí individuálního průvodce. Ano, je to dražší. Dovolená ale může být opravdu na míru, klidná, osobní, neopakovatelná. Nejdražší je cesta jeden na jednoho, jeden turista s jedním průvodcem. Jindy si průvodce najímají skupiny. A ještě jinou možností je průvodce, který si sám sbírá individuální klienty a sám z nich vytváří skupinu. Taková dovolená může být zvlášť zajímavá, protože lidé bývají zajímaví. Teď bych měl v rámci zavedených křesťanských klišé provést obrat a vyzvat, abychom si tak, jako si volíme cestovní kancelář či znalce hor, zvolili za svého průvodce životem Ježíše Krista. Neudělám to. Kdo Ježíše zná, ví, že život s ním stojí za to. Kdo ho nezná, nemá pochopitelně důvod takovým řečem věřit. Jde mi spíš o něco jiného. Chtěl bych připomenout, že pokud Ježíše známe, neměli bychom na něj o prázdninách či na dovolené zapomínat. Kde je mnoho nových zážitků, mnoho impulzů a zajímavostí, zapomene se snadno. Stejně tak v přemíře pohody a klídku. Pokud prožíváme všední dny, míváme jako křesťané zavedenou určitou rutinu. Modlitby ve zhruba stejný čas, návštěvy kostela či modlitebny, čtení biblického textu, i když to se dnes už mnohým vytrácí, čtení se stává vzácnou dovedností. Když přijdou prázdniny nebo dovolená, je najednou všechno jinak. Co si zachovat? Co udržet, abychom kontakt se svým Bohem nestratili? Abychom se nezačali rozhodovat jen podle svého názoru, či v horším případě pocitu. Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají, říká Abraham boháčovi o jeho bratrech, které chtěl boháč z pekla varovat před černou budoucností. Nejzákladnější rada do křesťanského života. Nezapomínat na Bibli, na dobré boží rady do života. Asi málo kdo už dnes sebou vozí knihu. Mobil je skladnější a vůbec nejlepší je hlava. Co si nosíme v paměti, s tím dovedeme i pracovat. Takové texty nám povědí nejvíc. Křesťanský život mi nejvíc připomíná ten poslední model dovolené, který jsem zmínil. Dovolenou se skvělým průvodcem, který mne ale zařadil do skupiny, kterou jsem si já sám nevybral ani nesestavil. Pokud se zařadit nechám, pokud přijmu všechna omezení, jaká sebou každá skupina přináší, dostanu šanci prožít něco mimořádného. Na dovolené i v životě. Přeji vám tedy krásnou dovolenou i krásný život.

Tvá schopnost může v někom vzbudit pohodu. Budu žít život v barvách, bez posuzování zevnějšku. Tohle byla kapela Lindy, kterou vystřídá kapela Noemi Reckless.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Vstoupili jsme do poloviny dne. Bylo 12 hodin a to je už tradičně na Rádiu 7 prostor pro modlitbu. Pane Ježíši, chválíme tě a skláníme se před tebou i v tuhle chvíli. A díky ti za dar tohoto dne. I když je možná až moc slunečný a mnozí těžko zvládáme ta vedra, tak ti děkuju, že k tobě můžeme běžet jako k tomu zdroji odpočinku, zdroji živé, osvěžující vody, která může schladit ta místa v srdci člověka, která se třeba cítí být teď horká, možná až spálená. Díky za to, že ty jsi ten, co naplňuješ a obnovuješ zemdlenou duši. Taky ti děkuji za to, že jsi zdrojem nejen odpočinku, ale také zdrojem pokoje, zdrojem pozbuzení a naděje. A taky ten dnešní den chceme utíkat k tobě jako k tomu pramení živé vody. Díky, že nás držíš a že jsi s námi ve všem, co prožíváme, že nemusíme po téhle zemi bloudit sami po své vlastní ose, ale můžeme se držet tebe a tebou se nechat vést. Modlím se za rádio a za všechny, co ho teď poslouchají v těchto minutách, aby prožívali tvou blízkost a radovali se ze života s tebou. Díky, že tě máme, Pane. Amen.

slunce už vyšlo, tak koukej vstát. Oblohou letí ten bílej pták, co lidi vozí na dovolenou.

0: Ve čtení na pokračování po čtvrté otevíráme knihu Garyho Shepherda Andělské stezky, která nás opět zavede do Nepálu. Ve vesnici Arakala se Gary a s Barbarou setkali s čarodějnicí. Vesničané se jí báli a ve všem jí vyhověli. Barbara se jí však nebála postavit. Gary se spolu s muži z vesnice vydal na lov a podařilo se mu střelit jelena. Lovci byli nadšení, protože už 11 let nic neulovili a věřili, že na ně čarodějnice seslala kletbu. Kterému se tímto úlovkem podařilo kletbu prolomit.
1: Gary Shepherd, Andělské stezky.
2: Kapitola 11. Uzdravující ruce. Najednou jsem měl ten nejdivnější pocit. Co se to dělo? Zdálo se mi, jako by všechno v mém těle najednou začínalo chřadnout. A pak mi napříč zády začala pomalu vystřelovat bolest. Vzal jsem si aspirin, ale bolest neustále narůstala. Tak jsem si vzal kodein, ale ani to nepomohlo. Všechno to začalo jako normální jarní ráno v Arakhale. Adině bylo 19 měsíců a Barbara byla ve druhém měsíci těhotenství s Michaelem. Duben v Arakhale může být opravdu teplý, a tak jsem nosil kraťasy, tričko a sandály. V takhle horkém počasí jsme opravdu oceňovali, že náš dům má hrubé stěny z hlíny a kamení a těžkou travnatou střechu, která nám pomáhala zůstat relativně v chladu. Jak se bolest zhoršovala, začal jsem pociťovat beznaděj. Barbara listovala lékařskou příručkou od Wyclefa a brzy se ukázalo, že mě trápí ledvinový kámen. Za horami byla malá misionářská klinika. To byla naše jediná naděje. Napsal jsem jim krátký vzkaz s prosbou o morfium nebo nějaké jiné analgetikum, to nejsilnější, co mají. Pak jsem sešel dolů, prošel jsem vesnicí až k Jipanovu domu a poprosil ho, aby s tím vzkazem okamžitě poslal běžce. U Magarů, kteří vyrostli v kraji plném prudkých svahů a hlubokých strží, se rozvinula neuvěřitelná výdrž. Magarský muž dokáže lézt do kopce nebo sestupovat drsným terénem v průměru i rychleji než 500 metrů za hodinu. Věděl jsem, že pokud ho něco nezdrží, dostane se tam a zpátky asi za 8 hodin. Pomalu jsem se vydal zpět k našemu domu. Ohnutý na dvakrát jako stařec jsem úpěl mučivou bolestí a zastavoval, abych se na okraji cesty vyzvracel. Doma jsme pak s Barbarou přemýšleli, co budeme dělat. Byla jen jediná alternativa a to bylo poslat telegram, aby nás evakuovali. Pokud by ho nic nezdrželo, trvalo by běžci celé 2 dny, aby se dostal do nejbližšího města Narayanghattu. Doufali jsme, že telefonní linky do Kathmandu budou fungovat a že telegram bude do naší oblastní kanceláře opravdu poslán ve stejný den, kdy bude doručen. Pak by nám zajistili letadlo. Po chvíli létání nad naší vesnicí by pilot musel čekat několik hodin na malinkaté přistávací dráze v údolí, zatímco by mě nesli dolů. Doufali jsme, že letadlo přiletí na pomoc během 4 až 5 dní od chvíle, kdy běžec vyběhne. Pokud by šlo všechno hladce. Bylo už příliš pozdě, abychom toho dne ještě někoho našli, a tak jsme se rozhodli počkat do rána. Během té doby všechen kodein, který jsem si odvážil vzít, stále nepomáhal. Bolest byla neúprosná. Bylo to jednoduše k nevydržení. Sténal jsem a naříkal a převaloval se po zemi sem a tam v marné snaze, že se mi nějak uleví, jakkoliv. A pak téměř okamžitě jsem ztratil vědomí. Probudil jsem se asi o 30 minut později, a bolest byla pryč. Předpokládali jsme, že se kámen z ledvin dostal do močového měchýře, a to se také stalo. Ale abych se ujistil, že je tomu opravdu tak, močil jsem pokaždé do plechového hrnku. O dva dny později jsem pocítil obrovskou úlevu, když jsem zaslechl cink. Samozřejmě byl to ten malý lump, velikosti rýžového zrnka. Měl tvar rugbyového míče a byl pokrytý hroty. Nikdy jsem lék, který té noci dorazil z kliniky, nepotřeboval. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. Marek 16, 17 až 18. 6 týdnů po tomto ledvinovém záchvatu jsme se s Bajuem, starým opuštěným chudákem, který nám byl přidělen vesnickými vůdci jako náš magarský učitel, vrátili do Kátmandu. V únoru jsem měl infekční hepatitidu a při našem návratu do Kátmandu mi byla diagnostikována amébová hepatitida. V červenci jsem pak onemocněl mononukleózou a jakmile jsem měl dost sil k cestování, opustili jsme Nepál. A já si myslel, že už se nikdy nevrátíme.

rekonvalescence v Americe 1973 až 74. Kapitola 12. Los. Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě. Žalm 84, 6. Přibližoval se ke mně dlouhými kroky a když jsem ho konečně uviděl, byl téměř u mě. Byly to už 2 měsíce, co mi Bůh zachránil život, když jsem umíral na selhání jater v Kátmandu. Když jsem nabral dost sil, abych se mohl vypravit na cestu, odjeli jsme z Nepálu rovnou k mým rodičům do Oak Harbor ve Washingtonu. Po 5 letech odloučení bylo vidět, jak otce ničí, když mě vidí tak slabého a zbídačeného. Nicméně po pár dnech za mnou přišel celý nadšený. Chtěl, abych se přidal k jejich lovecké výpravě. On a jeho přátelé a jejich tradiční výlet do Kanady na lov losů. Ten jeho návrh se mi zdál téměř absurdní, ale nechtěl jsem ho zklamat. Celý rok se na jejich každoroční velkou výpravu těšil a obvykle to znamenalo taky plný mrazák masa na zimu pro něj i jeho kumpány. V té době jsem byl již bez bolestí a vypadal jsem docela v pořádku, ovšem v mém těle zůstávalo skryto jiné zranění. Nervy na šíji a ramenou byly těžce poraněny. Byly tak slabé, že abych udržel hrnek s kávou a nevylil ho, musel jsem ho držet oběma rukama. I přesto jsem se ale rozhodl, že pokud to bude možné, s tátou pojedu. Co pak ale můžu lovit? Jak bych asi udržel tu těžkou pušku s rukama, jejichž svaly zakrňují? Na tom nesejde, pomyslel jsem si. Jestliže je to boží záměr, tak se o to postará. Před 8 lety mi Bůh slíbil život v hojnosti. Zatímco moje tělo značně chátralo, byl jsem si stále jist, že jeho schopnosti konat nemožné se nezměnily. Jak se čas naší výpravy blížil, začínal jsem získávat více sil. K uzdravení ale vedla ještě dlouhá, opravdu dlouhá cesta. Týden před odjezdem jsem vytáhl otcovu pušku. Nebyl jsem schopen ji normálně držet v ruce, a tak jsem si pažbu opřel o rameno. Pak jsem zkoušel nahodit pušku do vodorovné polohy. Podařilo se mi hlaveň dostat do správné polohy, ale puška mi okamžitě spadla. Den před odjezdem jsem to zkusil znovu. Tentokrát jsem pušku vší silou nadhodil a na zlomek vteřiny se mi podařilo jakž takž zamířit. Bylo to obrovské zlepšení, ale samozřejmě i tak jsem neměl nejmenší šanci pořádně zamířit, natož vystřelit. Po 2denní cestě do divočiny na severu Britské Kolumbie jsme dorazili do cíle, kde jsme se ubytovali v Bobově malé chatce. Podle zákona jsme mohli lovit pouze s průvodcem a Bob zde žil celý svůj život. Obvykle sebou bral 2 lovce na koních 1 den a další den zase jiné 2 lovce. Táta už ulovil spoustu losů a tak chtěl, ať jdu místo něj lovit s Pítem Sudou, on zatím zůstal a připravoval jídlo. V neděli, první den našeho lovu, jsem se nabídl, že budu lovit až 3. den. Tátovi kámoši Ralph West a Joe Johnson s tím souhlasili. A tak v pondělí ráno vzal táta 2 stébla trávy a nabídl Pítovi, aby losoval jako první, kdo bude toho dne střílet jako první. Pít si vybral to kratší stéblo. Takže jsem měl střílet dopoledne, a odpoledne měl střílet on. Vytrvalost i síla pro mě byly výzvou. V té době už jsem dokázal jet na koni, ale pušku jsem na rameni neudržel déle než 1 sekundu. Jak bych to taky dokázal? Nebo spíš, jak by to dokázal Bůh? Den předtím vedl Bob Ralfa a Joea hlubokým smrkovým lesem a neviděli ani jediného losa. A tak se dnes ráno Bob rozhodl, že budeme lovit poblíž hor.
Na neštěstí byla tak velká jinovatka, že rámus, který dělal led praskající pod kopyty koní, byl slyšet na hony daleko. Zdálo se, že naše šance jsou mizivé. Okolo 10:30 dopoledne jsme se přiblížili k vrcholku hory a Bob rozhodl, že jediná šance, jak se k losům přiblížit, je nechat koně tam a vydat se pěšky. Brzy jsme narazili na čerstvé stopy. A opravdu, byly tu losy. Jak jsme se tiše plížili lesem, držel jsem se za Bobem a za mnou Pete. Když jsme se vyhýbali strži, objevila se losice. Prošla kolem nás, zatímco jsme v tom lese nehybně stáli. O minutu později, zrovna když jsme se probírali větvemi olší, začalo se k nám blížit další zvíře přímo z hluboké rokle po mé levé straně. Nemohl jsem zaostřit, a tak jsem o pár kroků poodstoupil a najednou jsem uviděl losa, jak se ke mně kvapem blíží. Jak jsem nacvičoval, nahodil jsem pušku. Zbraň se během mžiku ustálila. Mřížkový kříž v zaměřovači mířil přesně nad losí srdce. Stiskl jsem spoušť, los se obrátil a zmizel. Pomalu, opatrně jsme postupovali blíž a byl tam. Bez života ležel na dně propasti. Bob byl nadšený. Jeho předchozí klient strávil na lovu celých 8 dní a odjel domů s prázdnýma rukama. Odkorkovali jsme si vzdálenost a los byl vzdálen pouhých 22 metrů. Bob jásal, jak blízko jsem se k němu dostal a že i kdybych s ním lovil dalších 30 let, nemám čekat, že by se mi kdy něco takového ještě podařilo. Později toho dne střelil Pete ještě většího samce, taky svého prvního losa. Tím byl můj první lov u konce. Zahrnoval dvoudenní cestu autem, 3 hodiny jízdy v sedle, příjemnou 30minutovou toulku v překrásném panenském lese a zvednutí tátovy pušky na zlomek sekundy. Byl to můj první a vlastně jediný los, kterého jsem kdy skolil. Ralph a Joe byli na lovu ještě dalších 6 dní a neulovili vůbec nic. Když jsem odjížděl do Nepálu v roce 1969, otočil jsem se zády k vzrušujícímu životu plnému lovu, rybaření a smířil se s tím. Byla to součást oběti, kterou jsem se rozhodl přinést, abych mohl předat poselství míru a pokoje neznámému lidu. Poté, co jsem utekl o vlásek smrti, vrátil jsem se domů naprosto zničený a oslabený, ale Bůh rozhodl, že mi skrze tento výlet do divočiny ukáže svou lásku neopakovatelným a smysluplným způsobem. A co víc, dal mi to privilegium zažít naplnění jeho slibu, když říká, v slabosti se projeví má síla. 2. Korinským 12,

kapitola 13. V trhlině. Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář na tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy, ale nenašel jsem. Ezechiel 22:30. Na podzim roku 1967 jsme se s Barbarou zapsali na Kanadskou biblickou univerzitu v Regině v provincii Saskatchewan. Naplánovali jsme si pár biblických seminářů před odjezdem do Mexika, kde jsme měli strávit 6 měsíců ve Wyclefově výcvikovém táboře. Avšak Bůh měl ještě jiný plán. Tím plánem bylo najít někoho, kdo by uslyšel jeho volání a postavil se v trhlině. V té době tam byli i Erwin a Adina Bergmanovi, se kterými jsme se okamžitě spřátelili. Erwin se stal pastorem malého sboru v severní Kanadě a my jsme odjeli do zahraničí. I během pobytu v Nepálu jsme si pravidelně psali a naše první dítě jsme pojmenovali po Adině. Očekávali jsme, že budeme pryč 5 let, což bylo v těch dobách normální. Ale nemoci náš čas poněkud zkrátili. V únoru 1973 jsme s Barbarou oba prodělali žloutenku. Jakmile jsme načerpali trochu sil, vrátili jsme se v dubnu do Araghaly. Nebyli jsme tam dlouho a dostal jsem ledvinový záchvat. V květnu jsem se nakazil amébovou úplavicí a než jsme se dostali opět do Kátmandů, postoupili améby do mých jater, což vyústilo v amébickou žloutenku. Naštěstí se mi ti parazité nedostali do mozku. Léky se o ně rychle postarali, avšak netušili jsme, jak moc poškozená byla má játra. Na konci července jsem onemocněl vážnou krční infekcí. O pár dní později jsem zažíval neutuchající bolest v ramenou a později tricepsech. Když už jsem nemohl vydržet ani chvíli, odeslali mě spěšně do nemocnice Shantabhavan. Po 10 dnech testy potvrdili, že mám mononukleózu. Doktor Strong mezitím už pochopil, že mi selhávají játra a proto mi dával celé hrsti léků. O 10 let později jsem potkal manželku doktora Stronga, Patricii, a dozvěděl se, jak noc co noc chodil domů a říkal jí, že možná do rána nepřežiju. V té době v Kanadě Erwin zrovna dostal můj dopis, kde ho prosím o modlitby za Bajua, zvráceného starého vojáka, který se právě stal naším jazykovým pomocníkem. Jednoho dne, když Erwin procházel kostelem svého sboru, uslyšel, jak k němu Bůh v duchu volá. Gary je ve smrtelném nebezpečí. Okamžitě poklekl u oltáře a 2 hodiny se tam modlil. Den za dnem, týden za týdnem se Erwin modlil a stavil tak pro mě ochranou zeď, když se přimlouval za můj život. V těch dobách bylo telefonování neskutečně drahé a znamenalo to, že jste křičeli a i tak vám obvykle nikdo nerozuměl. Dopisy dorazily za 25 až 35 dní. A když se nacházíte uprostřed nebezpečí, často nemáte čas ani energii na to někomu dalšímu psát. Nikdo jiný než Boží hlas Erwinovi o mém zdravotním stavu nic neřekl. I když jsme dorazili zpátky do států, byl jsem velice slabý. O pár měsíců později, když jsme u nich byli na návštěvě, mi Erwin řekl o své zkušenosti. Když jsme to celé dali dohromady, zjistili jsme, že Erwin se modlil po celou kritickou dobu, kdy jsem ležel v nemocnici a nepřestal, dokud jsem nezahnul za roh nemocnice, když jsem ji opouštěl. Nikdo jiný v Americe nám neřekl, že by svým duchovním sluchem zaslechl o nebezpečí, ve kterém jsem byl. Ale v malém kostelíku v severní Kanadě si Bůh našel někoho, kdo se postavil v trhlině.
Jsem si plně vědom naší zoufalé potřeby mít věrné partnery, kteří se postarají o výstroj, když jdeme do bitvy s královstvím temnoty. Král David měl jasno, když u Siklagu řekl: podíl toho, jenž vyšel do boje, bude stejný jako podíl toho, jenž zůstal u výstroje. Dostanou stejný díl. 1. Samuelova 30, 24. Věřím, že v duchovní sféře platí stejný princip pro ty, kteří se modlí za druhé. Kapitola 14. Velké břemeno. Neuvědomoval jsem si to, ale během těch let se z toho stalo obrovské, vysilující břemeno. Psal se 6. listopad 1973 a u Wyclefa už jsme byli 6,5 roku, z čehož 4,5 v Nepálu. Náš plán byl naučit se neznámou řeč ve vzdálené části světa, pomáhat lidem prakticky a sdílet s nimi naši naději. Radost ze života s Ježíšem. Začali jsme pracovat s lidmi kmene Magar v horách středního Nepálu, ale bylo to náročnější, než jsme čekali. Nebyl jsem zrovna nejrychlejší, co se týče učení se novému jazyku, nicméně barbařiny vynikající schopnosti přesvědčili vedoucí ve Wyclefu, aby nás vyslali. Předpokládali, že Barbara se postará o většinu práce s jazykem. Bylo to v pohodě. Rozhodl jsem se, že se nevzdám a budu se snažit ze všech sil. Magarská vesnice byla lokalizována a my jsme se přestěhovali do Yangkhoku v listopadu 1969. Lidé byli přátelští a nápomocní. Nicméně vliv brahmínů byl silný a my jako nedotknutelní jsme nemohli ani vstoupit do domů i těch nejchudších Magarů. Největší problém ovšem byl, že jsme nemohli najít stálého jazykového pomocníka. Lidé byli neustále zaneprázdněni prací na poli, aby měli co jíst, a i když jsem ochotně platil komukoliv, kdo nám pomohl, nemohli jsme stále najít někoho, kdo by nám pomáhal natrvalo. Abychom se naučili jazyku Magar, následovali jsme vesničany do lesů a na pole a dělali cokoliv, co dělali oni. Na začátek to stačilo, ale brzy jsme potřebovali začít s analýzou magarské gramatiky a zaznamenáváním nepsané řeči na papír. K tomu jsme potřebovali asistenta, který by s námi procházel dlouhé seznamy frází a vět, a to se po dlouhou, velmi dlouhou dobu nedělo. Po 2,5 letech jsme se přestěhovali z Yangkhoku do Arachaly, kde už nebyli žádní brahmíni. Zde jsme měli aspoň více příležitostí k poslouchání jazyka, ale ani zde jsme pořád nenacházeli žádného asistenta. V září roku 1971 se nám narodila Adina a Barbara už nemohla dál pokračovat stejným tempem v práci na jazyku Magar. Já jsem se věnoval zdravotnické práci ve vesnici, aby se ona mohla soustředit na jazyk. Ovšem teď jsme se rozhodli prohodit si role a tak se o zdravotní problémy vesničanů začala starat Barbara. Cíl pro Wyclefovy překladatele během jejich 5letého pracovního období bylo analyzovat základní gramatiku a přeložit Markovo evangelium před návratem domů na nucenou dovolenou. Měli jsme pár inteligentních přátel, kteří pracovali na jiných kmenových jazycích, a tak zde byl ten neustálý pochybovačný pocit, že možná nedělám dost. Kolegové v jiných kmenech už měli své jazykové pomocníky a postupovali kupředu, ale my jsme si připadali, jako bychom postupovali sotva šnečím tempem. No a pak tu byly ty neustále zdravotní komplikace.
Nepamatuji si, kolik různých chorob jsme prodělali, nebo kolikrát jsme měli úplavici nebo parazity, ale byly to pravidelné záležitosti. Pokaždé nás to zdrtilo a zpomalilo naše pokroky zase o něco víc. V únoru 1973 jsme s Barbarou oba dostali infekční hepatitidu a v dubnu jsem měl žlučníkový záchvat. Pak přišel květen a představitelé vesnice nám přidělili jazykového pomocníka, ale k mému velkému zděšení se starý Thapa Bayu zdál být naprosto nevhodným. Když jsme se v červnu vrátili do Kátmandů, nakazil jsem se amébovou žloutenkou. Nicméně jedinou potěchou, kterou jsme v těch dnech měli, byl Thapa Bayu. Navzdory mým původním představám se Thapa Bayu stal skvělým pomocníkem a byl nejzanícenějším čtenářem nepálského Nového zákona. Než jsme se však stačili dostat dál, skolila mě infekce krku a pak mononukleóza. Poslali jsme Bayu zpět do Arakhaly a začali plánovat návrat do států. Jeli jsme domů, aniž bychom přeložili jedinou kapitolu písma. Než jsme odjeli, požádal mě náš ředitel, abychom se po 6 měsících vrátili, abychom pokročili s prací na jazyku. Neurčitě jsem zamumlal, že se vrátíme, ale lhal jsem. Neměl jsem v úmyslu se tam vracet. 7. září 1973 nás moji rodiče čekali na malém letišti poblíž našeho domova v Oak Harbor ve Washingtonu. Po 5 letech se na nás velmi těšili, ale já jsem jim dělal starosti. Barbara čekala Michaela v prosinci a tak jsme jeli k její rodině v San Diego v Kalifornii. Na začátku listopadu jsme se dozvěděli, že Merlin Carothers bude řečnit poblíž Lemon Grove. Jeho nová kniha Z vězení ke chválení nás velmi povzbudila. Okamžitě po skončení ale odjel domů a modlitební podporu pro ty, kteří ji potřebují, nechal na svých asistentech. Když jsem přišel na řadu, přišel mi posloužit Ezra, obrovský chlápek z Nového Zélandu. Byl jsem docela zklamaný, zvlášť když nebral moc ohled na mé fyzické problémy. Místo toho po mně chtěl, abych svá břemena a trápení vzal, zabalil je do jednoho velkého pytle a položil je u Ježíšova kříže. Během jeho modlitby jsem ve své mysli tohle všechno udělal a okamžitě pocítil, jak mi za ramenou padá obrovská tíha. Když se pomodlil, řekl mi, že stejně jako se pomalu uzdravuje můj duch, uzdraví se i mé tělo. A stalo se tak, jak řekl. Poškození svalů na mém krku, ramenou a pažích se nikdy dokonale nenapravilo, ale bylo to dost na to, abych mohl fungovat. Když se dívám zpět, soustředil jsem se na své fyzické potíže, ale když mi Ezra sloužil, rozpoznal mé emocionální a duchovní vyčerpání. Byl moudrý a tak věděl, že pokud složím to obrovské břímě neúspěchu a starostí u kříže, Ježíš se postará o vše ostatní. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1. Petrova 5:7.

Knihu Andělské stezky vydali v roce 2016 Wyclefovi překladatelé Bible, četl Michal Hubáček. Teď už píseň zpěvačky Emmy Nissen, která je také o andělech.

Možná by se teď hodilo, kdyby svůj svátek dneska slavila Anděla, ale není tomu tak, protože dneska slaví všechny šárky. Toto jméno se vztahuje ke kdysi divokému údolí s kamenitými a skalnatými svahy na severozápadním okraji dnešní Prahy. Budeme-li věřit jazykovědcům, jeho původ je prastarý. Bývá srovnáváno s korsickým slovem Sara, jež znamená horský hřbet nebo návrší. Srovnání snese i se španělským Sierra nebo albánským Šaráne, se stejným významem. Jméno Šárka tedy znamená horský hřeben či návrší.

0: Je za námi 13 hodin a na Rádiu 7, které právě ladíte, startuje Fortepiano. Pěkný poslech vám přeje Aneta Lofítková.
1: Fortepiano.

0: Morava a severní Čechy, divadelní a podnikatelský svět. Dva světy, které se spojily v manželství Jiřího a Petry Baldových, hostů dnešního Fortepiána. Od mikrofonu zdraví také Lenka Malinová a vítám své dnešní hosty. Vítejte.
1: Krásné žhavé dopoledne.
2: Také zdravím, hezké dopoledne.
0: Možná bychom mohli osvětlit hned na začátku, když říkám Morava a severní Čechy, co to znamená a odkud jste přijeli.
1: Tak my jsme oba dva přijeli ze severních Čech, nicméně já pocházím odsud, blízko Brna, z Moravy a je to stále moje srdcová záležitost a moje srdcové místo.
0: Vy jste přijeli už dřív, abyste se trošku aklimatizovali a vyhnuli možným dopravním komplikacím. Přijeli už jste včera, je tak, Jirko?
2: Je to tak, přijeli jsme včera, ale vlastně to vůbec neznamená, že bychom se vyhli nějakým komplikacím.
0: Ano, ano, ano. Je to tak. My si dneska budeme povídat o vašem manželství, o vašem životě. Jaký byl, než tam vstoupil Pán Bůh, jak se proměnil a jak vám pomáhá, nebo co to znamená v tom vašem dalším životě, který žijete až doteď. Bůh chtěl, že jste se potkali poprvé v Brně snad, za zvláštních okolností?
2: Ano, je to tak. Potkali jsme se v Brně, kde já jsem na výstavišti brněnském pro nějakou firmu s naším divadlem tvořil nějakou reklamní záležitost. Chodili jsme tam na chudách a moje současná žena, tehdy tedy ještě neznámý člověk, na tom výstavišti byla také a byla tam v nějakém stánku zase pro nějakou jinou firmu, kteří nabízeli nějaké doplňky stravy, jestli si to ještě správně dobře pamatuju. A vlastně ten společný první úplně prvek byl ten, že moje žena je vyšší než já, má zhruba asi 183 cm a já mám takových 178, takže jsem jakoby menší. Jenomže na těch chudách jsem byl o hlavu, možná o dvě hlavy větší než ona. A to jí zaujalo. Nevím teda, jestli měla nějakou jako, jestli jí nedošlo, že jsem na chudách, to je taky možný, ale každopádně to byl ten první důvod toho jakoby očního kontaktu i té komunikace, která tam jakoby z toho vzešla.
0: No, ono to mělo svůj význam, že, Petro?
1: Já bych to ráda doplnila, protože na začátek bych ráda řekla, že v tu dobu jsme byli oba nevěřící. A já jsem se tehdy věnovala ezoterice a můj tehdejší ezoterický guru mi říká, jednou potkáte muže, který bude vyšší než vy a bude v davu lidí a podívá se na vás a řekne si, tak tu si jednou vezmu za ženu. A já jsem tam tehdy v tom davu potkala toho muže, který byl vyšší než já a dal mi vizitku a na ní bylo napsáno ředitel divadla. Mě zablikali dolary v očích a bylo jasné, že to je pro mě zajímavý muž.
0: A proběhlo tam to, že jsi řekl tuhle, já si vezmu?
2: Přesně tahle ta věta padla z mých úst, a možná to nebylo z mých úst, ale byla řečená nahlas mnou, ale neuvědomuju si vlastně tu chvíli, kdy to přišlo jako myšlenka. Já jsem to jenom, jestli znáte ten pocit, já jsem se vrátil do té naší backstage po tom prvním setkání, po tom prvním i komunikačním nějakým kontaktu a říkám, ty tam jako vysoká holka, si asi vezmu za ženu. Jen tak jsem to prostě to přišlo, jsem to řekl. No a tak se to vlastně nakonec jako celý i stalo. No.
0: Mm-hmm. Tak my už jsme se trošku dostali do toho vašeho světa, z toho je slyšet, že Jirka je člověk znalý divadelního světa, pohybuješ se v tom, nebo pohyboval ses, teď už možná tolik ne, hodně dlouho.
2: Pohyboval jsem se v tom hodně dlouho, asi by se to nedalo říct, jako my jsme vždycky dělali divadlo pro děti, ne pro dospělí, tím nechci jakoby to, co jsme dělali, nějak jako srážet, nebo bavilo nás to, baví nás to, občas se ještě vyskytne taková věc, že se k něčemu nachomejtnu, ale s tím covidem, naším nešťastným tady, nebo nejenom naším, ale všeobecně nešťastnou událostí, ta moje skupinka vysokoškoláků, se kterýma jsem to provozoval x let, tak se vlastně rozprchla do světa a já už jsem to vzhledem k věku a vzhledem k druhé firmě, kterou mám, tak jsem to jakoby nejprve trochu duchovně opustil a pak jakoby komplexně, protože už není tolik energie na dvě věci sedět na dvou židlích a dělat, já jsem ještě takový jako maximalista, že já nerad dělám věci nedobře nebo špatně nějak jako v mých očích. Takže to by v podstatě to tak nějak vyčpělo a jsem za to vlastně jakoby rád, když mě teď někdo osloví a řekne, že chce něco moderovat, tak jsem nadšenej a je mi jedno, že mi za to zaplatí jenom půlku z toho, co bych si normálně řekl a tak. Takže a děje se to dvakrát, třikrát do roka a mě to vlastně vyhovuje.
0: Takže to příjemné zpestření.
2: Určitě, to je to takový to, co, tak jsme vlastně začali. Začali jsme blbnout na ulici, vymýšlet různý jakoby kravinky pro děcka a pro lidi na ulici, improvizace s lidma, s dětma a bylo to zadarmo a bylo to pro potěšení a k tomu jsem se vlastně po 25 letech jakoby vrátil, že to můžu tímhle způsobem občas zažívat znovu a opět víceméně zadarmo, takže takový kruh se jakoby uzavřel nebo uzavírá.
0: Petro, mít doma herce, který vymýšlí blbinky pro děti. Je to fajn?
1: Je to fajn, my když jsme sem včera jeli a měli jsme spolu v autě 4 hodiny, to doporučuji všem posluchačům si dát se svým partnerem nějakou cestu, kde nemůžete z toho prostředku dopravního utéct a nemáte vlastně jinou variantu, než se domluvit. Tak jsme vzpomínali na spoustu situací, které jsme zažili a spoustu důvodů, proč to naše manželství vydrželo. Já jenom, jak tady Jiří vlastně popisoval, tak pro mě to ze začátku bylo velmi náročné, protože to řemeslo se pojí s velkýma emocema. A pro mě je to neznámý svět, nebo byl to pro mě neznámý svět. Já jsem grafař, tabulkář, číslář, manažer, organizátor.
0: To je spojení.
1: A Jiří občas říká, že když si neudělám jednu tabulku a jeden graf jednou za den, tak jsem z toho celá nesvá. Takže to naše manželství bylo, stále je opravdu velká výzva, ale k tomu se určitě dostaneme.
0: Dnes určitě to bude slyšet a trošku je škoda, že to není aj vidět, že tady bude legrace, protože já jsem nazvala to naše povídání Ať si velký nebo malý. To bylo právě kvůli tomu, že je mezi vámi výškový, ale i jiný rozdíl, o tom si budeme povídat, že když pán Bůh nějakým způsobem rozhodne, že se dva lidi potkají a spojí ty své životy, tak k tomu má nějaký důvod a má i smysl tedy pro humor, že?
1: Já někdy s oblibou říkám, že Bůh se chce v nebi bavit a proto mě a Jiří ho dal dohromady. A Jiří k tomu vždycky doplňuje, že se občas opravdu musí popadat za břicho, takže...
2: Ne, že bych o tom byl jako přesvědčen, to se takhle jako říct nedá, já jsem to skutečně viděl. Já jsem viděl obraz toho, jak se Bůh, nechci říct jako řechtá nebo chechtá, nad některýma situacema, který jako jsem zažil nebo zažíváme společně s manželkou nebo s dětma nebo vůbec jako takový ten situační neuvěřitelný věci, které se jako můžou odehrát, který nevymyslíte. Jakoby. A zažil jsem to víckrát, že jsem mě v tu chvíli prolítla hlavou, tak říká, ty se tam chechtáš, vy, to je prostě, to je neuvěřitelný, jako nevymyslíte některé věci.
0: No, ovšem, bylo období, kdy vám moc do smíchu nebylo, že Petro, že jste se potkali v době, kdy zrovna jako to nebylo moc jako k úsměvu.
1: Je to tak, ty naše manželské peripetie byly dlouhé, kdy já jsem vlastně s bratrem koupila firmu na Moravě a s Jiřím jsme se tenkrát rozhodli, a to jsme byli ještě nevěřící oba, že se tam s klukama přestěhujeme, aby jsme tu firmu postavili a dali dohromady. A já jsem si tehdy myslela, že to je vlastně v pořádku, že stále tu rodinu máme a že na tom vlastně není nic špatného. A teď s odstupem času vidím, že to bylo velmi špatné, protože ta rodina se rozpadala. A jednu z prvních věcí, kterou mi Bůh řekl, když jsem uvěřila, tak bylo, já chci, abyste byli jako rodina pohromadě.
0: Mm-hmm. Tak to je docela závažná věc, ale ještě je nutno říct, že jsi měla za sebou jedno rozpadlé manželství, takže možná to není snadné začínat znova po druhé.
1: Mm-hmm. Já jsem si myslela, že už se nikdy nevdám a ani jsem vlastně nechtěla, A co bylo velmi zajímavé, tak po těch zkušenostech, když už máte zkušenosti z prvního manželství, tak jste až lehce paranoidní. Takže se díváte, jak se chová maminka vašeho nastávajícího, jak se k ní chová její manžel, co byste chtěli, co byste nechtěli, nebo já alespoň taková jsem. A já jsem si vytyčila takové tři body, že pokud jednou se vdám, tak všechny ty tři body ten můj nastávající muž musí mít. A co je velmi zajímavé, tak na prvním místě bylo, že musí mít vztah k duchovním věcem. Velmi blízký vztah k duchovním
0: věcem. Už tehdy jsi to tak měla, ten žebříček.
1: Ano, ano, ano. To se nakonec vlastně povedlo, byť oba dva jsme měli vztah k ezoterickým duchovním věcem a ne k Bohu. Ale byla to jedna z prvních věcí, které jsem se nejdřív všimla.
0: Co ty jsi měl za sebou, Jirko, když jste se potkali?
2: Tak já jsem za sebou určitě neměl žádný předchozí manželství, měl jsem za sebou možná desítku nějakých vztahů, které některé byly dlouho déle trvající, některé byly takový jako velmi nočně intenzivní a to je asi tak jako víc to nebylo. A takže pro mě jako takový to, co teď řekla vlastně moje žena, tak já jsem začal objevovat až vlastně někdy ve 33 letech to, jak se chová její maminka a že by to mohlo mít nějaký vliv jako na ní. A mě to vlastně jako do té doby mě to vlastně jakoby nezajímalo. Jako, ne, že by mě nezajímaly vztahy, ne, že by mě nezajímaly ženy, to vůbec ne, ale nešel jsem do toho jakoby tak do hloubky. Měl jsem cosi důležitějšího prostě, co mě bavilo a co mě naplňovalo.
0: A co ten zájem o duchovní věci? Proč jste se zajímali o duchovní svět?
1: Já jsem vždycky věřila takhle, já to řeknu jinak. Teď zpětně, když se dívám do svého života, tak vím, že Duch Svatý ke mně promluval už když jsem byla na základní škole. Já jsem tehdy nevěděla, že to je Duch Svatý. Já jsem si tehdy myslela, že to je šestý smysl. A stávaly se mi situace, kdy spolužáci za mnou chodili a chtěli prostě s něčím poradit a chtěli, abych jim řekla, jakoby prorokovala nebo ukázala ty věci dopředu. A pamatuju si, že moje babička se za mě vždycky modlila. A byla to taková ta modlitba andělíčku, můj strážníčku, ale moje prababička byla silně věřící, byla katolička a já jsem přesvědčená o tom, že se modlila za svoji rodinu. Jsem přesvědčená o tom, že se modlila za svoje děti a i za nás a tak Bůh to přeskočil ob dvě generace a povolal si mě a moji rodinu.
0: Takže tam byl ten zájem o to duchovno, ale nevěděla si vlastně,
1: ano. A v tom,
0: jaká je ta cesta správná.
1: Ano, a v dnešním světě je jednodušší sáhnout po ezoterice, než sáhnout po Bohu. Protože ezoterické obchody a karty a všechno máte na každém rohu, je to i v televizi, ale Bůh není na první dobrou tak dostupný. Nicméně, on má svoje cesty a on si počkal a on si mě našel.
0: Jirko, když se pohyboval v takovém tom světě těch kejklířů a divadelním světě, možná tady ten umělecký svět, když to tak řeknu, má blízko k těm duchovním oblastem. Není to tak? Proč ty se zajímal o duchovní svět?
2: Úplně nevím, jestli to je tou profesí, nebo tou prací, nebo já všeobecně odmala hrozně rád tvořím. A víceméně jako fantazie je věc, která je u mě, bych řekl, jako kapacitně možná úplně neomezená. Teď už to je slabší, ale bývalo to silnější a dokázal jsem se jako představivostí a věcma a příběhama třeba i vymýšlenýma, který vymýšlí člověk třeba ve vlastní hlavě, jakoby se do toho ponořit jako poměrně jako časově, dlouhodobě i jako intenzitou. A nešlo mi prostě jakoby furt jako na rozum, nikdo mi vlastně neodpovídal na moje otázky toho, jako co jsme, proč jsme tady, co je smyslem jako toho života a tak. A stejně jako Petra, já jsem někdy ve 20 letech, myslím 19-20 mi bylo, když jsem dneska zpětně tomu můžu říct, tak že jsem vlastně poprvé slyšel jakoby boží hlas, který mi co si říkal, já jsem tomu nerozuměl. A od té doby jsem se potom jakoby pídil informačně. Ono, pak mi kdo si daleko později řekl, že vlastně k Bohu nebo k víře můžeš přijít jakoby dvěma cestama. Buď to se k ním jakoby logicky dopracuješ, jakoby že tím hledáním, čtením a povídáním si s lidma, který k tomu mají nějak blízko, to nakonec jako se cvakne. anebo to najdeš jako poklad v poli. Tak já jsem ten první případ. Mm-hmm. Jo, já jsem prostě šel po té informaci,
0: přemýšlel,
2: hledal, ptal a Bůh mi dal do cesty pastora, kterýho jsem zaměstnal vlastně ve svojí práci, jakoby kdy jsem měl pod palcem určitý kulturní dům, který jsem si pronajal jakoby to v tom městě a nějak jsem tam provozoval pro ně kulturu. A jeho cesty a jeho stezky ho dovedly od toho pastorství v podstatě směrem vlastně jako jinam dolů ke mně. A díky němu vlastně jsem jako nakonec jako uvěřil, tam byly ty poslední chvíle, kdy už mi to prostě jednou takhle kránu celý seplo a bylo to jasný.
0: Všechno se to spojilo. A bylo to.
2: A bylo to.
0: A bylo to. Pán Bůh má speciální cestičky k lidskému srdci. Jaká byla ta cestička k tomu tvému srdci? Taky ti to někdo řekl? Někoho si potkala?
1: Bylo to velmi zvláštní a teď vlastně zpětně, když si to celý promítám, tak žasnu nad tím, jak je Bůh neuvěřitelný a jak to měl do detailu připravený. Já jsem, jak jsem již říkala, byla na Moravě se svýma dvouma synama a tomu mladšímu bylo něco lehce pod 2 roky. A protože jsem řídila firmu, tak jsem potřebovala ho někam v uvozovkách udat a školka na něho byla ještě moc, tak jsem hledala, kde by mi ho hlídali. A pamatuju si, tenkrát jsem byla u kamarádky v Ivanovicích na Hané a on říkal, pojď, tak si to vygooglíme. A tak googlila, kde ve Vyškově by se prostě dalo najít hlídání. A našla 2 místa. A já jsem si říkala, že vyzkouším 2 a vyberu si to, které je lepší. No a to jedno z nich bylo v církvi, kdy vlastně jedna sestra hlídala děti. A já každý den, jak jsem tam chodila se synem, tak tam byl stoleček a tam byly všechny křesťanské věci, byly tam Bible a já jsem si říkala, no tak jsem vysokoškolský vzdělaný člověk, tak bych si Bibli mohla přece přečíst, ne? A tak jsem si začala brát nejdřív ty lehké letáčky, potom jsem se začala ptát sestry Míši a pamatuju si, že to, co mě zaujalo, bylo, jaký pokoj ona má v srdci. Jak ona se chová k těm dětem a v jakém vlastně stavu já si toho syna vyzvedávám, jak on je vlastně pokojný a jak on je klidný. No a takhle postupně jsem hledala. Pamatuju si, že jsem četla a pořád jsem měla pocit, že mi něco jako protéká mezi prsty a jezdila jsem, vytahovala jsem si svoje deníky a chodila jsem po pokoji jak tygr v kleci, který něco hledá a pak jsem si jednou pustila nějaký křesťanský film, protože v té církvi byl bratr, který půjčoval na CDčkách, tedy ještě křesťanské filmy a tehdy jsem úplně uslyšela boží hlas, který mi řekl, konečně ti to došlo. A já úplně, jako když si sednete do kina a nasadíte 3D brýle a z toho 2D světa se vám stane 3D svět, tak já jsem úplně, jako kdybych otevřela oči a řekla si, wow, tak takhle to je. Tak kolik lidí si Bůh použil k tomu, aby mě dostal až k jeho poznání.
0: Tak za chvilku budeme pokračovat, necháme posluchače trošku v napětí, aby se dozvěděli, co si uviděla v tom novém světě, do kterého si vstoupila a co uviděl Jiří a co to udělalo s vaším manželstvím.

0: Na Rádiu 7 v pořadu Fortepiano u mikrofonu mám manžele Jiřího a Petru Baldovi a povídáme si o jejich životě, jak jinak, vždycky to v tomto pořadu takto je. A dnes tedy jsme uprostřed toho vašeho příběhu, kdy jste se poznali ještě jako nevěřící, ale už jste hodně hledali, už jste vlastně řekli i něco k tomu momentu, kdy vám to takzvaně docvaklo a otevřeli jste svůj život Pánu Bohu. Ovšem, vy jste se brali jako nevěřící.
1: Ano.
0: A svatbu jste chtěli mít před Bohem. To asi souvisí s tím vaším hledáním a s tím, že jste brali za důležité nějaký ten duchovní svět, že jste věřili, že existuje.
2: No, jestli k tomu můžu já něco říct, tak já jsem si nikdy ani, a to jsem ještě neměl vůbec plánu, že bych se jako ženil, ale věděl jsem, že když to jednou jako bude, tak že to rozhodně nebude na úřadě před nějakým člověkem, který nezná mě a já neznám jeho. Takže nějakou zase další asi boží shodou okolností jsem znal jednu slečnu, nebo no slečnu v té době, která byla farářkou, husitskou farářkou. A když přišla tady ta chvíle, když jsme se jako rozhodli, že se vezmeme, tak to byl můj první telefonát. Říkám, jestli to jde. Já jsem nevěděl, jestli to jde, aby oddala nevěřící lidi. A ona říkala, jo, to jde, akorát se vás zeptám na pár věcí, aby jsme si to jako ujasnili, co. No a slovo dalo slovo a asi za měsíc od tohohle rozhovoru jsme měli normálně svatbu venku. Venku teda jsme chtěli, ale ono to nešlo, protože pršelo hrozně. Takže Bůh byl v dešti přes námi. A udělali jsme to teda uvnitř nějakého zámku, někde v Krupce, na Hrádku, nebo nevím, jak se tam přesně jako jmenuje už. A myslím si, že to jako, bylo to jako fajn říkat ten slib jakoby tomu druhému jen tak jako fakt jako live. Měl by si to možná asi fakt každý vyzkoušet.
0: Petro, jaký to bylo pro tebe mít život, mít svatbu takhle jakože před Bohem? Já si to nedovedu představit. Člověk, který nevěří v Boha víceméně a chce mít svatbu před Bohem.
1: Já jsem vlastně zažila jednu na úřadě a to pro mě teda bylo velmi traumatizující. Velmi traumatizující, protože to bylo přesně tak, jak říkal Jiří, a ještě s těma básničkama všema.
0: S básničkama, ano.
1: Já jsem je nechtěla. Rozumím. Když můj manžel si to prosadil, všichni tam plakali. A když Jiří přišel s tou myšlenkou, tak já říkám, wow, to je super, protože před Bohem je to úplně něco jiného, než před úředníkem a jeho asistentkou. Pro mě to mělo tehdy úplně jinou váhu a věděla jsem, že když Bohu řeknu, že to je na dosmrti a navždycky, takže to tak prostě bude, že tam není jiná možnost. Takže pro mě to mělo tuhle obrovskou sílu.
2: A vlastně už se těžko dá mluvit o tom, že v tuhle chvíli jsme byli nevěřící. Byli jsme možná nevěřící možná v tom pravým slova smyslu, když dnes víme, co to všechno obsahuje a co to znamená. Ale myslím si, že v tom srdci a v tom jako v člověku samotným už dávno byl.
1: Já možná ještě jenom, než budeme pokračovat, tak já, když jsem vlastně s Jiřím byla poprvé na rande, tak výsledkem toho rande bylo, že jsem zaklapla dveře svého auta za ním a udělala jsem, tak tohodle pána už nikdy v životě neuvidím. Takže i v tomhle kontextu vlastně, jak to Bůh celý vedl úplně vlastně neuvěřitelně, já vlastně jsem nechápala, proč jsem mu na další rande kývla, doteď to nevím, tak v celém tom kontextu prostě já jsem Boha viděla.
2: Vidíte, vlastně to, co Petra teďko popisuje, já jsem se snažil být okouzlující.
1: A pro mě to bylo odstrašující.
0: A ty jsi to nevnímal, že co to tady mám za dámu?
2: Ne, já jsem jakoby se snažil být vtipnej, veselej, poutavej, že jsem mi vyprávil všechny ty různé věci, které v tom divadle děláme, zažíváme ty legrace, jak vymýšlíme ty scénáře a tohle. Mě nenapadlo, že jí to nebude vůbec zajímat.
1: A já jsem si říkal, ten je strašný, ten jenom mluví a jenom o sobě.
0: Mluví o sobě.
1: A ještě mě nechal hodinu čekat, než přijel.
2: Já jsem nemohl najít v Praze kotvu. Ten obchodák. Jako.
0: Přinesl aspoň květinu?
1: Ne.
0: Taky ne. Takže není čeho se chytit.
1: Přesně tak.
0: Jak slyšíte, tak veselé manželství mají moji dnešní hosté Jirka a Petra. Co se změnilo ve vašem životě? Určitě se toho změnilo mnoho po té, co jste tam pustili Pána Boha. Mohli bychom si tady citovat různá biblická místa o provázku, který má ty tři prameny, jak to drží pohromadě, když je uprostřed Pán Bůh, a máte s tím velké zkušenosti určitě, že to drží pohromady díky tomu, že je uprostřed Pán Bůh. Je tak, Petro?
1: Je to tak, my jsme si to rozdiskutovali včera v autě, takže nevím, za který konec provázku to mám úplně uchytit. Nicméně, tak jak jsem říkala tu první větu, kterou mi Bůh řekl, že chce, aby jsme byli jako rodina pohromadě, tak pak se to vlastně všechno začalo skládat. A já jsem si tehdy myslela, že jsem vlastně dokonala. Já, že nemám žádný hřích, že nedělám nic špatně, že je vlastně všechno v pořádku.
0: Taky jsem to tak měla. No. Kdysi.
1: A pak můj tehdejší pastor při přípravě ke křtu vytáhl takový papíry a tam to bylo všechno napsané. Já jsem si říkala, tohle je taky hřích a tohle je taky špatně. A pak jsem vlastně zjistila, že toho je víc než dost. A na tu tvoji otázku, to, co mě vždycky v našem manželství zachránilo, když mě osobně bylo nejhůř, bylo vědomí toho, že uprostřed nás je jeden Bůh, ten stejnej, a že Jiří má Ducha Svatého, takže když já mu to nedokážu vysvětlit, tak můžu poprosit. Tehdy jsem si ještě před těma x rokama naivně myslela, že já když řeknu Duchu Svatý, změní Jiřího, takže Duch Svatý přijde a změní Jiřího, pak jsem pochopila, že musím začít u sebe. Ale máme prostě jednoho Boha a ten je uprostřed nás, máme jednoho Ducha Svatého a na tom prostě to vždycky stavím. Já na to na tom vždycky stavím.
2: Já k tomu musím říct, že to nefunguje ani obráceně. Já jsem zkusil i tu obrácenou variantu, že jsem zkusil změnit sebe, aby to změnilo jí. A taky to bylo marný. Takže vlastně ten výsledek z toho je ten, že jsme se asi díky Bohu, když bych to měl říct v nějaký jako jednoduchý větě, že jsme se díky Bohu zůstali jsme spolu, ale přesto jsme každý jiný. Naučili jsme se žít mimo, nebo v nějakých mantinelech, jako když prostě teče nějaká řeka, a když se chcete bouchat o ty břehy tím kajakem, tak klidně jako můžete. Ale můžete jet i po prostředku. Chce to jenom vynechat některá témata, chce to jenom zbytečně nevlítnout jako čert z krabičky a uvědomit si, že prostě žena je úplně jiný tvor než muž. A ne vždycky to ustojíte, a to platí, myslím, obráceně, že si to v tu chvíli dokážete jako uvědomit a zachováte se podle toho. Někdy to nejde.
0: Někdy to nejde. Jak dlouho vám to trvalo tedy, jestli už to docvaklo, kdy jste zjistili, že nezměníte ani sebe, ani toho druhého, že to není ta cesta?
1: Já mám ještě naději.
2: A toho jsem se bál.
0: Takže jo.
1: Jsme si to teď vyjasnili.
0: Takže ještě ani 20 let nestačilo.
2: Ne, o to, že by nestačilo. Já si myslím, že už jako víme, my jsme si, Janem, my jsme to říkali v tom úvodním, když jsme říkali ta svá svědectví na to první nahrávání, ale přišli jsme na takovou metodu, kterou bych jako i rád poradil posluchačkám a posluchačům, manželům. Já ji musím akorát říct tak, aby byla jako snesitelná pro éter, protože my jsme si ji řekli poměrně jako tvrdším způsobem.
0: Expresivně
2: to říká, správný slovo, ano. Vždycky, když narazíme, jsme si řekli, jo, jako v klidu, když narazíme na něco, kde víme, že to nepůjde, že jdeme do té hádky a že tam je to místo, kde ani jeden z nás prostě není ochoten.
0: Neprojdete.
2: Neprojdeme. Tak jsme si vždycky řekli, mlč, nebo nikam nepojedem. Jenom takovouhle hloupou větu.
0: I když jste třeba nebyli v autě.
2: Ne, normálně i doma.
0: Doma, mlč nebo nikam nepojedem.
2: No.
1: A to nás vždycky zastaví.
2: A to nás zastavuje, myslím si, že se to stalo ještě teď nedávno, že jsme si museli jako někdo z nás řekl tuhle větu, protože ten druhý už šel zase do toho útoku znova, jakoby prostě proč ty, jako kdo tehdy, jak říkal Dušek, no když tvoje máma říkala, že jo, a tyhle ty jako různý, tak tam je prostě mlč nebo nikam nepojedem. Víme, že se na tom nedomluvíme, tak to nechme. Protože, a to si myslím, že je jakoby takové jako to implantování toho Ježíše přímo do prostředka toho informačního, té neschody, jakoby, že on vlastně říká tu větu, aby my jsme se zastavili ve své emoci. Jako.
0: Tak to je dobrá rada. Doufám, že aspoň někteří z těch, kteří nás poslouchají, si ji vezmou k srdci a můžeme si každý nastavit nějaké svoje pravidlo. Já jsem znala jeden manželský pár, už to byli starší, staší manželé, a ty zase, když se dostávali do nějaké takové situace, kdy už to napětí tak vzrůstalo, tak si dali pusu. A vždycky už věděli, že to znamená dost. A dost. Tak, když se bavíme o těch rozdílnostech a teď vstoupí Pán Bůh do života, což už samo o sobě přinese velkou změnu do života. A teď do toho ještě to manželství, teď do toho to tvoje, Petro, podnikání, vlastně ale i Jirkovo, každý na jiném místě, tak to musela být docela bouřlivá doba.
1: Byla a nutno podotknout, že možná ještě jako lehce je, a že to netrvalo, že by to trvalo měsíc, dva nebo rok. Trvalo to delší dobu a já vždycky říkám, že boží time management mě neuspokojuje, protože já mám odlišný time management a já si představuji, že bude jako rychlejší v těch věcech, což tak není vždycky. Ale já jsem člověk, který když se rozhodne a když Bůh řekne, tak já prostě zatím jdu. A já jsem věděla, že to musím udělat, takže firma skončila, já jsem se odstěhovala, celý jsme to začali budovat, celý jsme to začali stavět znovu, následně vlastně uvěřil po mně Jiří, takže to nebyl, byli jsme jako ve velmi rychlém v ročním sledu, za to jsem teda Bohu velmi vděčná, protože jsem si jistá, že pokud bychom neuvěřili v Boha, tak bychom tady neseděli jako manželé. Asi bychom tady ani neseděli. Jo. Takže trvalo to a nebylo to jednoduché.
2: Tak já si myslím, že to nemá žádný manželský pár na té cestě jednoduché. Je tam potřeba spousta prvků, které se musí nějak odkrýt, musí se nějak zpracovat a musí tam zůstat ta touha prostě s tím člověkem sdílet prostě jak dobré, tak i to špatné. To, že člověk uvěří v Pána Ježíše, z něj v ten moment neudělá úplně jinýho člověka. Trvá to, je to proces, který v určitých oblastech třeba u mě trval i několik let, než jsem, ne, že bych ty věci nechápal, ne, že bych ty věci neuměl pojmenovat a nevěděl, že je potřeba je jako odevzdat s tou smrtí jakoby toho těla, toho starého člověka, ale ono se to hezky říká, ale těžčej Bůh se to dělá.
0: Tak teď si dáme další písničku, můžeme popřemýšlet o tom, co jsme slyšeli a potom budeme pokračovat.
3: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: Na Rádiu 7 pokračuje pořad Fortepiano. Pokračujeme v rozhovoru s Jiřím a Petrou Baldovými. Jiří Balda, co jsem se o tobě dočetla, jo, Jirko? Moderátor od hudebních, divadelních, pěveckých, tanečních a dalších výše specifikovaných vystoupení přes profesionální, technické i sociální zázemí. Osobitý doprovodný program nejen pro děti, ale i teenagery až po důchodce. Tak to je taková nabídka, která mi vyskočila u tvého jména. Takový je to tvůj muž, takhle osobitý doprovodný program určitě zabezpečoval a zabezpečuje i pro vaši rodinu. A my se teď bavíme o tom vašem životě trošku více do hloubky. Jak už jsem říkala na začátku, Morava a severní Čechy. To je docela daleko od sebe, takže když se dva tyhle světy spojí, tak to může být legrační, anebo někdy i výbušné, že Petro?
1: Ano. Já mám spoustu jako vtipných historií, které mi teď vytanuly na mysli, proto jsem se teď tak jako odmlčela.
0: Poděl se.
1: Protože ta mentalita Morava versus severní Čechy, to bych ještě ráda doplnila.
0: Ano, to je specifické, ano.
1: Je zcela, ale zcela odlišná. Já vlastně pocházím z úrodné Hané a když jsem svým přátelům, rodině, kamarádům řekla, že se stěhuju do severních Čech, do kraje, který vykazuje všechna čísla v těch nejhorších a negativních prostě ukazatel, jsou prostě nejhorší, tak si všichni ťukali na čelo a pak si ještě ťukali po druhé, když jsem řekla, že mě tam volá Bůh. A ze začátku našeho manželského života a soužití spousta velmi konfliktních situací se odehrávala díky tady té vlastně odlišné mentalitě. Co se jak vaří, co patří k čočce, jí se k ní chleba nebo se k ní chleba nejí. Co to znamená ružní, když řeknu vem šufan a nalij mi polívku, co vlastně jako po Jiřím chci. A neustále takové jako půtky, bych řekla, a i to sociologické rozložení toho obyvatelstva pro mě bylo vlastně velkým šokem. A pamatuju si, když nás Jiřího přátelé stěhovali, nevěřící, že jo, tak já jsem byla úplně vyřízená z toho, jak oni vynesou nahoru jeden koš, pak se jdou zakouřit, pak vynesou další koš a zase si jdou zakouřit. V mém okolí nikdy nikdo nekouřil na Moravě a my prostě děláme, dokud tu práci neuděláme a pak si jdeme dát oběd, tak já jsem tam pořád stepovala. Pořád se mi kontrolovala. Takže ta odlišnost, byť je to jedna republika, je tak diametrální, že u nás to způsobovalo dost konfliktu.
0: Tak to je Petřin svět a Jirkův svět.
2: No, já to vidím jako v podstatě jako obdobně a je paradoxní, že já tuhle tu jednu věc specifickou ohledně toho, že něco udělám, pak si jdu zakouřit a pak jdu zase něco dělat, tak Moraváci mezi tím teda jako nechodějí na cigáro, což na severu Čech asi jakoby jo, ale oni chodí třeba na oběd nebo na kafe nebo si jen tak popovídat. Takže jdete, od 8 do 10 nosíte dřevo, takže se u toho spotíte úplně do totálna, pak si jdete, převlíknete se, sednete si na terásku, vypijete si kafe, popovídáte si a pak jdete se znovu spotit v čistém oblečení, jo, znovu do té práce a pak ještě jedna pauza mezi tím, než se to celé jako dokončí. Jako jo.
1: Já bych tady možná použila tu větu, nech toho nebo nikam nepojedeme.
2: No. Takže ten obraz, jako, jo, že se dá na něj koukat jakoby z obou úhlů a oba vlastně budou pravdivé.
0: Já si myslím, že takhle, když se na to díváme s humorem, můžeme se tomu zasmát, ale někdy můžou nastat velmi napjaté situace. Sama bych o tom mohla také hovořit, ale já nejsem hostem dnešního pořadu, protože já jsem ze severních Čech a můj muž je z Valašska.
1: Takže podobný příběh.
0: Také podobný příběh a úplně jiná mentalita, jiné způsoby. Ale když dva lidé se dají dohromady, tak si musí najít ty svoje způsoby a nastavit si svoje pravidla a svoje hodnoty. Jak jste v tomhle postupovali? Házeli jste si třeba korunou, anebo jste se domluvili, nebo jste se za to modlili spolu? Jak to probíhalo? Protože museli jste si určitě nějaká pravidla spolu říct?
2: Tak jedna věc je si nějaká pravidla spolu říct. A další věc je je akceptovat a nějak jako se jim podvolit. Myslím si, že v mnoha případech jsme udělali to A ale už jsme neudělali, nebo více asi já jsem neudělal to B. Já jsem takový nezřízený, neorganizovatelný, beztabulkový, bezscénářový typ, kdy já buď něco dělám jako dobře a vím, proč to dělám jako dobře a těžko se... Mě kdybyste třeba chtěli naučit Excel, tak to mě rovnou můžete odvíct na frontu a nechat mě tam, protože to v životě nedokážu pochopit. Je to pro mě natolik jako bizární svět různých tabulek, sloupců, myšlenek, které nejsou vlastně bez těch papírů úplně jsou nepoužitelný. Ty lidi to nemají v těch hlavách srovnaný, protože to mají srovnaný na tom papíře. A než si ten papír znovu strčí do té hlavy, aby si to tam srovnali, tak já už to mám hotový, tu práci. Nebo tu věc. Takže v tomhle, a to se samozřejmě tady ta letora se asi odráží i v tomhletom prostoru, o kterém teď mluví. Takže některé věci, které jsem i jako pojal já za vážné, aby byly mnou akceptovány nějaká pravidla, tak zase trvalo mi to nějakou dobu, některé věci, než jsem mi to přijal, že to vlastně jako, ale bylo to vlastně, že to jinak nejde. Tak jsem se tomu jako podvolil a pochopil jsem, že to tak jako je. Asi to byla nejvíc, to byla asi jakoby péče a starost o děti, protože když děláte práci, kterou jsem dělal a jezdíte ve 2 ráno v noci, v pátek i v sobotu domů, tak si v neděli v 10 nejdete hrát s dětma. Nejde to, prostě to nejde. A to zase na druhou stranu musela akceptovat moje žena, že po takovýchhlech jako 12-hodinových, jakoby intenzivních, emocionálně vypjatých, kdy bavíte prostě 500-600 lidí x hodin, tak asi to nepůjde.
0: Potřebuješ dobít baterky.
2: Potřebuje si člověk jako odpočívat. Navíc, jakoby, to je taky možná paradoxní, lidi by to neřekli, já jsem introvert, přestože jsem se živil takovouhle činností a prací, tak a introverti se vyznačují tím, že odpočívají sami. V klidu a jakoby v pokoji.
0: Tak. A máme tady problém. Justne.
1: Já bych chtěla říct, že naše manželství je manželství dvou vůdčích osobností.
2: Až 3 možná někdy.
1: No teď už možná i 4, máme 2 syny. Rozhodně to není tak, že by jeden vedl nebo vládl a ten druhý se podřizoval. My vládneme oba dva. Každý v jiných věcech, každý v jiné oblasti. A o to je to vlastně těžší se domluvit. A co vždycky jako fungovalo, tak v těch vypjatých a konfliktních situacích, kdy jsme si museli vyjasňovat ty pravidla, tak Bůh si vždycky použil jednoho nebo druhýho. Ono tak vždycky je, že jeden, když nemůže a je slabý nebo je nemocný, tak ten druhý má tu sílu za ty dva. A častokrát v zač-

0: máme v církvi, protože když je nejhůř, tak Bůh třeba někoho vždycky povolá a zazvoní vám telefon a ten člověk se zeptá, jak se máš, co potřebuješ. A v tu chvíli vlastně vy máte možnost to celý vyklopit a ten druhý použije nějaký verš z Bible nebo použije nějakou radu a rázem je ta situace úplně jiná.
1: Pomůže to.
0: Ano.
1: Pomůže.
0: Takže jako lidé, které máte kolem sebe nebo které máme kolem sebe v církvi, jsou velmi důležití a klíčoví.
2: K tomu asi jako vůbec nemám co dodat, co se týče toho, tý pointy, jenom jsem chtěl, jak Petra říkala, že já bez humoru vlastně neujdu ani do sámošky, takže já i v sámošce bavím lidi, ale co jsem k tomu chtěl říct, tak to bylo to, že představte si, teď jako to, co vlastně Petra řekla, že jsme dva, jako, kteří jako vedou, jako, teď jsme vedle sebe a že se jako musí, tak představte si, že třeba vládnete a ono není komu. Jo? Děti vás neposlouchají, protože jste příliš demokrat nebo příliš svobodomyslný člověk, což jsme taky oba. Takže my jsme nevychovali děti bičem a k tomu máme taky ještě jednu takovou příhodu, kterou musíme říct. A ty si vlastně myslíte vy nebo moje žena, že vlastně něco řídíte. A vůbec nic neřídíte. Jako, to je jenom vaše iluze, deziluze prostě obrovská, že jako vytváříte nějakou kostru něčemu a v té kostře nemáte ty lidi, jako bez těch lidí ta kostra nebude. Jo, takže takový jako určitě takový pocit deziluze, jakési marnosti tam určitě přicházel. Asi nemluvím jenom za sebe, kdy tohle to jakoby nastávalo, ale zase o to víc si myslím, že do toho mohl právě proniknout jak Bůh, tak humor. A ono někdy přicházeli spolu.
0: A ty jsi určitě chtěl zmínit nějakou vtipnou historku, protože
2: jo, o našich
0: Lenka
2: dětech.
0: Chtěla tak slyšet pojď. Nějakou konkrétní.
1: Řekni.
2: No, jedna konkrétní úplně a ta se nedá, to nemohl nikdo zažít, jako nemohl. Máme dvě děti, dva kluky, jsou od sebe 20 měsíců. A když jim bylo tak, já nevím, kolik jim mohlo být, pět?
0: Tak nějak.
2: Pět, šest, takovýho něco. Tak jsme bydleli v pronájmu v takové vile, v obrovském bytě, asi 160 metrů čtverečních v přízemí, se zimní zahradou. A děti zlobějí, že jo, v tomhle věku jsou takový,
1: zvlášť
2: jako, že
1: kluci,
2: to
1: ano.
2: Je na vodítko, možná
1: víme.
2: Na paralyzér někdy.
1: Víme.
2: Tak jsem jednou také přišel domů, a už jsem byl, fakt jsem byl jako vyšťavený, ale jako ne, unavený, já nevím, jestli to znáte ten pocit, když jste unavený tak, že si připadáte jako blázen, že jste vlastně uvolněný. Je to takový, nevím, jestli ten pocit jako dokážu popsat.
1: Já říkám vláčný.
2: No. A teď oni tam lítali a to a ta tam ječela, nevěděla, co s nima má dělat. To. A já jsem chytil takovou roli tady v tom stavu, a začal jsem být jako hustý otec, což jsem jako nikdy nebyl, a oni to neznali, že jo. A já jsem říkal, jestli to okamžitě nenecháte, tak vás seřežu páskem. A teď oni, jak se na chvíli to jako zastavilo. A pak zase jako oni říkali, tak ne, tak jsem to fakt udělal. Vyndal jsem si řemen z kalhot a začal jsem je potom bytě honit. No největší zábava na světě. Přijdu druhý den domů a ten starší říká, tati, budeš nás zase dneska třískat páskem? Já si říkám, no tak já nemám šanci vlastně vychovat své děti jako k něčemu. Co mám dělat, když zlobějí vlastně? Tak nereagují na dobrý slovo. Z pásku mají legraci, jestli nejsou po mně, teda nevím. Tak jako co s tím? Jako jo?
0: No, oni se potom ve finále smáli všichni tři, protože to byla obrovská zábava chlapská, lítat po bytě s páskem. Já jsem jenom kluky požádala, aby to neříkali ve školce, že tatínek večer přijde domů a vytáhne pásek.
1: A oni je s páskem.
0: Aby nepřišla sociálka.
1: No a jak jste teda ty děti vychovávali?
2: Já myslím, že se stejně jako já vychovali sami.
1: Sami? Ne, to ne, určitě ne.
2: Tak už mlčím, no.
0: Ne. S tím já nesouhlasím. Myslím si, že dostali velkou péči od rodiny, myslím, jak tím jako od prarodičů, od nás. Ne všechno, co já jsem si představovala, jak ta výchova bude vypadat, jaká já budu matka, jaké budou moje děti, tak vlastně nic z toho se nenaplnilo. A častokrát jsem měla pocity marnosti. Ale věřím tomu, že tu myšlenku, kterou mi Bůh dal vlastně na začátku, když mě k sobě přivedl, že chce, aby rodina byla pohromadě, tak věděl, proč to chtěl. Protože potřebuje, abychom sloužili jako rodina v církvi a potřebuje, abychom byli vidět jako rodina a jako silná rodina. I když to není někdy jednoduché, ale to ty znáš.
1: Jak se tedy projevuje, když je Bůh uprostřed v té vaší rodině? Prakticky. abychom

0: na závěr se vrátili k tomu, když Bůh vstoupí do rodiny, tak i ty rozdílnosti se dají ustát.
1: Já bych možná třeba mě vytanula teď na mysle taková jako historka, kdy předtím, než náš starší syn uvěřil, tak jsme jeli na nějakou konferenci, já jsem chtěla, aby tam jel, a on mi říká, mami, to je přece ale jasný, jako že Bůh je. Já vlastně nemám o tom nejmenších pochyb. Jo? Pak se to změnilo a teď vlastně vždycky, jako když kluci něco potřebují, tak oni vždycky přijdou, můžeš se za mě modlit? Pojďme se spolu modlit, pojď to se mnou probojovat. Tohle je prostě pro mě problém a já potřebuji, abyste v tom stáli se mnou a abyste bojovali se mnou. A vlastně i každá jako slečna, která k nám přichází, a nechce, aby to vyznělo, že jich jsou jako stovky, jo, bavím se o jedné konkrétní, tak může vnímat, že my dokážeme jako rodina poskytnout to silné křesťanské zázemí, kdy se dokážeme vlastně jako společně modlit a dokážeme ustát spoustu věcí, protože jsme tým a protože jsme jedna rodina.
0: Že modlitba je důležitá, ano. Že zvete Pána Boha, ano, do toho svého života, do těch konkrétních situací. Ano.
2: Já myslím, že určitě, možná to neděláme jako nějak tak, že si jako řekneme, teď je neděle a jdeme se všichni v 8 hodin večer jako modlit. Řekl bych, že si to jako možná užíváme každý, možná i sám, nebo ve dvou třeba, když je to něco hodně důležitýho pro někoho z nás, tak je to asi ne, že každý sám si ve svém koutku. Ale já tady na tu otázku vždycky, na tu první, kterou si vlastně položila, jak to vypadá, když jako je Bůh jako uprostřed jako vás. Jako, já vůbec nevím, jestli se to dá popsat slovama. Já to neumím. Já si myslím, že dokážu popsat jako hodně věcí a hodně široce, ale nedokážu slovama úplně popsat ten pocit, když je jakoby Bůh se mnou nebo vedle mě, když jsem v jeho a on je v mé blízkosti. Řeknu jeden příběh, není to teda jako z rodiny, není to nic, ale zažil jsem teďkom naposledy nejintenzivnější jakoby dotek Boží sám, jakoby se sebou nebo ten v tomhletom jakoby takhle, jak to říkám. Jel jsem po nějakým nákupáku s košíkem a vůbec jsem tam vlastně nic jako nepotřeboval, vlastně jsem tam jako relaxoval. A najednou jsem se zastavil a sám od sebe jsem se začal usmívat a cítil jsem, jak ze mě úplně totálně spadla veškerá únava, veškerá tíha, veškeré věci. Přestaly mi chodit do hlavy jakýkoliv myšlenky a jsem tam tak stál, jak blázen s tím vozíkem uprostřed Albertu a skoro jsem začal jakoby plakat, ale radostí jakoby toho, že cítím ten neopakovatelný pocit toho, když víte, že Pán vedle vás stojí nebo že na vás mluví, to se nedá jako
0: říct. To se musí zažít,
2: jako,
0: že?
2: Ano, jak to vypadá, když je Bůh uprostřed vás? To je otázka, na kterou musím říct tohle. Nemám žádný...
0: Takže jako možná je to dobrá tečka za naším povídáním. Slova. To se musí zažít.
2: Jo?
0: To se musí zažít. Do svého života nám dali nahlédnout dnes Jiří a Petra Baldovi. Náš pořad dnes skončil. Bylo by ještě co povídat. Třeba zase někdy jindy. Děkuji.
1: Děkujeme, mějte se.
2: Děkujeme, buďte s Pánem.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.
3: Úterý 30. června posloucháte Křesťanské rádio 7, na kterém jsme se dostali ke 14. hodině. I touto hodinou vás bude provázet Aneta Lofítková. Přesunuli jsme se do odpolední části vysílání, která má připravenou novou porci pořadů k poslechu. Pojďme nahlédnout, které to jsou. Prázdninový čas bývá obdobím návštěv. O božím navštívení můžete přemýšlet s Janem Vopaleckým ve 15:45. Kratičký list Judův otevřeme při čtení z Bible v 15 hodin 45 minut. Život je někdy jako jízda na horské dráze. Jsi skoro na vrcholu a najednou se zase řítíš dolů. Kde je v tom všem Bůh? Tahle důležitá otázka zazní i v aktuální části série Vyučování Lukáše Targoše v sérii o Josefovi, synu známého Jákoba. Poslouchejte od 16 hodin. O vsetínském festivalu United mluví jeho ředitelka Daniela Hurtová v ranním telefonátu v 7 hodin 30 minut. Po 5. hodině zveme všechny malé posluchače k pořadu Korálky mezi mech a kapradí, tedy na výlet do světa pohádek, které se odehrávají v lese. Jiřím Zdráhalem se v Bible Guideu dostáváme k další kapitole proroka Ezechiela. Někdy má Bůh i pro své služebníky obtížné úkoly a Ezechiel není výjimkou. Více prozradí další část v 18 hodin. Tohle vše se na vás těší v následujících hodinách, ale za malou chvíli se na vás těší písničky na přání. Hodinka, ve které budete mít prostor vybírat písničky vy.

Znělka nám odstartovala hodinku, které patří písničkám na přání. Jak už z názvu pořadu zní, v téhle hodině budeme hrát podle vašich přání. Stačí nám jen napsat. Na SMSky posílejte na čísle 608 566 773 nebo se nám ozvěte na náš e-mail studio@radio7.cz. Dovoláte se k nám na čísle 515 535 485 a na sociálních sítích nás najdete jako Radia7.cz. Můžete nám napsat a vybrat si nějakou písničku, kterou chcete pustit nebo poslat. Rádi budeme hrát podle vás.

Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

Tohle byla zpěvačka Lauren Daigle a její píseň Thank God I Do. Zpívala v ní, že Bůh je jejím bezpečným místem a jejím úkrytem. Na Rádiu 7 právě běží písničky na přání. Pokud chcete, ať hrajeme podle vás a pro vás, napište si například SMS-kou na čísle 608 566 773 nebo nám zavolejte na čísle 515 535 485 nebo nám napište na náš e-mail studio@radio7.cz.

Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

Jsme v polovině pořadu písničky na přání a o první písničku na přání si napsal Honza ze Švýcarska. Přál by si pro nás do rádia i pro všechny posluchače poslat písničku Mesiáš od křesťanského sboru Vsetín, Zlín a Vizovice.

Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

Ještě zhruba máme nějakých 20 minut, než nám skončí písničky na přání, tak dávám ještě výzvu, že můžete napsat například na náš mail studio@radio7.cz nebo na naše WhatsAppové číslo 608 566 773.

Posíláme další písničku, o kterou si napsala posluchačka Iva, a to o písničku Jeruzalém ze Zlata. Posílají Milence, Radce, taky Mílovi, všem do rádia a taky všem, kteří rádio poslouchají.

Ještě je před námi jedna písnička, o kterou si napsala posluchačka Jarmila. Přeje si zahrát od Bena Drápala Hodina a minuta a posílají těm, co si chtějí uvědomovat každou hodinu a minutu s Bohem.

vysle ze kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Ať jsem s tebou, bože, kamkoliv ty kráčíš, ať se moje srdce tlačí.

Překročili jsme 15. hodinu. Vysíláním Rádia 7 vás provází Aneta Lofítková. I začátkem této hodiny se chceme modlit, a to za místa a lidi, kteří to teď nejvíce potřebují. Pane Bože, ty jsi svrchovaný Bůh, který je nade vším a který dokáže i lusknutím prstu obrátit i ty nejhorší a nejtěžší situace v řešení a v radost. A tak vidíme, jaké těžkosti se dějí v různých zemích, kde jsou války, kde jsou křesťané pronásledováni pro tvé jméno, kde lidé přichází o své domovy a o své blízké. A často si pak pokládáme otázku, proč? Proč se to děje? Proč vlastně to dopouštíš? A tolik věcí nechápeme, ale víme, že to není nic, co by se tobě vyhnulo kontrole. Tak pane, nechceme si z tebe dělat automat na přání, ale je-li to tvá vůle, aby tyhle těžkosti a nepokoje mohly skončit, tak tě prosím, ať se tak stane. Podpírej prosím všechny, co jsou toho součástí, a dávej se jim poznat na každém jejich kroku. Zahrnuje silou a vytrvalostí. Svěřuji tě do tvých rukou, které dokážou vnést naději i do těch nejvíc beznadějných situací. Amen.

Tohle bylo vyznání kapely Life. Před námi je teď biblická úvaha, ve které budeme s Janem Vopaleckým přemýšlet o božím navštívení.

Jako malého kluka mě maminka spolu s mladším bráškou často brávala sebou na návštěvu ke své kamarádce Aničce. Dokonce i když jsme už pak byli větší a mohla nás nechat doma samotné, vždycky se zeptala, nechcete jít se mnou někdo na chvíli k tetě Aničce? Chodíval jsem s ní často. U tety Aničky nebylo nic zvláštního. Maminka si s ní povídala jako s kamarádkou, co která vaří, co plete, co kde kdo slyšel. Občas tam je poseděl Aničin manžel Ludvík a já jsem si mezi tím hrál s jejich dětmi, které byly trochu mladší než já. Také k nám domů často chodívali návštěvy. Bydleli jsme úplně v centru města. Známí z našeho křesťanského sboru se občas zastavili, třeba jen proto, že měli cestu kolem. Někdy zůstali v předsíni, jindy si šli sednout do kuchyně, chvilku popovídali a za nějakých 20 minut zase šli. To bylo normální, bylo to milé, když jsme se takhle navzájem navštěvovali. Dnes je doba jiná. Řekl bych, že jsme, promiňte, zhloupli. A spohodlněli. Na osobní návštěvy jsme úplně rezignovali. Všichni máme mobily, vidíme se na Facebooku a nemusíme nikam chodit. Když telefonujeme, klidně u toho můžeme být špinaví nebo mít nohy na stole, protože ten druhý nás nevidí. Stejně tak se domovní zvonek stal nezvyklým, zbytečným zařízením. Když už jsme si s někým opravdu domluvili, že za náma přijde, tak když je u dveří, prozvoní nás mobilem, a my ho pustíme dovnitř. Ty návštěvy jsou dneska opravdu úplně jiné. A koronavirus to úplně dorazil. Návštěvy žádné, osobní setkávání žádné, všechno zvládneme online. Vlastně to ani na koronaviru nezávisí. A přitom pořád nemáme klid. Stále sledujeme, jestli nepřišla nějaká nová zpráva. Jakmile něco pípne, vyskočíme, co se děje nového, podíváme se a pomyslíme si, a zase nás jenom otravuje. A může to být skoro kdokoliv. Nedaleko našeho domu někdo stojí a pláče. Chce nás navštívit, mobil nemá, u dveří se nemá jak dozvonit a tak rád by nás navštívil. A určitě by nepřišel s prázdnou. A tak si jen posteskne. Kdybys aspoň dnes poznal, co ti chci dát. Ale ty nemáš tušení. Přijdou však dny, kdy ti obklopí nepřátelé a tebe sevřou starosti. Nezůstane z tebe nic, protože jsi nepoznal, že stojím u dveří a chci k tobě přijít na návštěvu. To je parafráze Lukáše 19:42 až 44, případně Zjevení 3:20. To je směs nepatrně upravených biblických úryvků týkajících se návštěv. Propást takovou návštěvu je horší, než přijít od 10 000. Jeden moudrý člověk to znal a tak se na to připravil. Sedával dokonce před dveřmi a vyhlížel, jestli ho někdo nejde navštívit. Dlouho takhle sedával zbytečně, relativně zbytečně. Možná se u toho modlil, možná přemýšlel o životě. No, měl o čem. Celá desetiletí toužil potom, aby se mu narodili děti. Aspoň jedno, kéž by to byl syn. Jedno tam tak sedí, čeká, rozhlíží se a hele, opodál jdou tři muži a blíží se k němu. Poznal, že přicházejí navštívit právě jeho. Přivítal je, usadil, začal jim připravovat něco k jídlu a přitom postupně začalo docházet, kdo to je. Pod stromem jedli, povídali, přitom se začali vyptávat na jeho ženu a dělat narážky na děti. Ale ne nějak neslušně. Otevřeně řekli, narodí se ti syn. Sára, tak se jmenovala ta žena, nevěřícně kouká, ale Abraham byl moudrý
a porozuměl, o co se jedná. Toho přišel navštívit sám Hospodin. Abraham poznal, že se jedná o jedinečnou návštěvu, jedinečnou příležitost. Nakolik dokážeme my rozpoznat jedinečnou příležitost? Poznáme Boží návštěvu, kdy Bůh může udělat zásadní změnu v našem životě? V hloubi duše po něčem takovém toužíme. Po něčem, co by naplnilo dávné hluboké touhy a sny. Toužíme po tom, co by náš život oživilo, naplnilo, abychom věděli, to je ono, teď to má smysl. Když přichází Bůh, pak jeho návštěva znamená obvykle víc, než se na první pohled zdá. Když Bůh Abrahamovi a Sáře řekl, že se jim už konečně narodí Izák, nebylo to všechno. Muži se zvedli, že půjdou dál a Abraham poznal, že míří k Sodomě. Mohl se s nimi rozloučit a těšit se, že už se mu brzy narodí syn. Bůh však měl širší záměr a Abraham to poznal. Bůh se totiž chystal ještě na jednu návštěvu. Tam už to asi nebude taková pohoda. Abraham a Bůh byli důvěrní přátelé a Bůh se tentokrát rozhodl Abrahamovi svěřit něco, co se ho nepřímo také týkalo. Šlo o velmi hříšné město Sodomu, kde bydlel Abrahamův synovec Lot. Abraham si mohl říct, no, třeba to ještě není tak žhavé. Ale on postřehl, že situace je vážná, vystihl pravý okamžik a hned jedná. V tom vidím správného muže. Rozpozná okamžik, neotálí a jedná. A vyplatilo se. Příště už by bylo pozdě. Jak by si potom vyčítal, že neotevřel pusu, že nic neřekl? Správný muž jedná hned, jakmile vycítí příležitost. Dnes se může jednat o příležitost otevřít pusu, zastat se ukřivděného, všimnout si, že moje žena je zrovna nějaká smutná, zareagovat, když mezi dětmi vyvstanou spory. Když vidím ve sboru nějaký hřích, tak to nenechám jen tak, ale otevřu pusu a řeknu, že je to hřích a připomenu Boží odpuštění. Když se naskytne příležitost mluvit mezi nevěřícími o Kristu, tak o něm řeknu. A tisíc jiných běžných denních příležitostí, něco koupit, někam zajet, něco podniknout, však vy už víte, o co se jedná. Když necháme proplavat mezi prsty jednu příležitost, uteče nám mnoho dalších. A naopak, když se příležitosti naučíme rozpoznávat a zachytíme jednu, příště zachytíme druhou a počas se budeme vděční, že jsme se naučili příležitosti využívat. Až budeme sami udiveni, jak nám Bůh otvírá další a další příležitosti a tak obohacuje náš život. Bůh říká, ze Sodomy vychází velký křik a to signalizuje, že tam něco není v pořádku. Půjdu se tam podívat a uvidím, co se tam děje. Kdybychom slovo navštívit přeložili doslovně, dostali bychom něco jako podívat se na, prohlédnout si, dohlédnout na něco. A právě to se chystal Bůh udělat v Sodomě. Abrahamovi došlo, proč Bůh jde na návštěvu do Sodomy. Proto se hned začíná nenápadně za Lota přimlouvat. Když budeš ničit celé město, co když v tom městě bude několik spravedlivých? To je smeteš spolu s celým městem. Bůh na Abrahamovu námitku přistupuje a po chvílce domlouvání se dohodnou, že pokud v Sodomě bude 10 spravedlivých, tak město Bůh nezničí. 10 spravedlivých se tam nenašlo. Ale Bůh přesto našel způsob, jak Lota zachránit. Přišel k němu do Sodomy na návštěvu. I tato návštěva vyžadovala rychlé rozhodnutí a rychlé jednání. To však Lot neuměl. Kroutil se, nechtěl nic změnit, nikam chodit a málem ho to stálo život i pověst. Málem zahynul s hříšnými lidmi v Sodomě. Ještěže Bůh použil nátlaku, kterým by ho zachránil. Takové jsou tedy Boží návštěvy.
tak to Bůh navštívil Izraelce, když už byli přes 400 let v egyptském otroctví. Chvíli jim trvalo, než uvěřili, že Bůh je navštívil. Exodus 4:31. Tehdy Boží návštěva znamenala vysvobození, odchod z Egypta. Přišli do zaslíbené země. Boží návštěvy však mohou znamenat i pohromu. Podle Exodu 20 Bůh navštěvuje nepravost otců na synech do třetího pokolení. Někdy Bůh přichází s trestem. David je Bohu za jeho návštěvy vděčný. Říká, co je člověk, že na ně pamatuješ, syn člověka, že jej navštěvuješ. Bůh nás podobně navštěvuje i dnes. Každá jeho návštěva je vlastně příležitost. Když postřehneme malé příležitosti a využijeme je, vystihneme pak i velké příležitosti. Pochopíme, co se kdy děje a můžeme podle toho včas reagovat. Takové příležitosti existují i dnes. Když se narodil Jan Křtitel, jeho otec Zachariáš poznal, že je to velká historická událost a také Bohu vyjádřil vděčnost, že je přišel navštívit. Jak jsme na Boží návštěvu připraveni dnes? Co kdyby k nám Bůh přišel na návštěvu? Teď. Máte představu, co by jeho návštěva obnášela? Ocenění? Odpověď na naši otázku? Nové životní zaměření? Upozornění? Varování? Poslední šanci? A vůbec, zkuste se ohlédnout, nebyl u vás Bůh včera a vy jste si toho ani nevšimli? Tak zareagujte aspoň dnes, ale co nejdřív.

Tohle byla Kristýna Exnerová a touhle písní Stvořitel bych chtěla navázat jednou takovou myšlenkou, nad kterou jsem zrovna minulý týden přemýšlela, protože mě před pár dny oslovil jeden biblický úsek, konkrétně z Žalmu 73, kde se píše, že se Bůh stal mým útočištěm, abychom vyprávěli o celém jeho díle. A tak tuhle výsadu máme a chceme mít i tady ve vysílání Rádia 7. Chceme vyprávět o Božím díle a ať se dobrá zpráva o Pánu Ježíši a právě o jeho díle šíří dál. Je naší výsadou, aby lidé poznali, v kom je záchrana a kdo je vlastně stvořitelem všeho kolem nás. No a možná nás teď poslouchá někdo, kdo si třeba pokládá i ty otázky, které zněly v té písni od Kristýny Exnerové. Pokládají si otázky, jak to všechno kolem nás mohlo vzniknout, vlastně vesmír, lidé, zkrátka vše kolem. A tak my věříme, že Bůh je stvořitelem všeho, celého vesmíru i lidí. A i ta následující píseň tohle vyjadřuje.

Za malou chvilku opět zabrousíme do Bible. Budeme číst konkrétně z listu Judova. Před námi je ještě jedna píseň House of the Lord, ve které se zpívá: v Božím domě je dnes mnoho radosti a my nemůžeme být potichu. Zpíváme z plných plic chválu, která patří tobě. Chválíme Boha, který byl, který je, který bude na věky. Boha, který otevírá dveře vězňům a rozevírá bouřící moře.

List Judův. Juda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakubův, povolaným, posvěceným v Bohu Otci a zachovaným pro Krista Ježíše. Milosrdenství vám i pokoj a láska v hojnosti. Milovaní, jakkoliv jsem toužil napsat vám o našem společném spasení, považuji teď za nutné napomenout vás, abyste ze všech sil bojovali o víru, která byla jednou provždy darována svatým. Vloudili se totiž mezi nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo už dávno popsáno. Tito bezbožníci zaměňují milost našeho Boha za nestydatost. A tak zapírají toho jediného panovníka našeho Boha a Pána Ježíše Krista. I když to sami dobře víte, chci vám připomenout, že Hospodin sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil. Právě tak to bylo s anděli, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne. Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně. Stejně tak tito blouznivci przní své tělo, nedbají na Pánovu vládu a vysmívají se nebeským mocnostem. Přitom ani archanděl Michael, když se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale řekl: strestejte, Hospodin. Tito se však vysmívají tomu, co neznají, a to, co znají pudově jako nerozumná zvířata, je vede do záhuby. Běda jim. Vydali se Kainovou cestou. Pro zisk propadli bludu jako Balám. Zahynuli ve vzpouře jako Korach. Tito lidé hyzdí vaše hody lásky, kterých se s vámi bezostyšně účastní. Jsou to pastýři,

uvádět všechny lidi a usvědčit mezi nimi všechny bezbožné kvůli všem jejich bezbožným skutkům, které bezbožně páchali, a kvůli všem tvrdým slovům, která ti bezbožní hříšníci proti němu vyslovili. To jsou ti reptáci a nespokojenci vedení vlastními choutkami, honosní mluvkové, ziskuchtiví pochlebovači. Ale vy, milovaní, pamatujte, že to předpovídali apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Řekli vám, že v posledních časech se vyskytnou posměvači vedení svými bezbožnými choutkami. To jsou ti rozvraceči, tělesní lidé bez ducha. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své přesvaté víře. Modlete se v Duchu Svatém, uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte soucit. Jiné zachraňujte jako z ohnivých plamenů. I s nimi jednejte soucitně, zároveň však obezřetně. Ať se vám oškliví i tělem poskvrněný šat. Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy neposkvrněné a šťastné, jedinému moudrému Bohu našemu Spasiteli, jemu buď sláva a velebnost, vláda i moc, nyní i po všechny věky. Amen.

Bylo 16 hodin a na Rádiu 7 běží odpolední vysílání, kterým vás provází Aneta Lofítková. A hned posílám další pořad. Pěkný poslech.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Skoro 4000 let starý příběh starozákonního Josefa promýšlíme v aktuálních dílech pořadu Překročit hranice. Minulý týden jsme skončili v okamžiku, kdy byl prodán jako otrok do Egypta a z milovaného a preferovaného synka je najednou bezvýznamný nikdo. Ale to nebyl první zvrat v jeho životě, jak uslyšíte v dnešním i dalších pořadech. Tady je další část vyučování Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové.
2: Když se už jdeme do Josefova příběhu, tak bychom si mohli říct, že on si mohl říct, jako proč se to děje zrovna mně? Jako jasně, jsem prostě možná mladý, jsem teenager, možná jsem udělal nějaké chyby, možná jsem to přepálil, jak jsem mluvil se svými bratry, možná, ale je to opravdu odpovídající to, co se mi děje, tomu, co se stalo, zasloužil jsem si to opravdu, kde vůbec v tom příběhu je Bůh, zajímá se o mě, slyší mě, na první pohled to vypadá, že Bůh je daleko, protože v tom příběhu, když ho čteme, tak si všimneme, že je tam, a zvláště v tom dnešním dílu, mnohokrát napsáno a Bůh byl s ním. A my máme takovou představu, a i Židé měli tuhle představu, že když Bůh je s někým, tak tomu člověku se daří. Představa, že Bůh je se mnou, znamená, že se mi daří dobře, že se mám fajn. Takhle se projeví, že Bůh je se mnou. Ale když se mi nedaří dobře, tak to nedává smysl. Tak jak může Bůh být se mnou, když se mi zrovna nevede? Paradoxně ale dobré dny, které zažíváme v životě, vyniknou až když známe zlé dny. Dobré dny dávají smysl v kontextu zlých dní. Český psycholog, velice známý Cyril Heschel, říká, že uspokojení je občas přímo podmíněno něčím negativním. Aby konečně skončila válka, a to je skvělá věc, když skončí válka, musí ale nejdřív začít. Aby okupanti otáhli, museli k nám nejprve vtrhnout. Aby komunismus spadl, musel být předtím nastolen. Abychom si vážili života, museli jsme nejdřív nebýt a musí nám hrozit, že zase nebudeme. Až v těchto okamžik si vážíme skutečně života, když máme před sebou smrt. To je ten moment, kdy vynikne ten dobrý den, kdy vynikne, že náš život má dobré stránky, když jsme tváří tvář těch zlých. A tak právě možná paradoxně v těch zlých momentech je to ten moment, kdy Josef potřebuje, aby Bůh byl s ním a kdy ho nakonec vnímá. Takže takhle jsme skončili minulý týden, když jsme mluvili o tom, že Josef byl prodán do otroctví, že z privilegovaného syna se najednou stal otrok a tady se do toho příběhu zase vrátíme. Josefa mezi tím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel stráže. Hospodin však byl s Josefem, tady je ten termín, který se opakuje v tom textu, neustále, Hospodin byl s Josefem a tak se mu všechno dařilo. Jako, kromě toho, že je otrok. Tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána, když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Putifar v tom příběhu je slušný člověk. A vidíme to, že v tom příběhu on vidí, že na Josefovi je něco zvláštního, že cokoliv dělá, tak se mu daří, že se mu to daří pod rukama, že prostě je to schopný a on to nazval požehnaný člověk, že Bůh je prostě s ním. A proto mu nakonec svěří všechno a udělá ho správcem, což je ve své podstatě ta nejvyšší meta, kterou otrok může mít, že je správcem nějakého domu. Správci to není jako udržbáři, jo? Jako dneska řekne někdo, jo, jsem tady správce, tak to může myslet, že je někdo udržbář. Správce v našem kontextu je boss. Je to prostě člověk, který to řídí. Je to člověk, je to titul, který se používá pro starověké ekonomy. A to je vlastně to, odkud to slovo ekonom pochází. Slovo ekonom mimochodem pochází z řečtiny. Je to složení na dvou slov oikos a nomos. Oikos je dům a nomos je zákon. To znamená, že ekonom je někdo, kdo dodržuje zákony v domácnosti. Což někteří z vás jste. Od té chvíle Hospodin domu tohoto Egypťana požehnal. Takže to, že Josef se stal správcem domu, mělo výsledek, že Putifarovi se dařilo lépe. Josef tam je jako otrok, ale díky němu se Potifar má lépe. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měli doma jeho, nestaral se o nic než o své jídlo, což je ten důvod, že Egypťané měli jiné stravovací návyky než ostatní národy, takže si tam nedůvěřovali nikomu. Takže tohle nám na první pohled nedává smysl. Jako Bůh požehná Potifarovi kvůli Josefovi, neměl by spíš požehnat Josefovi, aby se třeba dostal na svobodu. Nemohl by třeba Josef říct, hele Bože, když už teda žehnáš mému pánu, nemohl by si požehnat mě, aby mě pustil na svobodu. Já mu třeba budu pro něho pracovat, ale proč musím být otrok? To nedává prostě žádný smysl. A navíc je to centrifuga, vypadá to, že to je dole, a vypadá to, že to možná půjde nahoru. Místo toho to jde ještě více dolů. Josef se ocitne v situaci, kde nemůže zvítězit. Kde může jenom prohrát. A my někdy jsme v takové situaci v životě. My se dostáváme do životě do situace, kdy věci nejsou skvělé a pak jsou ještě horší. A už je to léta, mimochodem. Toho se neodehrává během dní. Josef u toho Potifara byl mnoho let. Tohle se odehrává už po několika letech. Josef v tom domě pořád je. A je tam prostě správce a po několika letech vznikne situace, ve které Josef nemůže vyhrát. Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. A ta nakonec řekla, spí se mnou. On však odmítl. Žena to byla určitě krásná, byla bohatá a pravděpodobně se nudila. Ideální předpoklad pro nevěru. Navíc tahle situace se nestala jednou, to nebylo jako, že jednou. Bylo to dlouhodobá záležitost. To je něco, co nám uniká v českém textu, protože samozřejmě hebrejština a čeština jsou jiné jazyky, ale v hebrejštině židovští komentátoři říkají, že každé slovo v Tóře odpovídá zpěvné intonaci, protože Tóra dá zpívat. Celý starozákon byste mohli zpívat, protože má zpěvnou intonaci. A ten výraz odmítl je v hebrejštině napsaný nejdelší notou, takzvaně šalšelet. To je nejdelší nota, která se při zpěvu zpívá opakovaně. Takže česky by to slovo odmítl znělo a Josef odmítal. To vlastně znamená, že Josef, to byl proces, kdy ona se ho snaží svést a on neustále odmítá. On odmítá opakovaně. Řekl manželce svého pána, když mě můj pán má doma, on nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc než já. Neodepřel mi nic, kromě tebe, podívat si jeho žena. Mimochodem, kdybys to nevěděla. Josef se tady zachovává správně, tohleté situaci. Ale ani tady Josef neodhaduje úplně míru toho, co má říct. Tyhle věci, které Josef říkat nemusí. Podobně jako u svých bratrů Josef probouzí nenávist řečmi o svých snech, kdy se mu všichni klanějí, také zde ty ženě říká víc, než je zdrávo nebo než je moudré. Opravdu jí musí dávat najevo, že je roven jejímu manželovi, že je v domě boss, že má na starosti všechno ostatní, že on je ten, který rozhoduje, že on je ten správce. Stejně jako u svých bratrů, je to takový znovu jakoby ten autor Genesis si dává zážit, že opakuje stejný příběh. Stejně jako u svých bratrů, i tady stanovuje hranice toho, co je řečeno. A v obou případech je z něho stržen šat a v obou případech skončí v jámě. Když probudí nenávist svých bratrů, ti jeho bratři z něho strnou šat a hodí ho do jámy. Když rozehraje tuhle mocenskou hru s tou manželkou svého pána, ta z něho strhne šat a nakonec skončí v jámě. Ten příběh je paralelní. Ale je tady přece jenom jeden rozdíl oproti těm dvou příběhům. Josef pokračuje a říká, jak by mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu. Josef tady najednou říká, že si uvědomuje, že to, co by po něm ta žena chtěla, co by mohl udělat, je hřích nejenom vůči tomu jejímu manželovi, ale je to hřích vůči Bohu. Je to hřích vůči Bohu, který bere vážně smlouvy, které si uzavírají lidé mezi sebou. Je to takový paradox, že on si váží důvěry svého pána víc než jeho vlastní žena. A přestože Josef nemá žádné boží zjevení a Bůh němu nemluví přímo osobně, tak se na Boha odvolává a tím mu prokazuje úctu před lidmi. Stává se skutečným takovým svědkem svého Boha. Rabín Impír říká, toto zničení spravedlivého, Josef totiž spatřuje Boha všude, přestože Bůh mlčí a zdá se, jako by nebyl.
1: Lukášem Targošem, teď máme ještě pár minut na to, abychom si popovídali o dnešním tématu. V dnešní části tvého vyučování, Lukáši, došlo i na boží požehnání. Bůh požehnal Putifarovi kvůli Josefovi, ale Josef byl pořád otrok. Co to vlastně je boží požehnání? Jak vypadá? Myslím, že to všichni máme spojené s osobním prospěchem. To je špatný předpoklad.
3: Není to špatný předpoklad, ale je to omezený předpoklad. Myslím si, že boží požehnání se neomezuje jenom na náš vlastní prospěch, ale Bůh může skrze nás žehnat lidem okolo nás, může žehnat společnosti, může žehnat celému městu. Konec konců příslově krásný verš, žehnání přímých se město pozvedá. To je verš, který často opakuju na Solamentum. My, když budeme žehnat našemu vlastnímu městu, tak se město pozvedá, protože máme ten potenciál, tu autoritu, tu možnost, to povolání žehnat městu, ve kterém bydlíme, aby se pozvedlo. A myslím si, že my požehnání velice často zužujeme jenom na osobní prospěch, ale Bůh pracuje mnohem šířeji a v širších konturách, než jenom s námi osobně.
1: Takže požehnání může vlastně být i skrze věci, které my osobně vnímáme jako neštěstí třeba?
3: Naprosto, naprosto. Já si myslím, že to není, že Bůh působí ty nešťastné věci, ale že Bůh dokáže vymáčnout z každé situace i z té negativní něco pozitivního. Moje manželka prošla rakovinou několikrát a dneska pomáhá na onkologii ženám, které procházejí rakovinou. Nevybrala by si to, nebyla to boží vůle, aby prostě byla nemocná. Na druhou stranu Bůh vymačkal i z toho příběhu něco dobrého a to něco dobré znamená, že může být požehnání zase pro někoho dalšího. Myslím, že každý z nás, kdyby šel do svého příběhu hluboce, tak najde momenty, kdy jsme zažili něco, co pro nás bylo bolestivé, ale jakoby Bůh z toho dokáže něco pozitivního vymačkat pro naše okolí a to ještě neznamená, že to Bůh způsobil, ale že zkrátka Bůh je ten, kdo neustále vykupuje situace, kdo vykupuje čas a kdo vykupuje náš život tak, že dokáže z toho vymáčnout něco pozitivního a dobrého.
1: A co toto požehnání je? Když ti žehnám, tak ti přeju dobré věci?
3: Ano, požehnání je v jádru, že tomu druhému přeji, ať se mu daří dobře. Takže když žehnáme tomu městu, jak jsem před chvíličkou říkal, tak mu přejeme, aby se mu dařilo dobře. Jo? Když žehnáme jeden druhému, tak si přejeme navzájem, aby se nám dařilo dobře, abychom třeba prosperovali, abychom byli zdraví, abychom zažívali boží blízkost, aby naše rodina byla v pořádku. Žehnání je akt, ve kterém vyjadřujeme touhu, aby tomu druhému se dařilo v těchto oblastech lépe.
1: Taky jsi ale řekl, že my máme autoritu žehnat městu, tak kdo má autoritu komu žehnat?
3: No máme si žehnat vzájemně, a apoštol Pavel říká jednoznačně, žehnejte si vzájemně. Každý křesťan si má vzájemně žehnat s jinými křesťany, to je bez debat. Ve starém zákoně, v době starého zákona, žehnání bylo mnohem častější. Právě proto lidé přicházeli se svými třeba dětmi a žádali patriarchy, ať na ně položí ruce, protože právě to bylo pro ně symbol toho předávání, toho požehnání, ať řeknou něco prorockého. Bono z YouTube, zpěvák, tohle dělá. On v jednom rozhovoru řekl, že kdykoliv mluví s nějakým duchovním, tak ho poprosí, aby ho požehnal. Takže spousta různých křesťanských třeba vedoucích se za něho modlilo a žehnalo mu. A to je úžasná věc. Myslím si, že něco pozitivního, když požádáme lidi, aby nám požehnali, anebo když jim nabídneme, že je požehnáme my.
1: Ty jsi dnes taky poukázal na to, že Putifarova žena udělala něco, co už Josef zažil od svých bratrů. Je to tak, že se nám věci v životě opakují, že když se nám věci v životě opakují, že je to určitý způsob boží řeči k nám?
3: Já bych do toho Boha úplně nemíchal. Myslím, že prostě život je takový, že se nám věci často opakují a že opakují se nám různé vzorce, které zažíváme od lidí, ale to už nemusí být nic společného s Bohem. To, že Bůh dokáže z těch věcí něco vymačkat, neznamená, že to je boží jednání, že takhle to Bůh plánuje nebo takhle to Bůh dělá. To bych chtěl fakt rozlišit, že to jsou dvě odlišné věci. A Bůh ty věci používá, že z nich mačká jako ten život a pozitivní výsledek, ale neznamená to, že to působí, a myslím si, že jenom proto, že Josef zažívá podobné chování od různých lidí, neznamená, že to je boží řeč, ale spíš to znamená, že je prostě v určité době, v určité situaci, kdy ty věci jakoby vždycky se mu podobným způsobem dějí, a to zažíváme i my v mnoha oblastech.
1: Tady se dnes rozloučíme. Od mikrofonu se loučí Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová. Těšíme se na setkání za týden.

Premiéru dalšího dílu pořadu Překročit hranice si nalaďte v pondělí v 9.30. No a za malou chvíli ještě nahlédneme do kalendária.

Kalendárium. Pojďme se podívat na události, které se v minulosti staly 30. června. Roku 1905 Albert Einstein představil v odborném tisku teorii relativity. O 3 roky později, roku 1908, došlo k tunguské katastrofě, silné explozi na Sibiři, která nikdy nebyla spolehlivě vysvětlena. Roku 1912 se narodil Viktor Fischl hebrejským jménem a Viktor Dagan, český spisovatel a publicista. Po studiích na Karlově univerzitě byl v dobách první republiky parlamentním sekretářem menšinové židovské strany. V roce 1939 emigroval do Londýna, kde pracoval pro zahraniční odboj. V říjnu roku 1949 emigroval podruhé, tentokrát do Izraele. Působil v izraelských diplomatických službách. V roce 1977 odešel do penze a věnoval se pouze literatuře. Do Československa se vrátil poprvé až v roce 1990. Z literárního díla připomeňme jeho hovory s Janem Masarykem anebo knížku Dvorní šašci. A přidejme i jeden Fischlův výrok. Politika je duchovní záležitost a pro politiky platí totéž, co pro spisovatele. Je to věc svědomí. Jsme ale bohužel svědky devalvace osobností jak v literatuře, tak v politice. Nevím z jakého důvodu a pochybuji, že někdo na světě to ví. Roku 1935 se narodil Lauren Duane Cunningham, americký misionář, zakladatel mezinárodní křesťanské misijní organizace YWAM a University of the Nations. A nakonec ještě zmiňme jedno jméno. Roku 1364 umírá první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, blízký přítel Karla IV., dobrý řečník, kancléř nově vzniklé Karlovy univerzity, který systematicky vedl českou církev, aby byla nápomocná svým ovečkám.

0: That's who I praise.
1: Píseň o Boží věrnosti a jeho charakteru. Bůh je ten, který je hoden chvály. Čeká nás ještě jedna píseň a po ní už se můžete těšit na záznam z dnešního ranního telefonátu.

0: Vrcholem letošní sezóny křesťanských festivalů bude opět United ve Vsetíně. Od 20. do 22. srpna nabídne 3 dny plné hudby, inspirace i setkávání. Co všechno letošní ročník přinese, nám prozradí jeho ředitelka Daniela Hurtová. Vítej ve vysílání.
1: Dobré ráno a tobě, Pavle, i všem posluchačům.
0: Téma letošního United zní uprostřed. Proč jste se rozhodli právě pro toto téma?
1: Ten název, to slovo uprostřed, je takovým jenom symbolem toho, že uprostřed všeho, co se děje, můžeme hledat Boží pokoj. Přišlo nám, že je potřeba o tomto tématu mluvit, protože zažíváme svoje osobní boje a nepokoje. Žijeme uprostřed online světa, který je v mnohem takový nepokojivý. Jsme informováni úplně v reálném čase o tom, co se děje ve válkách, které nejsou až tak daleko. Žijeme v online světě, který chce urvat naši pozornost. Zažíváme dobu, kdy jsou na vrcholu různé psychické potíže, co se statistik týče. Uprostřed tady tohoto všeho pořád platí a zní Ježíšovo pokoj vám. Takže se budeme bavit, jak ten Boží pokoj hledat, jak to uchopit tady v této době, ve které žijeme, a snad se nám to povede a snad lidi, kteří přijedou na festival, budou prožívat Boží pokoj, ale taky pojedou změnění Božím pokojem a budou inspirováni k tomu hledat Boží pokoj v každodenním životě.
0: United má už celkem dlouhou historii, ale stále se vyvíjí a roste. Jaké novinky jste pro 3 srpnové dny na Vsetíně připravili tentokrát?
1: Já jsem moc ráda, že se podařila tak pěkně naplnit novinka, kterou jsme připravovali už posledního půl roku. A je to kategorie Nový na United. Návštěvníci najdou ve svých programech takovou poznámku u některých účinkujících, NNU, a bude to znamenat, že ten vystupující nebo ten projekt je nový, byla možnost se přihlásit, jak kdyby soutěžit o to místo, o vystoupení na festivalu, a nám se to moc pěkně podařilo nakombinovat z těch přihlášených kapel, projektů, a uslyší naši účastníci úplně nové uskupení. Jsem moc ráda, že to bude pestré, že to bude z různých hudebních žánrů. Dokonce tam máme i jeden taneční projekt, který je nový, který vznikl při United Dance, který je taky modifikovaný v letošním roce, a jeden takový výtvarný, tvořivý projekt. Takže na to bych chtěla pozvat a jsem ráda, že na to takové ti interpreti reagovali a přihlásili se nám. A druhou novinkou bych třeba vybrala, že budeme mít v sobotním večeru zařazený flashmob, což je vystoupení, ale zároveň takové hnutí celého toho davu. A bude to taneční flashmob, kdy se účastníci během workshopu, ale i ze sociálních sítí, nemusí chodit ani na workshopy, naučí takový jednoduchý tanec. A potom společně roztančíme v sobotu Vsetínské náměstí. Takže na to se taky moc těším, protože věřím, že to bude takovým pěkným spojovacím prvkem, takovým pojítkem.
0: Už dopadly hudební uskupení a United je znám i tím hudebním programem. Které interprety nebo kapely stojí za vypíchnutí, kteří přijedou na United?
1: Já bych zmínila třeba zahraniční kapely, které každoročně přijíždí na festival, a letos se nám to povedlo moc pěkně nakombinovat. Budeme mít 2 kapely z Velké Británie, 1 z Německa, 1 z Ameriky. A potom určitě ráda dodám i některé z těch českých a slovenských, protože i ty jsou velmi kvalitní a atraktivní pro naše účastníky. A tak z Británie třeba přijedou Moses Brothers, jsou to bratři, kteří působí na jihu Británie. Já jsem je viděla hrát naživo na jednom festivalu velkém, kde se spíš pohybovali jako doprovázejících velkých hudebníků britských, a taky měli i svoje samostatné vystoupení a k nám na Vsetín přijdou se svým vystoupením. Jsou to muzikanti, kteří opravdu dobře cítí hudbu, kteří se nebojí experimentovat, kteří mají rádi více hlasy, Myslím si, že to bude alternativní, ale že to bude moc příjemné pro naše návštěvníky vidět kapelu, která úplně poprvé přijíždí do České republiky a věřím, že osloví to naše publikum. Z Ameriky přiletí Alter Poetry. Pod tímto názvem se skrývá duo a možná, že posluchači budou znát zpěváka Coryho Simona, který přijíždí se svou kolegyní z Ameriky. Cory tady působil v České republice jako misionář řadu let. Byl v Křesťanské akademii mladých a jezdil tady s kapelou Divine Attraction. Tentokrát už teďka nebydlí v České republice, je zpátky v Americe, je tam profesionálním hudebním pastorem ve velkém sboru a přijíždí se projektem se svou kolegyní, utvoří vlastně takovou více uctívací až meditativní hudbu, takže přijíždí tady s tímto setem, který pozve naše účastníky do chvály, do uctívání, do takové větší intimnosti před Pánem Bohem, nebo s Pánem Bohem, tak věřím, že to i v rámci tak velkého festivalu je možné a že nás Cory s Kelly tady tímto časem pěkně provedou. No a potom samozřejmě české a slovenské kapely budou na festivalu. Ze slovenských zmíním projekt Gadzon, Lamačské chvály, Janu Zibalovou, nebo taky Martin Dome Worship. Z českých hudebníků přijíždí Pavel Helan, Spotlight, Lift Up, a nebo taky kapela Brouci, kteří zahrajou a potěší to nejmladší publikum naše.
0: Na United je také množství seminářů, workshopů a řečníků. Můžeme některé z nich představit?
1: Semináře tvoří velkou část dne a jsem ráda, že účastníci to dlouhodobě hodnotí jako stejně důležitou součást jako hudba. A takže dobře vybíráme, koho zveme, snažíme se reagovat na témata, které jsou poptávané, které jsou hodně navštěvované, které rezonují s mladými. Těch seminářů bych třeba nabídla něco ze vztahu, tam budeme mít. Budeme mít manžele Skokanovi, kteří budou mluvit o tom, co ve vztazích funguje, co nefunguje. Já jsem tady do tohoto semináře mohla už nakouknout a musím říct, že je velmi dobře udělaný, je ze života, tak neváhám, vlastně na žádný z našich seminářů se nebojím pozvat, ale tady tento i jsem kousek slyšela, takže bude úplně super. O vztazích, partnerských vztazích bude mluvit taky kromě Skokanových Tomáš Hasmanda, ten bude mluvit o nějakých střetech ve vztazích. A budeme se zabývat taky například vedením lidí. Máme tam jeden seminář a jeden workshop. Seminář povede Kateřina Popovič, je to velmi mladá vedoucí, takže to pojme tím svým úhlem pohledu a název je Nesnesitelné vedení. A potom bych možná přeskočila na workshopy, kdy taky vedení týmu a hledání správných lidí se bude zabývat Zuzana Nelson. Ten workshop se jmenuje Najdi své pracovní flow. Je to o takovém systému, který nabízí trošku pohled na naše schopnosti a na skládání týmu, jaké lidi bychom měli mít v týmu, aby to dobře fungovalo. Potom bude velká řada seminářů, které se zabývají aktuálním děním ve společnosti. Tam by se dalo zařadit například Křesťan a politika od bývalého slovenského premiéra Eduarda Hegera, nebo úplně z opačného spektra, to se nedá říct, ale z úplně jiného konce Pavel Hošek bude mít seminář Nebe a co nás čeká na druhé straně. Je to velmi pestře poskládané i ty seminářová témata.
0: Do začátku festivalu zbývá 51 dní. V jaké fázi příprav se nacházíte?
1: Červen, červenec nebo první půlka července bývá hodně náročná. Já jsem teďka vyjmenovala úplně mikročástku z toho, co ve festivalu všechno připravujeme a co se tam bude dít. Ono to znamená pro nás to všechno uskládat a domluvit tak, aby to bylo pěkně návazné, aby to našim účastníkům vyhovovalo a to se děje právě teď. Takže účinkující jsou domluvení, ať nás čeká teďka úplně ty poslední detaily doladit, domluvit a je to takové trošku náročnější. Máme novou kolegyni v produkci, která dřív jezdila na festival jako účastník. A když nastoupila a začala do toho trošku víc vidět, tak ona říkala, mně se to vždycky zdálo jako hodně dobře zorganizovaný festival. A teď mi začíná být jasné, proč to tak je. A myslím, že i do dneška toho půl roku, tři čtvrtě roku překvapuje to množství těch propojení, které my v tom máme, které v tom hledáme a které se řeší a ona je toho teďka součástí a je tím trošičku zahlcená. Tak věřím, že i letos to zvládneme tak nějak jako dokombinovat, aby opravdu lidi tím festivalem mohli tak plynule procházet a pěkně nám to mohlo navazovat. A taky hodně náročné teďka je ještě hledání dobrovolníků. To bych ráda do vysílání taky řekla. Pokud někdo chce poznat festival z jiné stránky, než jako posluchač, než jako návštěvník, tak je příležitost se přihlásit jako dobrovolník, protože stále hledáme lidi, kteří by nám pomohli vítat účastníky, dělat občerstvení pro naše účinkující, všechny prostory hlídat, pomáhat na místě zrealizovat ten program. Je to velmi důležité, protože bez našich dobrovolníků by festival nemohl vůbec probíhat. Takže je to velká výzva a prosba na mladší, ale i na starší lidi, kteří se cítí být duchem mladí a nevadí jim spolupracovat v takovém dynamickém prostředí, tak je ta příležitost a ještě máme spoustu míst volných pro dobrovolnictví. Tak tímto se zabýváme v těchto dnech.
0: Děkujeme za nahlédnutí trošku pod pokličku příprav Unitedu. Ať se vydaří, ať všechno pěkně zapadne do sebe. Hostem ranního telefonátu byla ředitelka festivalu United Daniela Hurtová. Děkujeme.
1: Já moc děkuju a budu se těšit na všechny ve Vsetíně 20. až 22. srpna. A ještě bych chtěla dodat, že všechny informace najdete na našem webu www.festivalunited.cz. Naschledanou.

Tohle byla kapela Mercy Me s písní Even If, která je silným vyjádřením víry a důvěry v Boha, a to v těžkých časech, kdy modlitby nekončí očekávaným uzdravením, což asi mnozí známe, že ne vždy jde vše podle našich představ a plánů. Máme ale naději, že se Bůh postará a že jeho plány s námi jsou ty nejlepší, a proto se mu vyplatí důvěřovat. No a právě plná naděje bude i následující píseň.

Milí posluchači a přátelé Rádia 7, pomalu se blížíme ke konci odpoledního vysílání. Moc vám děkuji za vaši přízeň a podporu, kterou rádiu dáváte. Vážíme si každého jednoho z vás a jsme za vás Bohu velmi vděční. Za malou chvilku startuje večerní vysílání, které přivítá i nového moderátora Pavla Kóla. Pro tuhle chvíli se s vámi loučí Aneta Lofítková. Mějte požehnaný a krásný den.

0: is a kind of love.
1: Posloucháte Rádio 7, rádio, které nemyslí za vás.

Ahoj děti, vítejte v pořadu Korálky. Dnešní pohádky budou z lesa. No, znáte les, ne? Spoustu stromů, některé listnaté, jiné jehličnaté a v jejich korunách hnízdí různé druhy ptáků. Třeba sojky, strakapoudi, datlové, brhlíci, pěnkavy, červenky nebo sovy. V lese žijí i různé druhy nelétavých zvířat, ať už malá zvířata, například veverky, zajíci, lišky, lasičky, ježci, nebo i zvířata ještě menší, drobná, třeba žáby, brouci, mravenci, slimáci, mloci, nebo naopak zvířata velká, třeba srnky, laně, jeleni nebo prase divoké. Stromy, keře, byliny, mechy zadržují v lese vodu, vlhkost a proto se tam tak dobře dýchá. Les nám také dává ze svých listů ten správný druh vzduchu. Říká se mu kyslík. Tak pojďte s námi do lesa za lesními pohádkami.

0: Kaštánek v lese. Kaštánek, to byl klučina zvědavý. Rád poznával neznámá místa i nové kamarády. Každý den se s velkou chutí a elánem vydával na cesty do okolí svého domečku. Všude nacházel něco nového, co ho překvapilo a dělalo mu radost. Stačil už navštívit Heřmánkovou stráň, kde se seznámil s včelkami z úlu pana Vojtíška. Jednou doputoval i k temné strži, kde královal moudrý vír Ondra. Den za dnem získával stále nové kamarády. Jednou ráno našel před domečkem lístek s pozváním od kamaráda Chrobáka. Chrobák ho zval, aby se přišel podívat k němu do lesa. Kaštánek byl rád, ale měl i trošku strach. Les, ten je daleko, předdaleko. Vídal ho jen, když se vyšplhal na vysokou kostelní zeď. Les je také černý a veliký. Jestli pak se mi nestane něco zlého, pomyslel si. Žádný strach ani obavy ho však od výletu nemohli odradit. Brzy ráno už si Kaštánek vyšlapoval po polní cestě. Sluníčko svítilo, pod nohama šustilo barevné listí a vzduch náramně voněl. Kaštánek ani nevěděl, po čem všem. Dívá se, rozhlíží se, pokukuje. Tamhle na poli dupe strýček Křeček s paní Křečkovou. Na zádech nesou pytlíky s obilím nazbíraným na poli. Dělají si zásoby na zimu. Dobrý den, pan táto, pozdravil slušně Kaštánek. Co pak to děláte?
1: Nosíme si zásoby na zimu. Víš, zima je hochu trochu dlouhá a zlá a my toho s paní moc sníme.
0: Zafunil stěžka strýček Křeček. Ale pan táto, vždyť je tak krásně, sluníčko svítí a hřeje, nic nám nechybí. Divil se malý cestovatel. Jen počkej, hochu, počkej, bude hůř. Zamračeně prorokovala teta Křečková. Kaštánek kroutil hlavou, Křečky ale dál nezdržoval. Jde a jde, prospěvuje si a celý svět se na něj směje. Takový krásný den. Zčista jasna se kolem něho setmělo. Co to? Lekl se. Rozhlédl se a co nevidí? Jú, to jsou vysoké a tlusté stromy. To bude asi ten les. Všechno je tady jiné, cizí, než u nás doma, podivil se. Jde dál a najednou slyší trr, trr, trr. Kaštánek se polekal. Kdo to tu střílí? Rozhlédl se, ale nikde nikdo. Za chvíli slyší opět trr, trr. Mohl si hlavu ukroutit, ale pořád nic neviděl. Šel dál a najednou ho zasypal celý mrak pilin. A zase ten zvuk. Trr, trr, trr. Kaštánek zvedl hlavu a na stromě sedí černý pták s malou červenou čepičkou. Každou chvíli zobákem tluče do stromu. A přitom se ozývá ten zvuk. Trr, trr. Dobrý den, pozdravil slušně klučina. A protože, jak víme, byl zvědavý, hned se vyptával. Pane, kdo jste? Co to prosím děláte? Vždyť tomu stromu ublížíte. Černý pták po něm jenom loupl okem. Človíčku, co tě to napadá? Já jsem doktor Datel, mám svoji ordinaci na Křivé Borovici a léčím stromy v celém lese. Nezdržuj mě, do zimy musím vyléčit ještě mnoho svých pacientů. Ahoj! Datel se dal opět do práce a na Kaštánka se už ani nepodíval. Kaštánek dál nezdržoval, ale vrtalo mu hlavou, že i ten černý doktor Datel mluví o zimě.
1: Vždyť je krásně, sluníčko svítí a tak tomu bude pořád. Já vám teď musím něco důležitého říct. On byl kaštánek mladý, mladičký a nevěděl, že se v přírodě střídá pravidelně jaro, léto, podzim a zima. A tak ho vůbec nenapadlo, že by po krásném, slunečném a barevném podzimu mohla přijít tuhá zima. Vraťme se však ke kaštánkovi. Blížilo se poledne a on dostal náramný hlad. Na zdravém vzduchu každému přece pořádně vyhládne. Vybalil svačinu, posadil se do stínu velikánského hřibu. Jen co se ale zakousl do červeného jablka, hop, skočilo před něj veliké zrzavé zvíře s náramně chlupatým ocasem. Kaštánek se polekal. Co je to za chlupatého obra? Dej pozor, ať ti neublíží. Zavrčelo to velké zvíře. Kdo jste? Špitl ustrašeně kaštánek. Já jsem veverka Zrska. A vezmu si ten krásný hřib, pod kterým sedíš. Ten je pro mou zásobárnu jako ušitý a v zimě si na něm pěkně pochutnám. Ale teď už musím běžet, vždyť každým dnem může napadnout sníh. Ach, povzdechla si veverka. A byla pryč i s hřibem. Kaštánek se zamyslel. Veverka mluvila také o zimě. Ale co je to ta zima? Co je to ten sníh? Celý zamyšlený putoval dál. Co nevidět, by měl narazit na chrobákův domeček. Kaštánek jde a jde, dumá a přemýšlí o té divné zimě a málem by narazil, do čeho by vlastně narazil. Před kaštánkem vyrostl veliký kopec z jehličí. Je to kopec? Zvláštní, prazvláštní, celý se hýbe. Pořád tam něco běhá a dělá šššš. Děti, to kaštánek narazil na velké lesní mraveniště. A to, co se hýbalo, to byli pilní mravenčí dělníci. Jedni nosí jehličí jako klády na opravy chodbiček v praveništi. Jiní nosí lístky a červené bobule šípku. Čtyři mravenčí siláci vlečou zapomenutou kostku cukru. Uhni nezdržuj, zima se blíží a zásob je málo, zapísklo za kaštánkem. Ten uskočil a kouká. Po cestě běží mraveneček s obilným zrnkem. Zamyšleně šel dál. Konečně pod vyvráceným pařezem uviděl chrobákův domek. Kaštánek slušně zaťukal. A když se ozvalo dále, vešel dovnitř. Paní Chrobáková ho posadila ke stolu a postavila před něj pořádný hrnek šípkového čaje. Ten, pane, voněl. A chrobák už nese misku sušených křížel s medem. Mňam, mňam, to je dobrota. Kaštánek se nestačil olizovat. Když dojedl, začal se vyptávat. Prosím vás, stričku, co je to zima? Na své cestě jsem potkal křečky, datla, veverku, mravence a všichni říkali, že se chystají na zimu. O, víš, hochu, to je tak, usmál se chrobák. V přírodě se střídají pravidelně čtyři roční období. Jaro, léto, podzim a zima. Na jaře se příroda probouzí a v létě vše na polích zraje. Na podzim v sadech dozrává. No a v zimě celá příroda poté námaze odpočívá. Ustel si pohodlně pod sněhovou peřinou a spí až do jara. Některá zvířátka odpočívají s ní.
0: Je, podíval se kaštánek, to já musím rychle domů, abych se na tu dlouhou zimu pořádně připravil.
1: Druhý den od rána nosil usilovně do kůlny u domečku zásoby dřeva, aby měl čím topit a nezmrznul. Nezapomněl ani na spížírnu. Sbíral vše dobré, nosil a sbíral a nosil, až byla spíška docela plná. Teprve potom si kaštánek oddychl. Teď jsem i já na zimu připraven a nemusím se ničeho bát.

0: Byl jeden myslivec. Zelený plášť, vousy, klobouček, vysoké boty, no všecko. Pušky měl tři. Malorážku, brokovnici na ptáky a kulovnici na vysokou. Když se zlobil, říkal prach a broky, anebo tisíc kulí a granátů. A on se zlobil dost často, ale taky byl často veselý. Zkrátka, jak se říká, zelená krev. Pravý lesů pán. A tenhle myslivec byl tatínek a měl malou holku Kateřinu. Ta Kateřina vypadala jako obyčejná, ale měla taky zelenou krev. Víte, jak se to pozná? Ta holčička se například ničeho nebála. Ani hada. Říkala, že hadi za to nemohou, že jsou hadi. Ani se nebála jít po tmě ke studánce pro pitnou vodu. A taky se pozná zelená krev podle toho, že takové dítě si raději dá, jak se říká, vrtat koleno, než by šláplo na mladý stromeček. A nebo když u rybníka přišla náhodou na kachní hnízdo, myslíte, že brala ta hezká zelená vajíčka do ruky? Kde pak? Ani na ně nesáhla. Jednou v neděli odpoledne seděla Kateřina s tátou na zahradě. Myslivec kouřil dýmku a díval se na špičky vysokánských smrků, obalených šiškami, jak se kývají ve větru. Křepelá klovka mu ležela u nohou. Foukal vítr, stahovaly se mraky a Kateřině se to vůbec nelíbilo. Tatínku, prosím tě, udělej mi lepší počasí. Co by tatínek pro svou milovanou Kateřinu neudělal? A navíc jsme přeci v pohádce. A protože byl v náladě, vstal, vyklepal dýmku, postavil se proti lesu, roztáhl ruce a spustil. Kůry můry ven, ať je krásný den. Klektáky páráky kančí kůže, mraky ať zalezou kam který může. Vítr spát. Vítr spát, ať sluníčko může hřát. Jestli pak se to podaří, byla Kateřina napnutá jako strunka. Mraky se lekly. To se ví, když lesů pán řekne, tak se musí poslechnout. A zalézali za kopec. Za chvíli je nebylo vidět a sluníčko mělo celou modrou oblohu jenom pro sebe. Taky vítr se poslušně uložil někam do trávy, kde se jen tak maličko provaloval a čekal, až zase bude smět vyrazit. Kateřina byla spokojená a šla si na malou procházku k lesu. Přišla až k němu. Co děláš, lese? Zeptala se. Šumím.
1: To nic není, odvětila holčička.
0: Jak pak ne? Urazil se les. Co ty víš, co s tím mám všecky ptáčky uspat sám? Od setmění do svítání. Sůvičky se spánku brání. Kolébám je sem a tam. Sem a tam. A sem a tam, ach ta sojka malilinka, co to práce dá, než spinka. Ve dne zas sám a sám zpívám sličným sasankám. Holčička poslouchala šumící les a pak pomalonku rozhrnula houštinu a vešla. Větve se za ní zavřely. Šla daleko, až k malým zeleným paloučkům uprostřed lesa. Zvěř tam měla cesty, srnky, lišky, zajíci, každý svou. Kateřina brouzdala po té jemňoučké trávě, co po ní tancují víly. Tu sebrala modré sojčí pírko, že ho dá tátovi za klobouk. Tam si zas uloupla nádherný kus zlaté smůly.
1: Táta má pravdu, že nikde jinde není tak krásně jako tady, myslela si. A ještě našla růžový křemínek a natrhala si jahodové listí na čaj. A potom, co byste řekli? Sedla si do mechu a trochu si zdřímla. Proč ne? Vždyť byla neděle. Lovka ji za chvíli vyčenichala a hlídala ji. A les? Ten se usmíval.

jak lišku Fištrínu vzala voda. Liška Fištrína se spokojeně usmívala pod fousy. Ležela na mechovém polštáři a hladila si plné břicho. Tenhle týden za ní přišli už 3 nápadníci. Byli to mladí lišáci z Modřínového háje. Každý jí donesl pěkný dárek. Jeden bažanta, druhý králíka a třetí dokonce tučnou kachničku až z vesnice. Ještě nikdy si tak nehodovala. Tlamu měla pořádně mastnou a srst se jí jen leskla. Ale jedna věc jí od rána kazila náladu. Lesní mravenci si prošlapali silnici těsně kolem její verandy a když na ní omylem šlápla, jeden mravenčí voják ji rafnul kusadly přímo do packy. Jí nejkrásnější lišku z celého lesa. Taková drzost. Jedinou výhodou bylo, že jí zamilovaní lišáci tlapku pofoukali, posypali vonavými léčivými bylinkami a ještě donesli kůře navíc, aby se rychleji uzdravila. Proto teď liška váhala, jestli si mravence před doupětem nechat nebo je vystrnadit jinam. Jedním okem sledovala mravenčí silnici, po které neúnavně běhali dělníci s těžkými náklady. Že se jim chce takhle se celý den plahočit. To rozmazlená liška opravdu nechápala. Škodolibě se usmála a položila doprostřed mravenčí cesty borovou šišku. Mravenci se na okamžik zmateně zahemžili kolem nečekané překážky a pak poslušně vyšlapali kolem šišky zatáčku a pokračovali v běhu. Hlupáci, pomyslela si Fištrína. Ani na chvíli si neodpočinou. Pak se zachechtala nahlas. Já vám ukážu, štípat mě do kotníku. A položila mravencům do cesty další šišku. Jeden mravenec s vypasenou housenkou na zádech nestačil včas zabrzdit a narazil nosem přímo do šišky. Před očima se mu zatmělo a housenka mu upadla na zem. Mňam, mlaskla si Fištrína a slupla housenku jako malinu. Dobrá jednohubka. Mravenec se udiveně točil dokola a nechápal, kam se jeho vzácná housenka najednou poděla. Fištríně se smíchem klepala celá náprsenka.

0: Pak vzala velký kámen a chystala se znovu přehradit mravenčí dálnici.
1: To bude švanda.
0: Nevšimla si, že ji už chvíli pozoruje mravenčí velitel Zachariáš a svolává svoje vojáky.
2: Hrr, na ni!
0: Zavelel a 10 mravenčích bojovníků s nabroušenými kusadly vběhlo lišce do kožichu.
1: Raf, raf a raf!
2: Au!
0: Zavila Fištrína leknutím a pustila si těžký kámen na levou přední.
2: Au!
0: Zavila znovu tak hlasitě, že vyplašila hejno slepic až ve vesnici. Lišáci budou dnes bez úlovku. Fištrína se snažila vyklepat mravence z kožichu, kňučela a skákala tak vysoko, že straka kleveta zapomněla až do večera údivem zavřít zobák. Záda lišku pálila jako oheň. Ačkoliv už mravenčí vojáci i se Zachariášem dávno zase hlídali dopravní předpisy na mravenčí silnici.
2: Tohle vám nedaruju, rošťáci, vrčela liška vztekle.
0: Půjdu podle vaší cesty až k vašemu slavnému mraveništi a tam vám ho celé rozhrabu. Těšte se, slibovala nenávistně. Kráčela podél mravenčí silnice a dávala velký pozor, aby na ní ani náhodou nestoupla tlapkou. Tak se dostala až k říčce kolíbačce, přes kterou mravenci přecházeli po spadlém osikovém kmínku. Nemyslete si, že mě tahle překážka zastaví, huhlala si liška odhodlaně. Když to přejdete vy, přeběhnu to také. Budu na druhé straně 2 skoky. Holedbala se. Rozběhla se a hop, plavným letem přistála přímo do prostřed mravenčího mostu. Zapomněla chudinka, že v poslední době po chutných pečínkách tolik stloustla. V mostu hlasitě křuplo a žbluňk. Fištrína sebou plácla rovnou do studené vody, až říčka kolíbačka vystříkla jako vodotrysk. Zmáčená liška prskala vodu, hrabala všema 4 a velice nadávala. Kolíbačce to ale nevadilo. Nesla ji na svých vlnkách pořád dál a dál, pryč z lesa Hučáku. Nikdo neví, jestli se ještě někdy vrátí. A mravenci? Našli si nový most z dubové klády a po lišce Fištríně se jim vůbec nestýskalo.

o maličkém lese. Ještě jsem si vlastně pořádně nevyzkoušela svoje křídla, pomyslela si Deniska a začala šplhat na kámen, který tu čněl ve stráni pod lesem. Nadechla se, roztáhla ruce, roztáhla křídla a než stačila vykročit nohou do prázdna, najednou ji z kamene prudce nazvedl vítr. To, jak vedle ní strávy vystartoval polekaný bažantí kohoutek. Deniska se ani nenadála a už letěla. Vznášela se nad polem, nad loukou, nad lesem. Počkat, nad lesem? Tento je nějaký moc maličký, sotva vyšší než tráva na louce. Rozhodla se přistát. Když si urovnala křídla, rozhlédla se kolem sebe a to, co viděla, jí moc nešlo do hlavy. Stromečky byly úplně malinké, každý si rostl ze své vlastní nádoby a v dálce ani nebylo vidět, kde řady květináčů končí. Deniska se vydala tou stromečkovou alejí. Občas také prošla mezi květináči, aby se podívala do vedlejších řádků. A za chvíli se v tom lesíčku úplně ztratila. Zelené přítmí vypadalo tajemně. Jen odstíny se občas měnily, i do žluta a dokonce i do červena. To podle toho, jaký druh stromečků se zrovna nad ní tyčil. V tajemném přítmí a tichu se občas ozvalo nějaké odfukování a někdy dokonce i pomlaskávání. Deniska se najednou začala trošku bát, snad ani nevěděla proč. Raději se už vydám zpět, rozhodla se a v tu chvíli úplně zapomněla, že má křídla. Ale za to čím dál rychleji pobíhala z uličky do uličky, až nakonec ze zoufalství začala volat o pomoc. Tiše, ať mi to tady všechno neprobudíš. Zašeptal někdo za ní, až Deniska leknutím nadskočila. Před ní ale stál starý známý Arborius. Držel svůj nezbytný košík s listy a na sobě měl pracovní kalhoty s kšandami a vysoké holínky. Koho? Co pak tady někdo spí? Zeptala se nechápavě Deniska. No přece stromkové děti. Je právě odpolední klid, tak spí. Ukázal Arborius okolo sebe a chystal se něco dodat, když v tom na ně dopadla sprška vody. Kruč si list, zapomněl jsem, že je čas na zavlažování, honem pojď. Popadl Denisku a utíkali na sluníčko, aby se usušili. To už se procházeli mezi dlouhými řadami krásných jeličnatých stromků, které rostly rovnou z půdy. Ale proti opravdickému lesu byly také pořád dost malé. Kde to vlastně jsme, Arborie? Vyzvídala Deniska. No přece ve školce. Přesně v okrasné školce. Hehe, školka, tak proto to spaní, pomyslela si Deniska. Ale co to znamená? Zeptala se. No, tady si lidé pěstují stromky a keře, které mají rádi a které si později zasadí tam, kde jim budou dělat radost. Myslela jsem, že stromy rostou sami jen tak v lese, podívala se Deniska. Samozřejmě, že stromy umí růst sami a taky tak rostou, trpělivě vysvětloval Arborius. Ale divila by ses, i les, jak jej znáš ty, vysadili lidé a proto tam ty stromy rostou většinou v řadách. A sazenice pro les si pěstují lidé také ve školce, jenže v lesní. Tam jsou většinou stromy, ze kterých mají lidé užitek. A tady v okrasné školce i takové, které umí lidi rozveselit, třeba tím, jak kvetou, nebo na podzim vybarvují listí, že?
skočila Deniska Arboriovi do řeči. A hned pokračovala. A tam vzadu ty stromky na těch vysokých tenkých kmíncích, proč rostou z těch uzlů? No ty uzly, to jsou kořenové baly, nachystané tak, aby strom dobře vydržel cestu do svého budoucího domova. Takovým stromům se říká vzrostlé, ale zahradníci si odtud odvážejí i ty malé stromky a keře v květináčích. A hned, jak je zasadí tam, kam patří, tak... Arborius se zarazil a potutelně se na Denisku usmál. Víš co? Však jsi dost zvědavá. Ty na to už jistě přijdeš sama. A teď pojď, doprovodím tě odtud, abys tu moc nebloudila. Věděli jste, že existují i speciální školky jen pro stromečky do lesů nebo taky pro stromky ovocné?

0: Ráno bylo jako stvořené pro výlet. A tak sotva bylo po snídani, zbalila maminka pár buchet, něco dobrého napití, pořádný košík na houby a hajdy do lesa. Tatínek vzal i jejich miláčka, kokoršpaněla Filipa, a všichni se těšili na smaženici a na to, kdo najde nejlepší houby. Janička jich uměla poznat spoustu, ale o 3 roky mladší Ondra v tom byl mnohem horší. Proto se pořád na všechno ptal a Janička si neodpustila, aby se mu proto nesmála. No však to znáte. Chvilku se to dalo vydržet. Pak se ale Ondra dopálil a přestal houby sbírat. Místo toho se rozhlížel po lese a viděl plno zajímavých věcí. Ono totiž tatínek uměl krásně vyřezávat ze dřeva všechno možné a Ondra se to chtěl naučit také. A kolem mi bylo tolik inspirací. Ondra měl velkou fantazii. Stačilo mu jenom se podívat na polínko, větev, pařez či suk na stromě a už v tom viděl právě to, co by z toho rád vyzkoušel vyřezat. Zrovna se všichni blížili k mítině, na které už z dálky bylo vidět kloboučky hub, když Janička samou zvědavostí nemohla vydržet a rozběhla se nejkratší cestou tím směrem. Nevšimla si ale varovného pohledu Ondry, který viděl i kus kořené skrytého pod trávou, a než stačil cokoliv udělat, Janička ležela na zemi jako placka. Ale co to? Nespustila žádný křik a nářek, jenom vykulila oči a zůstala úplně tichounce ležet vedle pařezu. Ten pařez si totiž povídal. No, povídal, to není přesné. On si spíše brblal. Au, au, to bolí, ona má oči jenom pro ty svoje houby a vůbec si nevšimne, že sem kdejaký lenoch jede autem a nedá pozor a nedá, v lese jenom plaší zvěř a mě ničí kořeny a třeba i to naše doupě. To už ale Filip začal na pařez dorážet a maminka jej musela odehnat, protože když se zhýbla, všimla si něčeho zajímavého. Koukejte, tady je nějaké doupě nebo skrýš, volala na všechny. A Janička vykulila oči podruhé. Ten pařez měl pravdu. Tak to tedy ne. Tady nikdo plašit zvěř nebude a ničit doupátka už vůbec, blesklo jí hlavou. Ale o jakých autech to mluvil? Rozhlížela se pořádně na všechny strany, až jedno uviděla. Kousek za paloukem stál zaparkovaný starý Fiat. Janička si dřepla k pařezu a zašeptala mu. Já vím, že tamto auto nemá být, ale co s tím dělat? Starý pařez se až zatetelil blahem. Ona mi rozumí, no páni, ona mi fakt rozumí, pomyslel si celý nadšený a hned spustil. Koukej, když půjdeš kousíček zpátky po cestě, kudy to auto přijelo, uvidíš tam napůl vyvrácený suchý smrk. Stačí jen pořádně se o něj opřít a bude na zemi. Neboj, spadne právě přes cestu a to auto nebude moct vyjet ven. A ti lenoši budou muset jít pěšky až za panem lesníkem. A tam zaplatí pokutu, protože v lese nemají s autem co dělat. Však mají nohy zdravé, tak ať pěkně šlapou. Janička se zasmála a pošeptala. Tak já jdu na to. A šupy dupy a byla u suchého smrku a ani se nemusela moc snažit, protože už byl skoro vyvrácený. Teď posloužil jako parádní prolézačka. Ondra si vzal pořádnou větev na vyřezávání a Filip běhal vzrušením sem a tam. Když už toho měli všichni dost, sebrali se a šli i s košíkem plným hub domů. Janička si jenom otočila k pařízku, spiklenecky na něj mrkla a byla spokojená, že to tak pěkně dopadlo. Když šla spát, modlila se a děkovala, že jeden vandal a lenoch je zase trochu vyléčený ze své lenosti, ale najednou jakoby uslyšela takový malý hlásek. A co ty?
1: Já?
0: Zůstal Janička zaražně stát.
1: Já jsem přece nic.
0: Aha, už vím. Světlo konečně Janičce a obrátila se k Ondrovi. Ondro, prosím, nezlob se, že jsem se ti smála, že nerozeznáš houby. Bylo to ode mě škaredé. Už to nebudu nikdy dělat. A Ondra odpustil rád, protože proč se mračit na někoho, kdo se stydí za to, že vám udělal něco špatného? A tak se v srdci obou rozlil ten správný klid a pokoj, který dopřává sladký spánek a pěkné sny.

Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. Žalm 145:3. Jára chodí moc rád do lesa. V lese je tolik zajímavého. Stromy, různé mechy, houby, keře a spousta dalších krásných rostlin. Dnes si vyšel do lesa s tatínkem. Podívej, Járo, volá tatínek, tady rostou krásné maliny. Jára přiběhne celý udýchaný a hned se pustí do trhání. Mňam, ty jsou dobré, olizuje se. A tamhle vzadu jsou nádherné břízy. Jára má břízy ze všech stromů nejraději. Jsou tak krásně bílé a kolem nich je tolik hebounkého mechu, jen si na něj lehnout. Tati, v lese je to fakt parádní, povídá Jára blaženě. Já bych tu snad mohl i bydlet. Máš pravdu, Járo. Les nám vypráví o krásném božím stvoření. Můžeme ho za to neustále chválit. Za stromy, louky, průzračné potoky i za ty včelky a ptáčky, kteří tu všude kolem lítají. Ale tati, jak se to dělá chválit Pána Boha? Ptá se pojednou Jára a podívá se na tatínka. No, stejně tak, jako když já tebe chválím, že jsi udělal něco dobrého. Když přineseš hezkou známku ze školy, pochválím tě. Když mi pomáháš na zahradě, taky tě pochválím. Za dobré věci si každý zaslouží chválu a Pán Bůh, protože je dobrý a dělá jen samé dobré věci, si zaslouží chválu každý den. Tati, a to Pán Bůh nikdy neudělá nic špatného? Nikdy. On je vždy dobrý. Nemá žádnou špatnou vlastnost jako my lidé, proto ho můžeš chválit úplně za všechno. I za mraveniště? Napadne Járu a pozoruje malé pilné tvorečky. I za mraveniště, protože i tyto tvorečky Pán Bůh krmí. Říká jim, co mají dělat, stará se o ně. On stvořil úplně všechno. I za hříbky? Zvolá Jára a zvedá nad hlavou krásný úlovek. Tatínek hříbek pěkně očistí a dá do košíku. Ano, i za toho hříbka, kterého si našel, můžeš Pána chválit. Ale teď už honem domů? Maminka jistě čeká s obědem. Umíš chválit Pána Boha?

Sluníčko navlékalo červencové dny na měsíční nit. Byly provoněné lesními jahodami a hříbky deroucími se ven z vlhkého mechu, až chuťové buňky poskakovaly na jazyku. Mladé lípě vánek ševelily listy, aby se v té červencové pálavě také trochu osvěžila. A najednou obživla jedna větvička a hajdy někam dál. Posouvala se a měřila si svět okolo sebe. Každou chvíli se zastavila a úžasle šeptala. To jsou mi věci, to jsou mi věci. Když pídělka zase kousíček popolezla, znehybněla. A v tu chvíli byla k nerozeznání od ostatních větviček. Kroutila očima na všechny strany, aby jí nic neušlo. A než se podvečer oděl do zářivých načechraných červánků, spřátelila se s Beruškou. Je, ty máš na sobě krásné tečky, žasla pídělka. Nemusíš je někomu vrátit? No, jsou moje a mám jich 7, upřesnila Beruška. Nauč mě taky lítat, žadonila pídělka. No, to nic není, otevřeš krovky, roztáhneš křídla a letíš. Zasmála se Beruška a frnk, vznášela se ve vzduchu. Pídělka si poctivě a pomaličku zopakovala poučku a žuch, padala k zemi. Zachytila se stébla trávy a vzpamatovávala se z pídělkolomného pádu. Rozhlížela se nahoru a dolů, až její pozornost upoutali mravenci. Pochodovali tu jeden za druhým. Na jednoho z nich zavolala. Kam tak pospícháte, mravenečku? Pro jehličí, na stavbu mravenčích komůrek. A můžu vám pomoct? Nabízela se nadšeně pídělka. Jen pojď, souhlasil mravenec a přidal do kroku, aby dohnal kamarády. Pídělka se skulila z trávy a posouvala se píď za pídí za mravenci. Než odměřila 10 pídí, kdeže byly mravenci?

0: se opatrně.
1: Ale jistě, jen si to zkus, dobrosrdečně bzoukala včelka. Pídělku nemusela dvakrát pobízet. Hup ke spižírně, ale ať se snažila, jak se snažila, neukápla ani kapička sladké šťávy. Se sběrem pilu to nebylo o nic lepší. Zklamaně opustila včelku i třezalku. Když se posunovala pídemi po kmínku mladé lipky nahoru, kde se vzala, tu se vzala. Sršeň. Pídělka se strašlivě vypadající černožluté sršnice hrozně lekla. Uchytila se panoškami za kmínek a rychle se udělala suchou větvičkou. Nedutala, ba ani nedýchala, jen aby si jí sršeň náhodou nevšimla a nechtěla jí sníst k obědu. Sršeň se přehnala těsně okolo pídělky jako vrtulník a zamířila někam přes louku. Uf, vydechla si pídělka. No, život je plný setkání. Odpočívala a skrze listy ji sem tam polechtal sluneční paprsek. Den ji unavil a zarmoutil. Nedařilo se jí s beruškou, mravenci ani včelkou. Nemohla najít svoje místo. A tak nastavovala tělíčko hřejivým paprskům a mudrovala. Sluníčko, pověz mi, kdo vlastně jsem? Nečekala na odpověď a už měla na jazyku další otázku. A proč to vlastně jsem? Tentokrát se snažila odpovědět si sama. Abych jedla, a lezla. Ne, bouřila se proti svému údělu, ale nebylo jí to nic platné. Žalostně se ptala, proč nejsem jako včelka? Lítá si z květu na květ. To musí být taková krása, vznášet se mezi nebem a zemí, sbírat pyl, sát nektar. Ach jo. Na chvíli se zamyslela, ale potom znovu oslovila sluníčko. Pomoz mi, prosím tě, abych byla aspoň jako beruška. Ničila bych zlé mšice a byla bych užitečná. Přemýšlela, odmlčela se a pak vyslovila další prosbu. Sluníčko, a nemohla bych být aspoň jako mravenci? Slibuji, že bych pracovala neúnavně každý den, věř mi. Vzdychala nešťastně. Nic mě netěší. Čím to jenom je? Den se modravě halil do slunečního jasu a sluníčko se procházelo po blankitných kobercích. Jen pídělka smutkem chřadla. Jedla méně a méně, lezla pomalu a pomaleji. Život jako by z ní vyprchal. Sluníčko, já usychám. Posteskla si jednoho dne a zabalila se do zámotku. Uchytil se pevně na vlasech dobromysly. A pídělka ve svém zámotku znehybněla. Že by zemřela žalem? Ulehla do zámotkové rakvičky a konec? Po několik dlouhých dnů v ní nebylo života. Vypadala opravdu jako mrtvá. Sluníčko ale s pídělkou hotovo nebylo. Ve skrytu chystalo veliké překvapení. Očím živých tvorů dokonale utajené. Pracovalo v zámotku. Tu hřálo, tu dechlo, onde pohladilo. Když nadešel den velikého překvapení, větřík vyhnal na azurovou pastvu bělavé beránky. Sluníčko je rozhrnulo mocnou paží a velmi, velmi jemně začukalo na zámotek. Vstaň k novému životu, přikázalo pídělce. Vždyť je mrtvá, nechápala beruška. Není možné, aby někdo žil dvakrát, kroutil nevěřícně hlavou mravenec. Odmítám něčemu takovému věřit, rozčilovala se sršeň. Včelka jen mlčky napjatě očekávala, co se asi stane. Nejdříve se nedělo nic, ale najednou se zámotek nepatrně pohnul. Udělala se v něm trhlinka, stále se zvětšovala

0: až v ní problesklo něco bělozlatavého. Bylo to křídlo. Po něm vyšlehlo z trhliny i druhé, vynořila se tykadla, hlava a tělo i dlouhé štíhlé nohy. Křídla se napjala a objevila se na nich okrová žilní kresba. První mávnutí křídel a po něm další. To k nebi vzlétl motýl. Nádherný mistrovský kousek. A včelka, úžasle hledící za vzdalujícím se motýlem, jen zašeptala: vidíte to? Zázrak.
1: Jak se vám v pohádkových příbězích o lese líbilo, děti?
2: Bylo tam krásně, viďte.
1: A těch zvířátek, co jsme potkali? Vydejte se do lesa i doopravdy.
2: Je to paráda.
1: Les děsně uklidňuje. A schválně potichu pozorujte. A jistě uvidíte některé druhy zvířátek na vlastní oči. Tak jo, a mějte se krásně, děti. Ahoj!

0: Veselým krokem jsme vstoupili do večerního vysílání Rádia 7. U mikrofonu je s vámi v úterý 30. června Pavel Kohl. Je před námi teď pořad Bible Guide Jiřího Zdráhala, ve kterém studujeme proroka Ezechiele a poté projdeme pořady, které nás čekají až do dnešní půlnoci.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 4. kapitola. Prorok Ezechiel v této kapitole dostal od Boha úkol, aby vytvořil model obleženého města Jeruzaléma. Jeruzalém byl skutečně oblehnut babylonskými vojsky za 5 let po tomto proroctví. Mezi sebe a model města Jeruzaléma měl pak postavit kovovou pánev jako ilustraci toho, že Bůh kvůli jejím hříchům odvrátil od Izraele svou tvář. O tom čteme. Synu člověčí, vezmi si cihlu, položi před sebe a vyrý na ní město Jeruzalém. Potom je začni obléhat, postav proti němu obléhací val, navrž proti němu násep, rozmísti proti němu jednotky a rozestav kolem něj beranidla. Potom si vezmi železnou pánev, postavi jako železnou zeď mezi sebe a to město a upři na ně svůj pohled, ať je obleženo. Oblehni je na znamení pro dům Izraele. Ezechiel pak, podle božích instrukcí, spal 390 dní na levém boku a 40 dní pouze na pravém boku jako symbol počtu let, kdy Izraelci žili ve své zemi. Také svou omezenou stravou prorok ilustroval úděl obyvatel obleženého Jeruzaléma. Bůh smysl tohoto vysvětlil takto. Synu člověčí, řekl mi, odříznu Jeruzalém od chleba. Budou jíst na příděl a v úzkostech. I vodu budou mít odměřenou a pít i budou v hrůze, protože bude takový nedostatek vody a chleba. Jeden jako druhý budou zděšeni a budou skomírat svými vinami. To je přesný popis dlouhého obléhání Jeruzaléma babylonským Nabukadnezarem. Toto obléhání Ezechiel předpovídal. Jelikož si měl vařit speciální pokrm vyjadřující chudobu obležených v Jeruzalémě, tak z toho lze usuzovat, že na boku neležel celé dny, ale snad jen určitou část jako symbolický skutek ilustrující jeho proroctví o Jeruzalému. V Bibli čteme o podobných prorockých skutcích. Izajáš měl chodit po určitou dobu bosý a bez oblečení, Jeremiáš si zase vyrobil dřevěnou tyč na nošení břemen, takzvaného. Někdy má Bůh pro své služebníky i obtížné úkoly. Bůh nás může zkoušet a tak připravovat na náročnější poslání. Pavel kázal v Damašku a musel uprchnout v koši spuštěném po městské zdi. Později byl, kvůli evangeliu, kamenován a vězněn. Pavel byl ochoten pro svého pána něco vydržet. Také nás může někdy Bůh chtít vyzkoušet, co uneseme. Nemusí to být tak obtížné, jako to měli tito proroci. Někdy nám stačí, když nás nechá jít duchovní pouští. To jsou chvíle, kdy necítíme Boha, nevidíme jeho jednání a neslyšíme jeho hlas. Taková cesta pouští nám ale nemá sklonit hlavu a způsobit duchovní pasivitu. Naopak, je to období zvýšeného hledání Boha. Na poušti k němu přicházíme víc, hledáme v jeho slově a chceme slyšet jeho hlas. Právě k tomuto nás má cesta pouští vést. Když čteme o starozákonních prorocích, tak si někdy neuvědomujeme, že i nový zákon je plný proroků a prorokování. V knize Skutků čteme. V té době přišli do Antiochie proroci z Jeruzaléma. Jeden z nich, jménem Agabos, vstal a skrze ducha oznamoval, že po celé říši bude veliký hlad, což se naplnilo za císaře Klaudia. Pavel ve svém listu vyzval křesťany, ať všichni prorokují. Někteří v církvi ale měli prorocký dar. Vedení duchem měli schopnost předpovídat budoucnost, tak jako starozákonní proroci. Ve vedeních církve byli také proroci. O tom čteme, když do Antiochie přišli poslové z Jeruzaléma, kteří přinesli závěry jeruzalémského sněmu. Čteme, Juda se Silasem, kteří byli také proroci, pak mnoha slovy povzbuzovali a posilovali bratry. Také o dcerách evangelisty Filipa čteme jako o prorokyních. Navštívili jsme, Pavel a jeho doprovod, evangelistu Filipa a zůstali u něj. Filip měl 4 mladé dcery, které prorokovali. A prorok z Jeruzaléma se setkal s Pavlem i na jeho cestě do Jeruzaléma, kde byl uvězněn. O tom čteme. Když jsme tam, v domě Filipa evangelisty, strávili několik dní, dorazil z Judska jeden prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův pás a svázal si ruce i nohy se slovy. Tak praví Duch svatý, muže, jemuž patří tento pás, tak to spoutají židovští vůdci v Jeruzalémě a vydají ho do rukou pohanů. A to se skutečně stalo. Pavel nebyl překvapen, když byl uvězněn. Prorokování nás může někdy znejisťovat, ale i to patří k tomu, čemu říkáme křesťanství.

S Jiřím Zdráhlem studujeme aktuálně knihu Ezechiela a pokračovat budeme zase zítra v 8 a 18 hodin. Pořad najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Jaké pořady nás čekají pro ten dnešní úterní večer? Poslední předprázdninová talk show No Filter přinese ohlédnutí za uplynulým půlrokem. Výběr inspirativních i provokativních myšlenek si můžete poslechnout v 18.30. Dnešní příběh Radka Daniela v podání Marcely Dýrové bude o sebeovládání. Zejména ovládání jedné části těla, která nás často neposlouchá. To je náš jazyk. Poslouchejte Kanafásek ve 19:45. Poslouchat Pána Boha se v skutku vyplatí, zaznívá z úst Petra Luhana. Jak dopadlo jeho rozhodnutí vstoupit do vztahu, od kterého jej zrazovali i jeho nejbližší? A jak reagoval, když dostal od Boha pokyn opustit jistotu oblíbeného zaměstnání a vydat se do nejistoty služby Bohu na plný úvazek? Uslyšíte v relaci Stopy v 19.45. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Tento vzkaz z knihy Zjevení patřil původně křesťanům v Efezu. Byli to pracovití, vytrvalí a morálně pevní lidé. Pojďme o těchto slovech i o tom, jak se tento text dotýká našich osobních životů, přemýšlet v relaci Světem Bible 15 minut po 8. večerní. Bůh nám nedá hotový dort, ale dá nám ingredience, aby nás dostal k cíli. Boží cesty nejsou naše. Jeho cesta vede jinudy, než bychom si představovali. Turbulentní cesta s Bohem je lepší než klidná bez něj, říká britský rapper Faith Child. Proč používá zrovna toto umělecké jméno? Jaký byl jeho první koncert? Stoupne si někdy před zrcadlo a pochválí se? A co si myslí o mikrovlnkové generaci? Nalaďte si letní sérii zajímavé muziky i hlubokých rozhovorů v Pohovce po 21. hodině. Konec školního roku může být vypjatý a prožíváme nejrůznější pocity. Emoce jsou součástí našeho života, ale musíme se s nimi naučit pracovat a žít. Proces pojmenovávání, zpracovávání emocí se učíme v rodině. Přednášku Pavla Rause, která zazněla na konferenci pro rodiny, o dětech a emocích přinese Akademie po 10. večerní. Začít žít úplně v jiné kultuře na druhém konci světa není snadné. Misionáři Gary a Barbara si toho byli vědomi, kdy odjížděli do Nepálu. Setkali se tam s věcmi, na které v Americe nebyli zvyklí, jako třeba s chybějící zdravotní péčí. Od 11:45 čte z knihy Garyho Shepherda Andělské stezky opět Michal Hubáček. Tolik pohled na ten dnešní večer. Vybírejte, užívejte.

Poslední červnový den zdobí pravidelně v českém kalendáři jméno Šárka. Toto jméno se vztahuje ke kdysi divokému údolí s kamenitými a skalnatými svahy na severozápadním okraji dnešní Prahy. Budeme-li věřit jazykovědcům, jeho původ je prastarý, bývá srovnáváno s korzickým slovem Carra, jež znamená horský hřbet nebo návrší. Srovnání snese i se španělským Sierra nebo albánským Sharane se stejným významem. Jméno Šárka tedy znamená horský hřbet či návrší. Nejvíce toto jméno asi proslavila bojovnice z ženských šiků Vlastinných. Bylo to za časů, kdy ženy vedly válku proti mužům a Šárka je v jednom z příběhů starých pověstí českých popsána jako lstivá bojovnice, která na svou krásu nalákala celý oddíl ctiradů. Mužům se zžalelo přivázané dívky, osvobodili ji z pout, aby za chvíli zmožení medovinou a kouzlem krásné ženy klesly pod zbraněmi Vlastinných bojovnic, jež na ně čekali v záloze. A nahlédneme-li do kalendária, tak 30. června roku 1905 Albert Einstein představil v odborném tisku teorii relativity. O 3 roky později došlo k tunguské katastrofě, je silné explozi na Sibiři, která nikdy nebyla spolehlivě vysvětlena. A 30. června 1945 vznikla státní bezpečnost. Politická policie, která byla zcela pod kontrolou komunistické strany a měla pomáhat k likvidaci protivníků režimu. Po roce 1948 byla jedním z hlavních nástrojů komunistického teroru. Vznikla rozkazem ministra vnitra Richarda Sachera. Zanikla 1. února 1990. A přesuňme se k narozením a úmrtím. Roku 1899 se narodil katolický kardinál František Tomášek. Byl v době totality výraznou postavou tichého, ale vytrvalého odporu proti komunistické zlovůli. Výrazně se postavil například za petici podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v Československu, která požadovala obnovení demokratických a náboženských svobod a která na sklonku 80. let získala přes 500 000 podpisů. Dožil se 91 let. Viktor Fischl, hebrejským jménem Avigdor Dagan, český spisovatel a publicista, se narodil 30. června 1912. Zemřel v květnu 2006. Po studiích na Karlově univerzitě byl v dobách první republiky parlamentním sekretářem menšinové židovské strany. V roce 1939 emigroval do Londýna, kde pracoval pro zahraniční odboj. V říjnu 1949 emigroval podruhé, tentokrát do Izraele. Působil v izraelských diplomatických službách. V roce 1977 odešel do penze a věnoval se pouze literatuře. Do Československa se vrátil poprvé až v roce 1990. Z literárního díla připomeňme jeho Hovory s Janem Masarykem nebo knížku Dvorní šašci. Přidejme i jeden Fischlův výrok. Politika je duchovní záležitost a pro politiky platí totéž, co pro spisovatele. Je to věc svědomí. Jsme ale bohužel svědky devalvace osobností jak v literatuře, tak v politice. Nevím, z jakého důvodu, a pochybuji, že někdo na světě to ví. 1935 je rok narození Lorna Duane Cunningena, amerického misionáře, zakladatele mezinárodní křesťanské misijní organizace Youth with the Mission, tedy zkráceně YWAM, a University of the Nations. Zemřel v říjnu roku 2023. A první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, blízký přítel Karla IV., dobrý řečník, kancléř nově vzniklé Karlovy univerzity, který systematicky vedl českou církev, aby byla nápomocna svým ovečkám, se narodil v březnu 1297 a zemřel 30. června 1364. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

If I'm not okay. Čas od času je dobré se ohlédnout a rekapitulovat. Právě to nabídne i No Filter po písni.

0: Nasledujících 9 prázdninových týdnů bude patřit reprízám. Od příštího týdne se můžete těšit na připomenutí seriálu Ježíšových výroků Já jsem. Poslouchejte v pondělí v 11 hodin 15 minut, anebo v sobotu v 10 hodin 15 minut.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Léto je tady a další sezóna No Filteru je pomalu u konce. Tak dneska si trošku zrekapitulujeme, co jsme všechno probrali u dobré studené kávy. Doufám, že se máte hezky, naši milí posluchači, co jste s námi věrně strávili týden co týden, i posluchači, kteří nás třeba slyší zrovna poprvé a chystají se na dovču, už jsou někde hlavou u moře a rukama, nohama ještě stále v kanclu. Tak doufám, že se máte fajn. Já tady mám s sebou Milana, mého tátu, ahoj.
3: Nazdar, ahoj, ahoj.
2: A taky Lukáše, který už není hostem No Filteru, ale spíš takovou v podstatě stálicí. Tak čau, Luky.
4: Ahoj všichni. Já jsem myslel, že řekneš, že jsem nějaký ten plišák nebo něco takového.
2: Plišák, náš maskot.
4: Tak, tak.
2: Dneska nemáme jedno téma, ale budeme se snažit vypíchnout to nejlepší, co jsme tady řekli. Ne, to zní blbě, že? Když mluvíš o sobě. To nejlepší, co tady zaznělo od nás, ne? Ty nejlepší myšlenky, co nám třeba utkvěly v paměti a ať to jenom nevyšumí, ale třeba si něco zopakujeme. Já to jenom v rychlosti projedu. Co jsme všechno probrali? Kromě takových těch jednotlivých témat a hostů jsme měli 2 takové větší série. Ta jedna byla Bezejmení, probírali jsme příběhy bezejmených v Bibli a pak jsme měli sérii Buď zdrav a do toho jsme házeli různé další témata, občas něco s Lukášem, když jsme využili jeho připravená kázání a rozebrali jsme je, nebo taky hosty, jako byl Marek Orkovácha a tak dále. Tak kdo začne, kdo se toho chopí, co bylo nejlepší?
3: Takže the best of jaro 26, jo?
2: Ano.
3: No tak já jsem si říkal, že když ty to moderuješ jako nejmladší, tak já začnu jako nejstarší, jo?
2: Tak jo, výborně, začni.
4: A mimochodem... To je jasný, kdo bude druhej.
3: Je to jasný, kdo bude druhej. Teď jsem viděl normálně jedno video, to je trochu jako mimo téma, jo? Zdenka mi to prostě našla, moje manželka. Strašně zajímavé, jo? Trochu odskakuju, ale bylo to vlastně z takového toho amerického... Česko hledá superstar, jo, nebo Amerika hledá, nebo něco takového. A tam byl člověk, který udělal neuvěřitelný formát sdělení, jo. To je jenom pro inspiraci, co můžeme třeba od září něco jako takového udělat, jo, ale nevím, jestli to jde audio. To byl prostě mladý kluk, který byl v kravatce, úplně jako poker face, jo. A teďka tam hrála prostě strašně jako lepkavá hudba, jo, teďka všichni na něj koukali a na obrazovce jel prostě jenom jako štítek, jak když jako loaduješ něco do počítače, jo? A teďka prostě to šlo pomaličku, hrála hudba a on vždycky, až to došlo nakonec, tak řekl tequila do té hudby, jo? Ono, neviděli jste to?
4: Já to znám a je to šílený.
3: Je to šílené, jako. Normálně on nedělal vůbec nic, prostě řekl tequila a jela hudba a zase jel ten proužek jenom až do toho chvíle, kdy on řekl to tequila. Normálně lidi řvali úplně jako, když to bylo po třetí, jo, když už po třetí čekal, až ten proužek dojede do konce, tak oni už všichni tequila. Strašně zajímavý formát toho, no to sdělení úplně není hluboké v tomto, jo, ale v tom jako je to zajímavý formát, že prostě dokážeš upoutat pozornost jiným způsobem, prostě vytvořit nějaké napětí, jo. Mě to spíš inspirovalo, že někdy třeba jak máme prezentace, jo, tak je to takové, jako že teď ty prezentace nějak splácáme dohromady, ale prostě jenom to, že ti tam jede proužek, který vlastně tvoří to napětí, tak vlastně upoutá pozornost, jo. Tak to je spíš jenom jako taková skills jako pro možná řečníky nebo něco takového pracovat s prezentací a s napětím třeba, jo. Tak teda teď jsem dost uhnul od tématu.
2: Takže to bylo the best of toho, co teď proberem, nebo...
4: Vypadá to tak, že máme nové téma, protože Milan se ano, zemiluje.
2: Takže začínáme to... novou sérii.
3: Novou sérii.
2: S názvem Tequila.
3: Tequila. Ale to spíše s tím, jakože se dá pracovat i s jinými jako nějakými emocemi, napětí nebo pro získání pozornosti pro něco. Tehle, tam to bylo pro tequilu, jo? Ale kdyby tohleto se využilo pro nějaký příběh, třeba z biblický, tak vlastně je to super, jo? Že to nemusíš jenom prostě přečíst, jo? Ale můžeš prostě natáhnout to napětí. No, tak
4: já to doplním, že budeme příště vysílat s velkou dramatizací. To znamená,
3: Třeba.
4: Že budeme modulovat hlas. Tak bychom vytvořili napětí.
3: Ano, ano.
4: Posluchači, těšte se.
3: Super. Hele, zpátky, jo. Takže dobrý, tak já už končím s fantazírováním, jo. Ta sezóna od jara nebo od ledna, teda, kdy začala jarní, byla prostě neuvěřitelná pro mě, protože já jsem si dělal seznam věcí, které bych tady rád zmínil, jako the best, jo. A skončil jsem jenom tak, by the way, u 6 témat, jo, nebo 6 věcí, které fakt si myslím, že jsou dobrý. Ale když už teda jako musím fakt jako říct jako jednu z nich, tak série Bezejmenných a to téma se jmenovalo Síla jedné věty a je to služka u Námana Syrského nebo jeho ženy respektive, to znamená 2. královská 5. kapitola. Já už jsem na to potom i kázal několikrát, takže už jsem to znova jako probublal a propřemýšlel. Neuvěřitelné story, doporučuji k přečtení znova, jako i když to znáte z besídek nebo od někud. Prostě 3 klíčové věci, které z té Bezejmenné udělal jako hrdinku. Jo. Ta první věc, ona znala stories, jako znala příběhy. Prostě někdo jí to řekl. Jo. Čili vyrůstala v rodině, ve zdravé rodině, která sdílela příběhy o Pánu Bohu, o prorocích. To je úžasná věc, první poučení. Prostě stojí to za to říkat dětem příběhy doma, vodit je do dobré nedělní nějakého klubu. Jo. Prostě ona to znala. Skvělá věc. Druhá věc, která v tom příběhu je. Ona byla v brutálním prostředí, odvlečena od rodičů, od vztahu, ale přesto měla dobrou pověst. Kdyby neměla dobrou pověst, nikdo by ji neslyšel. Naopak by ji mohli podezřívat z toho, že chce vlastně udělat past na toho svého jako majitele, jo, na toho Námana. Takže znalost Božího slova, příběhu, druhá, dobrá pověst a třetí věc, síla jedné věty. Ona neřekla nic jiného než jednu větu. Jo. A to je to top na tom. Ona nepotřebovala 40-minutové kázání. Jo. Ona řekla jednu větu a stala se hrdinkou, kterou známe do dneška. Jo? Takže to si myslím, že to jsou 3 věci vlastně z toho příběhu. Z nejbiblické příběhy měj dobrou pověst, kde se hýbneš, třeba i na poště, když čekáš na balík. A třetí věc, prostě řekni jednu větu, která změní svět. Jo? Tak to je moje top jako z tohoto roku. Tak co přidáte vy, chlapi?
4: No, jako ten příběh byl silný, já si to pamatuju. Možná jsem byl i součástí toho setkání, ale jako jo, pamatuju si, že úplně no-name dívka, která žije jako otrokyně v domácnosti někoho a právě takhle silně se zapíše do příběhu Bible a jako jedna věta jako je něco, co možná mění spoustu osudů a lidí. A to, co si vyjmenoval, je prostě silný. No. Já teda půjdu přebírat a vemu si slovo, že mně se líbilo říct ne a zvolit život. A tam bylo silný to téma těch porodních bab a byl ten ženský element, který jsme docela silně otevřeli s tím, že tohle je vlastně nějaké heslo, které jako zažívám. Říct ne něčemu, co není dobré, ale zvolit život. Jo? To znamená nebát se udělat nějaká silná rozhodnutí a opravdu se postavit za to, že se postavím proti něčemu, co je opravdu nějaké zhůvěřilé, nedobré a zároveň vlastně chránit život a to je jako element, který si myslím, že v životech křesťanů a zvlášť v těch těžkých situacích má být jako takový jako nějaký heslo, které máme vyryté v srdci a vyryté v hlavě, protože to přebíráme přímo od Ježíše, ten taky se postavil všemu a řekl ne, já zvolil život, který pak máme my. Takže určitě tohle byla silná epizoda a ten ženský element tam byl hodně silný.
3: Tome, ty jsi to moderoval, tam byla nějaká myšlenka, z které vyšlo, ne? Ten život, já myslím, že...
2: No, to je dobrá otázka. Bylo tam to bylo součástí nějaké myšlenky, nebo ta věta. A už si to úplně přesně nevybavuju zrovna tohleto.
3: Tak jsem tě
2: Ale
3: vykolejil. No.
2: To nevadí. Ale každopádně souhlasím, bylo to super. Úplně to odpovídá našim statistikám, když máme hostky, ženy, tak automaticky to má mnohem lepší poslouchanost a jsou na to skvělé ohlasy, takže opět potvrzujeme statistiky.
3: Já myslím, že vlastně ti posluchači nás diskriminují jako chlapy, jako, že prostě když jsou tady holky, jako nějak, tak vždycky je to lepší.
2: Já bych řekl, že prostě trh je trh a mluví jasně, jo. Takže evidentně je tady hlad po ženském podcastu a povídání, takže myslím si, že bychom na to mohli taky reagovat.
3: Jo.
2: No.
3: To znamená, stojí za to si znova třeba zposlechnout tuhletu epizodu.
4: Určitě doporučuji osobně za sebe, ale je tam opravdu ten silný prvek. Tome, co ty?
2: Mně se vždycky líbily ty debaty ohledně tvojich kázání, Luky. Vlastně my jsme tam taky ještě dokončovali tu sérii Já jsem, takže tam byl ještě Vinny Kmen a možná ještě nějaké jedno, dvě Já jsem, Cesta, pravda a život. A já si myslím, že to byly dobré díly, kde jsme se rozpovídali a dostali jsme se do zajímavých témat. Zrovna ten Vinny Kmen jsme výjimečně dělali i osobně, tak to je vždycky fajn, když ve třech jako sedíme u jednoho stolu a nemusí to být online. Tak to bych vypíchnul určitě. Ten Vinny Kmen, tam pro mě bylo asi klíčové to napojení a taky to, že to není o té práci, ale je to o tom, že seš prostě součástí toho nějakého většího celku. A pak Bezejmení, tam si myslím, že skoro všechny...
3: Počkej, druhou si nechej jako na potom.
2: Jo, pardon. Takže Já jsem,
3: takže
2: konkrétně Vinny Kmen, bylo to moc fajn. No, takže další kolo, ale nebo...
3: Tam bylo ještě strašně silné, jako k tomu, ty jsi tam přidal vlastně Tome tu myšlenku, že ten Vinny Kmen vlastně roste bez
2: námahy.
3: Bez námahy, jo, že nejdeš...
2: No, bez námahy. Vinař by nesouhlasil, ale ten kmen se netváří, jako by ho to trápilo.
3: Že bys šel kolem vinice, to si pamatuju, to bylo jako... A neslyšíš takové to... Jakože...
4: Ano, tlačili jsme společně.
3: Tlačili jsme společně, že jo. Takže to taky stojí určitě za poslechnutí, tato epizoda. No.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Takže další kolo?
3: Další kolo, jo. Tak jedu já.
2: Dobrá.
3: No, tak já mám něco, co souvisí jako s mashupem, s Markem Orkováchou a vůbec jako s tím jako trošku větším, protože měli jsme téma mashupu, které bylo umění žasnout, jo, a kolem toho se točilo jako víc věcí, jednak ten rozhovor s tím Markem Orkováchou, ale potom jako jeho samotné jako kázání, ale vlastně něco, co tam zaznělo od něho, a on to má samozřejmě, a teďka upřímně, já si nespomenu jméno toho jako úvodního autora, jo, ale vlastně to heslo, když zakopneš, podívej se, jestli si nezakopl o zlato. Jo, což vlastně odpovídá tomu verši všechny věci milujícím Boha napomáhají k dobrému, víceméně, jo, když to jako, ale je to prostě jiné vyjádření a já někdy potřebuju trochu jinou formulaci na to, aby to byl zase znova jako čerstvý ten slogan, jo, nebo ten verš nebo něco, ale když zakopneš, podívej se, jestli si nezakopl o zlato, jo, že často naše zakopnutí se dají v tomto smyslu vytěžit pro něco mnohem ještě cennějšího než, nebo hodnotnějšího, nebo jak to říct. Jakože ta bolest samozřejmě z toho zakopnutí je, ale pokud je to zlato, tak se to dá vlastně mnohem ještě zúročit nebo využít. Jo. To byla asi jako druhá myšlenka, která tady zazněla, myslím dokonce i dvakrát někdy v průběhu těch podcastů. Určitě stojí za to si poslechnout shrnutí z mashupu, které tady jako je, anebo ten první rozhovor s Markem Orkováchou doporučuju. Takže když zakopneš, podívej se, jestli jsi nezakopl o zlato.
4: Super. Já hned přejdu do Bezejmenejch a tam teda je z čeho vybírat. Tam je jako velká skupina, ale asi nejvíc mě zaujal ten nejméně pravděpodobný, což byl ten setník u kříže. My jsme totiž na to potom, a to je právě vtipný, že jak jsi to už ty podotknul, že někdy jako čerpáme z mashupu víc, než se zdá, a že vlastně to téma točíme v kázáních následně. Tak my jsme na to měli společné kázání a já si jako z toho nesu spoustu věcí. Jak to, že člověk, který je nejméně pravděpodobný, je vlastně nejvíc chváličem nebo je důkazem toho, že on je ten, který vyřkne o Ježíši, že to je syn Boží. Všichni ostatní tam stojí a mlčí a přitom on zemřel, že jo? A oni ho zabili a on řekne, jo, to byl syn Boží. To znamená, je to takový jako zvláštní, že on jediný to tam vyřkne nahlas. A vlastně obecně, že možná nedáváme a nemáme tu důvěru nebo víru, a ty jsi to tam několikrát opakoval, Milane, že nemáme víru, že třeba lidé, kteří jsou kolem nás, můžou uvěřit. A vlastně až pak jako v nějaký krajní situaci se ten člověk stane vyznavačem Ježíšovým, právě protože něco prožije a je to nejméně pravděpodobné, tak jako možná je tam přesně takový to, nebojte se mít nebo dát druhou šanci lidem, nebo možná jako očekávat nějaký nejméně očekávaný, ne comeback, ale obrácení člověka, protože my možná nikdy jako křesťané máme tendenci zavřít dveře nebo začít absolutně jako už nevěřit tomu, že tenhle ten člověk někdy může uvěřit, a tam se to stalo. A tenhle ten motiv mě taky pronásleduje, řekněme, hodně dlouhou dobu a je to silný a bylo to silný, jak říkám, a silný to bylo i v tom, že jsme to mohli potom znovu prožít na společném kázání, takže to byl pro mě silný motiv.
3: Jo, taky to mám jako tady v...
4: Tak jsem ti to už sebral.
3: Jo. To je prostě zase jako příběh Setník pod křížem. Doporučuji znova si to poslechnout nebo přečíst, protože to je bezejmenný jak vystřižený. Jako no.
4: Tak Tome, zase ty.
2: Tak já bych zmínil sérii Buď zdrav a konkrétně teda rozhovor se Šimonem Termenem, který mě bavil hodně. Bylo to moc fajn s ním pokecat takhle naživo a bylo to fyzické zdraví. My jsme rozebírali emoční zdraví, vztahové, mysl nebo kognitivní zdraví, tělo, a pak jsme měli takové ty obecné, ten začátek a shrnutí. A to tělo pro mě bylo moc fajn to slyšet ještě od někoho jiného, někdo, kdo je fyzicky o dost dál než já, co se týče nějakého sportu a vytrvalosti a tak. A ne, že by tam byly úplně nějaké super nové myšlenky, ale tak mě to tak prostě utvrdilo, že třeba jdu částečně aspoň správným směrem. A ještě k tomu jako mám radost, že i to moje fyzické zdraví je trošku někde jinde, než bylo třeba před rokem, kdy jsem zrovna v tuto chvíli byl v nemocnici, nebo před rokem ještě předtím, kdy jsem taky byl zrovna někde ležel na nějakém lůžku, tak 2 roky se trápím s nějakým chronickým problémem a zdá se, že to je na ústupu, a ty výsledky zrovna dneska, když jsem byl na kontrole, tak jsou výrazně lepší. Tak jsem si jenom říkal, že to vlastně stojí za to. Stojí za to jako makat a občas se dát i dokupy. Tak byl to boj, ale jsem rád, že se to vyvíjí a vidím ty výsledky v tom reálném životě. Není to jenom jako, víš to, že se tady o tom povídáme a jo, tak to jsou teorie a tak. A vidím, že to reálně funguje a sice to trvá třeba 2 roky, ale opravdu to tělo funguje líp než 3-4 měsíce zpátky a je to výrazně větší rozdíl. Takže to mám radost a díky Bohu za to.
3: Jo, a to je jedna věc, jako sláva Bohu za tvoje zdraví, které se zlepšuje. A myšlenka, která vlastně z toho Buď zdrav, jako fyzický, byla strašně zajímavá. Vy jste tam někde prohlásili, že jestliže tělo je chrám Ducha Svatého, tak záleží na tom, co do něho sypeš. Nebo tak nějak to bylo, že jo?
4: Jo, že tam prostě nebudeš házet odpadky, no.
3: Tak, no, jakože zajímavé, no, zajímavá myšlenka, která...
2: Tak tam to šlo rozvést daleko, já jsem tam ještě jako takové kontroverznější věci, protože, no, to je jedna otázka, jestli to tady dávat, nebo to nechat na speciál. Možná necháme na speciál. Jo, necháme na speciál. Ale vrátíme se k tomu.
3: Super. Jo. Hele, no tak také otázka, dojeli jsme kolo teda, kolik máme minut vlastně?
2: Já myslím, že ještě máme jedno takové rychlejší kolo zvládnem, tak pojďme.
3: Dobře.
2: Tak já... budou všechny best of, ty brďo. To nejde. Jo. Tak teďka, co se nám nepovedlo vyloženě?
3: Co se nám nepovedlo? To nevím, tyjo, fakt teda. Já doufám, že se nám povedlo všechno, co nás nejméně bavilo, že jo?
2: To nás nejméně ne. bavilo. No, tak zrovna Lukáš, no.
3: Ne. Jo, jo, jo. Ne, tak hele, tak ještě pozitivně, jo. Tak to, co bych dodal, Manasesův syndrom a Jozuova terapie, Jozue 17. kapitola, prostě strašně zajímavý, zapomenutý příběh o tom, jak přišli jako Izraelci do zaslíbené země, Jozue rozdělil pozemky a teďka přijde Manases, nejsilnější národ, s největším vlastně územím a žádá víc, jako jo. Takže Manasesův syndrom a Jozuova terapie a teďka sledovat toho Jozueho, co on vlastně s ním udělal, jo. A ten Manases přichází, říká, jsme národ silný, velký a vlastně tím argumentoval, že potřebují víc území, jako jo. A vlastně čekal, že ten Jozue řekne, no tak tady ukrojíme z jiného území, prostě oni jsou menší a přidáme ti. Ale ten Jozue, vlastně ta jeho terapie bylo, OK, když jsi tak silný a mocný, tak si vykácej lesy. Jo, vlastně úplně ani ho nezhodil, vlastně použil jeho argument, jenom říkal, jenže já ti nic nepřidám, tady máš lesy, které si můžeš vykácet, aby si je zúrodnil, jako jo. Vlastně, když to člověk začne domýšlet, a já mám, dokonce vím o lidech, kteří to velmi prakticky praktikovali a vlastně je to vedlo k klíčovým rozhodnutím v životě, udělat prostě dramatickou změnu, prostě si řekl, hele, já mám na to si vykácet les, jo. A nemusím jenom furt čekat na něco. Takže prostě, hele, tohle to bylo jako další jako highlight z toho. To bylo strašně zajímavé. A miluju ty zapomenuté příběhy. Jako, jo.
4: Já si ještě pamatuju

0: A tady jako Saul vyzněl, OK, tak on ty emoce sice vybouchne, sice to jako řeší jednorázově, ale jako aspoň to nedrží v sobě. Když to David možná ty věci držel v sobě a pak jako se z toho musel vypsat a muselo to být dlouhý jako zpívání na harfu a podobně, tak jako to bylo zvláštní, ale vlastně zajímavý pohled a úhel pohledu, že vlastně nemusíme věci přijímat jenom tak, jak je známe, ale možná přemýšlet i na nějakýma kontextama a hledat v tom i tyhle ty zvláštnosti. A to bylo pro mě takový jako aha moment, který mě zvláštně leží pořád v hlavě, takže doporučuju. Když už teda, tak se koukněte na emoce, buď zdrav, zase žena nám to řekla hezky a řekla to zajímavě, protože ona byla zastáncem toho, tak nemusíme tady glorifikovat jenom Davida, ale pojďme se podívat i na jaké jako třeba slabé stránky.
1: No jo, Tome, ty jsi to tam jako potom akcentoval. Já teda moc nesouhlasím, jako jo. Já pořád jako vidím toho Davida, jako toho jako kladěse,
2: Hele,
1: který
2: přečti si
1: nakonec...
2: knížku Radikální otevřenost od Kim Scottové, jo? A
1: Jo.
2: to je přesně o tom, že vlastně ten výbuch té agrese je někdy lepší a zdravější než taková ta rádoby,
0: Hodnost, jako a
2: no, takové to
0: nechtění.
2: hodné empatie. Jo, empatie, nejsem proti empatii, ale někdy taková ta až manipulativní empatie vlastně je toxická. Takže Kim Scottová radikální otevřenost. Pojďme do
1: No, tak
2: toho.
1: já přece nebudu mrskat kopím, ne, po Davidovi,
2: Ne,
1: jako.
2: ne, samozřejmě.
0: Ne, tak samozřejmě
1: Hele,
2: neobhajujeme ten skutek.
1: muzikoterapie, on prostě tam
2: Ano.
1: hraje, sladký Davidek,
2: Ano,
1: jo, a
2: ano.
1: on prostě
2: Vyber
1: po něm
2: život.
1: hodí brkopím, jako.
2: Jo, jo, jo. Ne,
0: Ale jako ten princip, bavíme se spíš o principu, ne o tom, že obhajujeme ten
2: Ne.
0: konkrétní skutek, bavíme
2: Jasně.
0: se o principu výbuchu a možná nějakého držení si emocí a to si myslím, že bylo zajímavé a ten, na ten příklad jako není zneužití zcela velké
2: No,
0: nebo úplně
1: jasně.
0: jako špatné.
1: Jo, super.
0: A
1: Takže
0: Tome, naposledy.
1: Tome.
2: Tak jo, já myslím, že čas se pomalu blíží ke konci, ale za mě Marek Orkovácha, už tady ho někdo zmínil sice, ale já ho zmíním znova, měl jsem šanci s ním taky mluvit i osobně párkrát během té akce, co měli v Ostravě a tak. A prostě pozitivně naladěný člověk, milý a mě fascinuje, jakým způsobem sype ty citáty z rukávu, jakože nic, jo, jako prostě no ten a ten řekl tohle a tohle a má to najeté neskutečným způsobem a to je vzácné. Možná pro některé ta jeho přednáška, která mimochodem se tady pravděpodobně dostane během podzimu z té akce, tak vlastně pro některé to bylo moc obsáhlé, moc doširoka a tak, ale myslím si, že se to našlo svoje místo a pro mě spíš jako bych zmínil tu osobnost, než vyloženě to téma. Ale to téma umění žasnout nás taky provázelo vlastně celým květnem a bylo to fajn. Aha momenty a tak dále. Dobrá, díky všem za krásné příspěvky. Máme tam ještě pár témat, které jsme nerozebrali nebo respektive nezmínili. A my se posouváme do speciálu a teď přijdou ty pikantnosti. Tak se mějte krásně a uslyšíme se zase
1: A
2: po prázdninách.
1: hezké léto
0: Mějte krásné
1: přejeme.
0: léto.
3: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět.

19. hodina ve vysílání Rádia 7 v úterý 30. června přinese pohádku pro děti z knížky Povídá se povídá. Budeme číst už za 15 minut a také Petr Luhan se podělí o svůj příběh, o své setkání s Bohem v pořadu Stopy v 19.45. Vítejte u poslechu, přeji klidný a inspirativní čas.

přijímačům zvu všechny malé posluchače, protože za popísničce je připravený kanafásek. Tak tady Míša Kadlecová a poté už knížka povídá

Čeká nás další část knížky Povídá se povídá, kterou napsal Radek Daniel, čte Marcela Dýrová a vydalo nakladatelství Advent Orion. Děti, stavíte rády stavby z lega, kostek nebo třeba z písku? Co to s vámi udělá, když najednou přiběhne mladší sourozenec, nechtě vás žduchně nebo proběhne rovnou hradním nádvořím? Chytne vás vztek, napadne vás nějaké ostré slovo, nebo byste nejraději ušetřili ničemníkovi jednu dobře mířenou ránu? Jen ať si to pamatuje a dává si větší pozor. Co myslíte? Je to dobré řešení? V knize Přísloví v 16. kapitole najdeme tuto podivuhodnou radu. Lepší je zhovívavý než bohatýr, a kdo se ovládá sebe, je nad dobyvatelem města. Takže ten, kdo je trpělivý a umí se ovládat, je větší hrdina než dobyvatelé a válečníci. Inu, pojďme si poslechnout dnešní příběh. Třeba nám o této pravdě poví víc.

0: Na kameni se objevila malá ještěrka. V jarním slunci vypadala nádherně. Bude to skvělá fotka, pomyslel si Martin a začal si rychle připravovat svůj fotoaparát. Snímek pošlu do soutěže malých fotoamatérů a určitě něco vyhraju. A za výhru si koupím lepší foťák, než mám teď. Spřádal hned další plány. Krůček po krůčku se blížil k slunící se ještěrce. Ani nedýchal. Martine! Ozvalo se z lesa. Ještěrka zmizela v trávě. Rozlobený Martin se obrátil ke svému pětiletému bráškovi. Všechno si pokazil. Mohl jsem mít nádherný obrázek. To nemůžeš být chvíli sticha, vydechl naštvaně. To byl ale nápad brát sebou do lesa takové trdlo. Musím se o tebe starat a ty mi ještě zkazíš tak nádhernou fotku.
1: Já nechtěl. Promiň, Martine, já už budu potichu. Omlouval se ustrašeně malý Ládík.
0: Teď už je to jedno, dej mi pokoj, nemám na tebe náladu, křičel Martin vztekle na celý les. Nechci tě už ani vidět.
1: Vší silou brášku odstrčil. Ten spadl a zůstal ležet jako přikovaný. Vůbec se nehýbal.
0: Martin dostal strach. Co je ti? Bral se k němu a pomáhal mu na nohy.
1: Láďa si utřel slzu a usmál se. Bouchl jsem se trochu do hlavy, ale vydržím to. Doma to na tebe neřeknu, přísahám.
0: Sliboval statečně malý hrdina. Jsi opravdový chlap? Dám ti svoji propisku a žvíkačku.
1: Už se na mě nezlob.
0: Usmířoval si bratříčka Martin a pohladil ho po vlasech. Doma u večeře neřekl Ládík o svém pádu ani slovo. Za to o lese vyprávěl s nadšením. Martin byl rád, že se rodiče nic nedozvěděli a sliboval sám sobě, že už na brášku nebude nikdy tak zlý. Před spaním jim maminka četla pohádku o moudrém králi, který spravedlivě vládl ve své zemi. A proto si k němu lidé chodili často pro radu. Jednou jel král městem a viděl sedláka, jak v hněvu mlátí bičem svého koně. Dal zastavit vůz a pozoroval sedlákovo počínání. Tu se kůň vzepjal, vykopl náklad, který byl na voze, a vyrazil tryskem pryč. Celá ta podívaná, zvlášť pohled na rozuřeného sedláka, přišla králi k smíchu. Smál se, až se za břicho popadal. V tom se na něj sedlák obrátil a zeptal se: proč se směješ, králi? Já nevím, co mám dělat. Vždycky, když se rozčílím, jednám jako bez rozumu a pokaždé to dopadne špatně. Co bys mi radil?
1: Král se zamyslel a pak pravil: lépe je na tom ten, kdo je pomalý k hněvu, a kdo se ovládá, než člověk, který dobil město. S rozvahou člověk dojde dál. Zkus o tom chvíli přemýšlet.
0: Martin ležel v posteli a ani nedutal. Po dnešní zkušenosti z lesa věděl, že je to pravda. Už to nikdy neudělá. Raději napočítá do 10, než aby bráškovi nějak ublížil. Za týden se Martin chystal znovu do lesa. Malý Láďa se k němu přitočil, smutně se podíval a úpěnlivě žadonil.
1: Vezmi mě sebou, budu potichu jako myška.
0: No jasně, pojď, pozval ho Martin. Byl moc rád, že jde bráška s ním. Chtěl totiž své hrubiánství nějak odčinit. Oba se spolu společně procházeli po lese, až přišli k potůčku na mítině. Láďa byl zabrán do hry s kamínky, které si ve své fantazii proměnil na rybářské lodě. Představoval si, jak tahá z vody třpitivé rybky a hází je na dno loďky.
1: byl hrdinný rybář na malé loďce uprostřed velkého jezera. Martin se mezitím vydal za podivným zvukem, který se ozýval odkudsi z koruny stromů. U jednoho kmene se zastavil a podíval se vzhůru. Nahoře nad ním seděl datel a usilovně pracoval na dutém kmeni. Sluneční paprsky pronikající mezi větvemi osvěcovaly ptáka s červeným čepečkem tak nádherně, až Martinovi z té podívané přecházel zrak. Bude to jistě krásný obrázek, pomyslel si. Vytáhl fotoaparát a hledal co nejlepší úhel, aby lesní krásu zachytil. Zaklonil se a zatajil dech. Lesní ticho však z nenadání prořízl praskot lámajících se větví. Spoušť fotoaparátu už Martin nezmáčkl, datel odletěl, jako když do něj střelí. Koukej, co jsem ti přinesl. Jako vzácný poklad svírala Láďa v náručí několik vrbových klacíků. Martin se zhluboka nadechl a zavřel oči. Nejraději by brášku praštil něčím po hlavě. V tom mu ale v uších zazvonila věta moudrého krále. Lépe je na tom ten, kdo je pomalý k hněvu a kdo se ovládá. Stůj, nehýbej se, přerušil starší brácha zlověstné ticho. Usmívej se, jak nejlíp dovedeš, já si tě vyfotím. Fotografie se povedla znamenitě. Martin s ní obsadil třetí místo v soutěži mladých fotoamatérů. Získaná odměna mu podstatně zvýšila hromádku úspor, které střádal na nový, kvalitnější fotoaparát. Navíc mohl přispět do kasičky i svému malému pomocníkovi. Moudrý král měl pravdu. Lépe je na tom ten, kdo je pomalý k hněvu a kdo se ovládá, než člověk, který dobil město. S rozvahou člověk dojde dál.

Z knihy Radka Daniela Povídá se povídá. Čte každý všední den od 7:45 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion. Zítra otevřeme kouzelnou obálku.

něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Koloským, 2. kapitola, 7. verš.

Se skupinou souznění jsme se dostali k 7:30. Ve 3:15 nás čekají stopy s Petrem Luhanem.

Boží srdce se naplnilo láskou, explodovalo a nikdy z něj tato láska nepřestane proudit. Znělo od Lucy Grimble, pokračuje skupina Awaken.

Celé se vydat Ježíši může být někdy náročný úkol. Vzdát se svých dojmů, věmů, zkušeností a důvěřovat mu. Emma Neeson krátce před 3/4 na 8, ještě tu Kamis a poté už příběh Petra Luhana.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak jsem mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešního vyprávění o Božích stopách ve svém životě se ujme Petr, který se s námi podělí o své zjištění, že se vskutku vyplatí poslechnout, když nám Pán Bůh něco říká. Za tým Rádia 7 vám dobrý poslech přeje Milan Remeš.
9: Jmenuji se Petr Luhan a chtěl bych vám říct svůj příběh o tom, že poslouchat Pána Boha se vskutku vyplatí. Narodil jsem se a vyrůstal jsem v láskyplné křesťanské rodině, ale záhy jsem si uvědomil, že křesťanství se nedá zdědit, že rozhodnutí pro Krista musí udělat každý sám za sebe. Já ho udělal už ve svých 13 letech. Vyrůstal jsem sice jako velmi živé, ale v zásadě ne příliš problémové dítě. Když mi bylo necelých 18 let, začal jsem přemýšlet o tom, jestli nezačít chodit s jednou holkou z mládeže, která měla nevylečitelnou genetickou nemoc a reálný předpoklad dožití tak 10 až 15 let. Předkládal jsem to Pánu Bohu a měl jsem takový pocit, že na sjezdu mládeže, který tenkrát byl v Kolíně, by mohl náš vztah začít. A k mému velkému překvapení mi právě tam Pán Bůh řekl celkem jasné ne. Stál jsem před rozhodnutím, jestli poslouchat hlas svého srdce nebo hlas svého Boha. Nakonec jsem se pevně rozhodl a oné dívce jsem řekl, že Pán Bůh mi řekl ne. Nebo tedy přesněji, že mi řekl každopádně teď ne. Ona byla velmi překvapená a velmi smutná, ale akceptovala to s tím, že se bude modlit a tí to Pán Bůh nějak vysvětlí, protože to vnímá jinak. No a Pán Bůh to nevysvětlil jí, ale mně. A po asi 3 měsících jsem od něj dostal zase celkem jasný signál, že si vážíme ho rozhodnutí ho poslouchat. A proto, že už mi k tomu vztahu dává zelenou. 22. prosince 1997 jsme spolu tedy začali chodit a byli jsme šťastní a nadšení. To nadšení nám trochu pokazilo to, že většina lidí kolem nás náš vztah považovala lidsky za nesmysl a odsuzovali ho k nezdaru. A to včetně třeba mojí maminky, která mě upozorňovala na to, že mi Jana brzo umře. Ale my jsme věděli, že to není vztah založený jen z lásky a nadšení, ale že je založený z Boží vůle. Takže jsme za dalších 2,5 roku měli svatbu. To už naopak všichni byli pro, ale i tak ten postoj lidí asi krásně vystihovala modlitba mého tatínka na svatbě, kdy se na požádání kazatele modlil hned po obřadu za novomanželé slovy: Pane, víme, že bez tebe nemá nikdo naději, a zvláště ti to novomanželé. No, jsme spolu. Dodnes je to přes 25 let, Jana se těší dobrému zdraví a umírat se prý nechystá, tak víme, že bez Pána Boha nemá nikdo naději. Posunu se ve vyprávění zase o kus dál. Od svých 25 let jsem v Čelákovicích působil ve staršovstvu v církvi bratrské. Poté, co jsme se stali samostatnou stanicí a později sborem, jsem byl 12 let jako hospodář. V roce 2018 jsme v Čelákovicích dokonce postavili nový kostel. A zase to bylo tak, že nás k tomu Pán Bůh vedl. A to i přesto, že z lidského hlediska to bylo ekonomicky velmi na hraně. Ale Pán Bůh nám žehnal. Podařilo se nám sehnat hodně peněz, ať už jako dlouhodobou půjčku nebo jako dar. A já na tom zase získal tu opakovanou zkušenost, že pokud má Pán Bůh nějaký záměr, tak jakkoliv nám třeba připadá neproviditelný, tak se vyplatí poslouchat a on nás vším provede. Poté, co jsme dostavili modlitebnu, mě Pán Bůh začal přesvědčovat, že to pro mě není vyvrcholením mé práce pro církev, ale že to je naopak začátek. Že bych měl skončit ve svém civilním zaměstnání a jít do služby naplno. Tady to se mnou ovšem neměl Pán Bůh moc jednoduché. Zaprvé nejsem úplně studijní typ, Jsem dyslektik a dysgrafik a čtení ani psaní rozhodně nepatří mezi mé oblíbené kratochvíle, takže představa mé osoby jako teologa sedícího celý den někde ve studovně mě opravdu děsila. Americký misionář Marshall Brown, který v té době působil u nás v Čelákovicích, mě velmi povzbuzoval, ať to zkusím, a já mu opakovaně říkal, ty ses úplně zbláznil, vždyť já neumím číst, já neumím psát, co bych tam dělal. Marshall mě tedy vzal s sebou do Afriky, kde učil místní venkovské bratry, jak se stát pastory. A já tam potkal kluky, z nichž někteří skutečně neuměli číst a psát. Ale jejich touha být pastorem a nést evangelium dále byla až nakažlivá. Tak jsem tedy v letadle z Nairobi do Amsterdamu při cestě zpátky Pánu Bohu slíbil, že o tom budu přemýšlet a třeba jednou na stáří to vyjde. Já jsem celý svůj život pracoval v hotelnictví. Posledních 17 let to bylo konkrétně v hotelu Hilton a ta práce mě ohromně bavila, takže jsem neměl příliš motivaci hledat něco jiného. Navíc mezi zaměstnanecké benefity v Hiltonu patří to, že můžete jezdit po celém světě za 25 euro na osobu a děti se nepočítají, takže za 50 euro ubytovat celou tehdy 6členou rodinu se mi fakt líbilo. A to, co bylo velkou motivací zůstat, bylo to, že ten, kdo odpracuje v Hiltonu 20 let, tak už mu benefity zůstávají doživotně, i kdyby odešel. Mně zbývalo k těm 20 letům 3 roky, ale Pán Bůh mě ukazoval, že mám odejít hned a jít do služby naplno. A nebyly to jen nějaké pocity, ale Pán Bůh ke mně mluvil skutečně až zázračně. Například pomáhal jsem tehdy mojí mamince a tatínkovi starat se o našeho 93-letého dědečka, který už byl pouze ležák. On nebyl vyznávajícím křesťanem, i když vzhledem k tomu, že vyrostl na východním Slovensku, tak o náboženství něco věděl. Já jsem u něj poměrně často trávil noc, což znamenalo, že děda 2 až 3krát za noc něco potřeboval, ale jinak se člověk celkem dobře vyspal. Jednou to ale bylo jinak. Děda co čtvrt hodiny chtěl otočit, podrbat, podložit nebo namazat a zase znovu otočit, podrbat a tak dále. Prostě spát u toho tenkrát vůbec nešlo. A tak jsem si k němu sedl, otevřel jsem si Bibli s tím, že počkám.

A on, jak tam tak ležel, tak zvedl hlavu, tak jak mu to šlo, zvedl ukazováček pravé ruky a řekl: Peter, ty jsi skála a na té skále postavím církev svatou. Zase položil hlavu a usnul a spal až do rána. Mimochodem, to byla asi jediná věta z Bible, kterou jsem od něj kdy slyšel. A já jsem druhý den ráno přišel tedy domů za ženou a říkám jí: je to jasné, odcházím z Hiltonu a jdu do služby v církvi. Na podzim 2019 jsem tedy dal v Hiltonu výpověď. Kolegové se mě snažili ještě přesvědčit, moc tomu nerozuměli, někteří si ťukali na čelo a říkali: 17 let si tady buduješ nějaké postavení a teď, když máš konečně tvé vysněné místo zajištěné, navíc 3 roky do té dvacky, proč odcházíš z něčeho tak stabilního, jako je hotelnictví, do něčeho tak nejistého, jako je církev? A víte co? Naprosto upřímně, já si ty otázky kladl také, ale Pán Bůh mi v tom dával pokoj. A tak jsem kolegyním odpovídal: já vlastně také moc nevím, proč odcházím. Prostě je to povolání z hůry. Pán Bůh mi říká: pojď, tak jdu. A říká mi: pojď hned, tak jdu hned. A uvidíme, co to přinese. Třeba tady zase za rok budu a budu škrábat prstíkem, ať mě vezmete zpátky. To byl prosinec 2019. V lednu 2020 jsem začal v CBčku jako vikář. V březnu přišel covid, v dubnu hotel zavřeli a v květnu 3/4 zaměstnanců dostali výpověď. Na té mojí pozici všichni. A jedna moje bývalá kolegyně, ta, co mě asi nejvíc přemlouvala, mi volala s tou výpovědí v ruce, plakala a říkala: my vůbec nevíme, co s námi bude, ale přesto přeze všechno, co teď prožívám, nemůžu přestat myslet na to, co jsi mi říkal, když jsi odcházel. Na tvoji větu: já nevím, co to přinese, ale Pán Bůh mi říká: jdi, tak jdu. A říká: jdi hned, tak jdu hned. A tehdy mi řekla: ty o mě, Petře, víš, že jsem ateistka, ale na tom tvým Pánu Bohu něco bude, když ti o tom covidu řekl 5 měsíců dopředu. Teď jsem ve službě kazatele 6. rokem a čím dál tím víc si uvědomuji, že i těch 20 let v hotelnictví byly tou Mojžíšovou pouští, na které si mě Pán Bůh ke službě připravoval. Musím se přiznat, že pro mě osobně je tedy celé moje manželství i celý covid velkým potvrzením o tom, že poslouchat Boží hlas se vyplatí.

pokud má Bůh záměr, vyplatí se poslouchat a On nás vším provede. I tato slova zazněla v příběhu dnešního hosta pořadu Stopy Petra Luhana. Jsme rádi, že jste poslouchali jeho příběh spolu s námi. Pokud byste se k němu chtěli vrátit, případně k některému z těch předešlých, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Pokud byste měli zájem podělit se o svůj příběh nebo křesťanské zkušenosti i vy, prosím ozvěte se na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Na stejnou adresu nám napište i v případě, že máte dotazy ohledně víry a chtěli byste vědět víc. Pro dnešek je to vše a od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš. Naslyšenou.

Chcete-li se také připojit se svým svědectvím o životě s Bohem, napište nám na radio7@radio7.cz. Osmá hodina večerní přinese s vysíláním Rádia 7 pohled do knihy Zjevení. Začneme za čtvrt hodinky, a to druhou kapitolou knihy Zjevení. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol. Přeji dobrý čas a klidný poslech.

0: Relaci Světem Bible, která se právě začíná, si klade za cíl uvádět nás do hlubiny biblického textu a přinášet povzbuzení naší víry. Spolu s autorem cyklu, Johnem Vernonem McGee, v současné době otevíráme poslední biblickou knihu, knihu Zjevení. A to i dnes nám jeho poselství bude tlumočit Pavel Vopalecký. Příjemný poslech.
1: Milí posluchači, posledně jsme si v závěru našeho pořadu povídali o Efezu a zejména o chrámu bohyně Artemis, čili efeské Diány. Byl sice krásný, ale kolem nádherného chrámu bohyně Diány se provozovaly nejhrubší nemorálnosti. Bohyně byla uctívána pravděpodobně větším počtem lidí než kterákoliv jiná modla. A její ctitelé se přitom oddávali nejnestoudnějším náboženským a současně sexuálním rituálům a neřestným orgiím. Dále do vnitrozemí nebylo uctívání Diany už vůbec ničím jiným než právě jen sexuálními orgiemi. Apoštol Pavel přišel do Efezu na své třetí misijní cestě a hned se dal do práce. 2 roky se Boží slovo hlásalo a šířilo ze školy, která patřila nějakému muži jménem Tyrannos. Tuto zkušenost popisuje Pavel takto, 1. Korinským 16.9. Nebo otevříny jsou mi tu veliké a mocné dveře a protivníků mnoho. Později přišel do Efezu jako duchovní pastýř také apoštol Jan, apoštol lásky a současně jeden ze synů Hromu, jak byl nazván. Jak už víme, za nějaký čas byl pak apoštol Jan vyhoštěn na ostrov Patmos a pak, snad asi po 10 letech exilu a věznění, se do Efezu zase vrátil. Na nejvýše položeném místě stojí v tomto městě bazilika svatého Jana, zbudovaná podle tradice nad hrobem apoštola. Tolik tedy úvodem ke vzkazu anebo ke krátkému dopisu, který Pán Ježíš posílá do efeského sboru v Janových dnech. Pán Ježíš Kristus mluví k této církvi, která žila uprostřed hrubého materialismu, uprostřed zvrhlého a temného pohanství. Buďme pozorní a vnímaví, poutá naši pozornost náš starý kazatel. Podle mne je toto poselství ze všech nejdůležitější a pro nás snad nejvíce aktuální.

Andělu Efeské církve piš. Totoť praví ten, kterýž drží těch sedm hvězd v pravici své, kterýž se prochází uprostřed těch sedmi svícnů zlatých. Vyjádření, že Pán Ježíš se prochází, znamená doslova, že chodí sem a tam. Věřím, že takto chodí sem a tam i dnes a pozoruje, prohlíží si, případně i soudí svou církev. Pro místní sbor v Efezu má Pán Ježíš nejprve sedm pochvalných slov. Známť skutky tvé a práci tvou, i trpělivost tvou, a nemůžeš trpěti zlých, a zkusil si těch, kteříž se praví býti apoštolé, ale nejsou, a zhledal si je, že jsou lháři, a snášel si a trpělivost máš a pro jméno mé pracoval jsi a neustal. Zjevení 2, verše 2 a 3. Tady jsou tedy ta slova uznání a pochvaly. Za prvé, znám tvé skutky. Rozumějme správně, Pán Ježíš zde mluví k církvi, k věřícím lidem. Pán Ježíš nepožaduje dobré skutky od ztraceného světa. Jinde si čteme jasný výrok. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Podle ekumenického překladu Titovi 3.5. A v epištole Římanům 4.5 apoštol Pavel píše: tomu pak, kdo nečiní skutků, ale věří v toho, který spravedlivého činí bezbožníka, bývá počtena víra jeho za spravedlnost. Kristus v těchto textech hovoří ke svým lidem a proto je vyzývá k dobrým skutkům. Pokud jde o podmínky spasení, pak ovšem dobré skutky s tím nemají nic společného. V epištole Efeským, kterou napsal Pavel, 2. kapitola verše 8 až 10, tam se praví: nebo milostí spasení jste skrze víru, a to ne sami ze sebe, dar ti jest to Boží, ne ze skutků, aby se někdo nechlubil. Jsme zajisté jeho dílo, souce stvoření v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v nich chodili. Pán Ježíš tedy nyní mluví k církvi v Efezu. Pavel jim dal kdysi o pár desetiletí dříve pokyn: naplněni buďte Duchem Svatým, Efeským 5.18, a pak pokračoval výčtem toho, co by měli dělat, jak by měli jednat jako znovuzrození věřící, aby se líbili svému Pánu. A nyní zde v knize Zjevení vidíme, že tyto věřící Pán Ježíš chválí. Chválí je za jejich dobré skutky. Znám skutky tvé. Za druhé, znám tvou práci. Jaký je rozdíl mezi skutky a prací? Slovo práce v sobě nese myšlenku námahy, únavy, či dokonce určité oběti. V evangeliích je zmínka o tom, že Pán Ježíš byl po cestě unavený. Takovou únavu zakoušeli i efeští věřící. V práci pro Pána trpěli i vyčerpáním. Za třetí, znám tvou trpělivost. To je třetí pochvala, kterou Pán Ježíš adresuje zboru v Efezu. Trpělivost je ovocem Ducha Svatého. A za čtvrté, nemůžeš trpěti zlých. Nesnesli tam lidi, kteří viditelně hřešili a byli hanbou Božího lidu. Za páté, vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a zhledal si, že jsou lháři. Ekumenický překlad. Prověřili si tedy každého, kdo přišel do jejich sboru v Efezu a prohlašoval se za nějakého učitele Božího slova anebo za apoštola. Zeptali se takových možná jenom na pár věcí a poznali, co jsou zač. Třeba se jich ptali, jestli viděli vzkříšeného Krista.
Pán Ježíš je chválí za to, že takovou zkoušku prováděli. A mám pocit, že by toho dnes bylo zapotřebí ještě mnohem víc než tenkrát, povídá náš znalec poměrů v církvi. Šestá pochvala zní, snášel si a pro jméno mé pracoval jsi. Nebo máš vytrvalost a trpěl si pro jméno mé, to je ekumenické podání. Pro jméno svého spasitele efeští věřící byli ochotni nést i kříž, když bylo třeba. Kázali Krista a za svou praktickou víru a lásku k pánu platili někdy i docela nepříjemnou velkou daň. Sedmé hodnocení a neustal. Přesněji či současnějším jazykem vyjádřeno, nepodlehl z únavě. Co se tím míní? Předtím pán Ježíš řekl, že jsou unaveni, že jsou vyčerpáni, že té práce je moc. A teď říká, že nepodlehli únavě. Nože to je jeden z velkých paradoxů křesťanské víry a služby, že ti, kteří upřímně slouží až do únavy těla, dostávají od pána novou sílu. Pro ilustraci mohu připomenout slova Dwighta Moodyho, když jednou přišel vyčerpaný domů z evangelizační kampaně a někteří z rodiny ho přesvědčovali, aby na další takovou kampaň už nechodil. Evangelista však řekl, v tom je velký rozdíl. Můžete být vyčerpaní v práci pro Krista, ale je tragické, jste-li vyčerpání z práce pro Krista. Tolik tedy výčet pochvalných výroků na adresu sboru věřících v Efezu, jak nám je zaznamenal apoštol Jan z přímého pokynu pána Ježíše.

spolu s naším učitelem věřím, že tento dopis poslaný po Janovi místnímu sboru v Efezu se zároveň vztahuje na celou církev, kterou efeský sbor reprezentuje v příslušném historickém období nedlouho po letnicích. Zpočátku se tam církev stala natolik mocnou v evangelizování, čili ve zvěstování radostné zprávy o spasení v Pánu Ježíši, že na území asi z 25 miliony obyvatel, dokonce prý i římští vladaři a tehdejší šlechta, měli příležitost slyšet Boží slovo. Působení Božího ducha ke spasení bylo v té oblasti tak mohutné, že se od té doby pravděpodobně už nikdy neopakovalo. A teď v tom vzkazu od Pána Ježíše zodpovědnému poslu v Efezu přichází na řadu jedna negativní věc, jedna záležitost, která se Pánu Ježíši nelíbí, nebo která je mu líto. 4. verš ve 2. kapitole knihy Zjevení. Ale mám proti tobě, že si tu první lásku svou opustil. Náš doktor McGee to překládá, opustil si svou nejlepší lásku. Nebo ekumenicky, už nemáš takovou lásku jako na počátku. Čili efeští věřící ztratili tu hlubokou, intenzivní a možná velmi nadšenou oddanost samotnému Pánu Ježíši. Pro nás je dnes dost těžké vystihnout stav vypůsobený v této církvi Duchem Svatým. Věřící v Efezu byli na počátku svého duchovního života, života víry, uvedeni do úžasně krásného osobního vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Žili ve vztahu s ním a v postavení, kdy mohli Pánu upřímně vyznávat: Pane, my tě milujeme. Snad by se zdálo, že to přece není až tak důležité, a jak se dnes ukazuje pro mnohé věřící, to dnes vůbec není příliš závažné, jaký vlastně mají vztah k Pánu. Hlavně, když jsou členy a hlavně, když jsou v nějakém výboru a nějakým způsobem aktivní. Ale sám Pán Ježíš lásku efeských k sobě samému považoval za velmi podstatnou. Řekl jim: svou nejlepší anebo první lásku jste opustili. Možná se od ní nevzdálili ještě příliš daleko, ale už byli na cestě vzdalování. Je mi líto, že věřící lidé tomu v dnešní chladné, skeptické a lhostejné době, v níž žijeme, dost těžko rozumějí. Svět se vetřel do církve do té míry, hodnotí náš učitel, že si většinou v klasických sborech jen stěží umíme představit tu intenzivní, nadšenou oddanost rané církve vůči Kristu. Tu je pozoruhodné a stojí to zde jako varování pro všechny, kdo s nadšením začínají život anebo službu pro Pána, že mladá církev v Efezu poprvé vybočila z dráhy nikoli ve věci učení, nějaké doktríny, ale ve svém osobním vztahu k Pánu Ježíši. Řekli jsme si, že Efez byl velkým městem s mnoha lákadly, která mohla věřící táhnout pryč od radostné lásky a oddanosti Pánu Ježíši Kristu. Nemluvě o tom, že člověk někdy ani nepotřebuje žádná lákadla, ale když s Pánem nežije intenzivně a radostně každý den, když nezná krásu toho úzkého obecenství s ním, tak může vychladnout velmi brzy, i když se kolem žádná velká lákadla třeba nevyskytují.

Ale mám proti tobě, že si tu první lásku svou opustil. Ten osobní niterný vztah k Pánu je nanejvýš důležitý i v dnešní době. Často se stává, že jsme tak zaujati všelijakými ověřenými a jinak snad užitečnými metodami na léčení různých problémů, že zapomínáme na samotného Pána. Některé kurzy například nabízejí pomoc v udržování a rozvíjení vzájemných vztahů. Ovšem nejednou z nich vycházejí rychle vyškolení věřící lidé, kteří se naučili určitý systém pravidel a jisté psychologické vzorce chování, kterými se mají řídit, a to je má uschopnit, aby řešili mnohé problémy v té které oblasti, třeba v těch vzájemných vztazích. Jistě, všechny tyhle vztahy jsou ohromně důležité, ale velká většina lidí si pak myslí, že když dodrží pár pravidel, tak budou mít klíč k úspěšnému křesťanskému životu. Příteli, dovol, abych ti položil otázku, domáhá se našeho přemýšlení a sebehodnocení náš pastor. Miluješ Pána Ježíše? Nezáleží mi teď na tom, jaký máš systém pouček pro úspěšný křesťanský život, nebo v jakési denominaci, jaký je tvůj vzdělávací program, jaká pravidla dodržuješ. To všechno sice může být trochu užitečné, ale obrátí se to vniveč, jestliže nemiluješ Pána. A naopak. Třeba, že některé systémy jsou lepší než jiné, osvědčí se po většině kterýkoliv, pokud miluješ Pána. Důvěrný vztah s Pánem Ježíšem vnese radost do všech tvých dalších vztahů i do každé tvé křesťanské služby. Na pozadí čteného textu z knihy Zjevení nám zde náš vypravěč připojuje ještě několik vzpomínek a příběhů, které dokreslují ten pojem první láska, nebo raději nejlepší láska. Pokusím se některé z nich přetlumočit do našeho způsobu vyjadřování s nadějí, že pro nás budou výstižnou a povzbuzující ilustrací radostného a oddaného vztahu k Pánu Ježíši. Občas se možná setkáme s někým anebo čteme o někom, kdo měl takový úzký osobní vztah ke Kristu. A to nás může znovu probudit, anebo pokud právě v této oblasti nespíme, ještě více rozehřát v naší lásce k němu.

Vypráví se příběh o dvou dívkách, které pracovaly v továrně na zpracování bavlny. Když jedna z nich práce nechala, na delší čas mezi sebou ztratili kontakt. Jednoho dne se potkali na ulici. Dívka, která stále byla zaměstnaná v továrně, se své kamarádky zeptala: jak se ti daří, kde pracuješ? Nepracuji. A daří se mi dobře, vdala jsem se. Když tahle, nyní už vdaná dívka, před časem ještě chodila do továrny, vždycky se dívala na hodinky a když se blížil konec pracovní doby, spěchala. Oblékla si kabát a odcházela. Práce byla namáhavá a neměla ji ráda. Teď je vdaná a říká, že nepracuje. Zajímavé ovšem bude, nahlédneme-li do jejího života. Co tedy dělá, když říká, že nepracuje? Uvidíme, že vstává časněji než kdy dřív. Nezřídka dokonce vstává i několikrát v noci, aby utišila jedno ze svých dvou malých dětí. Ráno připravuje pro manžela snídani, pak ho obejme, rozloučí se s ním, když odchází do práce. Po celý den se pak stará o dva malé neposedy, pro ně jsou to ovšem dva andílci, pochopitelně, pilně uklízí, pere prádlo a když už dávno přišel konec pracovní doby všech pracovníků v jejím bývalém zaměstnání v továrně, ona si neoblékne kabát, aby odešla. Dá se ještě do žehlení a nevím, do jaké další práce. Pozdě odpoledne se vrací manžel. Naše dívka je nachystaná ve dveřích, aby ho objala a řekla mu, jak moc jí po celý den chyběl. V jiných manželstvích a rodinách to možná vypadá dost podstatně jinak, ale tato naše dívka je stále ještě, a můžeme říci čím dál víc, zamilovaná. Manželův pracovní den sice skončil, ale její rozhodně ne. Podává manželovi oběd, krmí děti, pak umyje nádobí, večer uloží děti, což mnohdy není snadné, a připravuje věci pro manžela na další den. Není pochyb, že naše dívka je unavená, když se konečně dostane k odpočinku. A přitom bývalé kolegyni říká, že už nepracuje. Rozdíl je v tom, že to všechno, co dělala předtím, bylo proto, že musela, kdežto teď to dělá s láskou. Příteli, stává-li se ti život doma a třeba i ve sboru nebo v nějaké konkrétní službě jenom břemenem, dá se předpokládat, že asi něco není v pořádku s tvým vztahem k Pánu Ježíši, komentuje náš praktik křesťanství. Až se napraví tento vztah, až se obnoví ta tvoje první, nebo spíš nejlepší láska k němu, napraví se patrně i jiné věci.

0: knize Zjevení ve 2. kapitole čtu 5. verš. Nejprve kralicky a potom ekumenicky. Protož pomni, odkud jsi vypadl, a čiň pokání a první skutky. Pak liď toho nebude, přijdu na tebe rychle a pohnuť svícnem tvým z místa jeho. Nebudeš-li pokání činiti. A ještě jednou, rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Neli, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. Rozpomeň se, to bylo první, co měli efeští věřící udělat. Paměť je něco báječného. Kdo si řekl, že Bůh nám dal paměť, abychom mohli mít i v prosinci růže? U nás v Kalifornii máme krátkou paměť a tak máme růže po celý rok, povídá rodilý Američan z jihu. Ale paměť je vskutku podivuhodná věc. Někdo jiný vyslovil myšlenku, že paměť je přepich, ze kterého se může radovat jen dobrý člověk. Příteli, vzpomínáš, jaké to bylo, když ses obrátil? Pamatuješ na to vzrušení, co pro tebe Pán Ježíš znamenal? Vůbec si vůči němu nebyl chladný a lhostejný, ale moc ti záleželo na tom, aby ses mu líbil, aby sdělal, co chce on. Na čem ti dnes záleží? Nedostal ses poněkud na scestí? Rozpomeň se, kde jsi jednou byl. Můžeš se tam vrátit. A to je právě to slovo, které Pán Ježíš říká: a čiň pokání. Rozpomeň se a čiň pokání. Z písma je zjevné, že pokání není jen záležitost určená pro nápadné bezbožníky, ale také křesťan musí činit pokání. Potřebujeme rozbít svůj krunýř spokojenosti se sebou, jakési falešné soběstačnosti. Potřebujeme se zbavit své ochranné kůry duchovní domýšlivosti, zbavit se předstírání zbožnosti a skoncovat s věčným leštěním vlastní svatozáře. Jako kdybychom byli kdo ví jak svatí, rozhorluje se náš učitel. Ta Pánova výzva je jasná. Rozpomeň se a čiň pokání. A pokání je přece proměna mysli, to znamená, obrať se svým srdcem zpátky k němu. Tak zní poselství pro věřící, pro sbor, který tu existuje a funguje už pár desítek let. Jak snadno si i dnes církev troufá vyzývat nespaseného člověka k pokání. Jistě, že je dobré nevěřící lidi k tomu vyzývat, ale uvažujme znovu, co musí každý takový člověk udělat. Co pro něho znamená pokání? Obrátit se ke Kristu pro spasení. Ale tady vidíme, že i církev musí činit pokání. Nevím, jaká je vaše zkušenost, ale to je poselství, které dnes lidé v církvích zpravidla nechtějí slyšet. Naopak se mnohde vyvíjejí intenzivní snahy pro konzervaci určitých navyklých praktik, které se pokládají za příznak jakési domnělé duchovnosti. Ale Pán Ježíš nás vede k tomu, abychom stále kontrolovali svou cestu podle jeho slova. Vede nás k tomu, abychom byli ochotni v poslušnosti jemu provést také potřebné změny především ve vlastním myšlení, nejen v nějakých praktikách, ale především ve svém srdci. Rozpomeň se, čiň pokání a navrať se, volá každého z nás Pán církve.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy. Další část otevřeme zítra ve 20 hodin 15 minut.

Nikdo se nemůže Bohu rovnat. Je zdrojem života, naděje i lásky. Ten nejlepší, koho může člověk potkat. Blížíme se k 9. hodině a to bude prostor pro pohovku a rapera Mild Child.

0: následující hodince na Rádiu 7 nás čeká další díl z letní série The Best of Pohovka. Plné zajímavé muziky i hlubokých rozhovorů. Vrátíme se na festival United v roce 2025 k povídání s reperem Failed Childem, Karolínou Vološinovou a Lídou Matuškovou. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Pavel Kohl.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Vítejte u dalšího dílu Pohovky na Rádiu 7. Dnes zavítáme na festival United, abychom se zaposlouchali do dle mého názoru inspirativního rozhovoru. Hostem bude Michael Oluwaseyi Ayo, a.k.a. Faith Child, rapper z Velké Británie. Provedu vás já, tedy Karolína Vološinová, a zdatně, obratně a vtipně přetlumočí Lída Matušková. Ať se vám dobře poslouchá nejen mluvené slovo, ale i skladby z alba Airborne. Po prvních dvou písních Take Off a Ricochet začne Faith Child rovnou vysvětlovat, proč si tak říká.
3: Sit back, relax. If there's anything we can do to make your flight a little more enjoyable, please don't hesitate.

0: Wow. Okay, this name relates to my birth story.
1: Tahle přezdívka se vztahuje k příběhu mého začátku života, k narození.
0: Do you want to hear the story?
1: Jsme ready na nějaký příběh?
0: Ah, dobře, děkujem. Ah, yes. So, when my mom was pregnant with me, she didn't want to have any more children.
1: Když moje maminka otěhotněla, čekala mě, tak to bylo v její fázi života, kdy nechtěla mít už děti.
0: So I was a mistake.
1: Takže já jsem byl omyl.
0: Děkujem. So she went to the So she went to the doctor to have a conversation.
1: A tak došla za doktorem, aby si s ním popovídala o té záležitosti.
0: Do you understand what I'm saying?
1: Je nám jasné, o čí jde?
0: There's some children around, so I'm being.
1: Yes. Jo, protože tady máme nějaký děti, tak se snažím naznačit, abychom my ostatní rozuměli. Yeah.
0: So when she spoke to the doctor, she said, I can't do it no more. It's too much pressure on my life.
1: Mluvila s doktorem a říkala mu, já tohle fakt nezvládnu, v mém životě už je příliš mnoho tlaku.
0: But God spoke to her for the first time.
1: Ale tehdy k ní Pán Bůh poprvé promluvil.
0: And he said, I want you to have this baby.
1: A vnímala, že jí říká, já chci, abys tohle dítě si nechala.
0: And she said, I'm a single mom.
1: A ona, já jsem svobodná matka.
0: Poverty.
1: Žiju v chudobě.
0: Domestic violence.
1: Prožívám domácí násilí.
0: Four children.
1: Už mám 4 děti.
0: How can I have another child?
1: Jak bych mohla zvládnout další miminko?
0: And God said, believe, have faith in me, and I will show you I am God.
1: A Pán Bůh jí na to řekl, věř mi, měj víru, faith, víru ve mě a já ti ukážu, že já jsem Bůh.
0: So I was a faith child.
1: Já jsem byl faith dítě, dítě víry.
0: So I use my story to inspire people.
1: A tenhle svůj příběh používám, abych lidi inspiroval.
0: People might tell you that you're a mistake, like I was a mistake.
1: Můžete slyšet od lidí okolo, že jste jako omyl, stejně tak jako já jsem byl nedopatření, neplánovaný omyl.
0: But God never makes mistakes.
1: Ale Pán Bůh nikdy chyby nedělá.
0: And has a special plan for every single person here.
1: A má speciální plán pro každého, kdo tady teď je.
0: And many years later, I'm in Setin having an amazing time.
1: A pak o spoustu let později jsem tady, mám se fantasticky s váma.
0: So that's the story behind my name.
1: Tohle je příběh, který souvisí s mojí přezdívkou, s mým jménem.
0: Děkujem.
2: To byl začátek tvojí cesty. Jaká byla cesta k hudbě a jaké bylo tvoje první vystoupení?
0: So I come from a church and youth group where they do all the things that young people like.
1: Já jsem chodil do mládeže, kde prostě byly věci, které mladí lidi mají rádi.
0: Music, poetry, drama.
1: Jelo to tam prostě hudba, básně, divadlo.
0: So we had a youth club and that's where we were taught how to make music.
1: A tak v rámci toho jsme měli jako vlastně skupinu, kde jsme se učili hudbu.
0: And people would invite us from one location to another location to another location.
1: Like the group already? A ta skupina, která vlastně z tohohle vznikla, tak nás zvali na různá místa.
0: And then I used to be in a group with four other musicians, four other rappers.
1: Bylo nás pět, já a 4 další rapeři.
0: And then I went solo like Beyonce.
1: A pak jsem, okay. A pak jsem se vydal na solovou dráhu. And jako Beyonce.
0: And I left all of them.
1: A odešel jsem.
0: And now I'm very happy to be in Czech Republic.
1: A teď teda jsem šťastný, že můžu být tady v České republice.
0: So that's how I started into music.
1: Takhle jsem začal s hudbou.
2: A měl jsi třeba v rodině nějaké zázemí, měli jste muzikanty doma, hráli jste na nějaké nástroje?
0: So I come from a very musical and art family.
1: Moje rodina je velmi hudební a vůbec umělecky zaměřená.
0: My big sister is a singer.
1: Moje starší ségra je zpěvačka.
0: My second sister is a poet.
1: Druhá ségra je básnířka.
0: My brother is a DJ.
1: Bracha je DJ.
0: And then my other sister is also a singer and choir director.
1: A moje další ségra je zpěvačka a také vede sbor.
0: And then my mom studied a theater arts acting.
1: A moje mamka má vystudovaný divadelní umění.
0: So it's in all of my family.
1: Takže jo, v naší rodině to je.
2: Teď přečtu status, co sdílel Faith Child na Instagramu. A pochopíte, proč jsem měla v úvodu tu narážku na tu navigaci. Když cestujete s Bohem, málo kdy vás vede vyhlídkovou cestou. Někdy vás vezme na odbočku přes pouť a rychle zjistíte, že jeho Waze není váš Waze. Jeho cesty nejsou vaše cesty. To je začátek příběhu, který si teda sdílel na sociálních sítích, tak doufám, že nám to tady dopovíš. Co se tehdy stalo?
0: So you want me to explain that story? Okay, okay. I understand. Thank you. So, okay, I'm a Christian.
3: Takže rozběhneme se na to, takže začneme tady. Jsem křesťan.
0: Is anybody else here a Christian?
3: Ještě někdo tady je křesťan?
0: Oh, okay, so I'm with my family now. Okay,
3: takže I understand. Takže to je moje rodina tady teď, jo?
0: Okay, I feel, okay, cool. So, sometimes, when you pray for a cake...
3: Někdy je to tak, že se modlíte a prosíte si o koláč nebo dokonce dort.
0: God will not give you a cake.
3: Ale Pán Bůh vám nedá dort.
0: He will give you flour, eggs.
3: Dávám mouku, vajíčka.
0: Eggs. What else do you put in cake?
3: Takže dávám mouku, dávám vajíčko a teď teda prosím vás, z čeho dalšího by se ještě dal udělat koláč nebo marzipán?
0: Marzipán, yeah. What else?
3: Sugar.
0: Milk, sugar. Yes. So God will give us the ingredients.
3: Takže prosíme o dort, o koláč a Pán Bůh nám nedá, ale dá nám ty jednotlivé ingredience, které pro něj jsou potřeby.
0: To get to the end destination.
3: Proto, aby nás dostal k tomu cíli.
0: And the Bible says God's ways is not our ways.
3: A Bible říká, že Boží cesty nejsou naše cesty.
0: So he has a way to take us through a different journey to get to the end goal.
3: A opravdu Pán Bůh to takhle dělá, že ta jeho cesta vede možná úplně jinak, než si představujeme, ale ten cíl toho dosáhne.
0: But the longer the journey, the more you will learn.
3: Ale pravda je taková, že tím, že se ta cesta natáhne, čím delší ta cesta je, tím více se toho můžeme naučit.
0: So a smooth, a turbulent journey with God.
3: Taková turbulentní cesta s Bohem
0: is better than a smooth journey without him.
3: Je vážně lepší než pohodlná, jemná, ale bez Boha.
0: So always call on God to direct you.
3: Vždycky volejte k Pánu Bohu a říkejte si o instrukce, o směrování.
0: Děkujem.
2: Dík. Tohle se stalo, když Faithchild letěl na Slovensko, tak třikrát mu zrušili let, tak to je takový jako výstup, na co přišel během toho. I'm fly like BA, proud to be a Christian, born again, I'm BA. Check it, the kingdom holds weight, so you know we rap.

0: Pokolikáte si dnes v České republice a pokolikáte si na festivalu?
1: I have been to Czech Republic about 20 times.
2: Mám za sebou asi 20 cest do České republiky.
1: Prague, Kalavivari, Setin, many places. I've been to so many places.
2: Tolik míst, kromě těchto, které jsem jmenoval.
1: My favorite drink in the whole world is Kofola.
2: Můj nejoblíbenější nápoj na světě je Kofola.
1: However,
2: ovšem,
1: the best Kofola,
2: ale je taky nejlepší Kofola,
1: is from the tap.
2: Je točená.
1: Dobré?
2: Je to tak?
1: Yes. So I've been to Czech Republic like 20 times and I love it. Great people, great food, great culture.
2: Jo, je to tak, že v České republice a já to tady miluju. Prostě fantastický lidi, skvělé jídlo. Pití samozřejmě, Kofola.
0: Fejfe, ty jsi interpret, který získal několik ocenění. Například v kategorii Best Gospel Act si získal Mobo Award v roce 2015 a to je ocenění pro britské tvůrce s černovskými kořeny. To je poslední album Airborne se vyšplhalo na žebříčku křesťanských a gospelových skladeb mezi top 5. Stoupneš si někdy před zrcadlo a pochválíš se? Řekneš si, jsem dobrý.
1: Never.
2: Jakože nikdy.
1: Well, sometimes.
2: Někdy.
1: And I will explain why.
2: A já vám vysvětlím, proč to tak je.
1: We all have amazing gifts and talents, things that we're very good at.
2: Všichni máme úžasnou dávku talentu a darů, každý.
1: But I understand that my gift and my talent comes only from God.
2: Ale když se na ně dívám, tak zároveň si uvědomuji, že pochází od Boha, že to, co mám, dostávám od něj.
1: So I never want to allow pride to get to my head for me to think it's my own strength and my own ability.
2: Já fakt bojuju o to, aby nikdy v mojí mysli nedostala místo pýcha, abych nezačal si myslet, že to mám ze svých vlastních schopností.
1: There's a verse in the Bible, Matthew 5, verse 16.
2: V Matouši v 5. kapitole, v 16. verši.
1: Let your light so shine before others.
2: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi.
1: They will see your good works.
2: Aby viděli vaše dobré skutky.
1: And glorify your Father in heaven.
2: A aby vzdali chválu Bohu v nebesích.
1: So anytime people praise us, anytime we shine, we always should give the glory back to God.
2: Takže když nás lidi chválí, jako v těch okamžicích, kdy zazáříme, pamatujme na to, že sláva patří Bohu.
1: So even tonight when you see me and the band on stage tonight having a great time.
2: Takže i dneska večer, až nás uvidíte na stage s celou mojí kapelou, a bude to super.
1: It's going to be amazing, but all the glory is going to go to God.
2: Jestli se vám to bude líbit, a bude to super, budeme si to užívat, ale pamatujme, že sláva z toho všeho patří Pánu Bohu.
1: So I'm always humbled and appreciative for every gift and every opportunity.
2: Já vážně vždycky s pokorou přicházím ke každému daru, který objevím, k příležitosti, která se přede mnou otevře.
0: Ty vedeš workshopy, mluvíš s mladými lidmi. O čem? O čem je motivuješ? Jsou to motivačně laděné workshopy, tak o čem to je?
1: My message is that there is a life where you can be forgiven.
2: Asi to nejdůležitější, co mám potřebu sdělit, že existuje život, ve kterém může panovat odpuštění.
1: And all your insecurities can be taken away.
2: Život, ve kterém všechny vaše nejistoty mohou zmizet.
1: And all your regrets can be taken away.
2: Všechny neodpuštění, všechny hořkosti mohou být z vašeho života vyčištěny.
1: And that God has a plan and a purpose for every single young person.
2: Motivace, slovo povzbuzení v tom, že Pán Bůh má dobrý plán pro každého z nás.
1: Every single person, young and old, has a hole in their heart.
2: Každý člověk, ať je mladý nebo starý, každý v sobě máme prostor, díru.
1: And we often try to use things to fill that hole.
2: A často se snažíme tuhle tu díru zaplnit věcmi.
1: Money,
2: penězi,
1: drugs,
2: drogami,
1: alkoholem, relationships,
2: vztahy.
1: But only God can satisfy and fill that hole.
2: Ale pravda je, že tuhle díru dokáže skutečně uspokojit, zaplnit jenom Bůh sám.
1: So the earlier we can introduce people to the power of the gospel.
2: A jsem přesvědčený, že čím dříve člověka můžeme jaksi konfrontovat s tou nádhernou pravdou evangelia,
1: the quicker they can come to know who God is and who they are in God.
2: Tak tím rychleji může mladý člověk přijít k tomu vědomí, kým je Bůh, kým je Ježíš a kým on, ten mladý člověk, je v Ježíši.
1: So that's the main message behind my workshops and everything that I do.
2: To je největší to nosné poselství za vším, co dělám, nejenom workshopy, na které se stala.
0: Mně připadá, že tak, jak to vnímám, u mladých lidí se vytrácí trpělivost, schopnost u něčeho vydržet delší dobu, u nějaké činnosti a být soustředění na ní. To mě nebaví, to dělat nebudu. A tak to plní to svoje nitro něčím, co chtějí zkoušet, něco nového, možná se naučit, ale pak zleniví a konzumují, co jim třeba internet přednese, co jim nabídne. Jak to vnímáš v Británii?
1: We live in a microwave generation.
2: Naši generaci bych nazval mikrovlnkovou.
1: Where we want everything instantly.
2: V tom smyslu, že všechno chceme hned. Tink.
1: But you understand that the day you plant the seed,
2: ale potřebujeme pochopit, že je tady den, kdy se zasívá.
1: Is not the day you eat the fruit.
2: Ale to není ten týden, jako kdy jíme z té sklizně, sklízíme.
1: So we have to endure before we enjoy.
2: Prostě je to tak, a to je anglická slovní hříčka, musíme vydržet, endure, než enjoy, než si budeme užívat. V češtině to tak nevyzní, ale kdo znáte anglicky, endure, enjoy. Nejdřív je jedno N a potom je další N.
1: So we have to program our minds to take the long way in order to enjoy the journey.
2: Potřebujeme si asi znova jako přeprogramovat mysl, abychom si uvědomili důležitost té dlouhé cesty.
1: So for example, I read my Bible on my phone.
2: Tak třeba řekněme, já čtu Bibli na telefonu.
1: But sometimes it can be distracting.
2: Ale někdy ten telefon dokáže být taková dost jako rušivá mrcha.
1: Because Facebook might pop up or a message or something.
2: Takže objeví se tam prostě zpráva od někud a Facebook má nějaký nový posty.
1: So you have to be ready to go back to get the physical book and read it that way.
2: A co na to pomáhá? No prostě se vrátit zpátky k té fyzické papírové knize s listy.
1: But there are still many benefits though to technology and all the other things that comes with it.
2: Jakože jo, je spousta výhod, které jdou s technologií, ale zároveň přináší sebou i další rušivé věci.
1: So I hope that helps you.
2: Takže snad aspoň tohle pomáhá.
0: Když si představíš, že bych přišla na tvůj workshop, tak v čem mě budeš motivovat? Nebo jako, co mi řekneš? Prostě přijdu a mě to je jedno. Prostě přijdu, přijdu se podívat na tvůj workshop a mě zajímá prostě, jestli mě nějak budeš motivovat a co to bude. A co motivuje tebe, abys to dělal pro ty mladý?
1: The best way to motivate someone is to be relational.
2: Nejlepší způsob, jak motivovat někoho, co budu dělat já, je vstoupit do vztahu.
1: And just sharing your story and finding out what their interests are.
2: A být připravený sdílet svoje životy, naslouchat, trefit se do toho, potkat se s tím člověkem v tom místě, co ho zajímá.
1: So by putting yourself in that person's shoes, they're able to identify themselves in you and you see yourself in them as well.
2: A pak se to najednou stane. Ve chvíli, kdy si dám tu práci, že nějak se, já zase anglický obrat, jako postavím do jejich bod, najednou jsem na tom místě, zkusím být na místě toho člověka, se kterým mluvím, tak najednou vznikne zvláštní chemie toho, že můj příběh k němu konečně promlouvá a stejně tak já vlastně velmi intenzivně vnímám, co se děje v jeho životě.
1: There's a saying that says, they don't care how much you know, until they know how much you care.
2: Je takové pořekadlo, které je pro mě důležité. Nikoho nezajímá, jak moc víš, dokud se nezajímáš o to, co víš o nich. Nikdo se nezajímá o to, jak moc pečuješ, dokud skutečně nepečuješ. Zkouším to. Je to krásná slovní hříčka v angličtině. V češtině to tak nevyzní a dělám, co dělám.
1: So that's the best way to connect with someone who isn't motivated.
2: Takže když opravdu potkáte někoho, kdo má málo motivace v sobě, tak vnímejte ho a propojte se s ním.
0: Kde je hranice mezi brandem, značkou Faithchild, aby to či ono vypadalo dobře, znělo dobře? A jak se pozná, že Faithchild je sám sebou?
1: I feel like they are the same person.
2: Já prostě jsem přesvědčený, že ten brand, ten Faith Child na scéně, že je to totéž jako kdo jsem já.
1: My music is an extension of my life and my faith in God.
2: Moje hudba je takovým prodloužením, pokračováním toho, co žiju ve svém životě s Bohem.
1: All my songs are about God's love, who I am in God, God's forgiveness.
2: Všechny moje písničky jsou o Bohu, kdo je Bůh, kým jsem já v něm, o odpuštění.
1: And these are things I experience every single day.
2: Což jsou věci, které já každodenně zažívám.
1: If I wrote songs about getting drunk and selling drugs, that won't even be true, because that's not who I am.
2: I kdybych se pokusil třeba napsat písničky o tom, že se opím nebo prostě prodávám drogy, to by nebylo ono, protože tohle to není, co já žiju.
1: And I want to share this with you.
2: A tohle je něco, co s vámi chci sdílet.
1: Every so often I go to these A-list red carpet events.
2: Já se prostě často dostávám na takové ty červené koberce, jo, že se mi to prostě stává, takový jako fu.
1: There's loads of celebrities in the room.
2: A se spoustou celebrit v místnosti.
1: And because I also present on BBC on television, people know me from being a presenter or from being a musician.
2: A jsem známý, protože mimo jiné také na BBC kanále prostě mám nějaké svoje pořady. Prostě lidi znají i ten můj obličej.
1: So they know that I am the Christian guy that they see on television.
2: Vědí, že já jsem ten křesťanský chlapík, který ho vídají v televizi.
1: So when we go to these events, all of them are queuing at the bar waiting for me to pray for them.
2: A představte si, že když jdu na tuhle tu akci, kde jsou všechny ty celebrity, ty červený koberce, všechno je takový úplně fancy, tak nezřídka se stane, že u baru stojí frontu, abych se za ně modlil.
1: So now this big club party turns into a church service.
2: Takže teď tahle ta obrovská klubová party čeká na moji vlastně jako církevní službu.
1: And that's because I am my true self.
2: A je to prostě a jednoduše proto, že já žiju to svoje skutečné já, to kdo jsem.
1: There's no difference between faith child the musician and faith child the man.
2: Prostě není rozdíl mezi faith childem hudebníkem a člověkem.
1: So no matter where you are, make sure you spread the love of God in your homes, in your schools, in your work, in your community.
2: I pro vás, prostě kdekoliv jste, nerozpakujte se a rozšiřujte okolo sebe Boží lásku doma, ve školách, v těch prostředích, ve kterých jste.
1: Because you might be the only Christian and the only love of God that they get to experience in the flesh.
2: Protože možná můžeš být tím jediným křesťanem, můžeš být tím jediným obrazem Boží lásky, se kterým se ty lidi v životě potkají. Právě ty.
3: Děkuji.
2: Děkuji.

0: Na webu máš sekci Book Faith Child a já, když jsem si to poprvé četla, tak jsem si říkala, asi vydal nějakou novou knížku, ale to bylo ve významu jako rezervovat. Tak když už jsem se nad tím zamyslela, tak si říkám, možná, že něco plánuje, je to tak? Jako chystáš nějakou knížku?
1: Maybe yes. But yeah, I would like to write a book one day.
2: Ano, jednoho dne bych asi rád napsal knihu.
1: If I write a book, would you read it?
2: Jakože dobře, kdybych napsal knihu, četli byste ji?
1: Thank you so much. Thank you so much. That one guy in a green t-shirt is going to read my book.
2: Tak tam máme borce v zeleným tričku, který by si nadšeně přečetl můj knihu.
1: Now I need to translate it to Czech.
2: Takže teď až ji napíšu, tak bude ještě ke všemu muset být přeložená do češtiny.
1: Yeah, I think I would write a book. I think also have an audio book as well.
2: A nebo třeba co taková audiokniha.
1: Because of technology, people don't like to read anymore, but they like to listen.
2: Protože nějak mám pocit, že lidi úplně tak moc nečtou, ale audioknihu by si třeba poslechli.
1: So yes, I'm happy to explore that.
2: Tak jo, tak já se do toho pustím.
0: Když jsme u těch knih, tak máš nějakou oblíbenou biblickou pasáž?
1: So the book of Romans is a very powerful book.
2: Kniha Římanům, to je obrovská síla.
1: And Romans 8, the Romans chapter 8 is a very powerful chapter as well.
2: To je knize Římanům, 8. kapitola Římanům, to je super silná věc.
1: So Romans 8:28.
2: A pak tady ještě zazumujeme Římanům 8:28.
1: Says all things work together.
2: Tam je psáno, že všechny věci společně napomáhají
1: for the good of those who love the Lord.
2: K dobrému těm, kdo Boha milují.
1: And are called according to his purpose.
2: A v souladu s jeho povoláním a záměrem.
1: And Romans 8:18, I think.
2: 8:18
1: says the pain we suffer now.
2: Říká, že to trápení, které teď procházíme,
1: is nothing in comparison to the glory that is to come.
2: Je nic ve srovnání s tou slávou, která přichází.
1: So you know, in this life we go through a lot of challenges, a lot of obstacles, but those two verses give us hope.
2: Jako ve svých životech procházíme problémy, starostmi, ale třeba jenom tyhle ty dva verše, to je obrovská naděje.
1: I can't promise you healing.
2: Nemůžu vám slíbit uzdravení.
1: I can't promise you wealth.
2: Nemůžu vám slíbit bohatství.
1: But I can promise you Jesus.
2: Ale co vám slíbit můžu, je Ježíš.
1: And the Bible says,
2: a Bible říká,
1: even though I walk through the valley of death,
2: i kdybych šel údolím smrti,
1: I will fear no evil, for you are with me.
2: Nebudu se bát zlého, protože ty, Bože, jsi se mnou.
1: Which means, as Christians, you will go through challenges.
2: Jasně z toho vyplývá, že i jako křesťané budeme procházet údolími.
1: But God will be with you during the challenges.
2: Ale Pán Bůh s vámi, s námi bude procházet těmi těžkostmi.
1: And that's the hope I've come to share today.
2: A tohle je naděje, se kterou jsem za vámi dneska přišel.
0: Ty jsi v nějakém rozhovoru řekl, že Slovensko je tvoje druhé doma, tvým druhým domovem, tak já doufáme, že i Česko se ti stane domovem. Díky moc za rozhovor, že jsi byl tady, ať se ti vydaří dnešní koncert. Díky moc, že jste byli vy s námi. Faith Child.
1: Děkujem, thank you so much. Oh, I just want to say one quick thing. Just one quick thing.
2: Ještě jednu krátkou věc vám chci povědět.
1: Can you give her a round of applause, please?
2: Může dostat Karolí úžasný potlesk.
1: This has been one of the best interviews I've done.
2: Protože tohle je jedno z nejlepších interview, který jsem kdy absolvoval.
1: Because she did her research.
2: Protože ona si teda udělala průzkum, zjistila si o mě věci, aby potom to interview bylo takový.
1: And that makes it more enjoyable.
2: Což ten rozhovor dělá úplně báječný.
1: So thank you. And thank you for listening. Thank you so much.
3: Atatea tumuli mwamba. Zinalamu. Iyelitzedu. Ufumuana. Uze. Kufuna kwanu. Kuchitidwe. Monga kumamba. Choncho pasibanu. Amen.

0: Zábava, pokora, hlubší smysl a předávání dobré zprávy o Ježíši Kristu skrze hudbu a přinášení tak naděje mladé generaci. I tato témata mohla zarezonovat ve vašich uších v Pohovce s rapperem Failed Childem v rozhovoru z multižánrového festivalu United. Čím žijete vy? Máte tip na nějakého interpreta, který by mohl v Pohovce zaznít? Napište na mail radio7@radio7.cz. Příště uslyšíte v sérii The Best of Pohovka Jana Knížka s albem Což pak nevíš, což pak si neslyšel. K Failed Childovi se rozhovoru s ním se vrátíme ve středu v 17 hodin a v sobotu popolední. Přednáška psychologa Pavla Rause nás zavede na konferenci rodin, kterou pořádal SCEAF. Jak pracovat s emocemi dětí, si objasníme po 10. hodině na Rádiu 7. Dobrý poslech přeje Pavel Kohl.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: My jsme byli letos na English Campu a v dnešní době je to takové zajímavé, když tam přijíždí různí hosté, protože tam byla jedna maminka a byla tam se svým synem, říkejme mu třeba Ríša. To bylo takové zajímavé dítě, ono bylo tak kolik, 5 let, protože přestože tam bylo dalších 6 dětí, tak ty dvě ženy, které se staraly o děti, žádné z těch 6 dětí nezaměstnalo tolik, kolik Ríša. S Ríšou strávili spoustu času, protože Ríša prostě si dělal, co chtěl. Ríša tam běhal, skákal, co ho zrovna napadlo, když ho to přestalo bavit, začal dělat něco jiného. Já jsem se na tom tak nepřímo účastnil tím, že v jednu chvíli, protože jedna z těch žen, která hlídala děti, byla moje žena, tak já jsem i tam šel vypomoct a ona už odpadla s Ríšou, takže já jsem se rozhodl, že na něj budu dávat pozor. A dařilo se mi to asi tak prvních 5 minut. Pak se mi Ríša ztratil a já jsem ho začal hledat. A protože tam byl takový bazén, tak já jsem jenom kontroloval, jestli tam neplave dětské tělíčko v tom, protože jsem si říkal, to je tak asi nejhorší, co by se mohlo stát, tak se radši budu pohybovat i kolem toho bazénu. Až pak jsem zjistil, že Ríša tam byl v jedné té třídě a že tam zrovna se pohyboval kolem toho flipchartu, co tam na to psala ta učitelka a tak to doplňoval a já jsem si ho snažil odlákat a Ríša nereagoval. Tak jsem pak šel za tou jeho maminkou a říkal mi, jestli by mohla mě pomoct, abych ho odvedl. A její reakce byla, ale on nedělá nic špatného. Tak já jsem v tu chvíli cítil potřebu jí předat zodpovědnost. A řekl jsem jí, dobře, ať je Ríša tady, ale já se o něj teď nestarám. A ta maminka neměla problém. Pak jsme šli na výlet, všichni šli po cestě vyznačené, tak plus minus se pohybovali po tom chodníku. Jediný, kdo se nepohyboval, byl Ríša. Až Ríša vylez na jednu skálu a teď se dostal do bodu, kdy nemohl nahoru, nemohl dolů, nemohl doprava, nemohl doleva. A všichni ostatní ho tam sledovali a čekali, co se stane. Byla tam jeho maminka a jeho maminka byla v největším klidu. Byla naprosto spokojená. To, že by řešila tu situaci, to zřejmě by byla poslední myšlenka, která by jí napadla. Takže nakonec to skončilo tak, že tam jedna taková teenager dívka tam se vyškrábala za ním, aby ho snesla dolů. Já si myslím, že to je takový obraz jednoho typu výchovy, který je naprosto nedirektivní. Děti si najdou svoji cestu, oni se o sebe postarají. Když se nepostarají, tak si zlomějí nohu nebo něco horšího a paradoxem je, tyhle děti si většinou tu nohu nezlomějí. A všichni kolem trpějí, ale tihle rodiče nemají žádný problém. Nedávno jsem mluvil s jedním mladým mužem a on mi popisoval, protože hodně mluvíme o jeho vztahu s dětmi a jeho zodpovědnosti jako otce. A on mi popisoval, že vlastně se pohybuje v takovém prostředí, kde se zdůrazňuje, že děti musí být poslušné. Děti musí poslouchat. Dokonce mi tam citoval příběh nějakého misionáře, který měl docela velké napětí došlo k velkému napětí se svojí dospívající dcerou, protože v jedné situaci on odmítl ustoupit, ona také nechtěla ustoupit a prostě on ale to viděl jako biblický princip, aby teďka trval na svém a ona musí poslouchat. Ten vztah se pak vyhrotil, zdramatizovalo se to, pak se to zřejmě nějak zase uklidnilo. A to je takový druhý extrém, to je takový druhý pól. Děti musí poslouchat, musí být poslušné a to je biblický přístup. A zdá se mi, že v dnešní době my se pohybujeme mezi těmihle dvěma extrémy. Většina z nás pravděpodobně cítíme, že ani jeden z těch extrémů není úplně to ono. Takže se pokusíme se umístit někde, to spektrum, které je mezi tím. Ale děti mají emoce. Děti mají emocionální potřeby. Paradoxem je, že ani jeden z těchto extrémních přístupů nerespektuje emocionální potřeby dětí. Nenaplňuje emocionální potřeby dětí. Ani to, že dítě je naprosto řízeno svými emocemi a všichni ostatní kolem jsou, je od nich očekáváno, že budou respektovat emoce tohle dítěte, všechno se bude řídit podle něj, nakonec nevede k uspokojení dětí, protože emoce nejsou skutečností, emoce jsou slepé, emoce člověk má chvíli takové a dost dobře se nedá žít řízen jenom emocemi. Ale ani ten druhý přístup, který se snaží zabránit tomu, aby děti byly neposlušné, rozmazlené, tak nakonec nerespektuje to, že děti mají své také nitro a mají své emocionální potřeby. Já bych byl rád, kdybychom se teď podívali na tohle dilema takovým historickým pohledem. To, kde dneska jsme, a dneska asi všichni si uvědomujeme, dneska existuje mnoho různých teorií o tom, jak vychovávat děti, mnoho přístupů, ty přístupy se zdokonalují a mnoho z nich je dobrodružných, nových, ale sem my jsme se dostali určitou cestou. A pojďme se teď podívat na dnešní trendy, jaké jsou vlastně dnešní trendy a jak jsme se dostali tam, kde dneska jsme, jaké jsou trendy v rodičovství. Proč jsou trendy důležité, proč je důležité rozumět téhle historii? Já jsem tady uvedl jeden citát od J.K. Chestertona. Není moudré odstranit plot dříve, než zjistíme, proč byl původně postaven. A mně se zdá, že dnešní doba vychází z toho, že žádný plot není oprávněný. Je potřeba dekonstruovat, je potřeba odstranit všechny ploty, všechno, co omezuje, protože to zlo je v těch plotech. Někdy na to může něco být, ale všeobecně tohle je charakteristika dnešní doby, která už nedokáže rozpoznat, který plot je na místě, proč byl postaven a který plot není na místě. Který plot dává život a který plot skutečně omezuje. Věřím, že my jako křesťané, že jsme schopni se posunout za to. A jsme schopni hledat a posoudit, který plot je důležitý a který je potřeba střežit, je potřeba ho postavit, protože chrání, protože dává jistotu, protože vytváří bezpečí, protože vymezuje prostor, ve kterém je naprostá svoboda a ukazuje, za jakou mezí už svoboda je destruktivní a vede k tomu, že ubližuje. V našich podmínkách na takové trendy, kterými jsme prošli v posledních, řekněme, 30 letech, všichni si uvědomujeme, že byl určitý přístup k výchově před rokem 1989. Bylo to částečně kvůli podmínkám, ve kterých jsme žili, částečně kvůli důrazům, které tenkrát existovaly. V pohledu na emoce asi by se dal zjednodušeně, schematicky charakterizovat přístup před rokem 89 tak, že emoce nejsou důležité. To, co bylo důležité, aby se děti slušně chovaly, aby byly ukázněné. Kdyby někdo takový jako Ríša na našem English campu, kdyby se některé dítě takhle chovalo, tak rodiče by byli odsouzeni. Lidem by se to nelíbilo. V té době by to prostě nebylo možné, protože by to znamenalo, že rodiče nezvládli své dítě. Emoce téměř nehrály žádnou roli, nebo hrály úplně minimální roli. Vy, kdo jste to zažili, tuhle dobu, souhlasili byste se mnou? Je to tak? Ano. Bylo to dobré, nebo to bylo špatné? Podívejme se na to za chvíli. Pak přišel rok 1989, přišly nové pohledy na výchovu, nové knihy, které se sem dostaly. A tyhle knihy zdůrazňovaly přesný opak. To důležité je, aby děti měly svobodu, aby děti se svobodně vyvíjely, aby měly prostor, aby byly respektované. Důležité jsou emoce dětí a nejhorší zlo, které by se rodičům mohlo podařit, je emocionálně ublížit svým dětem. Omezovat je více, než je nezbytně nutné. Samozřejmě existuje celé spektrum tohoto pojetí od takového, kde pravidla měla své místo, až po tu extrémní volnost. Svoboda bylo to, co se zdůrazňovalo. Důležitá byla hodnota dětí a to, aby rodiče hlavně jim neublížili. Aby jim nevnucovali určité pohledy a určité názory a děti, aby se mohly svobodně rozvíjet. Myslím si, že od roku 2000 přichází další trend. U nás ještě není tak silný, ještě není tak znatelný. Ale v některých zemích na západ od nás a na sever od nás se už silně projevuje a ten trend by se dal charakterizovat tak, že emoce dětí jsou vším. To, jak se dítě cítí, to je to nejdůležitější, ta nejdůležitější pravda, kterou nejenže potřebují respektovat děti, ale také rodiče. Emoce jsou naprosto autonomní. A všechno, co je důležité, je, jak se dítě cítí. O své identitě, jak rozhodne na základě toho, jak se cítí a toho, co prožívá. Protože není nic, co by bylo oprávněné na to, aby to jakkoliv korigovalo. To je takové mé stručné shrnutí určitých trendů, které vidím, že historicky poznamenali to, kde dneska jsme, to, s čím ať chceme nebo nechceme. Pokud jste rodiče, tak se musíme vyrovnávat. Musíme najít nějakou svoji cestu. Pokud máte menší děti, dorůstající děti, myslím si, že jste si někde našli tu polohu, kde tak intuitivně spíš než promyšleně cítíte, že je správné se pohybovat. Když se zaměříme jenom na emoce, na výchovu dětí a emoce, tak kromě těchto trendů ve výchově naše nebo západní kultura prochází ohromným posunem za posledních, řekněme, 100 let, 80 let, prochází ohromným posunem od racionality k emocionalitě. Já patřím ještě ke generaci, kdy všechno, co bylo důležité, byl rozum. Emoce nehrály roli. A to nebylo v křesťanském světě, to se netýkalo jenom výchovy dětí, tam se to samozřejmě odrazilo, ale bylo to ve společnosti. Rozum najde všechnu pravdu. Proto věda byla zdůrazňovaná, protože to byl racionální způsob, jak porozumět procesům v přírodě, ve společnosti a rozum bylo všechno. Z tohohle bodu, od tohohle pohledu, my jsme se překmitli, to pendulum se překmitlo přesně do druhého extrému. Dneska rozum není důležitý, důležité jsou emoce. Není tak důležité, co si myslíte, důležité je, co cítíte. A uprostřed tohohle překmitu my dneska žijeme. Souhlasili byste se mnou? Je to tak? Vnímáte to tak? Co myslím jako křesťané? To, co bych chtěl říct, ani jeden z těchto přístupů není křesťanský. Ani před rokem 89, ani po roce 89, ani po roce 2000. A dost dobře my jako křesťané se nemůžeme ztotožnit s racionalitou, s výhradní racionalitou, protože nakonec ta ignorovala duchovní stránku člověka. Člověk není jenom rozum, člověk je duchovní bytost. Duchovní bytost znamená, člověk má také emoce, ale také má duši. A my nemůžeme ignorovat to, že člověk má duši. Nemůžeme ale dost dobře se ztotožnit ani s výhradní svobodou, která je řízená emocemi a vlastníma přáníma, tím, co je uvnitř člověka. Ne proto, že by to nemělo svoje místo, to má svoje místo, ale proto, že existují dva základy, ze kterých pramení tenhle ten posun. Tím jedním je humanismus, který v podstatě říká, člověk je v centru vesmíru. A proto je důležité, aby člověk byl respektovaný, protože člověk je středem světa. Důsledek toho je, člověk je dobrý. Každý člověk je dobrý. A proto rodiče, pokud nechtějí ublížit svým dětem, tak musí nechat rozvinout jejich osobnost. Existuje konkurenční, ale zdroj svobody dětí a svobody člověka, kterým je důstojnost člověka, která je postavená na Bibli. My jsme stvořeni k Božímu obrazu a to je důvod, proč musíme být respektováni. Neznamená to, že každý člověk je výhradně dobrý, stejně jako to neznamená, že každý člověk je výhradně špatný. Biblický pohled je, my jsme směs obojího. Byli jsme stvořeni Bohem, jsme Boží stvoření. Cokoliv Bůh stvořil, je dokonalé. Máme ohromnou důstojnost, protože každý z nás odrážíme Boží obraz. Každý neseme kousek, střípek Božího obrazu. Také ale jsme padli. A v našem srdci už není jenom tužba doplnit Boží obraz a nést Boží obraz. V našem srdci jsou zlé myšlenky a zlé tendence. A tyhle dvě stránky my musíme odlišit. A to je křesťanský pohled. Samozřejmě, že z toho plyne důstojnost každého dítěte. My nesmíme se dotknout hodnoty a důstojnosti žádné lidské bytosti, natož našich dětí. Musíme respektovat to, jak je Bůh stvořil. Zároveň ale víme, že v srdci našich dětí je zlo, stejně jako v mém srdci. A musíme je naučit, jak rozlišit tohle zlo, aby neubližovali druhým a neubližovali sobě. Nakonec jediným řešením tohoto neřešitelného problému je evangelium. A proto my potřebujeme sami žít evangelium, proto abychom našim dětem pomohli v tom, aby se vyznali v těchto dvou stránkách toho, kým jsou. V každém z těch tří trendů existuje určitá nevyváženost. Často to není, že by vůbec neměli pravdu, ale často problémem je, že je tendence to všechno dovést do extrému. A ty extrémy, to je to, co pro nás bude těžko přijatelné. A tahle ta nevyváženost je problémem. Protože my si uvědomujeme, že naše děti potřebují jak svobodu, jak potřebují respektovat. Potřebují, abychom jim prokázali důstojnost. Tak také potřebují pomoc v tom, aby odlišili to, co je dobré a to, co není dobré. Aby rozlišili dobro a zlo. Aby rozlišili dobro a zlo ve svém srdci. Aby to rozlišili ve vztazích, které budou mít. Aby to rozlišili ve světě, kde dneska je dobro. Je úžasné dobro, protože Bůh stvořil dokonalý svět. Také úžasné zlo. Protože ty věci jsou narušené, jsou nalomené. A všichni tuhle zlomenost neseme v sobě. Je to něco, s čím my sami bojujeme a potřebujeme našim dětem pomoct, aby se učili v takovém světě žít, aby tyhle dvě stránky rozlišili. Napadá vás něco v tuhle chvíli? Souhlasili byste, nesouhlasili? Co ten Ríša? Teďka o tom budeme dál trošku mluvit, ale to, co bych řekl v téhle chvíli, Ríša potřebuje pomoct. Pokud Ríša bude pokračovat takhle dál, to, co jeho matka dělá, ona ho izoluje od druhých lidí. Ona neskutečně mu ubližuje, protože ona se snaží, aby on si vytvořil představu, že já jsem centrem vesmíru. Můžu si dělat, co chci a nemusím nikoho respektovat. Takhle vztahy nefungují. Takhle nefunguje reálný život. Ona ho nepřipravuje pro reálný život. Ona ho připravuje pro nereálný svět. Proto Ríša se dostane do velkých konfliktů sám se sebou, do konfliktů s druhými lidmi. Protože pozná, že prostě musí respektovat druhé. Musí ukáznit sám sebe. Musí zvládnout to, co je v něm. Což neznamená potlačit. To by byl druhý extrém. Určitě ne. Ale právě tahle ta cesta je neskutečně úzká. Protože nemůžeme spadnout nalevo ani napravo. To je to, co můžeme, to nejlepší, co můžeme předat dětem. Že poznají, kde je ta cesta. Souhlasili byste, co si o to myslíte? Ríša chce připoutat pozornost, určitě. Na druhou stranu, jeho matka, mě fascinovalo to, že ona mu vlastně vůbec pozornost nevěnovala. To bylo minimum pozornosti. Ona jakoby si neuvědomovala, že on ji potřebuje, že potřebuje nějak naplnit svoje emocionální potřeby. Ale určitě tohle je to, co ona ho učí. Dělej si, co chceš a nech se řídit svými emocemi. Co se děti vlastně učí? Potřebujeme děti naučit rozumět svým emocím. Rozumět svým emocím znamená pomoci dětem, aby regulovali své emoce. Aby zvládli své emoce dobrým způsobem. Aby na jedné straně respektovali své emoce. Aby věděli, co cítí, co prožívají. Na druhé straně, aby tam neskončili. Aby se nenechali řídit svými emocemi, ale aby začali rozumět tomu, co emoce říkají. Jsou emoce pravda? Emoce nejsou pravda v tom smyslu, že by nám říkali, co je skutečnost o světě kolem nás. Emoce jsou sami o sobě slepé. Emoce nás na něco upozorňují a to je všechno, co od nich můžeme čekat. To, co je důležité s emocemi, je, abychom emoce zpracovali, abychom rozpoznali, co je to, co nám emoce říkají, proč prožíváme to, co prožíváme. A to, abychom změnili. Abychom respektovali své emoce, zároveň ale, abychom se dostali dál, abychom přes ty emoce se dostali k tomu, co je skutečností kolem nás. V té knize, která by měla vyjít, tam je celá jedna kapitola, která se týká přesně tohodle. Proč máme emoce a jak se dostat k tomu, co nám emoce říkají a co potřebujeme změnit. Emoce vždycky znamenají, něco se potřebuje změnit. Něco není v pořádku. Pokud prožíváme negativní, nepříjemné emoce, znamená to, někde něco není v pořádku. Ať už je to vně mě, anebo je to uvnitř mě. Ale v tom se potřebujeme vyznat. Proto to důležité s dětmi je pomoci jim v tom, aby se orientovali ve svých emocích. Samozřejmě na začátku je to, aby respektovali své emoce, aby si uvědomili, mám emoce, ale to je začátek, to není konec. Pak musíme přidat to, pomoct jim rozumět, co dělat se svými emocemi, jak poznat to, kde jim říkají pravdu, kde jim neříkají pravdu. Jak možná ukáznit své emoce někdy a jindy jim dát určitý prostor. My máme naši mladší dceru, která v určité fázi jejího vývoje, my jsme došli k závěru, že ona se potřebuje naučit vyjadřovat hněv. Pracovali jsme na tom a pracovali jsme na tom tak důsledně, že do dneška máme vysklenou jednu skříňku, jednu knihovnu, protože ona tak prudce tam bouchla dveřmi, že prostě to nevydržela tahle ta knihovna. Ale to bylo strašně důležité. Protože to, co my jsme jí potřebovali pomoct v téhle fázi, aby respektovala svůj hněv. Prožívá hněv a je dobré, aby to vyjádřila. Možná tak, že rozbije tu skříňku. Zároveň to není konec, tohle je začátek. Důležité je, aby postupně, jak se vyvíjí a jak je toho schopná, aby byla schopná mluvit o tom hněvu. Aby ho nevyjádřila tím, že rozbije skleněná dvířka od knihovny. Ale takže popíše, že uklidní své emoce a popíše to, co prožívá. Protože tak se může dostat k tomu, proč to prožívá, odkud to pochází, co jí způsobilo bolest. To ještě není všechno, protože to poslední je, aby věděla, co s tím má dělat, co má změnit. My jsme před nějakou dobou jsme mluvili s touhle naší dcerou a ona je teď už dospělá a má zaměstnání. Ona nám popisovala situaci, kdy byla v práci a její kolegové se tam bavili o jednom dalším kolegovi, který pravděpodobně má určitou poruchu, autismus nebo něco podobného. Oni ho tam zesměšňovali, mluvili o něm s despektem. Nebylo to dobré. A naší dceři se to nelíbilo. A nás fascinovalo to, jak ona na to reagovala. Protože ona to zvládla. Když byl klid, tak ona řekla těm svým kolegům, že se omlouvá, ale že ona nemůže takhle mluvit o někom dalším. že ten člověk má nějaké problémy, ale ona ho chce respektovat a pro ní je důležité, aby když o někom bude mluvit, aby o něm mluvila tak, že to bude s úctou. A já v téhle chvíli jsem si vzpomněl na tu malou holčičku, která nevěděla, co se svým hněvem. A říkal jsem, Pane Bože, děkuju za ten kus cesty, který ona ušla. Protože ona dneska dokáže navenek udělat to, co je potřeba, protože ví, co má dělat se svými emocemi. To je přesně to, co naše děti potřebují. Co v tom pomáhá? Pojďme se podívat na několik bodů. Zcela mimochodem, je to jeden z přístupů k emocím v odborné literatuře, je to vývojový přístup, který vlastně zkoumá to, jaké místo má pomoc dětem v jejich vývoji, během jejich vývoje s emocemi. A je o tom napsáno spousta studií, zkoumá se to, výzkumy existují. Je to jeden takový důležitý přístup. Protože regulace emocí je jeden z nejdůležitějších úkolů, který potřebujete splnit se svými dětmi. Potřebujete jim pomoct, naučit je žít s jejich emocemi. Tak, aby ty emoce nepotlačily. Aby se nesnažili jenom navenek se chovat tak, jak je správné. Zároveň, aby ty emoce nevládly, aby je neovládali. A jak už jsem zmiňoval, ta cesta mezi je úzká stezka. Je velmi snadné spadnout do jednoho nebo druhého extrému. Ale úkolem rodičů je provést děti k tomu, aby našli tu svoji cestu k tomu, jak žít se svými emocemi. Jenom zcela mimochodem ještě jedna poznámka. Pomoc dětem s emocemi neznamená jim vysvětlit, jak emoce fungují. Neznamená jim říct, co mají dělat se svými emocemi. Zacházení s emocemi není jenom věc našeho mozku, i když náš rozum tam hraje důležitou roli. Zacházet s emocemi je něco, co my si musíme vyzkoušet. Je to věda a je to umění, je to obojí. My si musíme ve vztahu s někým, komu důvěřujeme, kdo nám to dovolí, si musíme vyzkoušet způsob, jak zacházet se svými emocemi. A my musíme si najít tu vlastní mez, vlastní styl, vlastní způsob s naší vlastní osobností, jak nakládat s emocemi. Pokud někdo neměl doma tuhle možnost, bude to hledat někde jinde. Ale to je těžší a těžší. Je ohromným požehnáním, když doma bylo to místo, kde nám rodiče pomohli v tom, abychom se naučili, abychom si to vyzkoušeli, vyprobovali, jak zacházet se svými emocemi. Dává to smysl, je to srozumitelné? Co když rodiče sami nevědí, jak zacházet se svými emocemi? Samozřejmě to je základní otázka. A proto my jsme dneska tady. Proto tady sedíte. Možná ne děti, možná vnoučata. Protože my všichni jsme na té cestě. To, že já tady mluvím o emocích, neznamená, že já zvládám své emoce. Že vždycky vím, co se svými emocemi. Je to proces, kde jsme kus cesty ušli. Možná jsme teďka na cestě, která vede stranou. Musíme se vrátit. Ale všichni hledáme, jak zdravě žít se svými emocemi. A samozřejmě dětem můžeme předat jenom to, co sami máme. A můžeme jim ukázat jenom to, co my vidíme. Ale je to nesmírně důležité, abychom my se nezastavili. Dokonce já si myslím, že je důležitá naše čestnost. Že děti potřebují, abychom čestně jim řekli, tohle jsem selhal, tohle nebylo dobré. A tady to je něco, co já vidím jako důležité, co jsem se naučil. My dětem předáváme to, co my jsme získali do současné doby. My jsme takovým odrazovým můstkem pro děti do jejich života. A my jim potřebujeme předat to nejlepší, co máme, včetně našich selhání, toho, kde se nám to nepodařilo. Co tedy pomáhá? Několik poznámek. To první, klima domova. My máme krbová kamna. A když zatopíme v těch krbových kamnech, tak my vytopíme, protože máme výměník, my vytopíme celý dům a to je jiné teplo. To je jiné teplo než ústřední topení. Tam je prostě, skoro bych řekl, přetopeno. A já jsem pochopil jednu věc, že pokud jeden den zatopíme v krbových kamnech, vyhřejeme celý dům, tak já potom zvládnu určité situace, kde je prostě zima. Protože nějak to teplo se naakumulovalo do mě a Já mám takovou nějakou setrvačnost, že i když vytopeno není, tak mě to chvíli vystačí. V okamžiku ale, kdy promrznete, když jste delší dobu v nehostinném prostředí, pak je to nesmírně těžké zvládnout ty situace, kde není dům vytopený. Není to stejně emocionálně? Nefunguje to velmi podobně emocionálně? V okamžiku, kdy se vyhřejeme, kdy můžeme střebat emocionální teplo, přijetí, lásku, porozumění, my potom zvládneme situace, kde tohle to není, kde to není dostupné. Pokud jsme ale vymrzlí, pokud jsme emocionálně vyhladovělí, zlikviduje nás každá maličkost. To, o čem mluvím, je důležité, aby děti doma měly tohle klima. Aby doma bylo vytopeno. Děti my budeme dřív nebo později muset vypustit. A to je v pořádku. Potřebujeme postupně je pouštět, dovolit jim, aby měli vlastní zkušenosti a ne každá bude budující. Budou náročné, těžké zkušenosti. Setkají se s lidmi, kteří budou dobří, setkají se s lidmi, kteří budou špatní. To, co my můžeme udělat, je ne je uchránit toho, aby odešli někde a měli vlastní zkušenosti, ale my můžeme vytvořit zázemí. My vytvoříme místo, kde vždycky se můžou vrátit a můžou načerpat. A vždycky se vyhřejou a zase kousek zvládnou. Děti potřebují, aby to bylo postupné. Abychom je vypouštěli postupně, protože víc a víc potom už unesou. Protože během dětství si budují vnitřní identitu. Co tedy vytváří teplé klima domova? Stabilita, láska, otevřenost a čestnost, duchovní upřímnost, řád, pravidla, pořádek a vedení, která jsou ale vyvážená přijímáním, přijetím a porozuměním. Obě dvě ty strany jsou důležité. Děti potřebují jak pravidla, tak potřebují svobodu. Protože neexistuje jedno bez druhého. To se těžko vytváří, protože my to často sami nemáme. A teď jsme v velmi vážné části. Tohle je duchovní otázka. Samozřejmě, že to nikdo z nás nemá. Nikdo nemá tolik, kolik naše děti potřebují. Ale to je důvod, proč jsme křesťané. To je důvod, proč víme, že my můžeme děti dovést jenom po určitou mez a potom musí Bůh. My je můžeme jenom přivést k němu a můžeme potom jim pomoct vidět, tady je všechno to, co já jsem ti nemohl dát. My dáváme to nejlepší, čeho jsme schopní, a to tajemství není v tom, že to je dost. To tajemství je v tom, že Bůh to použije. Protože nakonec jenom modelujeme to, co dělá Bůh v našem životě. Proto my jako rodiče potřebujeme Boha. Bez něj tyhle věci nemůžeme. My se musíme někde ohřát, jinak místo toho, abychom dávali, si budeme brát. Jenom ještě jedna poznámka. Pokud chceme v rodině zdravým způsobem zvládat emoce, je důležité, abychom měli pořádek v emocích, ve svých emocích, abychom si prostě uklidili. Čím máme větší pořádek v sobě. A to není trvalý stav, tohle pořád znova a znova obnovujeme. Ale čím máme větší pořádek v sobě, tím víc budeme také pomáhat lidem kolem sebe, aby měli řád v emocích. Pořádek v emocích není možný bez řádu v mysli. My uspořádáváme emoce, nemůžeme přímo. My je uspořádáváme tak, že si děláme pořádek v mysli. Proto je důležité rozumět, proto je důležité poznávat Boha, proto je důležitá nedělní bohoslužba, proto je důležité kázání, proto je důležité, že otvíráme Boží slovo. Tohle všechno, pokud jsme čestní, tak proměňuje naši mysl. A to je důležité, protože vnáší řád do naší mysli. A naše mysl, pokud sama se orientuje, je v ní pořádek, se stává nástrojem, abychom také vnesli pořádek do emocí. A zase, ne tak, že je potlačíme, vytěsníme, ale tak, že jim rozumíme, že jim začneme rozumět. Naopak, chaos myslí vede k chaosu v emocích a to vede k chaosu v životě. To druhé, příklad rodičů, už jsme to tady zmínili, to je prostě nezastupitelné. My modelujeme to, jak žít s emocemi. Děti se neučí tak, že je pošlete do nedělní školy a aby jim to tam někdo vysvětlil. Děti se dokonce neučí tak, že je pošlete do obecné školy, že je pošlete do státní školy. Děti se učí tak, že pozorují vás. A to je nenahraditelné, to je nejmocnější, jeden z nejmocnějších prostředků, které na tomhle světě existují pro ovlivnění dalších osob. Děti vás modelují a oni budou dělat to, co děláte vy. Oni se můžou rozhodnout, že taky jednu věc změnějí. Jedna věc, která se jim na vás nelíbí, to jsou schopni změnit. Ale vy je formujete. Tím, jak žijete, jak myslíte. A ne tím, co řeknete. Tím, co oni vycítí. Já nemůžu odolat tomu, já ten příklad užívám stále znovu a už jste ho asi slyšeli a já vždycky se s tím znova vnucuju, ale pro mě to krásně vystihuje přesně to, co jsem teď řekl. Deuteronomium 6. kapitola, tam je, že máme milovat Boha celým srdcem, celou duší, je celou silou a tohle má být v našem srdci a máme o tom mluvit s dětmi, když chodíme, když stáváme, když sedáme, když uleháme. Všední život, pokud láska k Bohu je v našem srdci, stačí žít všední život. Ilustrace. Před lety já jsem viděl jeden film od Tarkovského, jmenuje se Stalker a je to vlastně takové science fiction, kde se popisuje to, že na Zemi spadnul meteorit a to místo dopadu se stalo určitou zónou, která se chovala úplně zvláštně. Proto, že tam uprostřed té zóny se říkalo, že je dům a uprostřed toho domu je místnost, kde když se tam dostane některý člověk, tak se mu splní jeho přání, tak to celé armáda obklíčila, ohradila, nesmělo se tam chodit, armáda to střežila, ale existovali takzvaní stalkeři, kteří byli ochotní tam lidi dovést a kteří věděli, jak se v téhle zóně pohybovat. A celý ten film je vlastně popis jednoho vědce a jednoho umělce, kteří si takhle najali jednoho stalkera a ten je dovede do té zóny a teďka prochází tou zónou. On vždycky hodí takovou matici a chvíli čekají a pak vidí, jak se ta zóna chová, tak zase jdou dál. Je to neuvěřitelný film, spousta symbolů, hrozně zajímavě udělaný. Během té cesty, ale tenhle stalker jim vypráví příběh a on jim říká, u nás ve vesnici onemocněl jeden mladý muž. Onemocněl velmi vážně rakovinou, bylo to terminální stádium. A jeho bratr se rozhodl, že půjde do té zóny, aby se ten jeho bratr uzdravil. A skutečně se tam dostal se do té místnosti, pak se šťastný vrátil. Za týden jeho bratr zemřel a on vyhrál 1 000 000 korun. Ten problém byl, když jste se dostali do té místnosti, tak se vám nesplnilo to přání, které byste si přáli, abyste si přáli. Tam se vám splnilo to, co opravdu bylo ve vašem srdci. Celý film končí tím, že se dostanou před tu místnost, jsou před těmi dveřmi a ten vědec a ten umělec, oba dva se rozhodnou, že tam nevstoupí. Ten jeden říká, já vlastně nechci, aby ta špína, která je ve mně, aby se dostala do tohohle světa. Tohle je výchova. Takhle vy ovlivňujete své děti. Děti poznají to, co je ve vašem srdci. Ne, co byste si přáli, aby získali. Děti vás dokonale prohlédnou. Oni přečtou vaše srdce a to je formuje. To je moc příkladu. To další, zdravý pohled na emoce. Emoce jsou složité tím, že my nemůžeme řešit to ani jedním, ani druhým extrémem. My prostě musíme nalézt cestu. A tu cestu si potřebujeme vyzkoušet. Proto my potřebujeme s dětmi spolupracovat. Potřebujeme je vést, potřebujeme o nich přemýšlet. Potřebujeme vidět, co teď potřebují. Ta důležitá zkušenost je, děti neumí říct, proč prožívají to, co prožívají. Děti prostě zlobí. A když zlobí, tak rodiče jsou na to, samozřejmě, aby usměrnili jejich jednání, aby neubližovali sobě, neubližovali druhým. Tam ale rodiče nesmí skončit. Rodiče jsou ti, kdo si položí otázku, co se děje v životě mého dítěte, že se takhle chová. Proč není v pohodě? Proč není šťastné? Rodiče jsou ti, kdo si dají práci, vynaloží úsilí na to, aby to objevili. Nejen, aby to objevili, aby to změnili. My jsme v určité období, kdy naše dcera jezdila se školou do bazénu, tak jsme si začali uvědomovat, že vždycky den, večer předtím, než mají jet do bazénu, tak naše dcera byla ve stresu a těžce spala, bylo to nepříjemné, uvědomili jsme si, že se něco děje. Došli jsme k závěru, že to je kvůli něčemu, co se děje tam v bazénu, ona nám to popisovala, že tam je plavčice, která prostě bydlem, děti, které neumějí plavat, tak je učí nějakou zajímavou metodu, že tím bydlem odstrkuje od kraje bazénu, aby se nedrželi, a došla k závěru, že to je ta dobrá metoda, jak je naučit plavat. Další úterý, kdy naše dcera jela do bazénu, já jsem požádal učitelku, jestli můžu jet s nima. Sednul jsem s nima do autobusu, jeli jsme do bazénu. Já jsem tam vešel a já jsem si tam jenom sednul. Já jsem tam seděl a nic jsem neříkal, ta plavčice byla tam někde na druhé straně. Ty děti, ona zrovna to bydlo odložila, teda tuhle tu moji návštěvu. Po tom, když ty děti skončily, tak šly do šaten a já jsem šel za tou plavčicí, představil jsem se jí a řekl jsem jí, kdo jsem, a že prostě pro mě je důležité, že naše dcera má problém s tímhle plaváním, že předtím nespí, tak že jsem chtěl tady být. Představte si, že ona mi začala vyprávět celý svůj život. Je rozvedená, žije s otcem, s čím zápasí, co je těžké v jejím životě. Od té chvíle naše Jana byla její oblíbený žák. Nikdy už nevzala bydlo do ruky. To proč si myslím, že to je důležité? Já jsem mnohokrát selhal. To není, že bych se chtěl tady chválit. Já jsem to mnohokrát neudělal. Ta důležitá zkušenost pro moji dceru bylo: moje emoce se dají řešit. A je tady někdo, komu záleží na tom, co prožívám, a kdo ví, co s tím udělat. Myslíte si, že to byla důležitá zkušenost? Protože tuhle zkušenost my potřebujeme předat dětem. S emocemi se dá něco dělat. Dá se najít, co je způsobuje, a dá se udělat nějaké opatření, nějaké kroky. Péče a vedení. Já jsem to tady dal společně, i když vlastně to, o čem chci mluvit, je péče. Bůh nás stvořil zvláštním způsobem. My potřebujeme jeden druhého. My jsme v určitém smyslu nezávislí jeden na druhém a v určitém smyslu závislí. Nikdo z nás asi nepochybuje, že děti potřebují své rodiče. Děti, když se narodí na tenhle svět, nejsou vyzbrojené pro to, aby se pohybovali v reálném životě. Děti potřebují pomoc po několik let, po určitou dobu, řekněme po 18 let, aby si osvojili všechno, co budou potřebovat pro svůj dospělý život. Bůh vybral vás, vybral mě, proto, že si myslel, že bude úžasné, když rodiče se na tom budou účastnit, když rodiče na tom budou mít svůj podíl. A my jsme vyvoleni proto, abychom dětem předali ty důležité věci, které budou potřebovat. A jedním z prostředků je prostě péče. Péče o emoce. Naplňování emocionálních potřeb. Každý z nás máme emocionální potřeby. Není to tak, že máte dny, kdy na vás všechno padá. Kdy jste unavení, vyprahlí, frustrovaní, zklamaní. Nemáte vůbec chuť s někým mluvit. To je emocionální vyprahlost. To je normální. Špatné to je, když to je delší dobu, když je to trvalý stav. Ale je to normální, že to prožíváme. A neznamená to, že za 2-3 dny zase nebudeme v pořádku. Jenom v téhle době je nesmírně důležité, abychom si uvědomili, teďka my potřebujeme naplnit emocionálně. A máme na to prostředky, máme vztah s Bohem. Tohle je ta doba, kdy přijdeme k Bohu a kdy před ním vylijeme srdce, protože bez něj nemůžeme dál. A stejně se staráme o srdce svých dětí, protože oni ještě sami nemůžou, oni potřebují od nás, abychom od ně pečovali, abychom pečovali o jejich emoce. Pokud děti zlobí, jedna ze zjednodušených, ale velmi často pravdivých odpovědí je, příčinou je to, že je prázdná jejich emocionální nádrž. Většina rodičů, když děti zlobí, tak se snaží je navenek usměrnit, což je v pořádku, má to své místo, ale ne bez toho, že zároveň naplní jejich emocionální nádrž. Jak naplnit emocionální nádrž? Kniha od Rose Campbella Potřebují tvou lásku. Znova a znova, vždycky jsem měl pocit, že se potřebuju každý měsíc číst tuhle knihu. On doporučuje 4 způsoby, jak naplnit emocionální nádrž dětí. Soustředěná pozornost, prostě s dětmi si sednout a naslouchat, mluvit s nimi, být s nimi v kontaktu, ptát se. To druhé, pohled z očí do očí. Moje žena mi vždycky popisovala jednu situaci s jednou našich dcer, kdy seděli u stolu a 5 minut se naše dcera soustředně dívala do očí mojí ženy. A pak se jí zeptala, víte, co se jí potom zeptala? Máš mě ráda? Rozumíte tomu, co strašně důležitého se v tuhle chvíli dělo? To, že moje žena to dovolila, že to umožnila, to najednou se dostalo dovnitř. A najednou tam byla jistota a bezpečí. To třetí je, cokoliv to je, přečtěte si tu knihu. Poslední bod, pravé centrum rodiny. To je vedení ke Kristu. To je to, že já nepředstírám, že já všemu rozumím. To je to, že já si nemyslím, že neudělám chybu. To je to, že moje děti vidí, že když po nich žádám poslušnost, tak já sám jsem poslušný Krista. To, že vidí, že se dokážu změnit. Jedna z našich dospělých dcer teďka nedávno při jedné příležitosti napsala takovou zprávu mě a zprávu Julce, a to bylo takové shrnutí její zkušenosti s námi nebo jejího pohledu na nás, a ona napsala Julce: Mámo, moc si vážím toho, že když ti něco řeknu, takže to změníš. Neznám moc takových lidí. Moc ti za to děkuju. My posloucháme Krista. My potřebujeme, aby Kristus nám ukázal, co neděláme dobře. A potřebujeme v tom být čestní se svými dětmi. Pravé centrum rodiny znamená, že Kristus je centrem. Ne moje vůle, moje rozhodnutí, ne moje žena, ne děti, ale Kristus. Naše starší dcera byla 6 let misionářkou v Thajsku a u nás teďka vdala, vzala si misionáře samozřejmě a teď uvažují o misii. Byli na návštěvě v Thajsku a zvažují, že by šli do Thajska. Co horšího, zvažují, že by šli do Barmy. Můžu vám říct, že tohle pro mě není lehké, ale náš pohled s Julkou je, jejich život nám nepatří. Není na nás, abychom jim řekli, co mají dělat. Tohle je rozhodnutí před Bohem. Oni patří Bohu, my je budeme podporovat, ať se rozhodnou jakkoliv. Je to lehké? Není to lehké. Někdy jo, někdy ne. Ale tohle je něco, co my si musíme vyříkat s Bohem, protože oni patří jemu. Tohle nejsou otázky pro ně, tohle jsou naše otázky před Bohem. Protože my respektujeme to, že centrem je Kristus. Centrem našeho života je Kristus. Centrem života našich dětí je Kristus. A my jsme tady proto, abychom sloužili tomu, aby oni poslouchali Krista, aby jeho následovali. Co je tedy cílem? Co je cílem naší výchovy? Je zralost. Nebudu rozebírat, co to zralost je, protože na to nemáme čas a asi to nějak tak intuitivně tušíme. Jak se děti tedy učí? Postupně. Co tím chci říct? Dětství je doba, kdy je v pořádku, že děti mají problémy. Je v pořádku, že děti věci neumí. Je v pořádku, že děti zlobí. To je ten čas, kdy oni si to potřebují vyzkoušet a najít správnou cestu. S tou nadějí, že u toho nezůstanou. Ale my můžeme být zklamaní z toho, že naše děti se nechovají ukázněně, že se nechovají dobře. Mnohem horší je, když by jako dospělé se chovali takhle. A já vám můžu říct, na mnoho 40-letých, kteří mají svoji pubertu, protože ji neměli v době, kdy ji měli mít. My dětem umožňujeme, aby zlobili, aby nebyli dokonalé, aby hledali cestu. A proto potřebujeme důvěřovat Bohu a projít to s nimi. Jenom stručně, nemáme na to mnoho času. Teenageři. Děti jsou úžasné, roztomilé, milé, reagují na nás, obejmou nás, vyprávějí nám všechno, co chtějí. Pak se něco stane a z těch malých dětí se najednou stane teenager. Přestanou s námi mluvit, přestanou se usmívat, všechno je špatně, bouchnou dveřmi, spousta emocí. To je nesmírně důležitá doba. To je doba, která je docela klíčová v tom, aby děti mohly dozrát. Děti mohou dozrát jedině, pokud my sami dozrajeme. Tohle je doba, kdy my sami potřebujeme emocionálně dozrát, stát se dospělými a chovat se jako dospělí. Je to zároveň intenzivní emocionální období a já mám jenom několik poznámek k tomu. To, co je důležité, náš vztah má historii. V téhle době je příliš pozdě na to, abychom dohnali to, co jsme nesplnili doposud. To se prostě projeví, odrazí se to. Buď to jsme budovali otevřenost, čestnost s našimi dětmi, vybudovali jsme důvěru, nebo jsme ji nevybudovali. A v téhle době už trochu žneme to, co jsme zaseli. V tom je to náročné, protože je to neskutečně konfrontační pro rodiče. Protože když dojde ke konfliktu, my kdesi cítíme, že jsme to prošvihli. Máme pocit, že tak a teďka už tady to neovládáme a co hrozného se stane s našimi dětmi, protože my už ztrácíme vládu nad nimi. Samozřejmě, že ztrácíme vládu. Protože všechny ty prostředky, které jsme mohli užívat s malým dítětem, teďka už nejde užít. Což neznamená, že nemáme jiné dospělé prostředky. Ale v téhle době prostě jsme konfrontováni s tím, co bylo doposud. To druhé je to doba změn. Děti se osamostatňují a to je biblické. Proto muž opustí otce a matku, děti opouštějí otce a matku. Tak to má být, je to správné. Zároveň je to proces. Tohle neznamená vystrčit ze dveří na mráz. To znamená pomoci se osamostatnit. My pomáháme dětem v tom, aby nás nepotřebovali. Rodičovství je paradoxní v tom, že vy děti vedete k tomu, aby vás nepotřebovali. To je oběť. Tak to má být. Proto, aby se děti mohly osamostatnit, my je potřebujeme pustit. Potřebujeme na nich přestat být závislí. To je náročnější, než se to řekne. Protože potřebujeme přenést to těžiště někam jinam. Doposud jsme dětem věnovali 24/7 a teď se snažíme, aby nás nepotřebovali. A najednou zjistíte, že prožíváte smutek, že vám to chybí. A že najednou sentimentálně, silně prožíváte stesk za tím obdobím, když byly malé a když jste přebalovali plínky a když na vás byly závislé a když se na vás usmáli. A to je těžké. Ale je to zdravé, protože my potřebujeme dětem umožnit, aby se osamostatnili. Ono to není tak, že ztrácíme vztah s nimi, ale ten vztah prochází vážným přerodem, ve kterém děti potřebují okusit to, že je respektujeme jako dospělé. Respektujeme jejich rozhodnutí, radujeme se z toho, co je v jejich životě. To je někde na závěru. To další jsou nové potřeby. Není to tak, že jenom děti, které dospívají, mají své potřeby. Ve skutečnosti oni se chovají velmi matoucím způsobem, protože často nás odstrkují a dávají najevo, že nás už nechtějí ve svém životě, ale potřebují nás více než dřív. Jaké jsou potřeby teenagerů? Potvrzení a ujištění. Představte si, a nemáme na to víc času, i když já o tom strašně rád mluvím, protože něčem, já mám strašně rád teenagery. Ale představte si ten svět, do kterého dnešní dospívající vstupují. Kolik zranění je čeká, kolik zklamání, kolik zla. A oni potřebují vědět, kým jsou. Oni potřebují vědět, rodiče za mnou stojí. Oni potřebují vědět, doma je zázemí. Ať už vedeme jakékoliv diskuze, doma je to místo, kde se můžu ohřát. Potřebují podporu, zázemí, bezpečí. Potřebují vědět, doma jsou rodiče se mnou a jsme schopni se prokousat jakýmkoliv problémem, ve kterém možná máme různé názory, ale můžeme spolu diskutovat. Děti vstupují do velkého světa a ten svět dneska není přívětivý. A proto my s nimi potřebujeme vést velmi otevřené, čestné, důležité a přímé rozhovory. Protože oni sami mají pochybnosti, oni sami mají otázky, oni sami zakoušejí zranění. Není nic cennějšího, než když o tom čestně, otevřeně můžou mluvit s rodičema. Ne tak, že rodiče jim řeknou, co je dobře, co je špatně. Takže rodiče vyslechnou a že jim řeknou, teď tomu rozumím, chápu to, nevím, co dělat. Ale věřím, že to najdeš. A rodiče s nimi potřebují projít krizemi. Dneska nejde dospět bez toho, že děti projdou krizemi. Je to horší než asi v jiných dobách. A v těch krizích děti potřebují rodiče. Pokud někdy by nám připadalo, že to je těžké, vzpomeňme si na otce marnotratného syna a na

0: mé potřeby, že zaplní prázdnotu v mém životě, že mi pomůžou od samoty. Já jim jasně dávám najevo, já jsem zodpovědný před Bohem za svůj život. A já si myslím, že to vytváří neskutečně cenný vztah. Kdy respektujeme jeden druhého a přitom jsme rádi, když jsme spolu, když spolu můžeme mluvit. Mě jenom fascinuje to, naše dcery žijí vlastně úplně jiných zemích a nejméně jednou týdně, spíše vícekrát týdně jsme ve spojení. A oni s náma sdílí svůj život, své zápasy. My se často bojíme, ale ten strach musíme zvládnout před Bohem, protože to je náš strach. A my máme náš vztah s Bohem. Tohle je nakonec cíl. Emocionálně. My potřebujeme pomoct dětem, aby se osamostatnili, aby byly samostatné a dospělé. A to se může stát jedině tak, že my emocionálně dospějeme. Napadá vás cokoliv v téhle chvíli? Jsme na konci, jakákoliv připomínka, poznámka.
1: Co ta Ríšová mluvka si má naučit?
0: My jsme ve skutečnosti uvažovali o tom, jestli není dobré s ním mluvit, protože to hodně narušovalo ten kemp. Ne asi úplně dramaticky v tom, že by došlo k nějakému úrazu, ale prostě lidé to vnímali a bylo to takové trošku rušivý element. Ale já jsem potom byl proti tomu, abychom s ním mluvili, dokud nezjistíme, jestli ona sama s něčím nezápasí ve svém životě. A mně se zdálo, že ten problém s tím Ríšou byl takové míry, že je docela možné, že ona má nějaký handicap. Až jsem nějak začal tušit, že tam může být nějaký problém. A myslím si, že by nebylo správné řešit problém s Ríšou, dokud bychom nezačali rozumět a nezačali s úctou mluvit s touhle ženou o tom, s čím ona zápasí, co ona potřebuje, jak jí můžeme pomoct. To jsme zatím neudělali, protože na to nebyl čas, ale ona je stále v kontaktu s těmi lidmi z English Campu, s těmi vedoucími a myslím si, že v určité fázi budeme potřebovat nějak to otevřít, tuhle otázku, až získáme dostatek důvěry a až budeme schopni otevřít tohleto v jejím životě. Dobře, myslím, že jsme na konci. Děkuji vám za pozornost.

0: Psycholog Pavel Raus vybídl rodiče, aby doma budovali zdravé klima a zdravý pohled dětí na emoce. Pečujme a věnujme dětem pozornost a veďme je ke zralosti. Přednášku jsme převzali z konference rodin, kterou pořádá Slezská církev evangelická aušburského vyznání. V sobotu v 19 hodin se s Davidem Pokorným zaměříme na networking.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Se znělkou Radia 7 vstupujeme do poslední červnové hodinky. Zítra už tu máme červenec, dnes ještě poslední část večerního vysílání, kterým vás od mikrofonu provází Pavel Kohl. Za 16:15 otevřeme knížku Andělské stezky, která nás zavede do Nepálu za Gary Shepherdem a jeho manželkou Barbarou.

Vždy si se mnou píseň skupiny EFOT nás pomalu přivedla ke 11:15, tedy k četbě, a vyrazíme s ní do Nepálu. Teď ještě několik písní, ta první od Jany Zibalové.

0: Ve čtení na pokračování po čtvrté otevíráme knihu Garyho Shepherda Andělské stezky, která nás zavede do Nepálu. Ve vesnici Araghala se Gary s Barbarou setkali s čarodejnicí. Vesničané se jí báli a ve všem jí vyhověli. Barbara se jí však nebála oslovit, postavit. Gary se spolu s muži z vesnice vydal na lov a podařilo se mu střelit jelena. Lovci byli nadšení, protože už 11 let nic neulovili a věřili, že na ně čarodejnice seslala kletbu. Gary mu se tímto úlovkem podařilo kletbu prolomit.
1: Gary Shepherd, Andělské stezky.
2: Kapitola 11. Uzdravující ruce. Najednou jsem měl ten nejdivnější pocit. Co se to dělo? Zdálo se mi, jako by všechno v mém těle najednou začínalo chřadnout. A pak mi napříč zády začala pomalu vystřelovat bolest. Vzal jsem si aspirin, ale bolest neustále narůstala. Tak jsem si vzal kodein, ale ani to nepomohlo. Všechno to začalo jako normální jarní ráno v Araghale. Adině bylo 19 měsíců a Barbara byla ve druhém měsíci těhotenství s Michaelem. Duben v Araghale může být opravdu teplý a tak jsem nosil kraťasy, tričko a sandály. V takhle horkém počasí jsme opravdu oceňovali, že náš dům má hrubé stěny z hlíny a kamení a těžkou travnatou střechu, která nám pomáhala zůstat relativně v chladu. Jak se bolest zhoršovala, začal jsem pociťovat beznaděj. Barbara listovala lékařskou příručkou od Wyclefa a brzy se ukázalo, že mě trápí ledvinový kámen. Za horami byla malá misionářská klinika. To byla naše jediná naděje. Napsal jsem jim krátký vzkaz s prosbou o morfium nebo nějaké jiné analgetikum, to nejsilnější, co mají. Pak jsem sešel dolů, prošel jsem vesnicí až k Jipanovu domu a poprosil ho, aby s tím vzkazem okamžitě poslal běžce. U Magarů, kteří vyrostli v kraji plném prudkých svahů a hlubokých strží, se rozvinula neuvěřitelná výdrž. Magarský muž dokáže lézt do kopce nebo sestupovat drsným terénem v průměru i rychleji než 500 metrů za hodinu. Věděl jsem, že pokud ho něco nezdrží, dostane se tam a zpátky asi za 8 hodin. Pomalu jsem se vydal zpět k našemu domu. Ohnutý na dvakrát jako stařec jsem úpěl mučivou bolestí a zastavoval, abych se na okraji cesty vyzvracel. Doma jsme pak s Barbarou přemýšleli, co budeme dělat. Byla jen jediná alternativa a to bylo poslat telegram, aby nás evakuovali. Pokud by ho nic nezdrželo, trvalo by běžci celé 2 dny, aby se dostal do nejbližšího města Narayanghattu. Doufali jsme, že telefonní linky do Katmandu budou fungovat a že telegram bude do naší oblastní kanceláře opravdu poslán ve stejný den, kdy bude doručen. Pak by nám zajistili letadlo. Po chvíli létání nad naší vesnicí by pilot musel čekat několik hodin na malinkaté přistávací dráze v údolí, zatímco by mě nesli dolů. Doufali jsme, že letadlo přiletí na pomoc během 4 až 5 dní od chvíle, kdy běžec vyběhne. Pokud by šlo všechno hladce. Bylo už příliš pozdě, abychom toho dne ještě někoho našli, a tak jsme se rozhodli počkat do rána. Během té doby všechen kodein, který jsem si odvážil vzít, stále nepomáhal. Bolest byla neúprosná. Bylo to jednoduše k nevydržení. Sténal jsem a naříkal a převaloval se po zemi sem a tam v marné snaze, že se mi nějak uleví, jakkoliv. A pak téměř okamžitě jsem ztratil vědomí. Probudil jsem se asi o půl hodiny později a bolest byla pryč. Předpokládali jsme, že se kámen z ledvin dostal do močového měchýře, a to se také stalo. Ale abych se ujistil, že je tomu opravdu tak, močil jsem pokaždé do plechového hrnku. O dva dny později jsem pocítil obrovskou úlevu, když jsem zaslechl cink. Samozřejmě byl to ten malý lump, velikosti rýžového zrnka. Měl tvar rugbyového míče a byl pokrytý hroty. Nikdy jsem lék, který té noci dorazil z kliniky, nepotřeboval. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. Marek 16, 17 až 18. 6 týdnů po tomto ledvinovém záchvatu jsme se s Bajuem, starým opuštěným chudákem, který nám byl přidělen vesnickými vůdci jako náš magarský učitel, vrátili do Kátmandu. V únoru jsem měl infekční hepatitidu a při našem návratu do Kátmandu mi byla diagnostikována amébová hepatitida. V červenci jsem pak onemocněl mononukleózou a jakmile jsem měl dost sil k cestování, opustili jsme Nepál. A já si myslel, že už se nikdy nevrátíme.

rekonvalescence v Americe 1973 až 74. Kapitola 12. Los. Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě. Žalm 84, 6. Přibližoval se ke mně dlouhými kroky a když jsem ho konečně uviděl, byl téměř u mě. Byly to už 2 měsíce, co mi Bůh zachránil život, když jsem umíral na selhání jater v Kátmandu. Když jsem nabral dost sil, abych se mohl vypravit na cestu, odjeli jsme z Nepálu rovnou k mým rodičům do Oak Harbor ve Washingtonu. Po 5 letech odloučení bylo vidět, jak otce ničí, když mě vidí tak slabého a zbídačeného. Nicméně po pár dnech za mnou přišel celý nadšený. Chtěl, abych se přidal k jejich lovecké výpravě. On a jeho přátelé a jejich tradiční výlet do Kanady na lov losů. Ten jeho návrh se mi zdál téměř absurdní, ale nechtěl jsem ho zklamat. Celý rok se na jejich každoroční velkou výpravu těšil a obvykle to znamenalo taky plný mrazák masa na zimu pro něj i jeho kumpány. V té době jsem byl již bez bolestí a vypadal jsem docela v pořádku, ovšem v mém těle zůstávalo skryto jiné zranění. Nervy na šíji a ramenou byly těžce poraněny. Byly tak slabé, že abych udržel hrnek s kávou a nevylil ho, musel jsem ho držet oběma rukama. I přesto jsem se ale rozhodl, že pokud to bude možné, s tátou pojedu. Co pak ale můžu lovit? Jak bych asi udržel tu těžkou pušku s rukama, jejichž svaly zakrňují? Na tom nesejde, pomyslel jsem si. Jestliže je to Boží záměr, tak se o to postará. Před 8 lety mi Bůh slíbil život v hojnosti. Zatímco moje tělo značně chátralo, byl jsem si stále jist, že jeho schopnosti konat nemožné se nezměnily. Jak se čas naší výpravy blížil, začínal jsem získávat více sil. K uzdravení ale vedla ještě dlouhá, opravdu dlouhá cesta. Týden před odjezdem jsem vytáhl otcovu pušku. Nebyl jsem schopen ji normálně držet v ruce, a tak jsem si pažbu opřel o rameno. Pak jsem zkoušel nahodit pušku do vodorovné polohy. Podařilo se mi hlaveň dostat do správné polohy, ale puška mi okamžitě spadla. Den před odjezdem jsem to zkusil znovu. Tentokrát jsem pušku vší silou nadhodil a na zlomek vteřiny se mi podařilo jakž takž zamířit. Bylo to obrovské zlepšení, ale samozřejmě i tak jsem neměl nejmenší šanci pořádně zamířit, natož vystřelit. Po 2denní cestě do divočiny na severu Britské Kolumbie jsme dorazili do cíle, kde jsme se ubytovali v Bobově malé chatce. Podle zákona jsme mohli lovit pouze s průvodcem a Bob zde žil celý svůj život. Obvykle sebou bral 2 lovce na koních 1 den a další den zase jiné 2 lovce. Táta už ulovil spoustu losů a tak chtěl, ať jdu místo něj lovit s Pítem Sudou, on zatím zůstal a připravoval jídlo. V neděli, první den našeho lovu, jsem se nabídl, že budu lovit až 3. den. Tátovi kámoši Ralph West a Joe Johnson s tím souhlasili. A tak v pondělí ráno vzal táta 2 stébla trávy a nabídl Pítovi, aby losoval jako první, kdo bude toho dne střílet jako první. Pít si vybral to kratší stéblo. Takže jsem měl střílet dopoledne a odpoledne měl střílet on. Vytrvalost i síla pro mě byly výzvou. V té době už jsem dokázal jet na koni, ale pušku jsem na rameni neudržel déle než 1 sekundu. Jak bych to taky dokázal? Nebo spíš, jak by to dokázal Bůh? Den předtím vedl Bob Ralfa a Joea hlubokým smrkovým lesem a neviděli ani jediného losa. A tak se dnes ráno Bob rozhodl, že budeme lovit poblíž hor.
Na neštěstí byla tak velká jinovatka, že rámus, který dělal led praskající pod kopyty koní, byl slyšet na hony daleko. Zdálo se, že naše šance jsou mizivé. Okolo 10:30 dopoledne jsme se přiblížili k vrcholku hory a Bob rozhodl, že jediná šance, jak se k losům přiblížit, je nechat koně tam a vydat se pěšky. Brzy jsme narazili na čerstvé stopy. A opravdu, byly tu losy. Jak jsme se tiše plížili lesem, držel jsem se za Bobem a za mnou pít. Když jsme se vyhýbali strži, objevila se losice. Prošla kolem nás, zatímco jsme v tom lese nehybně stáli. O minutu později, zrovna když jsme se probírali větvemi olší, začalo se k nám blížit další zvíře přímo z hluboké rokle po mé levé straně. Nemohl jsem zaostřit, a tak jsem o pár kroků poodstoupil a najednou jsem uviděl losa, jak se ke mně kvapem blíží. Jak jsem nacvičoval, nahodil jsem pušku. Zbraň se během mžiku ustálila. Mřížkový kříž v zaměřovači mířil přesně nad losí srdce. Stiskl jsem spoušť, los se obrátil a zmizel. Pomalu, opatrně jsme postupovali blíž a byl tam. Bez života ležel na dně propasti. Bob byl nadšený. Jeho předchozí klient strávil na lovu celých 8 dní a odjel domů s prázdnýma rukama. Odkorkovali jsme si vzdálenost a los byl vzdálen pouhých 22 metrů. Bob jásal, jak blízko jsem se k němu dostal a že i kdybych s ním lovil dalších 30 let, nemám čekat, že by se mi kdy něco takového ještě podařilo. Později toho dne střelil Pete ještě většího samce, taky svého prvního losa. Tím byl můj první lov u konce. Zahrnoval dvoudenní cestu autem, 3 hodiny jízdy v sedle, příjemnou 30minutovou toulku v překrásném panenském lese a zvednutí tátovy pušky na zlomek sekundy. Byl to můj první a vlastně jediný los, kterého jsem kdy skolil. Ralph a Joe byli na lovu ještě dalších 6 dní a neulovili vůbec nic. Když jsem odjížděl do Nepálu v roce 1969, otočil jsem se zády k vzrušujícímu životu plnému lovu, rybaření a smířil se s tím. Byla to součást oběti, kterou jsem se rozhodl přinést, abych mohl předat poselství míru a pokoje neznámému lidu. Poté, co jsem utekl o vlásek smrti, vrátil jsem se domů naprosto zničený a oslabený, ale Bůh rozhodl, že mi skrze tento výlet do divočiny ukáže svou lásku neopakovatelným a smysluplným způsobem. A co víc, dal mi to privilegium zažít naplnění jeho slibu, když říká, v slabosti se projeví má síla. 2. Korinským 12,

Kapitola 13. V trhlině. A hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář na tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy, ale nenašel jsem. Ezechiel 22:30. Na podzim roku 1967 jsme se s Barbarou zapsali na kanadskou biblickou univerzitu v Regině v provincii Saskatchewan. Naplánovali jsme si pár biblických seminářů před odjezdem do Mexika, kde jsme měli strávit 6 měsíců ve Wyclefově výcvikovém táboře. Avšak Bůh měl ještě jiný plán. Tím plánem bylo najít někoho, kdo by uslyšel jeho volání a postavil se v trhlině. V té době tam byli i Erwin a Adina Bergmanovi, se kterými jsme se okamžitě spřátelili. Erwin se stal pastorem malého sboru v severní Kanadě a my jsme odjeli do zahraničí. I během pobytu v Nepálu jsme si pravidelně psali a naše první dítě jsme pojmenovali po Adině. Očekávali jsme, že budeme pryč 5 let, což bylo v těch dobách normální. Ale nemoci náš čas poněkud zkrátili. V únoru 1973 jsme s Barbarou oba prodělali žloutenku. Jakmile jsme načerpali trochu sil, vrátili jsme se v dubnu do Araghaly. Nebyli jsme tam dlouho a dostal jsem ledvinový záchvat. V květnu jsem se nakazil amébovou úplavicí a než jsme se dostali opět do Kátmandů, postoupili améby do mých jater, což vyústilo v amébickou žloutenku. Naštěstí se mi ti parazité nedostali do mozku. Léky se o ně rychle postarali, avšak netušili jsme, jak moc poškozená byla má játra. Na konci července jsem onemocněl vážnou krční infekcí. O pár dní později jsem zažíval neutuchající bolest v ramenou a později tricepsech. Když už jsem nemohl vydržet ani chvíli, odeslali mě spěšně do nemocnice Shantabhavan. Po 10 dnech testy potvrdili, že mám mononukleózu. Doktor Strong mezitím už pochopil, že mi selhávají játra a proto mi dával celé hrsti léků. O 10 let později jsem potkal manželku doktora Stronga, Patricii, a dozvěděl se, jak noc co noc chodil domů a říkal jí, že možná do rána nepřežiju. V té době v Kanadě Erwin zrovna dostal můj dopis, kde ho prosím o modlitby za Bayoua, zvráceného starého vojáka, který se právě stal naším jazykovým pomocníkem. Jednoho dne, když Erwin procházel kostelem svého sboru, uslyšel, jak k němu Bůh v duchu volá. Gary je ve smrtelném nebezpečí. Okamžitě poklekl u oltáře a 2 hodiny se tam modlil. Den za dnem, týden za týdnem se Erwin modlil a stavil tak pro mě ochranou zeď, když se přimlouval za můj život. V těch dobách bylo telefonování neskutečně drahé a znamenalo to, že jste křičeli a i tak vám obvykle nikdo nerozuměl. Dopisy dorazily za 25 až 35 dní. A když se nacházíte uprostřed nebezpečí, často nemáte čas ani energii na to někomu dalšímu psát. Nikdo jiný než Boží hlas Erwinovi o mém zdravotním stavu nic neřekl. I když jsme dorazili zpátky do státu, byl jsem velice slabý. O pár měsíců později, když jsme u nich byli na návštěvě, mi Erwin řekl o své zkušenosti. Když jsme to celé dali dohromady, zjistili jsme, že Erwin se modlil po celou kritickou dobu, kdy jsem ležel v nemocnici a nepřestal, dokud jsem nezahnul za roh nemocnice, když jsem ji opouštěl. Nikdo jiný v Americe nám neřekl, že by svým duchovním sluchem zaslechl o nebezpečí, ve kterém jsem byl. Ale v malém kostelíku v severní Kanadě si Bůh našel někoho, kdo se postavil v trhlině.
Jsem si plně vědom naší zoufalé potřeby mít věrné partnery, kteří se postarají o výstroj, když jdeme do bitvy s královstvím temnoty. Král David měl jasno, když u Siklagu řekl: podíl toho, jenž vyšel do boje, bude stejný jako podíl toho, jenž zůstal u výstroje. Dostanou stejný díl. 1. Samuelova 30:24. Věřím, že v duchovní sféře platí stejný princip pro ty, kteří se modlí za druhé. Kapitola 14. Velké břemeno. Neuvědomoval jsem si to, ale během těch let se z toho stalo obrovské, vysilující břemeno. Psal se 6. listopad 1973 a u Wyclefa už jsme byli 6,5 roku, z čehož 4,5 v Nepálu. Náš plán byl naučit se neznámou řeč ve vzdálené části světa, pomáhat lidem prakticky a sdílet s nimi naši naději. Radost ze života s Ježíšem. Začali jsme pracovat s lidmi kmene Magar v horách středního Nepálu, ale bylo to náročnější, než jsme čekali. Nebyl jsem zrovna nejrychlejší, co se týče učení se novému jazyku, nicméně barbařiny vynikající schopnosti přesvědčili vedoucí ve Wyclefu, aby nás vyslali. Předpokládali, že Barbara se postará o většinu práce s jazykem. Bylo to v pohodě. Rozhodl jsem se, že se nevzdám a budu se snažit ze všech sil. Magarská vesnice byla lokalizována a my jsme se přestěhovali do Yangkhoku v listopadu 1969. Lidé byli přátelští a nápomocní. Nicméně vliv brahmínů byl silný a my jako nedotknutelní jsme nemohli ani vstoupit do domů i těch nejchudších Magarů. Největší problém ovšem byl, že jsme nemohli najít stálého jazykového pomocníka. Lidé byli neustále zaneprázdněni prací na poli, aby měli co jíst, a i když jsem ochotně platil komukoliv, kdo nám pomohl, nemohli jsme stále najít někoho, kdo by nám pomáhal natrvalo. Abychom se naučili jazyku Magar, následovali jsme vesničany do lesů a na pole a dělali cokoliv, co dělali oni. Na začátek to stačilo, ale brzy jsme potřebovali začít s analýzou magarské gramatiky a zaznamenáváním nepsané řeči na papír. K tomu jsme potřebovali asistenta, který by s námi procházel dlouhé seznamy frází a vět, a to se po dlouhou, velmi dlouhou dobu nedělo. Po 2,5 letech jsme se přestěhovali z Yangkhoku do Arakali, kde už nebyli žádní brahmíni. Zde jsme měli aspoň více příležitostí k poslouchání jazyka, ale ani zde jsme pořád nenacházeli žádného asistenta. V září roku 1971 se nám narodila Adina a Barbara už nemohla dál pokračovat stejným tempem v práci na jazyku Magar. Já jsem se věnoval zdravotnické práci ve vesnici, aby se ona mohla soustředit na jazyk. Ovšem teď jsme se rozhodli prohodit si role a tak se o zdravotní problémy vesničanů začala starat Barbara. Cíl pro Wyclefovy překladatele během jejich 5letého pracovního období bylo analyzovat základní gramatiku a přeložit Markovo evangelium před návratem domů na nucenou dovolenou. Měli jsme pár inteligentních přátel, kteří pracovali na jiných kmenových jazycích, a tak zde byl ten neustálý pochybovačný pocit, že možná nedělám dost. Kolegové v jiných kmenech už měli své jazykové pomocníky a postupovali kupředu, ale my jsme si připadali, jako bychom postupovali sotva šnečím tempem. No a pak tu byly ty neustále zdravotní komplikace.
Nepamatují si, kolik různých chorob jsme prodělali, nebo kolikrát jsme měli úplavici nebo parazity, ale byly to pravidelné záležitosti. Pokaždé nás to zdrtilo a zpomalilo naše pokroky zase o něco víc. V únoru 1973 jsme s Barbarou oba dostali infekční hepatitidu a v dubnu jsem měl žlučníkový záchvat. Pak přišel květen a představitelé vesnice nám přidělili jazykového pomocníka, ale k mému velkému zděšení se starý Thapa Bayu zdál být naprosto nevhodným. Když jsme se v červnu vrátili do Kátmandů, nakazil jsem se amébovou žloutenkou. Nicméně jedinou potěchou, kterou jsme v těch dnech měli, byl Thapa Bayu. Navzdory mým původním představám se Thapa Bayu stal skvělým pomocníkem a byl nejzanícenějším čtenářem nepálského Nového zákona. Než jsme se však stačili dostat dál, skolila mě infekce krku a pak mononukleóza. Poslali jsme Bayu zpět do Arakhaly a začali plánovat návrat do států. Jeli jsme domů, aniž bychom přeložili jedinou kapitolu písma. Než jsme odjeli, požádal mě náš ředitel, abychom se po 6 měsících vrátili, abychom pokročili s prací na jazyku. Neurčitě jsem zamumlal, že se vrátíme, ale lhal jsem. Neměl jsem v úmyslu se tam vracet. 7. září 1973 nás moji rodiče čekali na malém letišti poblíž našeho domova v Oak Harbor ve Washingtonu. Po 5 letech se na nás velmi těšili, ale já jsem jim dělal starosti. Barbara čekala Michaela v prosinci a tak jsme jeli k její rodině v San Diego v Kalifornii. Na začátku listopadu jsme se dozvěděli, že Merlin Carothers bude řečnit poblíž Lemon Grove. Jeho nová kniha Z vězení ke chválení nás velmi povzbudila. Okamžitě po skončení ale odjel domů a modlitební podporu pro ty, kteří ji potřebují, nechal na svých asistentech. Když jsem přišel na řadu, přišel mi posloužit Ezra, obrovský chlápek z Nového Zélandu. Byl jsem docela zklamaný, zvlášť když nebral moc ohled na mé fyzické problémy. Místo toho po mně chtěl, abych svá břemena a trápení vzal, zabalil je do jednoho velkého pytle a položil je u Ježíšova kříže. Během jeho modlitby jsem ve své mysli tohle všechno udělal a okamžitě pocítil, jak mi z ramenou padá obrovská tíha. Když se pomodlil, řekl mi, že stejně jako se pomalu uzdravuje můj duch, uzdraví se i mé tělo. A stalo se tak, jak řekl. Poškození svalů na mém krku, ramenou a pažích se nikdy dokonale nenapravilo, ale bylo to dost na to, abych mohl fungovat. Když se dívám zpět, soustředil jsem se na své fyzické potíže, ale když mi Ezra sloužil, rozpoznal mé emocionální a duchovní vyčerpání. Byl moudrý a tak věděl, že pokud složím to obrovské břímě neúspěchu a starostí u kříže, Ježíš se postará o vše ostatní. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1. Petrova 5:7.

0: Knihu Andělské stezky vydalo v roce 2016 Wycliffovi překladatelé Bible. Četl Michal Hubáček a pokračovat ve čtení budeme zítra popolední.
1: Jako člověk si žil mezi námi, snášel z těžkosti strach a taky pády. Matka Maria ti slzy utírá, to nic není. Vždyť každé dítě pláče, když chodit začíná.

cítil jsem lásku a věř mi, že jsem se bál. Obrovskou radost a štěstí nad tím, co jsem udělal. Plictví mi hřebí a tvůj dluh

Mucha. Much nás naplňuje, dává nám vše, co potřebuje. Když jsme s ním, odplouvají starosti a nic nám nechybí. Alespoň tak to vnímá Shiloh Ben Hod a my se pomalu blížíme k půlnoci. Od mikrofonu se tak loučí s červnovým dnem a výhledem na ty letní, červencové, prázdninové měsíce Pavel Kol. Mějte krásné letní dny, naslyšenou.

S půlnoční znělkou jsme vstoupili do 1. červencového a tedy prázdninového dne, kterým je středa 1.7.2026. U nočního vysílání Rádia 7 vás vřele vítá Milan Remeš. Věřím, že po doslova rozpálených dnech je člověk vděčný za příjemné ochlazení, které noci přinášejí, a přál bych si, aby vám i následující chvíle u poslechu našeho rádia přinesly potřebné občerstvení pro srdce, uši i duši. Pojďme si představit pořady, které nás čekají.

To mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Tento vzkaz z knihy Zjevení patřil původně křesťanům v Efezu. Byli to pracovití, vytrvalí a morálně pevní lidé. Pojďme o těchto slovech i o tom, jak se tento text dotýká našich osobních životů, přemýšlet v relaci Světem Bible za 15 minut. V jazzovém klubu s albem Tonight zveme na koncert české jazzové legendy, která by letos oslavila 100 let. Poklonu jí vysekl i Louis Armstrong, přesto její tvorba nesměla v době totality vycházet. První desku vydala až v 66 letech. Životním příběhem Vlasty Průchové provede Štěpán Hájek v 1 hodinu po půlnoci. Začít žít v úplně jiné kultuře na druhém konci světa není snadné. Misionáři Gary a Barbara si toho byli vědomi, když odjeli do Nepálu. Setkali se tam s věcmi, na které v Americe nebyli zvyklí, jako třeba s chybějící zdravotní péčí. 15 minut po druhé raní čte z knihy Garyho Shepherda Andělské stezky opět Michal Hubáček. V jedné dětské písni se zpívá, ať si velký nebo malý, nebo akorát, Bůh tě má rád. A je to tak. Manželé Baldovi by mohli dodat, to, jestli jsi velký nebo malý, nehraje roli, když se zamiluješ. Ohledání a nalézání, boření stereotypů a předsudků a životě s humorem si budou povídat s Lenkou Malinovou ve fortepiánu od 3. hodiny. Ředitel církevní školy, který není věřící. Muž, který musel svůj život stavět od nuly úplně znova. Nadšenec, který stojí za spoustou zajímavých projektů. To vše je Rostislav Konopa, host Zákoutí, které naladíte ve 16:45. Poslouchat Pána Boha se v skutku vyplatí, zasnívá z úst Petra Luhana. Jak dopadlo jeho rozhodnutí vstoupit do vztahu, od kterého jej zrazovali i jeho nejbližší? A jak reagoval, když dostal pokyn od Boha opustit jistotu oblíbeného zaměstnání a vydat se do nejistoty služby Bohu na plný úvazek? Uslyšíte v relaci Stopy po 5. raní. Život je někdy jako jízda na horské dráze. Jsi skoro na vrcholu a najednou se zase řítíš dolů. Kde je v tom všem Bůh? Tahle důležitá otázka zazní i v aktuální části série Vyučování Lukáše Targoše v sérii o Josefovi, synu známého Jákoba. Poslouchejte po 5:30. Tolik přehled pořadů, které spolu s písničkami vyplní čas nočního vysílání Rádia 7 až do 6. ranní hodiny. Přeji vám osvěžující a pokojný poslech.

Po následující písničce Shiloh Ben-Hoda I Know, já vím, už vás pozvu do světa Bible s Johnem Vernonem McGeeem. Shiloh Ben-Hod v té následující písničce zpívá: nevím, co přinese zítřek, ale vím, kdo jsi ty. O tobě nepochybuji. Nevím, jestli dnešek přinese radost nebo těžkosti, ale vím, kdo jsi ty. O tobě nepochybuji. A tak jsem vděčný, že ať je jakákoliv denní nebo noční hodina, ať jsme na jakémkoliv místě a v jakékoliv situaci, vždycky se můžeme spolehnout na to, že Bůh je v tom s námi. Takže Shiloh Ben-Hod, I Know.

0: Relace Světem Bible, která právě začíná, si klade za cíl uvádět nás do hloubky biblického textu a přinášet povzbuzení naší víry. Spolu s autorem cyklu Johnem Vernonem McGeeem v současné době otevíráme poslední biblickou knihu Zjevení Janovo. A i dnes nám jeho poselství bude tlumočit Pavel Vopalecký. Příjemný poslech.
1: Milí posluchači, posledně jsme si v závěru našeho pořadu povídali o Efezu a zejména o chrámu bohyně Artemis, čili efeské Diány. Byl sice krásný, ale kolem nádherného chrámu bohyně Diány se provozovaly nejhrubší nemorálnosti. Bohyně byla uctívána pravděpodobně větším počtem lidí než kterákoliv jiná modla. A její ctitelé se přitom oddávali nejnestoudnějším náboženským a současně sexuálním rituálům a neřestným orgiím. Dále do vnitrozemí nebylo uctívání Diany už vůbec ničím jiným než právě jen sexuálními orgiemi. Apoštol Pavel přišel do Efezu na své třetí misijní cestě a hned se dal do práce. 2 roky se Boží slovo hlásalo a šířilo ze školy, která patřila nějakému muži jménem Tyrannos. Tuto zkušenost popisuje Pavel takto, 1. Korinským 16.9. Nebo otevříny jsou mi tu veliké a mocné dveře a protivníků mnoho. Později přišel do Efezu jako duchovní pastýř také apoštol Jan, apoštol lásky a současně jeden ze synů Hromu, jak byl nazván. Jak už víme, za nějaký čas byl pak apoštol Jan vyhoštěn na ostrov Patmos a pak, snad asi po 10 letech exilu a věznění, se do Efezu zase vrátil. Na nejvýše položeném místě stojí v tomto městě bazilika svatého Jana, zbudovaná podle tradice nad hrobem apoštola. Tolik tedy úvodem ke vzkazu anebo ke krátkému dopisu, který Pán Ježíš posílá do efeského sboru v Janových dnech. Pán Ježíš Kristus mluví k této církvi, která žila uprostřed hrubého materialismu, uprostřed zvrhlého a temného pohanství. Buďme pozorní a vnímaví, poutá naši pozornost náš starý kazatel. Podle mne je toto poselství ze všech nejdůležitější a pro nás snad nejvíce aktuální.

Andělu efeské církve piš. Totoť praví ten, kterýž drží těch sedm hvězd v pravici své, kterýž se prochází uprostřed těch sedmi svícnů zlatých. Vyjádření, že Pán Ježíš se prochází, znamená doslova, že chodí sem a tam. Věřím, že takto chodí sem a tam i dnes a pozoruje, prohlíží si, případně i soudí svou církev. Pro místní sbor v Efezu má Pán Ježíš nejprve sedm pochvalných slov. Známť skutky tvé a práci tvou, i trpělivost tvou, a nemůžeš trpěti zlých, a zkusil si těch, kteříž se praví býti apoštolé, ale nejsou, a zhledal si je, že jsou lháři, a snášel si a trpělivost máš a pro jméno mé pracoval jsi a neustal. Zjevení 2, verše 2 a 3. Tady jsou tedy ta slova uznání a pochvaly. Za prvé, znám tvé skutky. Rozumějme správně, Pán Ježíš zde mluví k církvi, k věřícím lidem. Pán Ježíš nepožaduje dobré skutky od ztraceného světa. Jinde si čteme jasný výrok. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Podle ekumenického překladu Titovi 3.5. A v epištole Římanům 4.5 apoštol Pavel píše: tomu pak, kdo nečiní skutků, ale věří v toho, který spravedlivého činí bezbožníka, bývá počtena víra jeho za spravedlnost. Kristus v těchto textech hovoří ke svým lidem a proto je vyzývá k dobrým skutkům. Pokud jde o podmínky spasení, pak ovšem dobré skutky s tím nemají nic společného. V epištole Efeským, kterou napsal Pavel, 2. kapitola verše 8 až 10, tam se praví: nebo milostí spasení jste skrze víru, a to ne sami ze sebe, dart jest to Boží, ne ze skutků, aby se někdo nechlubil. Jsme zajisté jeho dílo, souce stvoření v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v nich chodili. Pán Ježíš tedy nyní mluví k církvi v Efezu. Pavel jim dal kdysi o pár desetiletí dříve pokyn: naplněni buďte Duchem Svatým, Efeským 5.18, a pak pokračoval výčtem toho, co by měli dělat, jak by měli jednat jako znovuzrození věřící, aby se líbili svému Pánu. A nyní zde v knize Zjevení vidíme, že tyto věřící Pán Ježíš chválí. Chválí je za jejich dobré skutky. Znám skutky tvé. Za druhé, znám tvou práci. Jaký je rozdíl mezi skutky a prací? Slovo práce v sobě nese myšlenku námahy, únavy, či dokonce určité oběti. V evangeliích je zmínka o tom, že Pán Ježíš byl po cestě unavený. Takovou únavu zakoušeli i efeští věřící. V práci pro Pána trpěli i vyčerpáním. Za třetí, znám tvou trpělivost. To je třetí pochvala, kterou Pán Ježíš adresuje zboru v Efezu. Trpělivost je ovocem Ducha Svatého. A za čtvrté, nemůžeš trpěti zlých. Nesnesli tam lidi, kteří viditelně hřešili a byli hanbou Božího lidu. Za páté, vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. A zhledal si, že jsou lháři. Ekumenický překlad. Prověřili si tedy každého, kdo přišel do jejich sboru v Efezu a prohlašoval se za nějakého učitele Božího slova anebo za apoštola. Zeptali se takových možná jenom na pár věcí a poznali, co jsou zač. Třeba se jich ptali, jestli viděli vzkříšeného Krista.
Pán Ježíš je chválí za to, že takovou zkoušku prováděli. A mám pocit, že by toho dnes bylo zapotřebí ještě mnohem víc než tenkrát, povídá náš znalec poměrů v církvi. Šestá pochvala zní, snášel si a pro jméno mé pracoval s, nebo máš vytrvalost a trpěl si pro jméno mé, to je ekumenické podání. Pro jméno svého spasitele efeští věřící byli ochotni nést i kříž, když bylo třeba. Kázali Krista a za svou praktickou víru a lásku k pánu platili někdy i docela nepříjemnou velkou daň. Sedmé hodnocení a neustal. Přesněji či současnějším jazykem vyjádřeno nepodlehl z únavě. Co se tím míní? Předtím pán Ježíš řekl, že jsou unaveni, že jsou vyčerpáni, že té práce je moc. A teď říká, že nepodlehli únavě. Nože to je jeden z velkých paradoxů křesťanské víry a služby, že ti, kteří upřímně slouží až do únavy těla, dostávají od pána novou sílu. Pro ilustraci mohu připomenout slova Dwighta Moodyho, když jednou přišel vyčerpaný domů z evangelizační kampaně a někteří z rodiny ho přesvědčovali, aby na další takovou kampaň už nechodil. Evangelista však řekl, v tom je velký rozdíl. Můžete být vyčerpaní v práci pro Krista, ale je tragické, jste-li vyčerpání z práce pro Krista. Tolik tedy výčet pochvalných výroků na adresu sboru věřících v Efezu, jak nám je zaznamenal apoštol Jan z přímého pokynu pána Ježíše.

Spolu s naším učitelem věřím, že tento dopis poslaný po Janovi místnímu sboru v Efezu se zároveň vztahuje na celou církev, kterou efeský sbor reprezentuje v příslušném historickém období nedlouho po letnicích. Zpočátku se tam církev stala natolik mocnou v evangelizování, čili ve zvěstování radostné zprávy o spasení v Pánu Ježíši, že na území asi z 25 miliony obyvatel dokonce prý i římští vladaři a tehdejší šlechta měli příležitost slyšet Boží slovo. Působení Božího ducha ke spasení bylo v té oblasti tak mohutné, že se od té doby pravděpodobně už nikdy neopakovalo. A teď v tom vzkazu od Pána Ježíše zodpovědnému poslu v Efezu přichází na řadu jedna negativní věc, jedna záležitost, která se Pánu Ježíši nelíbí, nebo která je mu líto. 4. verš ve 2. kapitole knihy Zjevení. Ale mám proti tobě, že si tu první lásku svou opustil. Náš doktor McGee to překládá, opustil si svou nejlepší lásku. Nebo ekumenicky, už nemáš takovou lásku jako na počátku. Čili efeští věřící ztratili tu hlubokou, intenzivní a možná velmi nadšenou oddanost samotnému Pánu Ježíši. Pro nás je dnes dost těžké vystihnout stav vypůsobený v této církvi Duchem Svatým. Věřící v Efezu byli na počátku svého duchovního života, života víry, uvedeni do úžasně krásného osobního vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Žili ve vztahu s ním a v postavení, kdy mohli Pánu upřímně vyznávat: Pane, my tě milujeme. Snad by se zdálo, že to přece není až tak důležité, a jak se dnes ukazuje pro mnohé věřící, to dnes vůbec není příliš závažné, jaký vlastně mají vztah k Pánu. Hlavně, když jsou členy a hlavně, když jsou v nějakém výboru a nějakým způsobem aktivní. Ale sám Pán Ježíš lásku efeských k sobě samému považoval za velmi podstatnou. Řekl jim: svou nejlepší anebo první lásku jste opustili. Možná se od ní nevzdálili ještě příliš daleko, ale už byli na cestě vzdalování. Je mi líto, že věřící lidé tomu v dnešní chladné, skeptické a lhostejné době, v níž žijeme, dost těžko rozumějí. Svět se vetřel do církve do té míry, hodnotí náš učitel, že si většinou v klasických sborech jen stěží umíme představit tu intenzivní, nadšenou oddanost rané církve vůči Kristu. Tu je pozoruhodné a stojí to zde jako varování pro všechny, kdo s nadšením začínají život anebo službu pro Pána, že mladá církev v Efezu poprvé vybočila z dráhy nikoli ve věci učení, nějaké doktríny, ale ve svém osobním vztahu k Pánu Ježíši. Řekli jsme si, že Efez byl velkým městem s mnoha lákadly, která mohla věřící táhnout pryč od radostné lásky a oddanosti Pánu Ježíši Kristu. Nemluvě o tom, že člověk někdy ani nepotřebuje žádná lákadla, ale když s Pánem nežije intenzivně a radostně každý den, když nezná krásu toho úzkého obecenství s ním, tak může vychladnout velmi brzy, i když se kolem žádná velká lákadla třeba nevyskytují.

Ale mám proti tobě, že si tu první lásku svou opustil. Ten osobní niterný vztah k Pánu je nanejvýš důležitý i v dnešní době. Často se stává, že jsme tak zaujati všelijakými ověřenými a jinak snad užitečnými metodami na léčení různých problémů, že zapomínáme na samotného Pána. Některé kurzy například nabízejí pomoc v udržování a rozvíjení vzájemných vztahů. Ovšem nejednou z nich vycházejí rychle vyškolení věřící lidé, kteří se naučili určitý systém pravidel a jisté psychologické vzorce chování, kterými se mají řídit, a to je má uschopnit, aby řešili mnohé problémy v té které oblasti, třeba v těch vzájemných vztazích. Jistě, všechny tyhle vztahy jsou ohromně důležité, ale velká většina lidí si pak myslí, že když dodrží pár pravidel, tak budou mít klíč k úspěšnému křesťanskému životu. Příteli, dovol, abych ti položil otázku, domáhá se našeho přemýšlení a sebehodnocení náš pastor. Miluješ Pána Ježíše? Nezáleží mi teď na tom, jaký máš systém pouček pro úspěšný křesťanský život, nebo v jaké jsi denominaci, jaký je tvůj vzdělávací program, jaká pravidla dodržuješ. To všechno sice může být trochu užitečné, ale obrátí se to vniveč, jestliže nemiluješ Pána. A naopak. Třeba, že některé systémy jsou lepší než jiné, osvědčí se po většině kterýkoliv, pokud miluješ Pána. Důvěrný vztah s Pánem Ježíšem vnese radost do všech tvých dalších vztahů i do každé tvé křesťanské služby. Na pozadí čteného textu z knihy Zjevení nám zde náš vypravěč připojuje ještě několik vzpomínek a příběhů, které dokreslují ten pojem první láska, nebo raději nejlepší láska. Pokusím se některé z nich přetlumočit do našeho způsobu vyjadřování s nadějí, že pro nás budou výstižnou a povzbuzující ilustrací radostného a oddaného vztahu k Pánu Ježíši. Občas se možná setkáme s někým, anebo čteme o někom, kdo měl takový úzký osobní vztah ke Kristu. A to nás může znovu probudit, anebo pokud právě v této oblasti nespíme, ještě více rozehřát v naší lásce k němu.

Vypráví se příběh o dvou dívkách, které pracovaly v továrně na zpracování bavlny. Když jedna z nich práce nechala, na delší čas mezi sebou ztratili kontakt. Jednoho dne se potkali na ulici. Dívka, která stále byla zaměstnaná v továrně, se své kamarádky zeptala: jak se ti daří, kde pracuješ? Nepracuji. A daří se mi dobře, vdala jsem se. Když tahle, nyní už vdaná dívka, před časem ještě chodila do továrny, vždycky se dívala na hodinky a když se blížil konec pracovní doby, spěchala. Oblékla si kabát a odcházela. Práce byla namáhavá a neměla ji ráda. Teď je vdaná a říká, že nepracuje. Zajímavé ovšem bude, nahlédneme-li do jejího života. Co tedy dělá, když říká, že nepracuje? Uvidíme, že vstává časněji než kdy dřív. Nezřídka dokonce vstává i několikrát v noci, aby utišila jedno ze svých dvou malých dětí. Ráno připravuje pro manžela snídani, pak ho obejme, rozloučí se s ním, když odchází do práce. Po celý den se pak stará o dva malé neposedy, pro ně jsou to ovšem dva andílci, pochopitelně. Pilně uklízí, pere prádlo a když už dávno přišel konec pracovní doby všech pracovníků v jejím bývalém zaměstnání v továrně, ona si neoblékne kabát, aby odešla. Dá se ještě do žehlení a nevím, do jaké další práce. Pozdě odpoledne se vrací manžel. Naše dívka je nachystaná ve dveřích, aby ho objala a řekla mu, jak moc jí po celý den chyběl. V jiných manželstvích a rodinách to možná vypadá dost podstatně jinak, ale tato naše dívka je stále ještě, a můžeme říci čím dál víc, zamilovaná. Manželův pracovní den sice skončil, ale její rozhodně ne. Podává manželovi oběd, krmí děti, pak umyje nádobí, večer uloží děti, což mnohdy není snadné, a připravuje věci pro manžela na další den. Není pochyb, že naše dívka je unavená, když se konečně dostane k odpočinku. A přitom bývalé kolegyni říká, že už nepracuje. Rozdíl je v tom, že to všechno, co dělala předtím, bylo proto, že musela, když to teď to dělá s láskou. Příteli, stává-li se ti život doma a třeba i ve sboru nebo v nějaké konkrétní službě jenom břemenem, dá se předpokládat, že asi něco není v pořádku s tvým vztahem k Pánu Ježíši, komentuje náš praktik křesťanství. Až se napraví tento vztah, až se obnoví ta tvoje první, nebo spíš nejlepší láska k němu, napraví se patrně i jiné věci.

V knize Zjevení ve 2. kapitole čtu 5. verš. Nejprve kralicky a potom ekumenicky. Protož pomni, odkud jsi vypadl a čiň pokání a první skutky. Pakliť toho nebude, přijdu na tebe rychle a pohnuť svícnem tvým z místa jeho. Nebudeš-li pokání činiti. A ještě jednou, rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Neli, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. Rozpomeň se, to bylo první, co měli efeští věřící udělat. Paměť je něco báječného. Kdo si řekl, že Bůh nám dal paměť, abychom mohli mít i v prosinci růže? U nás v Kalifornii máme krátkou paměť a tak máme růže po celý rok, povídá rodilý Američan z jihu. Ale paměť je v skutku podivuhodná věc. Někdo jiný vyslovil myšlenku, že paměť je přepich, ze kterého se může radovat jen dobrý člověk. Příteli, vzpomínáš, jaké to bylo, když ses obrátil? Pamatuješ na to vzrušení, co pro tebe Pán Ježíš znamenal? Vůbec si vůči němu nebyl chladný a lhostejný, ale moc ti záleželo na tom, aby ses mu líbil, aby dělal, co chce on. Na čem ti dnes záleží? Nedostal ses poněkud na scestí? Rozpomeň se, kde jsi jednou byl. Můžeš se tam vrátit. A to je právě to slovo, které Pán Ježíš říká a čiň pokání. Rozpomeň se a čiň pokání. Z písma je zjevné, že pokání není jen záležitost určená pro nápadné bezbožníky, ale také křesťan musí činit pokání. Potřebujeme rozbít svůj krunýř spokojenosti se sebou, jakési falešné soběstačnosti. Potřebujeme se zbavit své ochranné kůry duchovní domýšlivosti, zbavit se předstírání zbožnosti a skoncovat s věčným leštěním vlastní svatozáře. Jako kdybychom byli kdo ví jak svatí, rozhorluje se náš učitel. Ta Pánova výzva je jasná. Rozpomeň se a čiň pokání. A pokání je přece proměna mysli, to znamená, obrať se svým srdcem zpátky k němu. Tak zní poselství pro věřící, pro sbor, který tu existuje a funguje už pár desítek let. Jak snadno si i dnes církev troufá vyzývat nespaseného člověka k pokání. Jistě, že je dobré nevěřící lidi k tomu vyzývat, ale uvažujme znovu, co musí každý takový člověk udělat, co pro něho znamená pokání. Obrátit se ke Kristu pro spasení. Ale tady vidíme, že i církev musí činit pokání. Nevím, jaká je vaše zkušenost, ale to je poselství, které dnes lidé v církvích zpravidla nechtějí slyšet. Naopak se mnohde vyvíjejí intenzivní snahy pro konzervaci určitých navyklých praktik, které se pokládají za příznak jakési domnělé duchovnosti. Ale Pán Ježíš nás vede k tomu, abychom stále kontrolovali svou cestu podle jeho slova. Vede nás k tomu, abychom byli ochotni v poslušnosti jemu provést také potřebné změny především ve vlastním myšlení, nejen v nějakých praktikách, ale především ve svém srdci. Rozpomeň se, čiň pokání a navrať se, volá každého z nás Pán církve.

končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Pokračování je připravené dnes od 20 hodin a 15 minut.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Jsi vším, co chci. Jsi vším, co jsem kdy potřeboval. Pomoz mi vědět, že jsi blízko, že jsi tady. Dospíval Michael W. Smith v písni Draw Me Close, přitáhni mě blíž. Je krátce před jednou hodinou, se kterou na Rádiu 7 otevře své brány jazzový klub a pozve na koncert jedné české jazzové legendy a jejího alba Tonight, tedy Dnes v noci. Tak zůstaňte s námi.

První hodina prvního červencového dne je za námi. Vezete se na vlnách nočního vysílání Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš. V letošním roce by z té narozeniny oslavila legenda českého jazzu Vlasta Průchová a právě její příběh nám v následujících minutách přiblíží Štěpán Hájek. Pohodlně se usaďte, ať se vám hezky poslouchá. Jazzový klub právě začíná.

zpěvačka Vlasta Průchová. Působila na české jazzové scéně více než 50 let. Za vlády komunistů zažila mnoho ústrků. První deska jí mohla vyjít až v roce 1992 v jejich 66 letech. Mělo to několik důvodů. Jednak zpívala jazz a ten jakožto buržoázní vynález komunisté nemilovali. Dále byla matkou Jana Hamra, který slavil jako pianista a skladatel velké úspěchy v Americe. A v neposlední řadě netajila se tím, že chodí do kostela.

další balada, která tedy první balada, bych řekla správně, říká, co je na světě nejkrásnější. Někdo řekl, svoboda, to je samozřejmá věc. Láska, to je taky ta věc, o které chci zpívat, čili Love is funny or is sad, but beautiful.

0: Děkujeme pěkně, děkujeme. Děkujeme moc krát, děkujeme.
1: Vlasta Průchová se narodila 12. července 1926 ve slovenském Ružomberoku. Vystupovala s řadou vynikajících muzikantů, účinkovala s orchestry Karla Krautgartnera, Karla Vlacha či Ferdinanda Havlíka. V 60. letech zpívala také s junior triem, kde vedle jejího syna Jana hráli Miroslav a Alan Vitoušovi. V roce 1965 jí při své návštěvě Prahy vysekl poklonu sám Louis Armstrong.

0: Tak já děkuju. Chlapce, on taky děkuju moc. Děkuju.
1: Později vystupovala Vlasta Průchová s různými skupinami v pražských jazzových klubech s Rudolfem Daškem, Emilem Viklickým či Vojtěchem Eckertem. Často také se svým manželem Janem Hamrem starším, kardiologem a výborným jazzmanem, který bohužel zemřel v roce 1989. Jak už řečeno, za 40 let aktivního vystupování nesměla Vlasta Průchová natočit jedinou desku. Once more.

Po 89. roce zpívala Vlasta Průchová v klubech Agarta, Reduta, Dům u staré paní či Ungelt se skupinou Swinging Quartet pianisty Zdeňka Zdeňka. Vydala solová alba Tonight a docela všední obyčejný den. Těsně před její smrtí pak vyšlo u Suprafonu bilanční CDčko s názvem Na počátku bylo blues, kde jsou nahrávky z let 1950 až 77.

Písničky, které jsme si dnes pouštěli, zpívá Vlasta Průchová na albu Tonight. Bylo natočeno živě na přelomu let 1991 a 92 v pražském AB studiu, vydalo vydavatelství Arta Records. Vlastu Průchovou doprovází Swinging Quartet ve složení Zdeněk Zdeněk, piano, František Kop, tenor saxofon, Peter Binder, kytara, Vít Fiala, kontrabas a Vladimír Žižka, bicí. V rozhovoru pro týdeník Rozhlas na otázku, zda má chuť nějak se pomstit zodpovědným osobám, které jí 40 let bránili v rozletu, odpověděla Vlasta Průchová takto. Kde pak, já jsem křesťan. Už za totality jsme nezakrytě chodili do kostela a chodíme stále. Ty záležitosti beru jako svůj úděl. Nemůže přede mnou být všechno zametené. Na druhé straně to, co jsem prožila, vkládám do svých písní, prožívám to v hudbě a tak to předávám lidem dál.

Děkuju vás všem mým přátelům, mojí rodině, jak jste tady. Já vás miluju všechny a já doufám, že se nevidíme naposled. Děkuju moc a dobrou noc.

Pořadem provázel Štěpán Hájek. Zpěvačka Vlasta Průchová by letos oslavila 100 let. Další jazzový klub má premiéru v sobotu od 21 hodin a moderátorka Broňa Procházková nám představí kubánské hudebníky Alfredo Rodrigueze a Pedrito Martinéze a také jejich album Duolog. Necelé čtvrt hodinky před druhou hodinou vám na Rádiu 7 posílám písničky kapel Náhodná setkání, Efot a Crowder.

0: se na těch širých vodách setkají.
1: M Radio 7 CZ Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

středeční noc 1. července 2026 dospěla ke druhé hodině. Vysíláním Křesťanského rádia 7 vás provází moderátor Milan Remeš, který vás ve čtvrt na tři pozve k poslechu další části knihy Garyho Shepherda Andělské stezky. Nyní vám posílám písničku Michaly Kadlecové Pojď jen blíž.